0: nestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí. Martin Serp, Radiožurnál.
1: Dnes se dozvíme, kdo dostane Nobelovu cenu za fyziku. Sport. Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour de Ski. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří i na lednový světový šampionát do 23 let. Na něm bude kvůli věku závodit naposledy.
2: Myslím si, že pro mě bude lepší se připravit na vysokou nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Tour de Ski pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
1: Tour de Ski se pojede od 1. do 10. ledna a začne sprintem ve francouzském Le Roux. V programu Tour je volný styl i klasika, hromadné starty i distanční závody. Nechybí ani sprint nebo skiatlon.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za Hlubicemi a na silnici 35 za Paceřicemi. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, je to označené světelnou šipkou. S opatrností se jede plynule. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Paceřicemi. U převráceného nákladního auta zasahují záchranáři. Pravý pruh je uzavřený, jede se pomaleji. A v Praze neprojedete Letenským tunelem, z provozu ho vyřadila noční údržba. Uzavřené jsou oba směry, uzavírka má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. U mikrofonu nočního Radiožurnálu je zpět Adam Carda.
5: Společnost vám dělá noční Radiožurnál 5,5 minuty po 2. hodině a teď tedy nastal čas na noční soutěž Radiožurnálu. Tento týden tu pro vás máme severský thriller s prvky nadpřirozena. Knihu s názvem Lesní sny od švédského autora Johana Theorina. Vy zavítáte na dávno opuštěný kemp uprostřed lesů, kde hlavní hrdiny odřízne bouře od zbytku civilizace a tajemné místo začne ukazovat to, co mělo zůstat dávno pohřbené. Kdo máte zájem užít si napětí a kriminální zápletku, tak s námi soutěžte a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Kamrát a So Good zazněli v nočním radiožurnálu a teď už nás čeká samozřejmě slíbená soutěž.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johanna Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru tedy známe, pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, tady Jaroslav.
0: Jaroslave, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano, ano.
0: Tak dobře. Včera jsme se zaměřili na vlajku Švédska a i dnes se v otázce vydáme do Švédska. Budeme totiž hledat rodiště Johanna Theorina. Jedná se o druhé největší město ve Švédsku. Je to univerzitní město, sídlí zde automobilka Volvo a mezi známé rodáky patří třeba hokejista Louis Eriksson nebo hollywoodské hvězdy, herec Stellan Skarsgård a herečka Alicia Vikander. Za A to může být Malmö, za B Göteborg, za C Stockholm.
2: Já zkusím za A, Malmö.
0: Zkoušíte za A, Malmö. Malmö je třetí největší město Švédska. Mm-hmm. Bohužel, škoda, je mi to líto.
2: Necháme to jedno, vidíme, já se třeba příště to zkusím někdy.
0: Určitě, zkuste to klidně hned zítra. Jasně, přesně tak.
2: Vidíme, dneska taky přeju to, ještě to podaří někomu jinému.
0: Díky, díky moc, jo, naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano, tady taky Jaroslav.
0: Jaroslav, ano, tak to se nám to dneska hezky sešlo. Zdravím vás. Vám už tam, Jaroslave, zbyly pouze dvě možnosti. Slyšel jste otázku tedy, nebo to mám raději zopakovat?
3: Ano, slyšel jsem, myslím si, že je to za B.
0: Za B je Göteborg. A je to přesně ano. Tak. Říkáte to naprosto správně. Stockholm je samozřejmě hlavní město a také to největší město, takže Göteborg je číslo 2. Správná odpověď, já vám gratuluju.
3: Já moc děkuju.
0: Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost, stejně i jako pan první Jaroslav, zítra po druhé hodině, tak zkuste své štěstí a zavolejte do soutěže nočního radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Reportér radiožurnálu Jan Kaliba vyhrál cenu Ondřeje Sekory v kategorii rozhlas a audio. Klub sportovních novinářů mu ji udělil za sérii reportáží z letního fotbalového mistrovství světa v Severní Americe. A právě teď si můžete poslechnout první díl zápisníku. Oceněný reportér v něm natáčel s iránskou komunitou ve Spojených státech a mluvil s nimi i o konfliktu mezi oběma státy.
1: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
2: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
3: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours you get away from all problems in life.
2: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11:11, pojmenoval Shaheen AC.
4: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Dnes se jmenuje Persepolis. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem tady v Bethesdě v Marylandu se potkává spousta různých kultur.
2: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
3: Football is a game of life.
4: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Za ty roky naším Shaheenem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život, jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
2: Totéž slyším i od jiných, další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
5: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarádství, všechno.
6: Nedaleko hřiště najdeme bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
5: Letos bych byl radši, kdyby Irán zůstal doma. Lidi v Iránu obrovsky trpí a pokud se iránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Iránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
2: Vypráví mi Ašk, který má v Iránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Irán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
5: Čím jsem si 100% jistý, že lidi z iránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Iránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Iránu to potěší.
2: První zápas odehraje Irán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
4: Tahle situace neměla vůbec nastat. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat s chováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
2: Říká Farud, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit bude oběma reprezentacím. Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 2 hodiny a 30 minut. Dagmar Mudrová přináší stručné zprávy.
1: Voličům by nejpozději dnes měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, lidé se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti. Maximální povolená cena nafty pro dnešek mírně klesla. 1 litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstává dnes stejný jako v pondělí, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby. Budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil potom, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami ale neměl dostatečnou sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. V Tyršově domě v Praze dnes budou sokolové hromadně darovat krev. Akci nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3 000 litrů krve.
2: Sport.
1: Hokejistům Floridy bude znovu delší dobu chybět kapitán Alexander Barkov. Podle médií si kvůli zranění levé nohy nezahraje 10 týdnů až 3 měsíce. Panthers délku absence zatím nepotvrdili. Finský útočník vynechal celou minulou sezonu kvůli přetrženým vazům v pravém kolenu a po návratu stihl v NHL odehrát jen 2 zápasy. V roce 2026 dovedl Finy ke zlatu na mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na 35 za Paceřicemi a omezení na Pražském okruhu u Barrandova. Na silnici 35 z Liberce do Turnova se uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto a skončilo v příkopu. Z pravého pruhu zasahují záchranáři, v místě se zpomaluje. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte se zúžením v okolí sjezdu na Barrandov. A na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Pravý pruh je uzavřený a je to bez kolony. Na omezení se připravte i na dálnici D1 z Brna do Vyškova. Mezi Holubicemi a Rousínovem mezi kilometry 212 a 214 se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Opravují tam vozovku. A v Praze už skončila noční odstávka letenského tunelu. Šlo o plánovanou obousměrnou uzavírku kvůli údržbě a teď už projedete bez omezení oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy zejména v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: První stavební práce na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany začnou za 3 roky, přesto se už regionální firmy připravují. Chtějí nabídnout svoje schopnosti a podílet se na výstavbě. A některé už mají kalendáře plné kvůli přípravným pracím třeba v dopravě. Víc prozradíme v nočním radiožurnálu za moment.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Tom Grennan zazněl v nočním radiožurnálu. Firmy z Třebíčska mají velký zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Podle tamní okresní hospodářské komory komunikuje celkem 10 členských podniků s jihokorejskou KHNP, která vyhrála zakázku na výstavbu. Jsou mezi nimi jak technologické, tak stavební společnosti.
1: Teď jsme v našem výrobním areálu ve městě Hrotovice. A to, co tady slyšíte, je čilý pracovní ruch.
2: Takové mraveniště.
1: Přesně tak.
2: Jednatel firmy V-Stav, Bronislav Vala, mě provází po dvoře. Společnost se zaměřuje na stavební výrobu a její sídlo je vzdálené od jaderné elektrárny Dukovany ani ne 10 kilometrů.
1: No, už teď se podílíme na přípravných pracech, například teď děláme nové propojení mezi elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice, nebo různé rozšiřování parkovacích ploch a nájezdů, takže to jsou práce související s připravovanou výstavbou. A na té se samozřejmě budeme chtít podílet, budeme se o to ucházet.
2: A připravujete se na to nějak speciálně?
1: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
2: Zájem má i třebíčský podnik TES, který poskytuje inženýrské služby v jaderné energetice. Pokračuje vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
3: Určitě se na to chystáme, jednáme i s různými korejskými firmami. Pro nás určitě zase by to bylo seznámení s nějakou novou technologií, byla by to perspektiva prostě na desítky let, takže určitě firmě by to dalo jako ohromnou perspektivu do dalšího rozvoje.
2: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami a ještě na podzim vyhlásí další výběrová řízení. Veronika Bartes-Vohradíková.

0: Byty zdražují rychle, platy rostou pomalu. Rozdíly v cenách nemovitostí mezi různými částmi Moravskoslezského kraje se přitom zvětšují. Lidé proto často volí levnější bydlení mimo Ostravu a za prací raději dojíždějí. Průměrná cena bytů v regionu mezi lety 2019 a 2025 stoupla o 120%.
1: V roce 2014 jsme koupili byt, stál nás 550 tisíc. Vlastně v roce 2025 jsme ho prodali za 2,5 milionu, zrekonstruovaný už.
2: Vzpomíná Leona Zhavířová. Teď se rozvádí a s platem asistentky pedagoga si může dovolit jen malou garsonku, která patří její kamarádce.
1: Nezvyšovala mi nájem. Novému nájemníkovi už by zvyšila.
2: Se službami teď v Havířově platí asi 7 tisíc korun. Pokud by si tam chtěla koupit byt 3 plus KK, stál by v průměru 2,8 milionů korun. V Ostravě už by to bylo 4,2 milionů.
3: Naprosto už nám neodpovídá růst cen nemovitostí s tím, jaké máme příjmy.
2: Říká Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.
3: Taková ta klasická ekonomická poučka, že trh to vyřeší, neexistuje tady.
2: Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří České republiky Jana Borůvky je vidět, že hlavně mladé rodiny přistupují ke kompromisům.
4: Kupují menší byty, svoje požadavky na lokalitu upravují ve prospěch levnějších oblastí. Stále častěji si byty pronajímají.
2: Zájem investorů o menší byty je proto větší a to zase znamená další nárůst cen.
4: Můj základní scénář pro nejbližší období je další nominální růst cen, ale zpomalování tempa proti roku 2025.
2: Dodává Jan Borůvka s tím, že právě cenově dostupnější byty budou pravděpodobně zdražovat rychleji. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Dagmar Mudrová.
1: Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. Česko dnes představí svůj pavilon čestného hosta na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
3: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
3: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
5: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
3: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo efekty podpory řádně nesledovalo, říká jeho mluvčí Hana Kadečková.
6: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
1: Agentura Czech Invest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
7: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
1: Frankfurtský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už ve středu.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii, se kterou před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostravané naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
8: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
1: Utkání Anglie-Česko má výkop ve 20 hodin 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Holubicemi a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, s opatrností projedete bez zdržení. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení u sjezdu na Barrandov. A kvůli údržbě mostu je na 16. kilometru uzavřený pravý pruh. A pozor na vozidla, která vyjíždějí od Barrandova přímo do levého pruhu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy stojí u sjezdu do Loděnice na kilometru 10,5 nepojízdné nákladní auto. Nepřehlédněte ho. A na silnici 35 z Liberce do Turnova se uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto do příkopu. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy hlavně v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji poklidnou úterní noc, ladíte radiožurnál 5,5 minuty po 3 hodině a teď nás čeká další téma. Nalezený text z vězeňské cely míří po desítkách let na jeviště. Jak zní dosud neznámé řádky Václava Havla a co všechno chystá v následujících měsících festival Havel Live na Pražském hradě? Podrobnosti uslyšíte už za pár minut.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.
11: Love was a word I don't understand. The simplest sound of 4 letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Absurdní dialogy, filozofické diskuze i legendární design v nových kulisách. Včerejší 90. výročí narození prvního českého prezidenta a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad čtyřměsíčním festivalem Havel Live. Ten po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo s názvem Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
2: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražské hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
3: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
2: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Novinka od Raye Daltona v nočním radiožurnálu. To byla píseň Go That High, kterou jste právě slyšeli. A dnes večer zamíří pohled českých fotbalových fanoušků na londýnskou arénu Wembley. Na jednom z nejslavnějších stadionů světa totiž po 5 letech znovu nastoupí náš národní tým a opět si připomene místo, kde v české i československé historii odehrál důležité bitvy. Málo kdy, ale s pozitivním výsledkem. Uslyšíte o tom hned po písni.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se připravují na zápas Ligy národů proti domácím Angličanům. Dnes večer ho odehrají na věhlasném stadionu Wembley, kde ještě nikdy nevyhráli. V šestkových letech 1966 a 1996 ale byli v Londýně úspěchu poměrně blízko. V prvním případě šlo o přípravné utkání, ve druhém o souboj o zlato z mistrovství Evropy.
1: To byl snad takový můj životní zápas, na který si asi lidi hodně pamatují, ještě starší. Moc jsme se za půli nedostali, ale uhráli jsme tam 0-0.
2: Vzpomínal na legendární remízový zápas v roce 1966 gólman Ivo Viktor, který tehdy domácí Angličany vynuloval. V samostatné české historii už návštěvy Wembley tolik radosti nepřinesly, i když moc nechybělo.
3: Souboj, brankář Kepke, Patrick Berger, držme palce, Patrick Berger se rozvíjá, Siri, gól!
2: Ve finále Eura v roce 1996 sice Češi díky Patriku Bergerovi vedli, pak se ale dvakrát prosadil Němec Bierhoff a bylo z toho stříbro.
3: Sama britská královna přidává stříbrné medaile českým fotbalistům.
2: Meka anglického fotbalu poté prošla výraznou rekonstrukcí. Kapacitu londýnského stánku drobně navýšili na 90 tisíc fanoušků. Přibyla částečně zatahovací střecha. I dnes už světoznámý oblouk nad jednou z tribun. Na trávníku nového Wembley, ale zatím Češi nebodovali a ani neskórovali. V roce 2019 tam schytali pětigólový příděl. O dva roky později na evropském šampionátu prohráli s Albionem 0-1.
4: Prohráli jsme 0, ale myslím si, že to je vlastně dobrá škola, protože Anglie je vlastně velmoc.
2: Říkal před 5 lety záložník národního týmu Tomáš Souček a teď se na jednom z nejslavnějších stadionů světa představí čeští fotbalisté znovu s novým trenérem i herním stylem, ale i řadou absencí. Angličané si navíc v sobotu odvezli z Chorvatska drtivý triumf 7-0. And the shocks will reverberate around Europe. Croatia 0, England 7. Zápas Ligy národů mezi Anglií a Českem začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.

tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova.

0: znova, tak dobře, moje milá.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
7: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
8: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
9: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Dagmar Mudrová.
10: Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala i změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabionoidy. Výrazně také vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní provedli přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Za zdražováním benzínu jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. Konflikt Spojených států s Iránem podle něj za vyšší ceny pohonných hmot nemůže. Napsal to na své sociální síti True Social. Tvrzení odůvodnil obnoveným provozem v Hormuzském průlivu s tím, že úžinou teď skoro denně proudí rekordní množství barelů. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení. Informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i 2 pokuty. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území opustil. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Získal by tak nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Na generálporučíky mají povýšit jeho zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a také šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Prezident Petr Pavel nové generály tradičně jmenuje 28. října při příležitosti dne vzniku samostatného československého státu.
1: Sport.
10: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila 32 účastníků šampionátu a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září příštího roku zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Šampionátu se zúčastní i reprezentantky Ruska.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 za Holubicemi a omezení na D11 za Prahou. Na D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, je to označené světelnou šipkou. Na dálnici D11 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Hradce Králové. Mezi 4. a 8. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení. Je tam uzavřený pravý pruh. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště zpomalíte v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, je to bez kolony. A na silnici 35 z Liberce do Turnova vyšetřují nehodu za Pacericemi. U převráceného nákladního auta zasahovali záchranáři. Pravý pruh je neprůjezdný, zpomaluje se, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Přes den má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
12: Upozorňuji, že v téhle epizodě zazní explicitní popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě.
5: Cornellova univerzita čelí obvinění z toho, že kryla znásilnění studentky 7 spolužáky v roce 2024.
6: Škola tvrdí, že postupovala podle předpisů.
13: Muži vinu popírají.
14: Univerzita přezkoumá roli studentských bratrstev a spolků v kampusu.
12: Obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit. Případ bývalé studentky, která v kauze figuruje pod pseudonymem Jane Doe. K čemu přesně došlo a proč to prokurátor původně odložil? Ptám se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Dnes je úterý, 6. října. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států.
15: Dobrý den.
12: Neslyšeli jsme se, je to jenom pár dní, protože se dějí velké věci, o kterých je potřeba mluvit.
16: My heart aches when I think of what she experienced.
12: Bolí mě u srdce, když pomyslím na to, čím si Jane Doe prošla.
16: It raises heartbreaking and troubling issues.
12: Nemáme všechny odpovědi, ale jsme odhodlaní se k ním dostat.
16: We don't have all the answers, but we are committed to investigating and finding the answers.
12: Tohle to jsou slova z víkendového prohlášení rektora americké Cornellovy univerzity ve státě New York a týkají se toho, o čem mluví celá Amerika, totiž toho obvinění z hromadného znásilnění dnes už bývalé studentky této soukromé univerzity. Proč se to ale řeší právě teď, když k tomu znásilnění mělo dojít už před 2 lety?
15: Protože to nikdy nebylo pořádně vyšetřeno. Ten případ byl 2 roky uzavřený, ale v posledních týdnech se znovu otevřel, protože ta dotyčná studentka, která vystupuje pouze pod pseudonymem Jane Doe, v polovině září podala civilní žalobu a v té žalobě žaluje Cornellovu univerzitu, žaluje místní pobočku bratrstva Chi Phi, žaluje svoje vlastní sesterstvo Delta Delta Delta a další a hlavně žaluje těch 7 mužů, kteří ji podle ní omámili a znásilňovali. Univerzitě taky vyčítá, že ji neochránila, že viníky dostatečně nepotrestala. V době činu jí bylo 20 let a to původní vyšetřování skončilo dřív, než vůbec pořádně začalo, protože okresní prokurátor tehdy uzavřel, že na obvinění nejsou důkazy a proto ta žaloba teď vlastně všechno vrací na stůl. Ve chvíli, kdy ona ji zveřejnila, tak se přidala americká média, která se do toho pustila do vyšetřování nebo do zjišťování těch faktů. Přidal se prokurátor, který ten případ znovu otevřel s tím, že mu univerzita neřekla všechno. A do věci také vstoupila guvernérka státu New York Kathy Hochulová, která pověřila speciální prokurátorku Letitiu Jamesovou a vložil se do toho i prezident Trump.
12: Ty jsi zmiňovala těch 7 mužů, kteří měli Jane Doe znásilnit v říjnu roku 2024. Co přesně se 19. října toho roku na Cornellově univerzitě tedy mělo odehrát? Co všechno o tom víme?
15: To, co o tom víme, je vlastně dění z té noci, ale ještě bych chtěla vysvětlit, co to vlastně znamená to sesterstvo a bratrstvo. Je to taková specialita amerických univerzit. To jsou takové studentské spolky, které už na amerických kampusech fungují přes 100 let. Oni mají řecká jména, proto se jim souhrnně říká řecký život, na který určitě vidíme odkazy v těch zmíněných žalobách. Ty členové těchto bratrstev a sesterstev často bydlí ve společném domě, pořádají večírky a pro mnoho studentů a studentek je to vlastně hlavní společenský život na té univerzitě. Zároveň a čím dál tím víc, i zejména s tímhle případem, ale nejen, vychází najevo, že tahle prostředí dlouhodobě provozují šikanu, dochází tam k sexuálnímu násilí, čelí kritice kvůli nadměrnému požívání alkoholu, drog a podobně. A Jane Doe byla členkou sesterstva Delta Delta Delta. Podle těch vyšetřovacích dokumentů ona tu noc 19. října 2024 přišla do domu Chi Phi a už byla trochu pod vlivem alkoholu, protože předtím popíjela v tom svém sesterstvu a v dalších 2 barech. Do toho domu ji pozval jeden z těch mladíků, spolužáků, které teď obvinuje a podle její žaloby tam zhruba 7 hodin ji ti muži znásilňovali. Měli ji nutit k užívání psychoaktivních látek, hlavně ketaminu, šňupali ketamin podle té žaloby z jejího těla. Jeden z nich ji měl podle její verze přikázat, aby ho šňupala z jeho přirození. Podle té žaloby také muži tlačili do ketaminu, dokud nebyla úplně bezvládná, a několik z nich si na ní vynutilo sex. A jen pro představu o atmosféře v tom domě, podle zprávy univerzity se tam den předtím jiný člověk předávkoval ketaminem.
12: Já jsem zaznamenal komunikaci na aplikaci Snapchat. Upozorňuje na to například redakce americké CNN, kdy muži přes Snapchat, což je aplikace, přes kterou se posílají zprávy, které potom mizí, tak muži, které Jane Doe obvinuje z toho hromadného znásilnění, měli dokonce zvát ostatní studenty, aby se k ním připojili. V patře toho společného domu na Snapchatu se měla objevit i fotografie Jane Doe a dehonestující zprávy, jako je ten obchod ještě otevřený, na patře je sex zdarma a podobně. Přiznávají se k tomu ti muži vůbec?
15: Ti muži to samozřejmě odmítají, ale ten Snapchat, ty zprávy, které oni si vyměňovali, ty pozvánky, které si zmiňoval, tak to je vlastně ten důvod, proč to ve Spojených státech a i bych řekla i všude jinde po světě vyvolalo takové pobouření, protože v té skupině bylo celkem 57 mužů a 7 z nich se podle té žaloby zúčastnilo toho znásilňování, ale otázka je, co dělali ti ostatní, kteří tu konverzaci sledovali a vlastně neudělali nic. Ta žaloba jmenuje přímo těch 7 mužů, kteří jsou obviněni ze znásilnění, a studentský list Cornell Sun, který vydávají studenti Cornellovy univerzity, tak ta jejich jména i otiskl. A podle časové osy, kterou jsem četla na ABC News, tak jeden ze členů bratrstva napsal do skupiny na Snapchatu, že nahoře je k dispozici ženské přirození zadarmo. A spolužečka, která se tehdy sama přihlásila na policii, tak řekla zase NBC, že když viděla ty screenshoty, ty záznamy z té diskuze, takže jí připadalo jako správná věc, aby šla a té spolužečce přišla pomoct. Samozřejmě všichni ti muži, těch 7 obviněných mužů, se vzalo právní. Právníci 3 z nich vydali prohlášení, že jejich klienti se na znásilnění nepodíleli, a ta obhajoba, bych celkově řekla, stojí na takových 2 liniích. Buď s tou ženou prý sex vůbec neměli, anebo byl dobrovolný z její strany. To zase popírá ona.
12: No a v pondělí se objevila na ABC ještě nahrávka telefonátu mezi Jane Doe a tím známým, který měl do toho domu univerzitního bratrstva pozvat. Muž mluví o tom, že mu Jane měla říct, že je střízlivá. A taky mu prý řekla, že s tím souhlasila. To je tedy jeho tvrzení. She's not doing well. Právník Jane Doe pro televizi CNN popsal posttraumatické fáze, jakými si jeho mandantka měla projít, od popírání toho, že se něco takového skutečně jí mělo stát, přes pocity studu až po přiznání si, že byla znásilněna. Ona to ohlásila na univerzitní policii 3 týdny poté, co přesně vypověděla.
15: Tak to je, bych řekla, klíčová a velmi složitá část celého případu, protože i její výpověď se vyvíjela a každý, kdo zná fungování, tu psychickou zátěž sexuálního zneužití nebo znásilnění, tak ví, že je to běžné, že i to přiznání sobě samotné té oběti má vlastně nějaký vývoj, že i v rámci takového půdu sebezáchovy si často oběti nechtějí připustit hned tu celou šíři toho, co se jim vlastně stalo. A přesně to se zdá, že se stalo i v tomto případě.
12: Ten právník říkal, že je to jako z učebnice.
15: Je to jako z učebnice. Spousta pracovnic, které pomáhají znásilněným ženám nebo mužům, tak by ti to popsali úplně stejně, že toto se bude dít. O prvních pár dní se o tom znásilnění vůbec nebavila s nikým, ani se spolubydlícími. Potom začátek té noci popisovala jako něco, s čím víceméně souhlasila. Řekla, že byla docela v pohodě, podle těch zpráv jen hodně opilá.
12: Ona totiž šla do toho domu, toho bratrstva, za jedním svým kamarádem a mezi ním jí a ještě pak tam měl být jeden muž, jeden další se k ním měl přidat, tak mezi nimi mělo k něčemu dojít a s tím měla být pretty okay, nebo tak to aspoň řekla potom na policii.
15: Ale mezi tím se stalo to, že na tom kampusu a na těch studentských fórech mezi těmi studenty se začalo mluvit o hromadném znásilnění a i ty zprávy, které si s tímhletím mužem, kterého zmiňuješ, psala, tak vlastně ukazují na takový její zmatek. Ona mu 3. listopadu napsala, že dostala víc ketaminu a že 90% té noci dobrovolných nebylo. Mm-hmm. Ona to na univerzitní policii oznámila 8. listopadu a o týden později proběhl takový podrobný výslech a podle přepisu citovaném agenturou AP, ona policistovi řekla, že šlo o nátlak, ale taky, že dostala velmi tvrdé rány, že byla fyzicky bita. Mm-hmm. A tam tehdy velmi jasně popsala, že byla znásilněna a použila přímo tento výraz.
12: No ona řekla, že může se 100% jistotou říct, že byla znásilněna v té výpovědi, která podle dokumentů, které získali novináři v New York Times, vystačí na 120 stran ta výpověď, trvala velmi dlouho, hodiny, ale od policie fungující na tom kampusu se k okresnímu prokurátorovi tehdy dostalo jenom 6-stránkové shrnutí, které teda ona měla podle New York Times podepsat. Jak je to možné?
15: Tak tohle je další ohromně znepokojivé část té kauzy, protože ten okresní prokurátor Van Houten tvrdí, že nikdy vlastně neviděl tenhle ten celý přepis výslechu, o kterém mluvíš.
13: There was no additional need to find information because we knew all of the information.
15: On řekl, že dostal to 6-stránkové prohlášení a kromě toho Snapchatu nic dalšího. A to 6-stránkové shrnutí sepsal univerzitní policista. V jehož zájmu mohlo být i to, aby ta univerzita neměla z toho nějaký průšvih. A věta, že Jane Doe je 100% jistá, že byla znásilněna, v tomhletom shrnutí chyběla. A podle prokurátora to prohlášení líčilo jak ten sex, tak užívání drog jako dobrovolné, vědomé a konsenzuální. A ten prokurátor říká, že kdyby měl tenhle ten přepis celý, že by tu věc zkoumal víc, ale že se vlastně nikdy nedostal k těm nejdůležitějším částem těch informací.
12: Já jsem zmínil ten 120-stránkový přepis výpovědi na policii, který mají k dispozici New York Times. Jsou tam mimo jiné detaily o tom, že Jane Doe evidovala a dokumentovala svůj zdravotní stav. Hned 2 dny po tom, co se to odehrálo, šla na kliniku kvůli infekci močových cest, rozhodla se nevyprat šaty z toho večera kvůli případnému sběru důkazů, DNA a podobně, nafotila si modřiny a tak dále. A taky New York Times uvádějí, že oproti výpovědi z roku 24 se ale informace v žalobě v leccem liší. V čem přesně?
15: Tak podle Timesu, kromě toho, co zmiňuješ, tak ona šla na pohotovost 7. listopadu, požádala o odběr vzorků pro případ znásilnění, ale prý se nepodařilo získat DNA. Rozdíl mezi tím rokem 2024 a dneškem je hlavně v otázce toho souhlasu. Protože v té svojí žalobě Jane Doe odmítá, že by k čemukoliv mohla dát souhlas, protože byla úplně mimo, protože byla pod vlivem drog a nebyla přítomná vědomě. Říká, že není pravda, že se sexem souhlasila a celý případ tedy stojí na tom, co znamená souhlas od člověka, který je pod vlivem alkoholu a ketaminu. A guvernérka Kathy Hokulová říká, ona vlastně vyčítá tomu prokurátorovi, ona říká, ptám se, v jakém světě prokurátor nevyslechne poškozenou ani nikoho dalšího, nevyžádá si ani celý přepis, když ví, co se tam dělo a má zprávu o tom, že se toho zúčastnilo hned několik lidí a hned po několika hodinách.
12: No a zároveň teda to naráží na, chodíme kolem toho, na ten zákon, který platí ve státě New York, totiž, že jak píší NBC, je tam mezera v zákoně, kdy, aby došlo k jednání bez uděleného souhlasu, tak dané osobě musí být alkohol nebo drogy podané bez jejího vědomí. Jinými slovy, jak píše CNN, je pro přeživší znásilnění skoro nemožné se dobrat spravedlnosti, pokud před útokem pili nebo brali drogy. To má být ta mezera v zákoně.
15: 2 mezera v zákoně, která se teď hodně řeší a kterou si i ta guvernérka Kathy Hokulová vytyčila za cíl ji změnit a říká, jak je to možné, když muž se opije, tak to znamená, že jej má nějaký jiný muž mít možnost znásilnit, protože to tím pádem je v pořádku. Vždycky je zajímavé, když to ti dotyční porovnávají na druhém pohlaví, na kterém se to dá představit podobně, tak tam je vlastně vždycky vidět ten rozdíl v tom, jak pojímá máme to ženské tělo a jak pojímáme mužské tělo.
12: No narážíš na to, že mluvili jsme o tom, že Jane Doe ještě předtím, než dorazila do toho domu univerzitního bratrstva, tak vlastně požila alkohol. Z toho důvodu ten okresní prokurátor tehdy i se vším tím, o čem ty mluvíš, vlastně odložil ten případ jako takový.
15: Přesně tak, přesně tak. Oni totiž ještě navíc tam řešila to i kampusová policie. Ty velké univerzity mají svoji vlastní policii a to není jenom ochranka. Ta univerzita vysvětluje, že policisté Cornellu jsou podle newyorského zákona takový zvláštní zástupci šerifa, že mají vymáhat zákon na pozemcích univerzity, ale městská policie se kvůli existenci této studijní nebo univerzitní policie vlastně vůbec o tom případu nedozvěděla. A ta policie v Itace, v tom městě, kde se Cornellova univerzita nachází, tak říká, že jí to vlastně nikdo neoznámil a že o těch obviněních se dozvěděla až z médií.
12: Jinak teda znovu říkám, odložil ten případ pan prokurátor bez toho, aniž by teda zvážil všechna ta další fakta v té výpovědi, totiž, že byla k tomu ketaminu, o kterém mluvíš, vlastně donucená, píšou o tom New York Times. Řešila to pak dál univerzita tenhle ten případ už v roce 24 nebo ne? Protože teď okresní prokurátor ten případ znovu otevřel na základě té žaloby, ale jestli se už tehdy něco tedy stalo?
15: Hned v den oznámení na policii univerzita dočasně suspendovala to bratrstvo i několik studentů a pak se konalo řízení podle takového zákona, kterému se říká Title IX, titul 9, to je federální zákon z roku 1972, který zakazuje diskriminaci podle pohlaví ve vzdělávání financovaném z federálních peněz a sexuální násilí se za takovouto diskriminaci považuje, takže podle tohodle řízení, podle tohodle zákona proběhlo v květnu 2025 nejméně 12 slyšení, 50 výslechů, vypovídalo 32 svědků a musím říct, že ty výsledky jsou sporné. Žaloba tvrdí, že si obvinění mohli trest zmínit například napsáním eseje. Advokát Jane Doe říká, že vyloučení byly jen dva a zbylých pět dostalo mírnější tresty jako suspendaci nebo workshopy nebo právě ty zmíněné eseje. Ale univerzita tohle rozporuje. Rektor Michael Kotlikov, který vystoupil i o víkendu, tak řekl, že dva studenti byli vyloučeni, dva suspendováni, to znamená, že jim bylo přerušeno studium, nejméně na dva semestry. Jeden ukončil školu promocí dříve, než mohl být potrestán a dva z nich nebyli shledáni odpovědnými. Podle toho studentského listu Cornell Sun, těch místních studentů se ale Jane Doe nikdy vlastně ani nedozvěděla výsledek tohoto vlastního řízení.
12: Ta kauza se týká tedy Cornellovy univerzity, jenž patří do té takzvané prestižní břečťanové ligy. Je tam i Harvard, je tam Princeton, je tam Yale a tak dále. Podle New York Times tahle kauza znovu nasvěcuje debatu o sexuálních útocích na amerických univerzitách. Chápu tedy správně, že to není výjimečný případ?
15: Zdá se čím dál tím více, že to není výjimečný případ. Dokonce se rozvinul takový hashtag, jako bylo MeToo, tak teď je I am Jane Doe. A ženy, ale i někteří muži vypovídají o tom, co jim se stalo za sexuální násilí na univerzitách. A háže to velmi špatné světlo jednak na Cornellovu univerzitu, ale hlavně na i mnohé další americké univerzity, protože tito lidé, tyto ženy a tito muži vystupují a popisují zkušenosti, o kterých se dá říct, že veřejnost možná tušila, ale takhle nasyrovo slyšet to od lidí, kteří to podávají jako své vlastní svědectví, to je velmi šokující. A dokonce i data z té samotné Cornellovy univerzity ukazují, že 35% studentek a 8% studentů bakalářského studia, to znamená ti freshmeni, ti, co nastoupí, ti, co odjedou v 18 letech od rodin a nastoupí na tuhle prestižní univerzitu, která má otevřít jejich budoucnost, takže mají zkušenost s nedobrovolným sexuálním kontaktem pod nátlakem nebo v bezvládném stavu. Tak to ti dá představu, co se na těch univerzitách musí dít.
12: My jsme začali prohlášením rektora univerzity ve videu sdíleném na sociálních sítích taky řekl, že postup při vyšetřování té kauzy v roce 2024 prověří externí právnická firma. Současně prý vítá rozhodnutí demokratické guvernérky státu New York předat případ generální prokurátorce Jamesové. Už si o tom mluvila před pár minutami. Znamená to, že okresní prokuratura, byť znovu ten případ teď otevřela, takže ztratila důvěru?
15: Ano, a to ztratila velmi veřejně. Oni se toho teď ujaly dvě velmi významné, výrazné, silné, ostré ženy. Jedna Kathy Hochulová jako guvernérka a Letitia Jamesová, to je žena, která má velké renomé. Ona je mimochodem tou prokurátorkou, která i stojí za těmi obviněními nebo za žalobou Donalda Trumpa z 34 trestných činů. A ona je žena, která má obrovskou reputaci. A comprehensive investigation of this nature takes time. But my office is committed to seeing it through. Ten rektor Kotlikov, zmiňovaný Cornellovy univerzity, slíbil větší transparentnost, podpořil vlastně to nezávislé přezkoumání, řekl, že určitě má univerzita prostor pro zlepšení, ale ta nová zjištění podle guvernérky Kathy Hochulové prostě podkopala důvěru její, důvěru veřejnosti v to, že ten prokurátor dokáže ten případ vyšetřit a stíhat. A ona na té tiskové konferenci, kde vystoupila, ona byla velmi rozlobená. Řekla, že nedovolí, aby se ten případ zametl pod koberec.
17: Současně ty si, Jano, říkala, že o tom mluvil už někdy i Donald Trump, že do toho vstoupil, že se o tom vyjadřuje. Co na to říkal?
15: Donald Trump se k tomu vyjádřil také, ale ne ani tak kvůli tomu případu, ale kvůli té osobě té vyšetřovatelky Letitia Jamesová. Aha. To je pro něj vlastně jedna z úhlavních nepřítelkyň. Ona vedla proti němu civilní žalobu kvůli podvodům v jeho firmě a naopak Trump proti ní vlastně prostřednictvím své administrativy vedl trestní stíhání kvůli podezření z hypotečních podvodů, která se neprokázala, a teď se opřel do jejího jmenování, řekl, že je naprosto zkorumpovaná a že mu je líto každého, na koho se zaměří, protože nedostane férové zacházení. Tím se vlastně zastal těch obviněných mužů.
17: A poslední věc, my už jsme to taky zmínili, ale ta díra v zákoně týkající se té dobrovolné intoxikace a potom obvinění z případného znásilnění, to je něco, co teď politici budou chtít v Americe řešit a vyřešit, aby tam tohle nezůstalo?
15: Tak zatím vidím, že se toho chytli hlavně političky. Ten tlak na změnu je větší než kdy dřív. Myslím, že část veřejnosti neměla ani ponětí, že takovýto zákon vlastně funguje. A i guvernérka Hochulová to říká jasně. Pokud je člověk příliš opilý nebo omámený na to, aby dal souhlas, tak by nemělo záležet na tom, jestli si ty drogy nebo alkohol vzal sám, nebo jestli mu je někdo nabídl. Už existuje návrh zákona, je i poslanec Jeffrey Dinovic, který ho prosazuje několik let, a ten zákon, pokud by byl přijatý, tak by umožnil obvinit ze znásilnění, pokud pachatel ví, že ta oběť nemohla kvůli intoxikaci dát souhlas. New York ale není zdaleka výjimka. Podle agentury AP má podobný zákon 19 států a na to, aby se ten zákon změnil, tak ho musí schválit obě komory New Yorkského parlamentu a podepsat guvernérka. To se dá očekávat. New York je stát vedený demokraty. Dá se očekávat, že v tomto budou zajedno a že ten zákon se změní brzy. Takže ze vší té tragédie, na kterou ten případ Jane Doe ukázal, tak by toto mohlo být aspoň jeden z těch mála pozitivních výsledků.
17: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnovala, Jano, a že si nám o tom mohla něco říct.
15: Děkuju za pozvání a doufám, že se příště setkáme u nějakého veselějšího tématu.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka a nově taky spoluautorka podcastu Přes Atlantik o dění ve Spojených státech. Mluvili jsme o obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit, o kterém mluví celé USA. Tenhle díl dali dohromady Kristýna Vašíčková, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis na webu editovala Téa Veseláková a přidružený obsah na sociálních sítích, ten je zásluhou Jany Mikoláškové. Tenhle týden jsou v Česku volby, to určitě dobře víte, ale do té doby nás čeká ještě celá řada jiných epizod. Naslyšenou zítra.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Dagmar Mudrová a zpravodajský souhrn.
4: V Krušnohorské Moldavě znovu řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o účelovou turistiku. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Plochodrážník Jan Kvěch byl den po triumfu na Zlaté přilbě druhý na Tomíčkově memoriálu. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
5: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
6: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
7: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tom 10.
6: Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
4: Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace. I kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru, říká za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
8: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
4: Předchozí státní kulturní politiku, kterou schválila minulá vláda, ale už dříve označil ministr Klempíř za neufinancovatelnou. Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by včera bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě v pražském jazzovém klubu Reduta v roce 1994.
9: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburinku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee a on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
4: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru iRozhlas.
0: Sport.
4: Český plochodrážník Jan Kvěch vítězný hattrick na memoriálu Luboše Tomíčka neskompletoval. Den po triumfu na Zlaté přilbě mu ve finálově jízde 57. ročníku tradičního závodu vrátil porážku z Pardubic Lotyš Lebeděvs.
10: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku. Cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala, z 6:1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlost měl. Místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
4: Z zbývajícím dvěma českým jezdcům ve startovní listině Václavu Milíkovi a Danielu Klímovi se tolik nedařilo a od postupu do finále byli hodně vzdálení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Ostrovačicemi. Na kilometru 176,5 stojí dvě dodávky. Blokují tam pravý pruh a tak se vybočuje. Na D1 z Vyškova do Brna se za odbočkou na Slavkov na kilometru 209,5 střetlo nákladní auto s autobusem. Místo je označené světelnou šipkou. A v Praze překáží nehoda na Štěrboholské spojce ve směru z Černého mostu na Lanový most. U odbočky na Dolní Počernice a Štěrboholy havarovala dvě nákladní auta. Blokují tam dva jízdní pruhy a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teploty kránu klesají na 9 až 4 stupně, v údolích jim bude místy kolem 2 a čekejte přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Přes den pak být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
3: Pokračuje noční radiožurnál 4:05 a přeji příjemné probuzení do časného úterního rána s datem 6. října. Petr Wolf si prodlouží pobyt ve vězení o další rok. Bývalý poslanec včera u ostravského soudu přiznal, že se vyhýbal nástupu k 6letému trestu za dotační podvod. Máme jeho autentickou výpověď přímo z jednací síně. Detaily uslyšíte za okamžik v reportáži.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Ostravská justice udělala včera definitivní tečku za kauzou uprchlého exposlance Petra Wolfa. Bývalý politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD dostal roční trest za to, že se v Paraguaji vyhýbal nástupu do vězení. Do Jižní Ameriky uprchl poté, co mu soudy pravomocně potvrdili 6leté vězení za několika milionový dotační podvod.
1: Bývalý docent Slezské univerzity a někdejší poslanec vcházel do jednací síně s pouty na rukou v šedém vězeňském oblečení. Na dotaz soudce, jestli lituje útěku a ukrývání před trestem, odpověděl takto.
2: Upřímně řečeno ano, ale chtěl bych možná, jestli mohu říct.
3: Určitě.
2: V době, kdy jsem se rozhodoval, zda odejdu, tak jsem měl strach o život. Takže v této situaci jsem se nalezal.
1: Petr Wolf souhlasil s tím, že je vinný, a tak od začátku procesu do rozsudku uběhly necelé 2 hodiny. Zkrácení bylo polehčující okolností. Soudce Tomáš Žatek ale zdůraznil i ty přitěžující.
4: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
1: 6 let vězení dostal v minulosti Petr Wolf za to, že společně s manželkou přes svou firmu podvedl stát u 11 milionové dotace Ministerstva životního prostředí. Šlo o dotace na výzkum vztahu ekonomiky a životního prostředí. Z peněz platili například dovolené a soukromé zahraniční cesty a 100 000 vyplatili za konzultace firmám, které podle rozsudku žádné skutečné studie nevypracovaly. K tomu mu tedy nyní přibyl ještě rok vězení.
5: Proti uloženému trestu nemám námitky, také jsem se vzdal práva odvolání. Musím říci, že prohlášení o vině, které obžalovaný učinil, podstatně zkrátilo toto trestní řízení.
1: Reagoval na verdikt státní zástupce Martin Fraš. Obhájce Tomáš Mikata už plánuje žádost o podmíněné propuštění.
6: Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn.
1: Žádost chce poslat v lednu příštího roku. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: a zpátky na spojku se vrátíte přes Průmyslovou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553. When you were staring down disaster.

0: Česku je víc než 6 tisíc obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních, od sekání trávy až třeba po stavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje? Nejen to vám teď vysvětlíme v našem volebním průvodci.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý

0: pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
1: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva dvě. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
0: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
1: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
3: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
0: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
1: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 16:30. Dagmar Mudrová a krátké zprávy.
2: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jeho řidič se zranil. Podle státního zástupce poslanec nejel podle předpisů a dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k nim mohla i část učitelů nebo studenti vysokých škol. V pondělí se protestující studenti na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky v Lens na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují už třetím týdnem. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit 500. Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu. Sport. Hokejové týmy Sparta a Mladá Boleslav si po nevydařeném úvodu extraligové sezony vyměnili útočníky. Do mladoboleslavského klubu jde zkušený Tomáš Hika. Pražané naopak získali mladého Vojtěcha Hradce. Oba týmy o tradu informovali na svých oficiálních webech. Pražanům se úvod ročníku nevydařil. V tabulce jsou z 10 body 9. Mladá Boleslav je předposlední z 6 body a 18 vstřelenými brankami, což je nejméně po poslední Olomouci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená Štěrboholská spojka v Praze a nehoda na D1 za Holubicemi. Štěrboholská spojka v Praze směrem z Černého mostu na Brno je neprůjezdná po nehodě. U sjezdu na Dolní Počernice a Štěrboholy se střetla dvě nákladní auta. Na místě zasahují záchranáři. Provoz odklánějí už z Pražského okruhu na 63. kilometru. Objíždět se dá Českobrodskou a Průmyslovou ulicí. Na D1 z Vyškova do Brna překáží nehoda za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Blokují pravý pruh, levým se zatím jede plynule.
5: Je tam policie, je tam nějaké doprovodné vozidlo a ten jižní pruh v dálce, dejme tomu zhruba 800 metrů nebo kilometrů, je uzavřený.
4: A na silnici 35 z Liberce do Turnova se je uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto do příkopu. Pravý pruh je uzavřený, jede se ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu s vámi bude noční radiožurnál a Adam Carda.
6: V tuhle chvíli máme necelé 4 minuty po 16:30 a v nočním radiožurnálu zazní Linkin Park a píseň Castle of Glass. Tak přeji příjemný noční poslech.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Václav Havel by včera oslavil 90. narozeniny. Za svého života vyzdvihoval funkci a důležitost Senátu jako pojistky v českém ústavním pořádku, který po sametové revoluci spolu vytvářel. Jeho přínos Senát ocenil odhalením pamětní desky s Havlovým citátem z jeho vůbec prvního vystoupení v horní komoře parlamentu. Uslyšíte o tom za chvíli více v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď se podíváme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze jsou stále komplikace kvůli nehodě na Štěrboholské spojce směrem z Běchovic k Lanovému mostu. U sjezdu na Dolní Počernice a Štěrboholi havarovala dvě nákladní auta, zasahují tam záchranáři. Policisté odklánějí provoz z okruhu na 63. kilometru do Českobrodské ulice. Na spojku pak najedete zpátky přes Horní Počernice. Zcela ucpaná je ale Českobrodská, ale i Pražský okruh před odklonem. Kolona se na Pražském okruhu tvoří už od sjezdu z Hradecké dálnice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na hodinách v tuhle chvíli máme 16:45 a to znamená pomalu a jistě konec nočního vysílání. Za chvíli tu bude Petr Král přesně v 5 a ranní radiožurnál. Tak pojďme na už avizované téma. Česko si včera připomnělo 90 let od narození svého prvního prezidenta Václava Havla. Dramatika někdejšího disidenta a posléze výraznou tvář nejen listopadové revoluce. Právě jako spolutvůrce současného ústavního pořádku si ho připomněl Senát, který letos slaví 30 let fungování. Ve Valštejnské zahradě Havla nově připomíná pamětní deska.
3: Jde o roli v skutku obecně respektovaného fóra, odkud zaznívá moudrý hlas lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy našeho státu a kteří tyto základní zájmy nadřazují okamžitým zájmům osobním, stranickým či skupinovým.
4: Řekl Václav Havel při svém vůbec prvním vystoupení v tehdy nově ustaveném Senátu v roce 1997. Teď tato jeho slova připomíná právě odhalená kamenná pamětní deska na zdi budovy Senátu ve Valštejnské zahradě. K Havlovu přínosu a postoji k horní komoře parlamentu promluvil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
5: Václav Havel vnímal Senát jako pojistku demokracie, pojistku svobody v naší zemi, a to nejen pro nás, současníky, ale i pro budoucí generace.
6: A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
4: Slavnostní odhalení desky doprovodil písničkář Jaroslav Hudka.
6: Teď dumej o právu Havlíčku Havle.
4: Vdova po prezidentovi Dagmar Havlová při své vzpomínce řekla, že si přeje, aby Václav Havel nezůstal jen součástí historie, ale aby byl součástí našeho svědomí.
7: Parlament považoval za důležitou součást demokratického uspořádání a Senát za prvek, který má zákonodárnou moc stabilizovat a vyvažovat. Dnes víme, jak důležitá je tato pojistka demokracie.
4: Na pozvání senátorů přišly stovky studentů z různých částí Česka. Třeba studentka Michaela se třídou z Masarykovy obchodní a zemědělské akademie v Rakovníku.
8: Myslím si, že by se na to nemělo zapomínat a že by jsme si to takhle právě měli připomínat tím, co pro nás Václav Havel udělal všechno. Že můžeme právě díky tomu tady stát, mít my dva rozhovor konkrétně, a myslím si, že na to trošku mladá generace začíná pozapomínat a měli bychom být vděční, že můžeme vyjádřit vlastně svobodu našeho názoru.
6: Co je

písaň tichou, jak padající sníh. Tak Tatry na zakou.

0: Radiožurnál v 5 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Zendorskou.
1: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Švédská akademie věd oznámí, kdo letos získá Nobelovu cenu za fyziku. Hokejisté Komety Brno prohráli na ledě Českých Budějovic 1-5 a postupně bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohly policisté a vojáci, střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty, sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, říká ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
3: Předpokládám, že ten selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
1: Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů také senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou také k dispozici přímo ve volebních místnostech. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu Moru v sibiřském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
4: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes se dozvíme jedno až tři jména oceněných v oboru fyzika. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince.
5: Nobelovu cenu za fyziku vyhlásí Švédská královská akademie věd dnes předpolednem. Loni si ocenění odnesli tři vědci, kteří zhmotnili kvantovou fyziku na elektronických součástkách. Předvedli například takzvané kvantové tunelování. Ve středu vyhlásí Švédská akademie věd letošní laureáty za chemii. Martin Srb, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Brněnští hokejisté sice v Českých Budějovicích vyslali na soupeřovu branku o 10 střel víc než domácí tým. I přesto ale v 8. kole tip Sport Extraligy prohráli 1-5. Velkou nespokojenost vyjádřil po utkání asistent trenéra Jiří Horáček. Zmínil i inkasovaný gól 2 vteřiny před koncem první třetiny.
6: Byl to gól, který není příjemný, ale máme dost zkušený a dost silný tým na to, aby jsme si s těmito situacemi poradili. Už to se tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku 10 střel, ale ten efekt tam není.
1: Nejvyšší česká hokejová soutěž bude pokračovat ve čtvrtek prvními zápasy 9. kola.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na Pražském okruhu i na Štěrboholské spojce v Praze a nehoda na D1 za Holubicemi. Štěrboholská spojka v Praze směrem z Běchovic k Lanovému mostu byla neprůjezdná po nehodě u sjezdu na Štěrboholi. Policie odkláněla provoz na Pražském okruhu z 63. kilometru do Českobrodské a přes Horní Počernice. Podle kamer se teď zdá, že už obnovili provoz po Štěrboholské spojce. Ta je ale stále velmi ucpaná. Kolona začíná už na Pražském okruhu u sjezdu z Hradecké dálnice. Náš zpravodaj doporučuje objížďku.
8: Asi bych doporučil jet na Novopatskou a na Hloubětín a vzít to přímo po Průmyslový, protože kolona kamionu už je od Hradecké dálnice.
7: Na D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Pravý pruh je uzavřený a je to označené šipkou. Kolona se zatím netvoří. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu, projíždí se pouze levým pruhem. A na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Pacericemi. Nákladní auto se převrátilo do příkopu. Pravý pruh je uzavřený, teď se ale jde plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne hlavně v Čechách, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, slovo má Petr Král.
0: Dobré ráno, 5 hodin, 6 minut tomu, 6. října, mlhy napovídají, že podzim už to rozjel naplno, tak s tím počítejte na cestách. Navíc tento týden by nás mělo opustit někdy ve čtvrtek babí léto, takže máte-li nějaké plány, které ještě souvisejí s hezkým počasím, tak to zkuste rychle. Ranní radiožurnál má tradiční plán a sice dodat vám ranní informace o všem důležitém a podstatném. A to právě začíná. Dobré jítra.

0: Zpěvačka LP 9 minut po páté hodině, teď v ranním radiožurnálu, vzpomínka na Kalerso Ostrava. Do Ostravy ještě jednou, ale tentokrát zatím, co se tam dělo včera, protože v skutku originálně si tam připomněli nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Krom projevu a písní si gymnazisté připravili dvojici výjevů v málo vídaném formátu. Na centrální Masarykově náměstí předvedli živé obrazy z Havlova života.
1: Jsme v lednu roku 1980. A Václav Havel nastupuje do věznice v Heřmanicích, tedy nedaleko odsud.
2: Studenti Ostravského jazykového gymnázia Pavla Tigrida si nacvičili živý dvojobraz.
1: Havel se tváří jako velmi naivní chlapec, protože netuší, co ho v Ostravě čeká.
2: Výjev komentuje pedagog Jiří Hruška, ten se studenty navštívil i celu číslo 11 ve vězeňském bloku A. 15-letá Eliška Kubásková má uniformu dozorkyně.
3: Přicházíte myšlenky na to, na jakou stranu bych se v tom režimu postavila.
2: A obraz druhý, stejný člověk se stává prezidentem Československa.
1: Chtěli jsme vám připomenout to, jak se v Čechách může rychle situace měnit.
2: Václava Havla představuje v živém dvojobrazu 17-letý student Adam Hlásný.
4: Když si to nebudeme připomínat, tak si to může stát znovu a to nikdo nechce.
2: Na náměstí přišli i pamětníci, mezi nimi americký politolog a filozof Eliezer Tucker. S Václavem Havlem se potkala, napsal o něm knihu. Víc než historickou postavou je podle něj dnes sdíleným symbolem naděje, že svět může být lepší.
5: Democracy would be successful and I still believe in that.
2: Cyklus havlovských akcí ještě bude pokračovat besedou o undergroundu, vařením guláše a nakonec premiérou adaptace Krále Ubu, kterou divadlo Petra Bezruče věnuje Václavu Havlovi. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Francouzští studenti středních škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovujícím studijním podmínkám. Vyzvala k němu Středoškolská odborová unie. K demonstrantům by se mohla připojit také část učitelů. Vadí mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů anebo špatný stav školních budov.
1: Nehoda na D1 u Brna, taky v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 210. kilometru u nájezdu od Slavkova se srazila dvě auta. Blokují teď pravý jízdní pruh a už se tvoří zatím kratší kolona ve směru do Brna. V Praze stále likvidují následky vážné nehody na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most. U sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony. Štěrboholská byla dlouho zavřená, teď už se ve směru na Barandovský most projíždí alespoň připojovacím pruhem. Kolona je ale dlouhá už od Černého mostu od IKEA a ucpává se i objížďka po Českobrodské v Počernicích. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká postupně všude slunečný a odpoledne i teplý den. Nebe bude jasné nebo skoro jasné, ale ráno a dopoledne, hlavně v Čechách, se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Obojí se ale bude docela rychle rozpouštět. Až večer bude v jihozápadní polovině Čech další oblačnost přibývat. Teploty odpoledne vyšplhají k 18 až 23 stupňům. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16 stupňů Celsia. A povane k tomu dnes jen slabý proměnlivý vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 20. Hygienici teď obchází obchody a kontrolují mimo jiné třeba i kosmetiku. Na Vysočině stihnou každý den asi tak 8 prodejen. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. Tak například v přípravcích podle jejich zjištění se objevují třeba i dokonce zakázané vonné látky. Produkty, které jsou vyráběné v zahraničí, navíc musí mít na obalu uvedenou dokonce i odpovědnou osobu ze států Evropské unie.
1: Ale pod tím nic není.
2: A to je Velká Británie. Takže... A s tou Velkou Británií je teďka problém, protože Velká Británie není v Evropské unii. To není odpovědná osoba z Evropské unie.
3: Od naší hygieničky Lucie Mašitová a Pavla Musilová z regálu několik kusů kosmetiky, která není správně označená a chybí na ní česky napsané složení.
2: To k tomu doplní. A jestli tady nebude žádná odpovědná osoba z Evropské unie, tak se to vlastně musí stáhnout.
3: Vysvětluje Lucie Mašitová s tím, že jiné prohlédnuté výrobky jsou zatím v pořádku. Kontroly se zaměřují i na přítomnost zakázaných látek. Poměrně často hygienici naráží například na Lilial, který je od roku 2022 v Evropské unii zakázaný.
4: Dřív se to používalo hodně jako vonná látka a dneska by se to na trhu už vůbec vyskytovat nemělo, ale protože u některých prostředků není datum minimální trvanlivosti, takže oni tyto prostředky kosmeticky prodávají stále dál a dál.
3: Podle Lucie Mašitové se v drogériích už se zakázanou látkou obvykle nesetkáme, protože je tam velký odbyt a řetězce si tyto náležitosti kontrolují.
4: Problém je spíš v těch prodejnách, kde prodávají ještě něco. Jo, že mají třeba potraviny, mají tam třeba i textil. Ty potraviny většinou bývají v pořádku, ale u těch kosmetických výrobků to bývá většinou problém.
3: Lilial neboli butylfenyl metylpropionál, jak bývá uvedeno na etiketách, přitom může podle studií snižovat plodnost a být toxický pro reprodukci.
4: Může se stát, že někde vzadu tam najdeme jeden výrobek s butylfenyl metylpropionálem, takže to řešíme domluvou. Ale pokud opravdu tam toho ten prodejce má víc, tak tam opravdu ty pokuty jsou.
3: Jen za letošní první pololetí odhalili hygienici na Vysočině skoro 900 výrobků, které Lilial obsahovaly. Obchodníci museli všechny tyto produkty stáhnout z prodeje a krajské hygienické stanici dodat potvrzení o jejich likvidaci. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Co když zjistíte, že život, který jste si vysnili, vypadá ve skutečnosti úplně jinak? David Ondříček se svým novým filmem vrací do současné Prahy a ke kořenům své tvorby. V komedii Kluci to vidí jinak než holky sleduje 7 lidí, kteří hledají lásku, směr i odvahu něco ve svém životě změnit. Proč měl potřebu vrátit se k příběhům lidí kolem sebe? A proč říká, že natočil možná svou nejsmutnější komedii? David Ondříček bude hostem radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno, je 17:30. A teď Jana Utendorská zprávy.
4: Školy a školky s méně než 180 dětmi by se podle současného školského zákona měly v příštích letech sloučit do větších celků. Toto konkrétní hranici teď ale kritizuje ministr školství Robert Plaga za ANO a chce proto zákon změnit. Zatím ale neupřesnil, jak konkrétně by měl zákon po změně vypadat. Asociace ředitelů základních škol upozorňuje, že příprava sloučení zabere minimálně 2 roky a zákon by se tak neměl měnit na poslední chvíli. Evropský parlament bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to ale vedlo k dalšímu zdražování paliv. Pro odložení účinnosti nařízení je tak například Francie nebo Česko. Ukrajina údajně v noci vyslala více než 600 dronů na ruské hlavní město Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protivzdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Bližší informace o útoku zatím nejsou známé. A na výstavišti v Brně začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být taky s parkováním ve městě. A v Brně bude i radiožurnál. Ze strojírenského veletrhu budeme vysílat dnes od 10 hodin.
2: Sport.
4: Basketbalisté Pardubic rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže se utkají s italskou Reggianou na její palubovce. Pardubický tým se dostal přímo do základní skupiny jako český vicemistr poté, co ve finále NBL podlehl Nymburku. V novém ligovém ročníku Pardubice vyhráli všech 5 utkání a jsou druhé za rovněž suverénní Slavií NBK. I ta bude hrát Ligu mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Brna a u pana Štěrboholska v Praze. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 210. kilometru nájezdu od Slavkova na dálnici se zrazila 2 auta v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 212. kilometru a zdržíte se už asi 10 minut. V Praze je velmi ucpaná Štěrboholská spojka ve směru na Barandovský most. U sjezdu na Dolní Počernice se srazily 2 kamiony, následky stále odklízejí. Štěrboholská byla dlouho zavřená, teď už se projíždí pouze připojovacím pruhem a kolona je stále dlouhá. Už od IKEA na Černém mostě a je to asi na 30 minut. Ucpává se taky objížďka po Českobrodské ulici v Počernicích. A ještě do Plzně, silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Před Chotíkovem na křižovatce na Příšov, čerstvá nehoda. Srazila se 2 auta, silnice je teď průjezdná kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Aktuálně je nad Českem jasno nebo skoro jasno. Převážně v Čechách se ojediněle vytváří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty se dnes po ránu pohybují opět ve velkém rozsahu, a to od 12 stupňů v Hošťálkové na rozhledně Maruška v Hostýnských vrších. Tolik je také na Přimdě v Plzeňském kraji a nebo na Milešovce. Na opačné straně stojí s téměř -5 stupni Kvelda Perla nebo Rokycká Slať na Šumavě, také Jelení v Krušných horách. Přes den pak ale teploty budou vysoké, a to i na horách. Tam teploměry ukážou kolem 16 stupňů. Jinde opět od 18 do 23 stupňů Celsia. A až se rozpustí ranní mlhy, tak nás čeká slunečný, jasný nebo skoro jasný den bez deště, jen se slabým proměnlivým větrem. A podobné počasí nás čeká i zítra. Jen bude přes den na nebi trochu víc mraku, pršet z nich ale nebude a během dne budou ubývat. Počasí se změní až ve čtvrtek, kdy přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese dešťové kapky a také výrazné ochlazení. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Marcela Halová. Počasí včera začala Nobelův týden, o laureátech mluvíme i v ranním radiožurnálu a také připomeneme další událost včerejšího dne, kdy 40 českých šéfredaktorů vyzvali veřejné činitele a politiky k odmítání násilí. V dopise se ohradili i proti omezování přístupu k informacím. No jaké informace a reakce to vzbudilo, tak to uslyšíte za chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: Well, man.

0: I tohle se stalo včera. 40 šéfredaktorka šéfredaktorů českých médií vyzvalo politiky a další činitele k odmítnutí násilí a dodržování základních principů slušné komunikace. Text na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
1: Vyzývají politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na to, aby se oficiální informace od úřadů dostávaly ke všem novinářům. Z prohlášení citujeme.
2: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
1: Podle mediální analytičky Maríny Urbánikové z Masarykovy univerzity a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy to není poprvé, kdy čeští šéfredaktoři a šéfredaktorky vydali nějakou výzvu. Výjimečná ale je.
3: Pokud si pamätám, táto je jedna z najširších, ak nie vôbec najširšia spoločná iniciatíva, keď sa pozrieme na počet signatárov. Takže áno, z tohto pohľadu to významné a neúplne bežné rozhodne je.
1: Výzvu komentovali i niektorí politici, napríklad ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.
4: Za sebe musím říct, že se tak snažím chovat, takže v tom nevidím problém.
1: Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného je nutné komunikovat slušně ze strany politiků i novinářů.
5: Tak já za sebe určitě mohu potvrdit, že já odmítám projevy násilí na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a vždy dodržuji pravidla slušné komunikace, takže já přesně nevím, co konkrétně ti protagonisté chtějí. Na druhou stranu zase já bych chtěl požádat média k tomu, aby byla dostatečně nestranná, objektivní.
1: Výzvu komentovali i zástupci opozice. Souhlasí s ní například předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Žádný demokraticky smýšlející politik a veřejný činitel nemůže mít podle něj problém s kritickou kontrolou médií. Důvody, které k sepsání výzvy vedly, jsou podle něj dostatečně vypovídající a alarmující.
6: Je to důležité a chtěl bych apelovat na všechny politiky a ty, kteří jsou tedy osloveni v té výzvě, aby svobodu slova, informovanost médií v naší společnosti, v našem státě ctili jako jednu z těch velkých pojistek svobody vůbec v naší zemi.
1: Výzvu podporuje i předseda opoziční ODS Martin Kupka.
7: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země. Jsou důležitou kontrolou toho, co dělají ti, kteří v tuhle chvíli drží moc. A je určitě na místě, aby se měnila rétorika té vlády a aby prostor pro otevřené informování, aby prostor pro nezávislou práci novinářů naopak posiloval.
1: 40 šéfredaktorů, kteří výzvu podepsali, je z audiovizuálních, tištěných i digitálních médií různých zaměření. Jana Čermáková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. Právě ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátek ve 14 hodin. Zákaz se týká taky opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidé nerozhodovali na základě průzkumu a měli klid na výběr. Omezení platí až do ukončení hlasování, a to v sobotu ve 14 hodin. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Měl by tak získat vůbec nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhů, které schválil kabinet. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října.
1: Nehoda na D1 u Brna a ucpaná Štěrboholská ulice v Praze. Na dálnici D1 po pojíždění kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 210. kilometru nájezdu od Slavkova se srazila dvě auta a blokují pravý jízdní pruh. Kolona se táhne z 213. kilometru a zdržíte se už asi 20 minut. Ucpává se taky silnice 50, to je nájezd na D1 od Slavkova, anebo stará silnice před Rohlenkou, kudy se to řidiči snaží obět. V Praze se vyhněte Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most, je velmi ucpaná. U sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony. Štěrboholská byla dlouho zavřená, teď už se ve směru na Barandovský most projíždí připojovacím pruhem. Kolona je dlouhá už od Černého mostu a je to asi na 40 minut. Hodně ucpaná je tam i objížďka po Českobrodské přes Dolní Počernice. A v Praze pozor taky na okruhu ve směru na Ústí nad Labem. Ve sjezdu z Novopatské do Gbelské ulice se srazila tři auta a brzdí se ve sjezdu z Novopatské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Už jen dva dny a počasí babího léta u nás bude končit. O jeho konec se postará studená fronta, která bude postupovat během čtvrtka přes naše území k východu. Za ní pak v pátek a během víkendu bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu až západu. Před studenou frontou ale budou ještě odpolední teploty od 18 do 23 stupňů. Za studenou frontou se výrazně ochladí a odpolední teploty v pátek a během víkendu už budou dosahovat jen od 17 do 11 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin 50 minut nastalo nejenom pro vědu velmi důležité období. Kdo dostane Nobelovu cenu tentokrát za fyziku, tak to se dozvíme už dnes, stane se tak krátce před 12. hodinou. Pokračuje totiž tradiční Nobelův týden. Někteří vědci se pouštějí do odhadů a předpovědí, konečné slovo ale bude mít přece jenom nakonec tak jako vždy Královská švédská akademie. Jaké objevy si můžou tohle ocenění odnést? Should the Nobel Committee
1: reward abstract and death matter physics? Různí vědci, a nejenom oni, jsou zvědaví, jestli Nobelův výbor ocení abstraktní teoretickou práci ze základního výzkumu, nebo tentokrát nějaký praktický vynález, technologii, kterou možná využíváme každý den. Na letošní ceny za fyziku si ještě počkáme. Od pondělí ovšem víme, kdo si odnese Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.
2: Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
1: Američan a dva Němci položili základy optogenetiky. Vytvořili jakýsi buněční vypínač, jako kdybychom měli chytré dálkové ovládání. Jenže místo rádia, televize nebo lampy umí světelným paprskem zapínat a vypínat jednotlivé živé buňky. K čemu to je dobré, vysvětlila při vyhlašování cen Anna Vedelová z Nobelova výboru.
3: Je to vypínač citlivý na světlo. Můžete s ním ovládat nervové buňky v živém mozku. Novým způsobem pochopíme, jak mozek funguje.
1: Podle Nobelova výboru se tím splnil sen neurovědcům, kteří zkoumají mozek. Můžou přesně vypínat a zapínat skupiny buněk a zjišťovat, co se stane, když se tahle oblast vypne nebo jiná zapne.
3: Mozky savců jsou si docela podobné. Máme myší modely demence, epilepsie, závislostí a tak dále.
1: V lidském těle už vědci také buněčné vypínače zkoušejí. Ne v mozku, ale v očích. Lidem, kteří kvůli jedné vzácné nemoci přišli o zrak, by ho mohli částečně nahradit právě speciální proteiny citlivé na světlo. Martin Srb, Radiožurnál. Never did believe.

0: S vámi Radiožurnál Velké vzpomínání na Václava Havla proběhlo včera v den jeho nedožitých 90. Třeba také tradičně u jeho chalupy na Hrádečku u Trutnova. Byli jsme tam. Uslyšíte o tom stejně jako o českých fotbalistech, kteří dnes večer vstoupí do fotbalového chrámu v Londýně. Budou hrát proti Anglii.
1: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
2: Teď chtějí jediné. Dožít doma.
3: Cítím se tu velmi dobře.
4: Doma je doma.
3: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
1: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
2: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
3: Ano.
1: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
6: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
7: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
2: Poslední přání.
1: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
2: Každý všední den, krátce po 8:45.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. S dalšími zprávami je tu Jana Utendorfská.
8: Nejpozději dnes se dostanou poslední z více než 8 milionů voličů v Česku hlasovací lístky. Litevští poslanci rozhodnou o zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní. Čeští fotbalisté se na závěr úvodního programu Ligy národů utkají s Anglií. V Praze je po nehodě ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Barandovský most. A postupně bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Jejich roznos zajistili buď radnice nebo pracovníci České pošty.
9: Bych to viděl třeba i kolem 8 tisíc.
10: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
9: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenýma dopisema dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
10: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
11: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
10: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
8: Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
12: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců.
13: Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Tento zákaz by mohl zrušit ústavní dodatek. Pokud poslanci ústavní dodatek přijmou, za 3 měsíce bude následovat druhé hlasování. I v něm se pro zrušení zákazu budou muset vyslovit nejméně 2/3 poslanců. Litva stojí o účast v jaderném odstrašení Severoatlantické aliance nebo aliancí fungujících mimo rámec NATO. Její představitelé ale několikrát zopakovali, že země plánuje na svém území rozmístit jaderné hlavice. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: V Tyršově domě v Praze dnes budou sokolové hromadně darovat krev. Akcí nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3 000 litrů krve.
2: Sport.
5: Čeští fotbalisté dnes zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Češi poslední dva zápasy dohrávali v oslabení a právě v disciplíně se podle trenéra Santiho Denihy musí zlepšit.
14: Na této úrovni je důležité začít a dohrát zápas v 11, protože rozhodují detaily. Víme, že soupeři jsou neskuteční, budeme hrát proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Karty k fotbalu patří, ale musíme na tom zapracovat, to je náš cíl. V oslabení proti tak silným soupeřům trpíme.
5: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. A hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola typ Sport Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Gólem a dvěma asistencemi se na vítězství svého týmu podílel útočník Robert Lantoši.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 u Brna, v Praze ucpaná Štěrboholská spojka. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Silný provoz navíc na 210. kilometru u nájezdu od Slavkova se po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Kolona 25 minut, brzdí se už kousek za sjezdem na Rousínov. Ucpaný je tam i nájezd od Slavkova na dálnici anebo stará silnice před Rohlenkou. D1 ještě jednou ve směru z Brna do Prahy pozorou Koberovic. Na kilometru 75 stojí 76, stojí ve stoupacím pruhu, nepojízdná dodávka. Kamiony tam vybočují. V Praze je velmi ucpaná Štěrboholská a východní spojka směrem na Barandovský most. U sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony, následky stále odklízejí. Projíždí se pouze připojovacím pruhem a kolona je už od Černého mostu asi na 50 minut. Plní se kvůli tomu taky Hradecká dálnice na příjezdu do Prahy a nebo Českobrodská v Počernicích. Ještě na Plzeňsko silnice 20, příjezd z Karlových Varů do Plzně. Před Chotíkovem na křižovatce je tam nehoda, zasahují záchranáři a projedete Kyvadlově, i tam čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne hlavně v Čechách, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno, no a s námi jsou ve spojení také naši dopravní zpravodajové. Děkujeme za to a přejeme šťastnou cestu. V ranním Radiožurnálu vás za chvíli čeká Kultura na tři. Vláda schválila novou koncepci státní kultury na další 3 roky. O čem to přesně bylo, dozvíte se od nás.

0: máme Radiožurnál, 9,5 minuty po 6. hodině. Novou koncepci státní kulturní politiky na období 2026-2029 schválila vláda. Dokument počítá třeba s ochranou a obnovou kulturního dědictví a nebo změnou odměňování pracovníků v kultuře. Podrobnosti Jan Duchoslav, domácí redakce, vítej.
1: Dobré ráno, návrh státní kulturní politiky bude součástí navazujícího akčního plánu, který podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy dostane vláda k projednání do konce listopadu. Na novém návrhu se mají podílet i profesní asociace. To ale zpochybňuje třeba prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule. Podle něj totiž ministerstvo kultury v návrhu nezohlednilo připomínky odborníků. Klempířovu státní kulturní politiku kritizuje i jeho předchůdce ve funkci Martin Baxa z ODS nebo opoziční Piráti. Ještě dodám, že plán, který prosadil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS, přitom platil až do roku 2030. Podle ministra Klempíře byl ale finančně náročný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu.
0: Kultura budoucí a schválená, Jan Duchoslav, domácí redakce v ranním Radiožurnálu. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: 11 minut po 6.

Radiožurnál ještě vzpomínky ke včerejšku. Bývalý prezident Václav Havel by se včera dožil 90 let. Vzpomínalo se na něj leckde po celé republice a tradičně také u jeho oblíbené chalupy na Hrádečku u Trutnova. Jak za chvíli uslyšíte, byli jsme u toho. Dobré ráno, teď je 6:45. Ukrajina údajně v noci vyslala více než 600 dronů na ruské hlavní město Moskvu a také okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protivzdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Bližší informace o útoku zatím ale nejsou známé. V Praze

0: Té Štěrboholské spojice ve směru na Smíchov je velmi ucpaná. U sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony a projíždí se pouze připojovacím pruhem. Kolona je dlouhá už od dálnice D10 a zdržíte se okolo 50 minut. Pozor, ucpává se kvůli tomu i hradecká dálnice na příjezdu do Prahy zhruba od 6. kilometru. V Praze nehoda překáží taky v Holešovičkách směrem do centra anebo ve Kbelské ulici směrem z Novopatské na Ústí nad Labem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Neobvykle dlouhá vlna babího léta stále ještě pokračuje. Dnes i zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno. Zítra přechodně mraků více, postupně ale budou ubývat. Jen ráno a dopoledne vás mohou překvapit mlhy nebo nízká oblačnost, tak buďte opatrní hlavně za volantem auta nebo za řidičky motorky. Ranní teploty jsou docela nízké, nejčastěji se pohybují mezi 5 a 11 stupni. Odpoledne ale vyšplhají k příjemným hodnotám, k 18 až 23 stupňům. A ani dnes, ani zítra nám pocitovou teplotu nebude snižovat vítr, většinou povane jen slabě a bude proměnlivý. Krásné úterý.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 6 hodin 20 minut s vámi ranní radiožurnál. Stovky lidí si přijeli v průběhu včerejška zavzpomínat na bývalého prezidenta Václava Havla k jeho chalupě na Hrádečku u Trutnova. Tohle místo považoval Havel za svůj druhý domov, kde sám i s přáteli trávil hodně času. Nakonec tam také 18. prosince roku 2011 ve věku 75 let zemřel.
1: Přijala jsem kousek autem a malá procházka.
2: Paní Ivana, co to pro vás znamená být v tuto chvíli tady?
1: To je chvíle, za kterou jsem šťastná. Jsou to krásné vzpomínky.
2: Znala jste ho osobně?
1: Potkali jsme se, no, když se stával, myslím, tady v Mladých Bukách čestným občanem.
2: Hoří tady spousta svíček, je tady spousta vzkazů. Pan Jaroslav a paní Alena přijeli na Hrádeček z Hronova.
3: Chceme tady vzdát poctu panu prezidentovi Václavu Havlovi k jeho 90. narozeninám.
4: Velká úcta k němu, protože pro nás udělal hodně.
3: Jezdíme sem celkem pravidelně, protože ta pieta je pro nás velice důležitá. Můžete se narovnat, protože tam budete normálně i takhle. Jo. A ještě jednou. Super, pánové.
5: Díky.
3: Mrkněte se na to, jo.

0: děkujem.
1: A cyklisté se tady vyfotili na památku?
0: Ano.
1: Petr Heisler spojil výlet na Hrádeček se sportem a přijel na kole?
2: Ano, já to dělám každý rok, takže v prosinci jsem pak jedu autem.
3: Já byl za prvý teprve v druhém ročníku v učení a vlastně byl ten převrat, takže pro nás to bylo jako velký plus.
1: Dokonce se tady na Hrádečku objevila také fotka z festivalu.
3: Jo, jo, pěkný.
2: Cyklovský, ano.
1: Tam bývalý prezident často jezdíval na festival.
3: Jo, kdysi, jo.
2: A vážil jsem si ho.
1: Dalším vzpomínkovým dnem, kdy sem lidé budou přijíždět a přicházet, bude 18. prosinec. To tady Václav Havel zemřel. Z Hradečku Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
4: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
5: Azurit a jeho vůně.
6: Dobré ráno, je 6:30. A teď Jana Utendorská na zprávy.
7: Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhu, které schválil kabinet. Generál poručíky by se nově měli stát Hlaváčovi zástupci Petr Čep, Velká Pavel Lipka a taky že velitelství pro operace Jaroslav Míka. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Jen letos tam zdravotníci zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšířil okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Nařízení má platit do 4. listopadu. S epidemií spalniček bojuje taky sousední Pensylvánie, kde úřady hlásí přes 1000 nakažených. A na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. První návštěvníky ve Frankfurtu přivítají zítra.
0: Sport.
7: Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna, nehody v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte silný provoz a kolony. Komplikovala tam situaci i nehoda na 210. kilometru. Ta už je pryč, kolona se ale nerozjela, brzdí se na 218. kilometru. Nesnažte se to objet přes Rousínov, ucpaná je tam i stará silnice. V Praze komplikují dopravu nehody. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most se v noci srazily dva kamiony u sjezdu na Dolní Počernice. Následky té vážné nehody stále odklízejí a je zablokovaný levý pruh. Kolona je velmi dlouhá, brzdí se už ve sjezdu z dálnice D10 na okruh. Ucpaná je dost taky hradecká dálnice. Od 7. kilometru se fronta sune až na ucpaný Černý most. A další nehoda překáží ve sjezdu z Novopatské na Kbelskou ve směru jízdy z D10 na Ústí nad Labem a v Novopatské se tak tvoří kolona. Ucpaná je dost i Liberecká ulice ve směru do centra, to kvůli nehodě v Holešovičkách. Tři auta se srazila v levém pruhu u sjezdu na Bulovku. A ještě silnice 20 z Českých Budějovic do Písku. Zbystřete na obchvatu Vodňan, jsou tam kýble na vozovce.
9: V husté mlze na silnici váží několik plastových velkých kýblů, pravděpodobně od nějakého jako Primalexu.
8: A vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Ještě dnes a zítra bude naše území ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Po její zadní straně k nám bude ještě stále proudit teplý vzduch od jihu. Proto až do čtvrtka čekáme počasí s minimem mraku a žádnými srážkami. Jen v noci a po ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlha. Obojí se ale celkem rychle rozpustí a pak už bude převládat slunečné a teplé počasí. Chladno bude po ránu. Při uklidnění větru mohou, tak jako dnes, klesat teploty při zemi až k nule. Odpolední teploty ale budou velmi často přesahovat 20. Až ve čtvrtek přejde přes naše území k východu výrazná studená fronta, která ukončí současný ráz počasí. Bude následovat chladnější a vlhčí severozápadní až západní proudění. Přibude jak oblačnosti, tak i srážek. A teploty už se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a k mikrofonu se vrací Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. O fotbale a českých fotbalistech ve Wembley to za chvíli bude.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: České fotbalisty dnes čeká zápas v ikonickém Wembley. Utkají se tam v Lize národů z domácí Anglii.
1: Tohle je Anglie ve Wembley a je to ikona anglického fotbalu, že jo?
2: Vypíchl velikost duelu právě ve svatostánku ve Wembley obránce národního týmu Vladimír Coufal.
1: Samozřejmě, historicky jsme tady měli obrovský úspěch a jeden možná z největších v historii českého fotbalu, nebo ne-li ten největší.
3: Sama britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům, teď Bergerovi, za chvilku Radovi.
1: Nechci říct, že na to chceme navázat, to určitě ne, ale chtěli bychom Anglii potrápit nějakým způsobem.
2: Připomněl Coufal, jak se Češi stali vicemistry Evropy 1996, tehdy ve finále podlehli Němcům, a to právě ve Wembley. I když tehdy ještě na tom starém, po jeho zbourání vyrostl na tomto místě nový stejnojmenný stadion, který zůstal domovem anglické fotbalové reprezentace. Právě ta dnes přivítá český národní tým.
1: I když se bavíte s anglickýma hráčema, tak prostě pro ně není nic víc než hrát za Anglii ve Wembley, takže je to prostě nádhera. Už jenom když vstoupíte na tady ten jako svatostánek, vidíte 90 tisíc lidí, tak je to nádhera, je to sen pro každého tady hrát. Já jsem měl to štěstí, že jsem to zažil tady dvakrát s národním týmem už.
2: Ani v jednom z případů to ale Vladimíru Coufalovi nevyšlo. Češi ve Wembley v soutěžním zápase Anglii o body nikdy neobrali. Dnes mají další příležitost, a to pod vedením trenéra Santiho Denii.
4: Je to krásný, neuvěřitelný stadion, ale pro nás je nejdůležitější, co se stane na hřišti. Jsme plně koncentrováni.
2: Utkání mezi Anglií a Českem začne ve Wembley ve 20 hodin a 45 minut českého času a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: člověk jako český Forrest Gump tak vidí věčného rebela z pana Jaroslava Haška, tvůrci nové inscenace Tak nám zabili Švejka. Premiéru má právě dnes večer, a to ve Vršovickém divadle Mana v Praze. Jste zváni?
1: Tak nám zabili Švejka!
2: Švejk je český Forrest Gump.
3: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
4: My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, kdo toho Švejka hraje. A je to koncipováno tak, že tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
5: Švejku! Pane Budějovic.
6: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by při nejmenším znát měla.
3: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství.
6: No tak švejkovství si myslím, že není nic, jo? Že to je prostě jenom taková legenda nebo takové veliké zjednodušení téhle knihy.
5: Jak jsem přišel v uniformě vojáku?
3: Švejk se zrodil už před první světovou válkou a objevil se v několika povídkách. Poté, co Jaroslav Hašek strávil za války 4 roky v Rusku a bojoval i v řadách Rudé armády, stvořil nového Švejka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Předběžnou výši zářijové inflace právě dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle odhadu ekonomů by se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. V Tyršově domě v Praze dnes budou Sokolové hromadně darovat krev. Akcí nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takhle Sokolové a další dobrovolníci darovali více než 3000 litrů krve.
7: Kolony u Brna, taky v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Aktuálně zastavíte na 220. kilometru a je to zhruba na půl hodiny ke sjezdu na Svitavy v Brně. Ucpaná je tam dosti stará silnice před Rohlenkou a nebo příjezd od Slavkova k D1. Ucpává se i bratislavská dálnice na příjezdu do Brna, aktuálně zhruba od 4. kilometru. A tradiční ranní fronty jsou i na 43. v Lipůvce po pojíždění Zlažan. V Praze připomínáme ucpanou mimo jiné Štěrboholskou spojku směr Barandovský most. U sjezdu na Dolní Počernice uklízejí v levém pruhu po nehodě. Kolona 50 minut z Novopatska z dálnice D10. A ještě silnice 3 z Benešova do Prahy, kolona od sjezdu na Pišeli až do Mirošovic, teď je zhruba na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
8: Po dlouhém období stabilního počasí babího léta přijde ve čtvrtek střih, který nás vrátí do čistého podzimu. Studená fronta k nám přinese místy ochlazení až o 15 stupňů. Počasí také bude proměnlivé, větrné a počítat musíme s četnějšími srážkami, které hned v pátek mohou být v Krkonoších dokonce i sněhové. Změna v počasí se netýká jen našeho území, ale postupně celé Evropy. Dnes ale ještě u nás, až se rozpustí ranní mlhy, krásně slunečno, bez deště, se slabým proměnlivým větrem a teplotami do 23 stupňů. Krásný den.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: doma v práci nebo za volantem. S vámi Radiožurnál 10 minut před sedmou. Posloucháte nás i dnes a jsme tomu rádi. Míříme na Ukrajinu. Ukrajina v noci totiž vyslala údajně přes 600 dronů na Moskvu a její okolí. Tvrdí to starosta ruské metropole s tím, že většinu z nich se podařilo sestřelit. Regionální guvernér oznámil, že při útoku nejméně jeden člověk zemřel a dalších 6 je zraněných. Naopak Rusko útočilo na most přes řeku Dněpr v Záporoží. Nejméně 2 lidé jsou zranění a doprava stojí. My jsme ve spojení s Martinem Dorazínem, naším zpravodajem na Ukrajině. Vítej, Martine.
1: Dobrý den.
0: Jsou útoky na ukrajinská města součástí ruské taktiky, jejímž cílem je tedy donutit obyvatele, aby opustili?
1: Vypadá to tak, Rusko se systematicky soustředí na ty mosty v Kyjevě, severní, jižní, zejména, které byly poškozeny. Teď, jak jsme slyšeli, zpráva ze Záporoží, jeden z těch mostů přes Dněpr, a není jich tam moc, byl zasažený, ale konstrukce vydržela podle fotografií přímo z místa. Tam je pouze díra ve vozovce, nicméně i tak byla doprava zastavená a, jak si říkal, 2 lidé byli zraněni. Tyto útoky dá se očekávat, že budou pokračovat a jsou součástí toho tlaku Rusů na velká ukrajinská města, i na Charkov, na Oděsu, na Kyjev teď především, aby prostě lidi odešli a nechali ta města tak a tím jakoby se vzdali, což ale Ukrajinci, jak je vidět, nedělají, zůstávají ve svých domovech.
0: Můžou tyhle intenzivní útoky přimět západní diplomaty a cizince vůbec, aby z Ukrajiny odjeli, jak je k tomu opakovaně vyzvala Moskva?
1: Ano, je tady hodně cizinců, kteří působí nejen v diplomatických službách, ale také jako humanitární pracovníci z velké mezinárodní organizace. Tady mají své pobočky, vyvíjejí přirozeně své aktivity, včetně těch českých, a neslyšel jsem od nikoho, že by se chystali k evakuaci nebo k odjezdu z Ukrajiny.
0: Ukrajina v noci útočila na Moskvu, Rusko útočilo na Záporoží, podrobnosti přímo ze země napadené Ruskem. Teď náš zpravodaj Martin Dorazín. Martine, děkujeme za informace. Dávej na sebe pozor a naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou.
0: S vámi ranní Radiožurnál 6 hodin 52 minut. Za 8 minut zprávy, zelená vlna počasí, tak jak jste zvyklí.

0: pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál 7 hodin. Na řadě jsou zprávy s Janou Tendorskou.
3: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. Spojené státy se zajímají o případ ruské laborantky. Údajně zemřela na plicní mor. Hokejisté Českých Budějovic porazili doma Brno 5-1 a v tabulce jsou pátí. V Praze komplikují dopravu nehody na Štěrboholské spojce. A postupně bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon.
5: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
5: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
7: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
5: Slučování se může týkat 100 škol. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Voličům by nejpozději dnes měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby, třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti. Téma pro ranní Radiožurnál už po zprávách. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibiřském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se zajímají třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
8: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: V Brně začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Na tamní výstaviště dorazilo na 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku.
9: Robotizace patří na strojírenském veletrhu poměrně zastoupeným technologiím a stále více na veletrhu vidíme i humanoidní roboty.
10: Říká Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty. Právě humanoidi podle ředitele veletrhu Michalize Buziose postupně míří do reálného provozu.
11: Nejde nám to ukázat jenom, jak ten robot vypadá, ale především, co umí. Návštěvník uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
10: Lidé si tak můžou nejnovější průmyslové technologie od obrábění po umělou inteligenci přímo vyzkoušet. Veletrh trvá do pátku. Marek Hensel, Radiožurnál.
3: A přímo ze strojírenského veletrhu bude vysílat také Radiožurnál. Poslouchejte po 10. hodině.
12: Sport. Českobudějovičtí hokejisté v nejvyšší domácí soutěži vyhráli nad Brnem 5-1 a v tabulce Tipsport Extraligy poskočili na 5. místo. Kometa je 11. 3 kanadské body za gól a 2 asistence si připsal útočník motoru Robert Lantoši, který byl po utkání nadšený.
13: Mně to tam konečně padlo, takže verím, že to bude pokračovat, ale celkovo parádny týmový výkon a myslím, že jsme to ukázali na lade. Každý tým chce doma byť čo najsilnejší a nikomu nedávať body z domáceho prostredia, taký chceme byť aj my. A tak myslím si, že sme jazdili, boli sme tvrdí, tlačili sme sa do tej brány. Konečne sme dali viac ako 2 góly, čiže myslím si, že veľmi pekný večer.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehody. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova čekejte silný provoz. Brzdí se na 218. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna. Na D1 kolona i v opačném směru z Brna na Vyškov. Na 214. kilometru zavřeli silničáři pravý pruh a brzdí se za sjezdem na Slavkov. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most se v noci srazily dva kamiony u sjezdu na Dolní Počernice. Vážná nehoda, následky stále odklízejí a je zavřený levý pruh. Kolona se kvůli tomu táhne už z dálnice D10 a z Novopatské ulice a je to na desítky minut. Ucpává se kvůli tomu i Hradecká dálnice, a to zhruba od 9. kilometru. A pozor, tamto neobjíždějte, po souběžné 611 v Nehvizdech je dlouhá kolona. Na Štěrboholské spojce jsou ale nehody i ve směru na Černý most. Jsou dvě, první u Europarku v levém pruhu.
0: Skříňová dodávka s osobním vozidlem. Jsem malej ťukanec, ale zatím to není označené bez policie.
14: A další nehoda je pak o kus dál a kolona se táhne už z jižní spojky od Spořilovské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne hlavně v Čechách, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Takové byly zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
2: Dobré ráno, krátce po sedmé. Právě ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů, což platí pro komunální i senátní volby. Ty začnou pátek ve 14 hodin. No a právě dnes je také nejzazší termín, kdy vám do poštovních schránek mají úřady doručit volební lístky pro blížící se volby. Všedé pro komunální a žluté pro volby do senátu. Co dělat, pokud se tak nestane? I to se od nás dozvíte.
4: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut 7 dnes 6. října. Už za 3 dny čekají Česko komunální a část země také senátní volby. A právě dnešek je poslední den, kdyby vám měli do poštovních schránek přijít hlasovací lístky. Doručení mají tradičně na starosti města a obce. Někde je roznáší i pošťáci. Víc nám k tomu poví Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Všem voličům by do schránek na adresu trvalého bydliště měla pro volby do zastupitelstev měst a obcí dorazit sada šedých hlasovacích lístků. Ve 27 obvodech k tomu navíc dostanou i žluté lístky s kandidáty do Senátu. Jestli je ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na svůj obecní úřad. Sady lístků jsou navíc připravené i ve volebních místnostech během samotného hlasování. A ode dneška platí taky zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany. Třídenní zákaz má dát voličům čas na to, aby se sami rozhodli, koho budou volit.
0: Ještě připomeň, kdy přesně budou volební místnosti otevřené?
1: V pátek od 14 do 22 hodin a znovu pak v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb je v plánu o týden později, tedy v pátek 16. a sobotu 17. října.
0: Jan Duchoslav, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a předvolební a povolební vysílání samozřejmě chystá i letos Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál, 7 hodin 15 minut. Dopoledním hostem bude dnes David Ondříček. Řeč bude i o jeho novém filmu Kluci to vidí jinak než holky. A právě teď vás na ten film zveme. Buď na dnešní projekci do Hradce Králové nebo na Zícek do Ostravy. Vstupenky na vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu napište chci do kina do Hradce nebo do Ostravy. Projekce v Hradci právě dnes, Ostravě zítra. Tak pište a užijte si český film. Radiožurnál je 7.15. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do pozice armádního generála. Měl by tak získat nejvyšší generálskou hodnost české armádě. Vyplývá to z návrhu, které schválil kabinet. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října. Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Ve Wembley nastoupí proti Anglii, se kterou před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Utkání Anglie Česko má výkop ve 20 hodin a 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou přímém přenosu a my o tom budeme mluvit také v 7.50. Naším hostem bude tentokrát bývalý reprezentační trenér Petr Rada.
1: Kolony na dálnicích u Brna, v Praze komplikace. Na D1 připomínáme dlouhé kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Zhruba od 220. kilometru nesouvislá fronta až do Brna a pro osobní auta je to

0: zkrátka dole, 20 minut. Všechno je to ucpaný v tom okolí, úplně totálně.
1: A ještě silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi postojíte 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká postupně všude slunečný a odpoledne i teplý den. Nebe bude jasné nebo skoro jasné, ale ráno a dopoledne hlavně v Čechách se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Obojí se ale bude docela rychle rozpouštět. Až večer bude v jihozápadní polovině Čech další oblačnost přibývat. Teploty odpoledne vyšplhají k 18 až 23 stupňům. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16 stupňů Celsia. A povane k tomu dnes jen slabý proměnlivý vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 hodin 20 minut. Může mít Litva na svém území cizí jaderné zbraně? Tak v současnosti ne, nedovoluje to tamní ústava, ale to se může v dohledné době změnit. Litevský parlament totiž bude dnes hlasovat o zrušení zákazu rozmístění cizích jaderných zbraní na svém území. Téma pro zpravodajku Kateřinu Havlíkovou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak je reálné, že by Litva zrušila ten zákaz rozmístění jaderných zbraní na svém území?
1: No proto, aby Litva mohla využít jaderné odstrašení, tak už tamní poslanci udělali první krok. Na konci září totiž v prvním čtení schválili znění ústavního dodatku, který by zákaz rozmístění jaderných zbraní zrušil. Dnes nastává druhý významný krok, poslanci totiž budou hlasovat o přijetí toho ústavního dodatku. Musí se pro něj ale vyslovit nejméně 94 zákonodárců, tedy dvoutřetinová většina. A to všechno není, protože pro změnu ústavy je potřeba ještě druhé hlasování, které musí proběhnout za minimálně 3 měsíce. A teď už je naplánované na 12. ledna.
0: V posledních týdnech se v tomto ohledu angažuje Velká Británie. Jak?
1: Protože Spojené království, které disponuje asi 225 jadernými hlavicemi, už v rámci společných expedičních sil nabídlo severským a pobaltským státům, které jsou součástí té koalice, jaderný deštník. Od

0: tom, zda se skutečně rozvine i tento druh spolupráce, tedy že by Velká Británie rozvinula nad severem Evropy jaderný deštník, se přesvědčíme v listopadu, kdyby země mohly podepsat dohodu o jaderném odstrašení na zasedání v Oslu. Neznamenalo by to ale, že by Velká Británie rozmístila jaderné zbraně třeba v Pobaltí. Ten jaderný deštník by fungoval jako prodloužené odstrašení, podpořené například jadernými ponorkami.
1: Kateřina Havlíková, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: vámi Radiožurnál i na cestách. Dobrá zpráva od našich dopravních zpravodajů. Kamiony po nehodě na Štěrboholské spojce byly konečně odstraněné v Praze, takže Štěrboholská spojka ve směru na Barandovský most zatím ještě s kolonami, ale ty už by se měly snad, věřme, brzy začít rozjíždět. Tak pevné nervy, šťastnou cestu.
1: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál půl osmé. Další zprávy, Jana Utendorská.
3: Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci vyslala na moskevský region přes 600 dronů. Velkou část prý zneškodnila protivzdušná obrana. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov na Telegramu informuje o nejméně jednom mrtvém a 6 zraněných. Ukrajina zase hlásí ruský úder na most přes řeku Dněpr v Záporoží. Náčelník správy záporožské oblasti Michail Semikin napsal, že ranní útok v regionu zranil 5 lidí, včetně 2 pracovníků Červeného kříže. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters nařízením snaží snížit ceny paliva před nadcházejícími volbami do amerického kongresu. Švédská královská akademie před polednem vyhlásí držitele Nobelovy ceny za fyziku. Loni získala trojice vědců za výzkum kvantové mechaniky. A v Tyršově domě v Praze dnes budou Sokolové hromadně darovat krev. Akcí nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto Sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3000 litrů krve.
4: Sport.
3: Hokejista Radek Faxa v novém ročníku NHL poprvé bodoval. Český útočník pomohl jednou asistencí Dallasu k vítězství 5-0 nad San Jose. Brankář Daniel Vladař předvedl v dresu Philadelphia 32 zákroků. Flyers ale prohráli na ledě Tampa Bay 1-4.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehody. Na dálnici D1 připomínáme dlouhé kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Poprvé se zastavíte zhruba na 220. kilometru a nesouvislá fronta se sune jistě v obou pruzích až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to zpoždění přes půl hodiny. Velmi silný provoz hlásíte i na příjezdech po bratislavské dálnici D2. Tam je kolona zhruba od 10. kilometru. A ucpává se i Vídeňská u Rajhradu směrem do Brna. V Praze před malou chvílí odstranili následky nehody kamionů na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most. Spojka je opět průjezdná 2 pruhy a kolony se pomalu rozjíždějí. Byly hodně dlouhé, třeba na Hradecké dálnici před Prahou stále popojíždí fronta od 11. kilometru. Ucpané jsou tam i další silnice na mátkou 611 v Nehvizdech a pak i na příjezdu do Horních Počernic. Dost ucpaný v Praze i okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší je fronta ve směru z D1 na letiště, už od sjezdu na Jesenici a regulují vjezdy do tunelů. Pozor dejte i na příjezdu do Prahy z Plzně po D5, tam se brzdí na 6. kilometru a pomalu až půl hodiny pojedete až na okruh k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Aktuálně je nad Českem jasno nebo skoro jasno. Převážně v Čechách se ojediněle vytváří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty se dnes po ránu pohybují opět ve velkém rozsahu od 12 stupňů v Hošťálkové na rozhledně Maruška u Bystřice pod Hostýnem. 12 hlásí také Přimda v Plzeňském kraji nebo Milešovka. Na opačné straně stojí téměř minus 5 stupni Kvilda Perla nebo Rokycká slať na Šumavě, také Jelení v Krušných horách. Přes den pak ale budou teploty vysoké i na horách. Tam teploměry ukážou kolem 16 stupňů, jinde opět od 18 do 23 stupňů Celsia. A až se rozpustí ranní mlhy, tak nás čeká slunečný, jasný nebo skoro jasný den, bez deště, jen se slabým proměnlivým větrem. Podobné počasí nás čeká i zítra, jen bude přes den na nebi trochu víc mraků, pršet z nich ale nebude a během dne budou ubývat. Počasí se ale změní ve čtvrtek, kdy přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese dešťové kapky a také se výrazně ochladí. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová. Počasí teď další novinky, které se týkají školství. Mateřské a základní školy s méně než 180 žáky by se v budoucnu měly sloučit. Právě teď začínají školy a starostové zjišťovat, který z nich se to bude týkat. Ministerstvo školství ale chce tato pravidla ještě změnit, aby vám za chvíli povíme jak.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.38. Některé mateřské základní školy by se měly kvůli nízkému počtu dětí a žáků sloučit. Má se to týkat těch, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo hranici nesplní v následujících 2 letech. Minister školství Robert Plaga za ANO chce ale pravidla ještě změnit. Víc nám k tomu teď poví Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den, ta novela o slučování škol začala platit letos. Jejím cílem je, aby školy fungovaly efektivně. Sloučením by jim například mohla ubýt administrativa, nebo by mohly lépe využívat například školní psychologi nebo asistenty. To sloučení by se přitom netýkalo obcí, kde je jenom jedna škola. Ministr školství Robert Plaga přitom s hranicí 180 dětí nesouhlasí, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: Podle něj pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
1: Konkrétní změny ale ministr školství Plaga zatím neřekl.
0: Tak nám ještě ale ty řekni, jak na to reaguje Asociace ředitelů základních škol.
1: Podle ní by měl Robert Plaga změny oznámit co nejdříve, protože příprava slučování trvá minimálně 2 roky. Týkat se bude nejspíš 100 škol, říká viceprezident asociace a ředitel mateřské a základní školy v Horní Branné Tibor Hájek.
3: Musíte začít změnou zápisu rejstříku škol a to jsou řádově měsíce. Potom změna bankovních účtů, změna názvu školy a současně s tím ale musí taky přijít to, že slučujete-li víc subjektů dohromady, tak někdo holt přestane být ředitelem a stane se třeba jenom vedoucím učitelem nebo zástupcem, takže musíte vyhlásit nové konkurzy.
1: Asociace kvůli demografickému vývoji slučování škol neodmítá. Chce ale, aby pravidla byla dlouhodobá a předvídatelná.
0: Tento problém ale řeší hlavně zřizovatelé, tedy obce, kraje a města. Co na to říkají?
1: Například Svaz měst a obcí s povinným slučováním nesouhlasí. Podle jeho předsedy Františka Lukla, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, navíc nepřinese ani třeba výrazné ekonomické úspory. Pokud by tedy ministerstvo plánovalo snížit tu hranici 180 dětí, Svaz měst a obcí to uvítá.
0: Školní novinky a Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: V 7.40.

0: Jich sedm a hledají lásku. A co když zjistíte, že život, který jste si vysnili, vypadá úplně ve skutečnosti jinak než v tom snu? David Ondříček se k tomu dostává ve své nové komedii ze současné Prahy, nazvané Kluci to vidí jinak než holky. David Ondříček bude dopoledním hostem po 9. No a pozvánka na film tentokrát do pražského Cinestar Anděl právě teď v ranním radiožurnálu na 15. října. Pokud tam chcete jít, tak 15.10. v 18 hodin Cinestar Anděl Praha a e-mail vstupenky@rozhlas.cz. Chci do kina. 10 výherců, 20 vstupenek. Desáté e-maily v pořadí vyhrávají.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Je 7:45. Právě ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů, což se týká komunálních i senátních voleb. Ty začnou v pátek ve 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidé nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na to si vybrat. Studenti středních škol ve Francii zahájili rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Vadí jim přeplněné třídy, nedostatek kantorů a špatný stav školních budov. Protest podpořili také školské odbory. Před jednou z pařížskou střední školou je také náš zpravodaj. Situaci popíše ve zprávách, a to v 8 hodin.
3: Ucpaná D1 u Brna, kolony i před Prahou. Na dálnici D1 čekejte kolony u Brna v okolí sjezdu na Slavkov 210. kilometru. Popojíždějí v obou směrech. Ve směru z Vyškova do Brna je to silný provoz. Poprvé se brzdí na kilometru 223. V opačném směru z Brna na Vyškov je na 214. kilometru zúžení silničáři v pravém pruhu a je to na 10 minut. A taky na příjezdech do Prahy dnes velmi silný provoz. Na Hradecké dálnici kolona od 10. kilometru až na ucpaný Pražský okruh. Ucpaná ide desítka z Mladé Boleslavy příjezd do Prahy. Podle našeho zpravodaje od 11. kilometru a brzdí se v mlze.
4: Snížená viditelnost je to v té zatáčce přes Labe a takový to je jako ošemetný, no.
3: D5 příjezd z Plzně do Prahy. Fronta od 7. kilometru asi na půl hodiny na okruh k Ořechu. A ještě silnice 3 z Benešova do Prahy. 20 minut postojíte před Mirošovicemi. Další zelená vlna nejpozději za 15 hodiny.
5: Už jen 2 dny a počasí babího léta u nás bude končit. O jeho konec se postará studená fronta, která bude postupovat během čtvrtka přes naše území k východu. Za ní pak v pátek a během víkendu bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu až západu. Před studenou frontou ale bude ještě odpoledne stoupat teplota k 18 až 23 stupňům. Za studenou frontou se výrazně ochladí a odpolední teploty v pátek i během víkendu už budou dosahovat jen od 11 do 17 stupňů Celsia. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: fotbalovou reprezentaci čeká dnes večer další zápas v Lize národů. Ve skupině už má za sebou utkání s Chorvatskem, Anglií a Španělskem. Všechna prohrála, nejvíc o 2 góly. Po mistrech světa a Evropy ze Španělska čeká české fotbalisty tedy znovu Anglie. Dnes se bude hrát v Londýně na stadionu Wembley, což je místo, kde poprvé vedl národní tým coby trenér Petr Rada. Náš host, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tehdy to bylo proti Anglii plné hvězd v roce 2008. Bylo to přátelské utkání a nakonec s remízou 2-2. Jak na tohle vzpomínáte?
1: No tak vzpomínám na to krásně. Bylo mi zrovna 50, dostal jsem se k národnímu týmu jako trenér a hráli jsme proti skvělým hráčům v chrámu Anglie, Wembley, kde se hraje každý mezistátní utkání. Nestřídají ty stadiony, takže stadion nádherný. Atmosféra, my jsme tam měli s tím, že jsme cítili na to, že bychom tam mohli něco udělat, protože jsme měli výbornou sestavu, Anglie taky, a prakticky dělili nás 2 minuty od vítězství.
0: Národní tým, ten aktuální, tedy zatím odehrál v elitní skupině Ligy národů 3 zápasy. S favority vždy prohrál, nejvíc, ale jenom o 2 góly, no jenom v uvozovkách. Ve kterém zápase byla reprezentace podle vás nejblíže bodů?
1: Tak nejblíž bodů určitě byla ve Španělsku v druhém poločase. V prvním poločase se mi to moc nelíbilo, ale v druhém poločase hráli odvážně směrem dopředu, ale musíme vzít potaz, že Španělové udělali 8 změn. Jo. Ať chceme nebo nechceme, i když Španělsko je v současnosti top tým světa, nebo jsou to mistři světa, tak přece jenom udělat 8 změn je velký zásah i v takovémhle týmu. Takže, ale tam jsme byli asi k tomu bodu nejblíž. Díky té druhé brance, která byla neuznaná, úplně zbytečný faul Červa, který byl nesmyslný. Jo, takhle si myslím, že ligový hráč by bránit neměl. A kdyby tohle ten hloupej faul se nestal, tak si myslím, že Španělové by těžko se dostávali do vítězství.
0: V tom současném kádru Anglie je hodně hvězd. Česko se pod novým trenérem Deniou ze Španělska snaží hrát se více po zemi a kombinačně. Je tohle podle vás dobrá cesta?
1: Určitě je to dobrá cesta jít tímhle směrem, ale mně nejde do hlavy, že teď mluvíme, že hrajeme o zemi. Já si myslím, že jakýkoliv trenér, který byl u národního týmu, tak nechtěl hrát na kopávanou nebo nějaký fotbal. Samozřejmě každý trenér určitě nenutí hráče, aby nakopávali a běhali nahoru dolů, že chce kombinovat. My jsme byli jako Česko nebo Československo, vždycky český fotbal se hrál kombinačně, a myslím si, že ty trenéři, kteří tam byli z vůčných kmen, to byl Breckner, Uhrin, a jaký měli týmy, jaký měli hráče, jo, tak určitě tyhle hráči nebyli zvyklí na to, aby se nakopávalo, nebo aby jsme hráli vrchem. Samozřejmě někdy si musíte pomoct dlouhým nákopem, ale já v tom nějaký zásadní rozdíl nevidím.
0: A teď trenérská rada od Petra Rady. Jak by měli Češi přistoupit utkání ve Wembley? Co toho zápasu třeba očekáváte vy přesně?
1: Tak určitě nechci nikomu radit. Jsou tady trenéři, je tam trenér, který toho má hodně za sebou. Už není žádný začátečník. Asi ví, co na ně tady bude záležet, v jaký sestavě nastoupíme. Vypadli nějaký hráči ze zranění, ale samozřejmě odvaha nebát se hrát v těch zápasech, v těch druhých poločasech, ať to bylo s Chorvatskem, jo, Anglii bych vypustil doma, protože tam jsme hráli v 10 a my jsme hráli na breaky už potom, ale ve Španělsku druhý poločas, myslím si, že na tomhle se dá stavět ta odvaha směrem dopředu a udržet balon víc nahoře, aby si odpočinuli ty hráči v tom zadku. Tak to je způsob, jak udělat nějaký dobrý výsledek, ať je to proti Anglii nebo proti Španělsku. Viděli jsme proti Španělsku v druhém poločase, když jsme byli směrem nahoru odvážní, udrželi jsme balon, tak můžeme každýho pozlobit.
0: Dnešní utkání Anglie Česko začne ve 20:45 přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Předzápasové informace nám teď dodal někdejší trenér fotbalové reprezentace Petr Rada. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuji moc krát.
0: Radiožurnál za 5 minut 8.

0: S vámi Radiožurnál. Sokolové se slétají do centra Prahy, aby darovali krev. Sokolská kapka krve i v další hodině ranního Radiožurnálu. A řeč bude také o možném moru na Sibiři. Téma pro nás krátce po 8 hodině. A teď další zprávy.
1: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
2: Teď chtějí jediné. Dožít doma.
3: Cítím se tu velmi dobře.
4: Doma je doma.
3: Určitě. Jsem ve svém prostředí mezi známými blízkými lidmi.
1: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
2: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
3: Ano.
1: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
6: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
7: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
2: Poslední přání.
1: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
2: Každý všední den, krátce po 8:45.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
8: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je 8 hodin. Vysíláme zprávy s Janou Tendorskou.
9: Středoškoláci ve Francii zahájili rozsáhlé celostátní protesty. Inflace v Česku zřejmě překročí 2%, odhad vývoje cen za září zveřejní statistici. Jan Kvěch obsadil druhé místo na plochodrážním Tomíčkově memoriálu. Na dálnici D1 brzdí provoz omezení za Brnem směrem na Vyškov. A postupně bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Středoškoláci ve Francii od rána protestují proti špatným podmínkám ve školství. Na některých školách je výuka zrušená nebo distanční. Dnešní rozsáhlý celostátní protest podpořili i odbory. A před střední školou v Paříži je náš zpravodaj Marcel Faltis.
10: Tady před gymnáziem v centru Paříže je v tuto chvíli zhruba 150 studentů, kteří sem navezli popelnice a kovové zátarasy a zablokovali celou ulici. Mají transparenty s nápisy Uklidníme se, až vyslyšíte naše požadavky. Zpívají protestní písničky a někteří z nich mají zakryté obličeje. Studenti přišli brzy ráno, aby zabránili výuce. Některé studenty přišli pozdravit a zkontrolovat jejich rodiče. Protesty a blokády dnes studenti plánují po celé Francii, včetně Lille, Marseille nebo Toulouse. Stěžují se na nedostatek financí ve školství, který se projevuje třeba nedostatkem učitelů. Ministerstvo školství připravuje plán, jak zajistit rychlejší suplování a chce taky upravit kritizovaný systém přihlášek na vysoké školy. Podle studentů to nestačí. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
9: Inflace se mohla v září přiblížit až k hranici 2,5%. Podle ekonomů za růstem pravděpodobně stály drahé pohonné hmoty. V srpnu přitom inflace byla na hodnotě 1,9%. Předběžný odhad růstu spotřebitelských cen za září dopoledne zveřejní Český statistický úřad.
11: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Radiožurnál.
9: Na výstavišti v Brně začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být taky s parkováním ve městě, říká policejní mluvčí David Chaloupka.
12: Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7, 8, parkovací dům na Křížkovského ulici, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Pokud můžete, zvažte cestu městskou hromadnou dopravou.
9: A v Brně bude i Radiožurnál přímo ze strojírenského veletrhu. Budeme vysílat od 10 hodin dopoledne. Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo. První den patří odborníkům. Stovky výstav na více než 50 místech v Praze se návštěvníkům otevřou zítra.
13: Design Block s tématem světla ve čtyřech hlavních lokacích nabídne 368 výstav a expozic, což je zatím rekordní počet,
14: říká ředitelka festivalu Jana Zjelinsky. Hlavním centrem Design Blocku je znovu po třech letech Veletržní palác,
13: kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek a přes české velké světlařské firmy.
14: Ve velké dvoraně Veletržního paláce je Design Block Stage, kam mohou návštěvníci zamířit za přednáškami nebo diskuzemi. Filmový program a workshopy zase nabízí Ateliér Atlas. V Praze festival potrvá až do neděle. Filip Svoboda, Radiožurnál.
15: Sport. Českobudějovičtí hokejisté porazili v Tipsport Extralize brněnskou Kometu 5-1 a na domácím ledě v nové sezóně bodovali zatím ve všech zápasech. Plochodrážní závodník Jan Kvěch obsadil den po triumfu na Zlaté přilbě druhé místo na memoriálu Luboše Tomíčka. V Praze na stadionu Markéta zvítězil Lotyš Lebeděvs. Český závodník má za sebou několik náročných dní a pro Radiožurnál Sport mluvil o tom, že význam nedělní výhry v Pardubicích mu asi ještě chvíli nedojde.
16: Myslím si, že mi to dorazí, úterý, středa se vrátím z Anglie, čtvrtek, v pátek, až trošku opadnou emoce, zregeneruju a budu se cítit líp, tak to možná dojde, teďka to ani nedochází tím, jak říkám, jak jsem vyčerpaný, tak jsem si noc neužil, dnešek jsem si užil určitě na stadionu na dráze tím, že zase nějaký adrenalin, emoce byly.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení na D1 u Brna a kolony před Prahou. Na dálnici D1 čekejte kolony u Brna v okolí sjezdu na Slavkov 210. kilometru. Po pojíždějí v obou směrech. Ve směru z Vyškova do Brna je to silný provoz. V opačném směru z Brna na Vyškov je tam zúžení na 214. kilometru. Silničáři v pravém pruhu a zdržíte se 15 minut. Na příjezdech do Prahy stále kolony. Hradecká dálnice, taky Mladoboleslavská D10. Zdržíte se před Černým mostem okolo 20 minut. Nesnažte se to objíždět, třeba silnice 611, velmi ucpaná v Nehvizdech a taky před Počernicemi. Kolony hlásíte i na dálnici D7 na příjezdu z Chomutova do Prahy od Středoku k letišti. Ucpaná je i plzeňská dálnice D5 z Plzně. Tam je fronta asi na 40 minut od 6. kilometru až na okruh k Ořechu. Na D1 před Prahou první fronty kratší už před Šmejkalkou, další pak od 15. kilometru do Prahy, zpoždění kolem 20 minut. Velké kolony i na pražském okruhu z D1 směrem na plzeňskou dálnici. Tam je fronta na půl hodiny už od D1 a přes půl hodiny budete popojíždět i ve Kbelské ulici směrem do centra. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno. O tom, co se děje. Spojené státy nabízí Rusku pomoc údajnou nákazou morem. Moskva popírá, že by se s ní potýkala. Kde je pravda? No, zkusíme ji aspoň kousek najít za chvíli.

0: Americký prezident Trump nabízí Rusku pomoc s údajným morem na Sibiři. Ruské úřady šíření nemoci nepotvrdili. Pro desítky lidí v oblasti Irkutsku, ale teď už platí karanténa. No a detaily k této situaci zjišťoval Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Trump řekl, že smrt mladé laborantky z Institutu pro výzkum moru je pro Rusko velký problém a nabídl, že Spojené státy Rusku pomohou. Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Washington situaci sleduje velmi pečlivě.
0: Co víme o tom podezřelém úmrtí laborantky?
1: Lokální média o ní informovala jako o 28-leté Darie Šipilovové, zaměstnankyni Irkutského protimorového výzkumného institutu Sibiře a Dálného východu. Hospitalizovaná měla být v okresní nemocnici v Šelechovu u Irkutska, kde se jí prý snažili napojit na plicní ventilaci, ale zachránit se jí nepodařilo. Nejdřív úřady mluvili o zvláště nebezpečné infekci a šéf Buriatské republiky Alexej Cidenov prohlásil, že mladá žena zemřela na mor. Později centrální úřady začaly tvrdit, že zemřela na obyčejný zápal plic. Přesto po krizovém jednání o víkendu úřady poslali do karantény asi 200 lidí, kteří byli se zemřelou laborantkou v kontaktu. Části nemocnice v Šelechovu jsou uzavřené a v místní továrně na hliník bylo zaměstnancům nařízeno nosit roušky.
0: Tolik tedy o aktuální údajné situaci s morem na Sibiři. Pomoc nabídly i Spojené státy. No a informace zjistila, přinesl do ranního radiožurnálu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
1: Hezké ráno.
0: 8 hodin 12 minut.

0: Tady je Radiožurnál ve 8:45. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může až stovek škol. Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci vyslala na moskevský region přes 600 dronů. Velkou část prý zneškodnila protivzdušná obrana. Gubernátor moskevské oblasti na Telegramu informuje nejméně o jednom mrtvém a 6 zraněných. Ukrajina zase hlásí ruský úder na most přes řeku Dněpr v Záporoží.
1: Nehoda na D11 u Hradce Králové, omezení na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy pozor za nájezdem z dálnice D35 z Opatovic. Na kilometru 81 u benzinky s McDonaldem stojí nákladní auto v pravém pruhu.
2: Je tam kamion, který zabírá pravý pruh, padlo mu kolo. Tady mlha, ruce se tam drazí, takže patrně.
1: Dojíždí se do krátké kolony, pozor na to. Na hradecké dálnici a nejenom na hradecké kolony, i na příjezdech do Prahy. Na D11 se brzdí zhruba na 14. kilometru. Na Mladoboleslavské zastavíte na chvíli u Brandýsa nad Labem. Hodně ucpaná je i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy. Tam je fronta od 7. kilometru až na okruh k Ořechu. Na D1 pozor za Brnem, směr Vyškov, na 214. kilometru zúžení a je tam kolona

0: Ani zítra nám pocitovou teplotu nebude snižovat vítr, povane totiž většinou jen slabě a bude proměnlivý. Krásné úterý.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Malinový sirup 10 minut před půl devátou. Miraj v Tyršově domě na Pražské Malé Straně dnes místo cvičení teče krev. Samozřejmě pro dobrou věc. Sokolové tam už po 12. pořádají hromadné darování krve a snaží se tak získat i nové dárce. Za 11 let jich při akci odevzdali několik tisíc litrů. No a jak to tam vypadá teď, tak to nám přímo z místa řekne reportér Richard Webs. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Hromadný odběr krve začal v 8 hodin ráno. Dobrovolníci se ale chodí na předem objednaný čas. Darovat krev můžou lidé, kterým je od 18 do 65 let, váží alespoň 50 kg a například nemají žádnou infekční nemoc. To tady zjišťují zdravotníci a zajímají se také o to, zda dotyčný nemá krve málo. Dárci musí vyplnit také formulář, v tom odpovídají třeba na to, zda v posledním půl roce nebyli v zahraničí. No a pokud všechno dopadne dobře, jdou si lehnout na lehátko. Samotný odběr trvá necelých 10 minut a zdravotníci při něm odebírají 450 ml krve.
0: Hromadný odběr je součástí Sokolské kapky krve. Co je to za projekt?
1: Je to taková soutěž, která má sokoly motivovat k darování krve. Můžou se do ní zapojit členové všech jednot napříč Českem. První tři jednoty, které za období 12 měsíců darují nejvíce krve, dostanou ocenění na slavnostním večeru Sokola. Každý dárce, který se do Sokolské kapky krve zapojí, pak dostane kovový odznak s logem projektu. Podle zástupců České obce Sokolské je o darování krve každoročně velký zájem a cíl akce se tak daří naplňovat. Sokolská kapka krve je určená hlavně pro členy jednoty, zapojit se ale může i veřejnost.
0: Tolik tedy o Sokolské kapce krve přímo z Tyršova domu na Pražské Malé Straně. Richard Webs, náš reporter, který je na místě. Richarde, díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Za 8 minut půl deváté.

0: S vámi ranní radiožurnál, příjezdy do Prahy po všech dálnicích, krom Karlovarské, momentálně ucpané, o tom za chvíli naše zpravodajové a zelená vlna. A my zamíříme do Brna. Tento týden totiž Brno patří průmyslu. Začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Pozveme vás už za pár minut.
1: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál v 8:30. Jana Undendorská, zprávy.
3: Voličům by nejpozději dnes měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby, třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti v pátek a v sobotu. Evropský parlament bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to ale vedlo k dalšímu zdražování paliv. Pro odložení účinnosti nařízení je tak například Francie nebo Česko. Počet případů spalniček v Pensylvánii přesáhl 1000. Vysoce nakažlivé nemoci v tomto americkém státě letos podlehlo 5 lidí. Nikdo z nich nebyl očkovaný. Spojené státy se potýkají s největší nákazou spalniček za několik desetiletí. Guvernérka New Yorku dnes kvůli spalničkám vyhlásila stav nouze. Zdravotníci tam zaznamenali 108 případů. A na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. První návštěvníky ve Frankfurtu přivítají zítra.
4: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková vypadla na tisícovkovém turnaji v Pekingu. V osmifinále s ruskou Alexandrovovou prohrála 2-6 a 2-6. V čínském hlavním městě budou dnes o postup do čtvrtfinále bojovat ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Muchovou čeká zápas s Japonkou Osakovou, Bartuňková se utká s Rakušankou Krauzovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony před Prahou taky u Plzně. Na příjezdech do Prahy stále silný provoz, tvoří se kolony. Na D1 první menší fronta už před Čmejkalkou a pak je nesouvislá kolona až do Prahy. Zpoždění asi na půl hodiny. Hradecká dálnice D11 poprvé se brzdí zhruba na 15. kilometru směrem do Prahy. Dálnice D7 ve směru z Chomutova. Čekejte kolony před sjezdem na letiště, před to omezením. Fronty jsou tam v obou směrech na 10 až 15 minut. Kolona i na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy aktuálně od 6. kilometru a je to až na ucpaný Pražský okruh. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. Pražský okruh je plný v obou směrech před sjezdem na Ořech. Jak ve směru z D1, tak od letiště. Počítejte minimálně půl hodiny navíc pro osobní auta. Na dálnici D5 kolona ve směru z Prahy na Rozvadov po pojíždí u Plzně v okolí 78. kilometru. Je tam zúžení za tunelem Balík, zavřený pravý pruh a zdržíte se asi 10 minut. Ještě do Brna dálnice D1 v okolí Holubic 210. kilometru čekejte fronty v obou směrech. Do Brna je to silný provoz a směrem na Vyškov je omezení na 214. kilometru. Zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Ještě dnes a zítra bude naše území ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Po její zadní straně k nám bude ještě stále proudit teplý vzduch od jihu. Proto až do čtvrtka čekáme počasí s minimem mraku a žádnými srážkami. Jen v noci a po ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlha. Obojí se ale celkem rychle rozpustí a pak už bude převládat slunečné a teplé počasí. Chladno bude po ránu. Při uklidnění větru mohou tak jako dnes klesat teploty při zemi k nule. Odpolední teploty ale budou velmi často to přesahovat 20. Až ve čtvrtek přejde přes naše území k východu výrazná studená fronta, která ukončí současný ráz počasí. Bude následovat chladnější a vlhčí severozápadní až západní proudění. Přibude jak oblačnosti, tak i srážek. A teploty už se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. To byly zprávy. a po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí Marcela Hálová, 4 minuty po půl deváté a také studenti ve Francii. Ti už 3 týdny protestují proti špatným podmínkám ve školství. Vadí jim třeba časté rušení hodin, netransparentní systém přihlášek na vysoké školy, anebo také rozpadající se školní budovy. Na dnešek tam plánují dost možná největší protest od začátku demonstrací. Náš zpravodaj z Paříže k tomu za chvíli dodá víc.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.37. Středoškoláci ve Francii na dnešek svolali rozsáhlý protest proti špatným podmínkám ve školství. Oproti předchozím dnům se ho má zúčastnit více studentů, no a zapojit by se mohli také učitele. V pondělí protesty v několika městech opět přerostly v násilné potyčky s policií, která je tedy i dnes pohotovosti. No a v pohotovosti před jednou školou v Paříži je také zpravodaj Radiožurnálu Marcel Faltis. Dobré ráno, Marceli.
1: Dobré ráno, já jsem teď před pařížským gymnáziem, kde je asi 150 studentů. Ti tu popelnicemi a kovovými zátarasami zablokovali ulici a vchod do školy a protestují třeba proti vládě a nebo prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Na některé studenty se přišli podívat a zkontrolovat jejich rodiče a jsou tu také někteří učitelé. Protesty a blokády mají být dnes větší než v předchozích dnech, říká předseda středoškolského svazu Marius Menil.
2: Nenecháme se napálit. To, co nám nabízí vláda, jsou drobky. V tlaku budeme pokračovat tak dlouho, dokud naše požadavky nevyslyší a nebudeme moct studovat za normálních podmínek.
1: Ministerstvo školství třeba oznámilo, že připravuje plán na rychlejší nahrazování učitelů, a to prioritně v maturitních ročnících. Právě maturanti si stěžují na to, že se často ruší hodiny a jejich příprava je tak nedostatečná.
0: Liší se nějak požadavky studentů napříč Francií?
1: Ano, liší. Protesty začaly před 3 týdny na pařížských předměstích. Tam si studenti stěžovali třeba na to a stále stěžují, že jsou školy v nevyhovujícím technickém stavu, že třeba chybí okna, že po chodbách běhají krysy. Stěžují se na to, že v létě je tam příliš velké vedro, v zimě zase zima, netopí se tam. Tady na tom protestu v centru Paříže, když jsem se zase třeba bavil se studentkou Evou, která je ve druhém ročníku, tak tam mi zase říkala, že jí vadí systém přihlášení na vysoké školy, který považuje za příliš složitý a vlastně neví, jak přesně vysoké školy vybírají studenty.
0: 3týdenní protesty studentů ve Francii, dnes zřejmě ten největší v Paříži, ho bude sledovat Marcel Faltis. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den, naslyšenou.

0: Máme ranní radiožurnál už za nedlouho, za pár minut nebo desítek minut, no ani ne, v 9 hodin dopoledne začne mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na tom letošním 67. ročníku se potkají firmy, odborníci a obchodní delegace z desítek zemí z celého světa. My pro vás budeme přímo z veletrhu vysílat, a to mezi 10. až 14. hodinou. No a co v Brně uvidíte? Třeba výzkumníci ze Středoevropského technologického institutu neboli CEJTECu VUT ukážou, jak odhalit poruchu elektromotoru ještě dřív, než vůbec nastane.
1: Tady se snažíme simulovat vibrace, které by mohly vzniknout třeba poruchu ložiska nějakého stroje, který je poháněn elektrickým motorem.
2: Lukáš Otava z CEJTECu VUT mi ukazuje simulátor technologie, která dokáže odhalit vznikající závadu v elektrickém pohonu.
1: Jsme schopni vibrace, které nejsou cítit, vidět vlastně v měřených signálech.
3: Keď se pozrite na ten motor, tak vlastně stále se točí, nie je nič počuť, nie je v podstatě ani nič vidět.
2: Dodává výzkumník Matuš Kozovský.
3: Pomocou těchto prepínačů je možné emulovat elektrickou poruchu.
2: Porouchaný motor může zastavit celou výrobu a to může podle výzkumníků stát firmy plno peněz. Stejný princip by mohl hlídat i elektromobily. Spalovací motor začínající problém často prozradí zvukem. Elektromotor je mnohem tišší. A právě proto může závada dlouho zůstat skrytá.
3: Určitě je zaujímavé, pokud se vám rozsvětí nějaká kontrolka, že to nejbližších 1000 kilometrů je vhodné navštívit servis, jako kdy zůstanete stát na dálnici.
2: Diagnostika motorů je ale jen jedna z mnoha technologií, které letos mezinárodní strojírenský veletrh nabídne, dodává ředitel veletrhu Michalis Busios.
4: Letošní hlavní témata jsou digitalizace, umělá inteligence, automatizace. Návštěvníků uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
2: Od úterý do pátku se na brněnském výstavišti představí téměř 1400 firem z 39 zemí. Marek Gensl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 8:45. Předběžnou výši zářijové inflace zveřejní dnes po 9. hodině Český statistický úřad. Podle úřadu ekonomů by se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a také některých potravin. Jestli míříte ze severu Moravy na Slovensko, tak musíte počítat se zdržením na silnici 1/68 u Jablunkova. Silničáři tam začali totiž s opravou. Na více místech je silnice zúžená, provoz tady řídí semafory a také zaměstnanci stavební firmy. Práce na 8 kilometrech potrvají až do jara.
5: Překážka na D11 u Hradce Králové a omezení u Brna na D1. Na dálnici D11 ve směru z Jaroměře do Prahy zpomalte za Hradcem Králové. Na kilometru 81 u benzínky stojí kamion, v pravém pruhu upadlo mu kolo. Dojíždí se do krátké kolony a brzdí se v blze. Na D1 připomínáme kolony u Brna v obou směrech v okolí sjezdu na Slavkov. Směrem do Brna je to silný provoz, směrem na Vyškov je tam omezení na 214. kilometru. Asi 10 minut postojíte v koloně. A v Brně už houstne provoz taky v okolí výstaviště. Začíná veletrh a třeba ve směru z D1 k výstavišti se brzdí uprostřed Pisáreckého tunelu. Opatrně dojíždějte. V Praze silný provoz na příjezdech do města a třeba na D5 z Plzně kolona od 5. kilometru asi na půl hodiny. Velké kolony jsou taky na Pražském okruhu a to v obou směrech mezi D1 a plzeňskou dálnicí. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Po dlouhém období stabilního počasí babího léta přijde ve čtvrtek střih, který nás vrátí do čistého podzimu. Studená fronta k nám přinese místy ochlazení až o 15 stupňů. Počasí také bude proměnlivé, větrné a počítat musíme s četnějšími srážkami, které hned v pátek mohou být v Krkonoších, dokonce i sněhové. Změna v počasí se netýká jen našeho území, ale postupně téměř celé Evropy. Dnes ale ještě u nás, až se rozpustí ranní mlhy, krásně slunečno, bez deště, se slabým proměnlivým větrem a s teplotami do 23 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné úterý.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 minut před 9. Taky nevyléčitelně nemocný se může podívat do italských Benátek, i když spíše jen virtuálně. Jak uslyšíte v dalším dílu seriálu o domácí hospicové péči, přesvědčila se o tom rodina Jiřího Skladenska. Jiří tak mohl své nemocné ženě splnit nejen přání dožít doma, ale taky to, aby se díky brýlím a virtuální realitě vydala právě na vysněný výlet do Itálie.
1: Do sídla domácího hospice Mezibřehy v Berouně mířím za zdravotní sestrou a jejím klientem. Je to takový žlutý dům, čtu tady nápis Mezibřehy, důstojný odchod.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sestřička Lucie Petáková, odsud vy vyrážíte za klienty domů v rámci regionu?
2: Ano, někdy tady odsud vyrážíme. Máme vlastně působnost 30 km od Berouna. Do rodiny chodíme s tím zdravotnickým baťohem, kde máme veškerý potřebný vybavení.
1: Jezdila jste také na Kladensko do rodiny pana Jiřího, ten je tady s námi. Proč vy jste využívali tu mobilní hospicovou péči?
3: Protože asi bych to sám nezvládnul. Jo, byly tam takové věci, kde byla opravdu potřeba sestřička a bez toho by to asi nešlo.
1: Manželka Zuzana zemřela letos na jaře po těžké nemoci.
3: Ano, ona s tím bojovala od roku 23.
1: Vy jste doma ještě oslavili manželky kulatiny, prozradíte ten věk?
3: Já myslím, že můžu 60 let, to není žádný věk.
1: Pan Jiří je dál v podstatě vaším klientem, on využívá takzvanou pozůstalostní péči, co to znamená?
2: Pozůstalostní péče vlastně znamená, že po tom, co zemře pacient, o kterého jsme se starali jako domácí hospicová péče, tak ještě se staráme vlastně o tu pozůstalou rodinu. Snažíme se jim poskytnout psychosociální podporu a snažíme se tak jako provázet tím truchlením.
1: Jaké povolání měla vaše žena?
3: Zuzka dělala na urgentním příjmu sanitářku.
1: A vy jste taky z oboru?
3: Jezdím sanitkou převozovou, ne záchrankou, ale převozovou.
1: Jak bylo pro vaši ženu důležité být doma?
3: Moc si přála jít domů. Jo, to vlastně, když byla v té nemocnici, tak přemlouvala pana doktora, aby ji propustil. On nechtěl, ale po týdnu ji propustil.
1: Já s vámi oběma chci mluvit hlavně o tom, co si paní Zuzana přála. Ona toužila cestovat, což už bohužel nešlo, ale vy jste jí nachystali takovou specialitu. Co to bylo?
2: Virtuální brýle. Protože jsme při jedné hospicové návštěvě zjistili, že by paní Zuzana se ještě chtěla podívat do Říma. Vlastně byl to takový její velký plán. Měla už skoro možná koupený i letenky s rodinou.
3: Postupem doby tak manželka sama usoudila, že to nejde prostě. Takže pak se vlastně hodily ty virtuální brýle, což bylo úplně super.
1: Co ona popisovala, co viděla, co navštívila?
3: Samozřejmě první jsme hledali Řím, který tam byl zrovna dvakrát. Destinace celého světa, památky.
1: A jak manželka reagovala?
3: Manželka reagovala, že normálně říkala třeba tyjo, otáčela se s tím. To si člověk připadá, jako když je opravdu tam.
1: Jak dlouho měla třeba ty brýle nasazené?
3: 4 hodiny to mělo v kuse, od půlnoci asi do 4 do rána.
2: Tu noc těsně předtím, než jsme měli vrátit, tak právě to bylo, jak říká pan Jiří, to bylo velice dojemný, že prostě byli i v Benátkách a že paní Zuzka tam tancovala na gondole, takže pro všechny to byl silný zážitek.
3: Bylo to moc hezký a byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Vzpomíná Jiří Skladenska, Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Máme Radiožurnál. Už jsme vás dnes zvali do kina na novinku Davida Ondříčka. Ten projekt se teprve chystá. A chystá se i David Ondříček dnes dopoledne k Liboru Boučkovi.
1: Ano, přesně tak. Ta projekce se týká snímku Kluci to vidí jinak než holky. A po dlouhé době je to návrat Davida Ondříčka do současnosti. A já musím říct čistě laicky, ale vlastně i jako filmový fanoušek, že jestli něco skutečně obtížné, tak to je reflektovat současnost. A troufám si tvrdit, že ve filmu Kluci to vidí jinak než holky se to povedlo. Jak složité to je, co všechno v tom filmu uvidíte, kdo všechno v něm hraje, tak to se dozvíte od Davida Ondříčka, který skutečně už za pár desítek sekund usedne do studia Radiožurnálu.
0: Takže komedie Kluci to vidí jinak než holky je novinka. Předpokládám, že se dostaneme i do nějaké minulosti.
1: Jednoznačně.
0: David Ondříček, Libor Bouček, po deváté.
2: Volební průvodce Radiožurnálu.
3: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
2: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
3: Jak správně upravit hlasovací lístek?
2: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
3: Volební průvodce Radiožurnálu.
2: Denně krátce po půl jedenácté dopoledne.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
5: Azurit a jeho vůně.
0: Devět hodin. Jana Utendorská, zprávy.
6: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Ukrajina posiluje obranu před ruskými proudovými drony. Hokejisté Český Budějovic porazili doma Brno 5-1 a v tabulce jsou pátí. Kolony popojíždí na D1 u Brna a to v obou směrech. A bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé se přitom na možné sloučení už připravují. Týkat se to může stovek základních a mateřských škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
6: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale podle nich potřeba změnu představit co nejdříve. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
8: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené před volebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Radiožurnál.
6: Ukrajinská protivzdušná obrana čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací drony a další moderní systémy.
9: Po všemu světu znachodemo amuníči.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systémů schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Kdo byl Josef Švejka, kým je pro lidi 21. století? Na tyto otázky se snaží odpovědět nová inscenace Tak nám zabili Švejka. Premiéru má večer ve Vršovickém divadle Mana v Praze.
11: Švejk je český Forrest Gump.
12: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
13: Tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
14: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla.
12: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport.
15: Brněnští hokejisté prohráli v Tip Sport Extralize v Českých Budějovicích 1-5. Na soupeřovou branku přitom vyslali o 10 střel víc než domácí motor. Velkou nespokojenost vyjádřil po utkání asistent trenéra Komety Jiří Horáček a zmínil i inkasovaný gól 2 vteřiny před koncem první třetiny.
16: Byl to gól, který není příjemný, ale máme dost zkušený a dost silný tým na to, aby jsme se s těmito situacemi poradili. Už to se tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahrajete nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku 10 střel, ale ten efekt tam není.
15: Hokejová Tip Sport Extraliga má dnes volno, dva české kluby ale zasáhnou do Ligy mistrů. Už v 17 hodin a 30 minut se Plzeň utká s úřadujícím mistrem švédské ligy týmem Skellefteå. Liberec nastoupí doma proti švédské Frölundě. O obou duelech uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: A nehoda na dálnici D1 před Prahou a kolony u Brna. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna komplikace. Na 16,5 kilometru před sjezdem na Strančice se srazila 3 auta. Jsou v levém, tak i v prostředním pruhu. Teď přijeli hasiči na místo a tvoří se už kolona. Zatím od 18. kilometru a prodlužuje se. Na příjezdech do Prahy je stále silný provoz. Třeba na plzeňské dálnici kolona před Prahou od 5. kilometru. Je to až na okruh a pro osobní auta se zdržíte asi 20 minut. Hodně ucpaný je i pražský okruh, a to zvlášť ve směru z D1 na Plzeň. Tam je fronta už z brněnské dálnice až ke sjezdu na Ořech a zdržíte se asi 50 minut. Na D1 připomínáme kolony u Brna v obou směrech v okolí sjezdu na Slavkov. Směrem do Brna je tam silný provoz a zdržíte se hlavně v kamionu od 214. kilometru. Ve směru na Vyškov je na D1 omezení na 214. kilometru a 15 minut postojíte v koloně. Na D1 dejte teď pozor ve směru do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 158 stojí nepojízdné auto. Teď už na krajnici, pohybují se tam lidé, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už jsou s vámi Libor Bouček a host Radiožurnálu.
18: Posloucháte Radiožurnál a já jsem rád, že naproti mě už usedl dnešní host. Jeho filmy Šeptej a samotáři se staly unikátní generační zpovědí a jít na ně byl nejen zážitek, ale do jisté míry i společenská povinnost. Byly to filmy současné, aktuálně výtvarné, v postavách jste zaručeně našli někoho ze svého okolí a mohli jste si být jistí, že zážitkem bude i hudební složka. Za pár dní do kina vstupuje dalšího film, který má vše proto, aby šel v cestě devadesátkových klasik. Jmenuje se Kluci to vidí jinak než holky a scénarista, režisér a producent novinky David Ondříček je naším hostem. Dobré dopoledne ti přeju.
19: Dobrý den.
18: Co člověk prožívá těch 14 dní před premiérou?
19: No, je to nervozita. Můj prsten Oura, jestli to můžu říct, mi ráno hlásil, že je potřeba jako trošku zpomalit a že mám velký spánkový deficit. Takže včera jsme byli například na premiéře v Ústí nad Labem, přijeli jsme v noci, dneska jdem do Hradce Králové. Je to prostě náročný, ale zároveň jsem takový rozechvělej a hrozně se těším, co tomu lidi řeknou. Přeci jenom to děláme 3 roky.
18: Jak člověk vnímá ten prsten takhle v tomhle věku? Nestává se jeho obětí? Trošku tam naznačuje osobní zkušenost, protože je to roztomilý, když píše ten prsten, jdi spát.
19: Ano, je to tak. Píše mi to čím dál dřív. Už bych měl chodit spát asi v 7 hodin večer, ale já jsem takový jako masochista a hypochondr. Dokonce moje žena mi říká hypochondříček, že jsem. A já mám ten prsten rád, že s ním jako takhle komunikuju a že mi třeba řekne, že mám zvýšenou teplotu ráno. To je skvělý.
1: Není trošku ten prsten třeba opomenutá rekvizita, nebo to přijde až v tom dalším pohledu na současnost? Jako protože vlastně, jak jsi to zmínil teď, tak já ho tam úplně vidím, že tam patří.
19: Je to téma, je to takový nový kamarád a já ho mám moc rád.
1: Co vlastně pro producenta je v roce 2026 úspěch? Mám na mysli v kinech. Jestli je to počet, jestli je to ta šuškanda, která podle mě rozhodně přijde. Co je ten úspěch producentský?
19: Tak nejenom producentský, ale jako filmařský, když to řeknu. Tak taky jsem se takhle ptal, třeba například svého táty filmaře, a on říkal, no tak úspěch je všechno, že jo. A já jsem říkal, jak to myslíš, no tak je to, kolik ti přijde lidí do kina, jestli dostaneš nějaký ceny a hlavně, co tomu řeknou tví kámoši, prostě jo. A to si myslím, že platí doteď, že když jsem o tom vlastně, když o tom takhle přemýšlím, tak mě zajímají všechny tyhle tři aspekty, takže člověk, když něco udělá, ať je to prostě jakýkoliv umělecký dílo, tak prostě, nebo já aspoň, možná někdo to má, že udělá nějakou věc a říká, mě nezajímá, co si o tom řeknou lidi, ale pro mě je to hozená rukavice, pro mě je to jako způsob komunikace, nebo prostě očekávám komunikaci a strašně jsem zvědavý, co tomu lidi řeknou. Ostatně i když jsem šel sem, tak jsem věděl, že jsi to viděl a zajímalo by mě prostě, co si o to myslíš. To je prostě normálně, u mě to tak je. Takže úspěch je reakce. No.
1: Mix toho všeho a já jsem rád, že se o novince Kluci to vidí jinak než holky budeme povídat až do 10. hodiny.
3: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. David Ondříček je dnes naším hostem. Já jsem tady zmiňoval v úvodu ty klasiky Šeptej a Samotáři. Jsou to klasický snímky, jenom jestli je to jako neštve to automatický spojování. On je předurčující, je to 26 let od premiéry Samotářů, což je pro mě skličující, protože to nemusí být pro mě.
1: Je to usměvný opravdu. To, no,
0: ale jestli to nevadí, vlastně to, jako, že to je rovnou to spojení.
1: Nevím, to jsem jako, přiznám se, že takhle jako nepřemýšlím. Mě to těší, že lidi o těch filmech mluví, protože je hodně filmů, o kterých se vůbec nemluví. Takže to, že filmy přežijou prostě a stále rezonujou, tak to je odměna a ať už o něm mluví jako jakýmkoliv způsobem, tak jsem rád.
0: V té dramaturgické lince k tomu člověk ještě musí přidat Jedna ruka netleská do jistý míry částečně k té sérii těch dvou snímků. Proč ta cesta k současnému tématu ti trvala víc než čtvrt století?
1: No, tak ta rovnice je poměrně složitá. To není jako jednoduchý. Zaprvé jsem se jakoby zabydlel v těch dobovkách, které mě začaly jako bavit, protože tenkrát se říkalo, v 90. nám všichni říkali, proč točíte pořád jako jenom o nějakých lůzrech jako ze současnosti. Natočte tady o Karlu IV. Prostě, nebo Praotec Čech, nebo já nevím, teď si dělám snadu, ale prostě natočte nějaký historický filmy. A já jsem říkal, to je pravda vlastně. A začal jsem se zabývat vlastně těma tématama. Prvním vlastně můj takový historický film bylo Ve stínu, kdy jsem se bavil s tátou vlastně o jeho životě a on říkal, že je zajímavý, že nikdo ještě nenatočil nic o měnové reformě z 50. let. Takže jsem se tím prokousal a pak přišla prostě postava Emila Zátopka, předtím prostě mě Michal Reitler oslovil na Dukla 61 a tak dále, takže jsem prostě skočil na ty historické témata, najednou uběhlo 26 let a vrátil jsem se zpátky, jak říkám, ke kořenům. Ale mezi tím, pamatuju si, že jsem byl se Samotářema na festivalu v Torontu a tam byl takový český emigrant, filmař, výborný chlap a já říkám, že bych chtěl natočit a teď jsem říkal něco o nějaké historické a on říkal, to ne, to nedělej. A já jako proč? No ty umíš humor, ty dělej srandu prostě, to málo kdo umí. Tak a já jsem ho teda neposlech, nebo ještě udělal jsem Jedna ruka netleská, ale vrátil jsem se k tomu až po 26 letech.
0: Ty jsi někde řekl, že jdeš z kůží na trh. Použil jsi to v souvislosti s premiérou. V čem to je takový, že teď i ze Zátokem člověk jde z kůží na trh?
1: Jo, no tak to je takový, že tady ta kůže, v tomto případě byl ten bílej papír, před který jsem si sednul před těma třema rokama, že napíšu prostě story, že napíšu příběh mých kámošů, jo, a svůj vlastní. A to je ta kůže na trh prostě, protože ten film je extrémně osobní, je taky svým způsobem krutě, tam vyprávím o mých kamarádech a o jejich prostě strastech, ale mám tam svý vlastní, sám se taky jako odhaluju, takže sice nikdo neví, kdo je kdo, že jo, ale pro mě to je z kůži na trh, prostě ukazuju svý soukromí do jistý míry.
0: A vědí to, ty kámoši?
1: Jo, no tak ty samozřejmě jo, protože to bylo pro ně jako velmi osobní a já jsem naštěstí udělal to, že nikdo tam není jako v plném rozsahu, tak jak opravdu je, že jsem třeba v postavě Karla, tam je postava takového právníka, dost ambivalentní postava, tak tam jsem spojil jako víc lidí dohromady prostě, jo, nebo prostě všechny ty postavy nejsou to čistě příběhy, tak jak se to stalo, ale vždycky je tam určitá stylizace.
0: Když to propojím se Samotáři, tak a člověk se podívá na kluky, jsme ještě víc o samotě, než byli tehdy Samotáři, protože byť je to pochopitelně kolektiv, je to skupina kamarádů, abych neprozrazoval moc, ale všichni se víceméně znají, tak ta izolace je teda brutální.
1: Paradoxně jo, jako i když přišli

0: správně, že to je ten jeden z těch leitmotivů, že člověk vidí skupinu známých přátel, ale vlastně vidí absolutně izolovaný jedince, kdy jakoby každý fakt jede sám na sebe, až na pár
1: výjimek. Je to téma, že jo? Jedno z hlavních témat samotářů, co přines Petr Zelenka a Olga Dabrovská, bylo to, že lidi, i když jsou obklopeni prostě dalšíma lidma ve velkém městě, tak se cítí osamoceni. Pak jsem zjistil, že to vůbec není jenom naše jako doména, jako česká, naopak. A například v Asii je to velice rozšířený jev. Existuje například v Japonsku v 70. letech, konec 70. let, tak existuje takový směr hudební, ale i jakoby lifestyleový, kterým se říká city pop. A ten vlastně vznikl a má přesný jako jak vizuální, tak jakoby prostě přesný symboly má, jo. A ten vlastně se strašně rozšířil, byl strašně populární mezi mládeží a možná teď do toho poslouchá, tak zná některý ty city popový písničky a zná ty vizuální věci city popový, což je třeba Noční město po dešti, neony, odrazy neonů. A já jsem se pokusil malinko spojit tyhle ty dva směry, to znamená to Japonsko těch 70. let vizuálně a Česko současnosti.
0: Vizuální stránka je uchvatná, budeme se o ní bavit. Posloucháte Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: David Ondříček je hostem. Bavíme se o novince, která za pár dní vstoupí do českých kin. Kluci to vidí jinak než holky. Je to příběh několika přátel. Řekl bych, že to je příběh, kdy skutečně si tam najdete kus sebe a taky kus svých kamarádů a známých. A je to skvělý, že něco nějakým způsobem reaguje na to, co se děje kolem nás. Podstatná je Praha a ta výtvarná stránka. Mě jenom napadá, jestli ta Praha, která je fakt nádherná, jestli to zbytečně nenabízí tu nálepku, že to bude jako pražský film nebo městský film.
1: Tak zbytečně nevím, nabízí nálepku, jako souhlasím, ale jak zbytečně? Teď no, jako, já jsem jako Pražák, narodil jsem se v Praze, Prahu...
0: Ne, tak aby někdo nevytýkal, říká, tak to je
1: no,
0: jako
1: to pražský. Asi bude, no. Jako no. To se jako... Asi nějaký nálepky dostanem, jako já mě už napadají tak, jako jaký dostanem, ale nebudu si sám nálepkovat film. Ale já bych řekl, že tohle je vlastně spíš možnost pro toho diváka vidět tu současnou Prahu a vidět ji i jako jinak, než vlastně ji vidí, když se jde projít prostě po tom městě. Jo. Já jsem to udělal tak, protože chtěl jsem, aby to bylo mý vyznání Praze a koupil jsem si skútr před tím natáčením a vlastně jsem

0: si objel všechny ty lokace sám a vlastně jsem si vizualizoval už ty scény jako sám, jak budou vypadat. Pak jsem to udělal s kameramanem, že já jsem jel na motorce a mám skvělýho kameramana Davida Hoffmana, což je ale ještě skvělejší cyklista, ne to, to bych neměl říkat, ale je to geniální cyklista a fantastický kameraman, ale on opravdu jezdí strašný klády a ten za mnou jezdil na tom kole, já jsem jel na té motorce, vždycky jsme někde zastavili a udělali jsme si takový technický scénář toho, jo. A vlastně můj cíl bylo to, co jsem říkal na začátku, a to jsem měl i cíl vlastně ve stejnej v Samotářích, ale tam to byla Praha 2000 a tady jsem chtěl ukázat Prahu 2026 i tak, jak se vyvinula a jak se snoubí prostě ta historie s tou moderní architekturou.
1: To znamená, jsou to fakt všechno, nebo valné většiny, obrovské reálná místa, ty výhledy, je to prostě...
0: Všechno je reálný, ale opravdu jsme to dělali, takže jsme věděli, že tam je jeden záběr, kdy vyjde, já nevím, Marta Isová z nemocnice jde se projít, tak jsme hledali na Letný někde nahoře v lese, prostě tam chodil ten David a hledal prostě správný úhel, jak by to dlouhým objektivem zabral. Prostě všechno to bylo takhle jako vymyšlený dopředu, o to se nám to lehčeji dělalo.
1: Člověk má radost z toho, že žije vlastně tou tvojí poetikou v moderním městě, v hrozně pulzujícím městě. Jak působí na tebe Praha roku 26? Jak bys to vlastně charakterizoval z toho, co jsi pozbíral?
0: Já jsem, teď to se budu snažit verbálně charakterizovat, ale vlastně jsem to snažil se to ukázat v tom filmu, jo? Že Praha měla velkou šanci jako stát se zajímavý město, kde právě se, jak jsem říkal, kombinuje ta moderní architektura s historií. Myslím si, že to zůstalo tak jako na půl cesty, prostě, že je tady pár staveb, který stojí za to, který tam máme, což je třeba Drn nebo budova Penty na Masaryce. A je tady strašného balastu, jakoby, kterým se zaplňuje to město relativně ve středu města, jo, což jsou obrovský projekty, který vlastně vypadá jako sídliště a to je hrozná škoda. Takže takhle na mě působí Praha teď, ale nicméně jsem šťastný za to, že se tady postavilo něco, co je odvážný, ale není toho za stolik. Myslel jsem si, že asi všichni jsme si mysleli v těch devadesátkách, že to dneska bude vypadat trošku jinak. Nebo já jsem takový optimista, naivní, takže jsem si myslel, že i třeba ty mezilidský vztahy budou trochu jiný a jakoby ta společnost bude trochu jiná.
1: No ale pak je tam krásné vysvobození, to je Lužická ulice, nebo to okolí toho s těmi korunami stromů, tak tam najednou člověk úplně se nadechne, i když to vidí.
0: To je pecka, to opravdu, to je má strašně oblíbená ulice. A my jsme si vychytali, i jsme si našli datum, kdy je prostě nejlepší, nebo doufali jsme, protože ono, každý rok je to jinak. A vymyslel jsem si tam i ten záběr, kdy opravdu ta kamera stojí úplně dole v té ulici a s dlouhým sklem a ta motorka jede úplně na té druhé straně a je to tam asi 4 vteřiny, ale je to můj hrozně oblíbený záběr. Zajímavý je, že jak jsou lidi různý, a chápu to, nekritizuju, že je tam nějaká petice, dokonce jsem zaznamenal, že chtějí pokácet ty stromy, které jsou v té Lužické ulici, lidi, kteří tam bydlejí, protože jim prostě padá listí na auta a stíní to tam. A takže každý na to má jako jiný názor, ale podle mě je to jedna z nejkrásnějších ulic v Praze, kterou třeba lidi, kteří jezdí se podívat na Pražský hrad, tak její neznají vlastně. Takže i takovýhle místa jsem tam chtěl ukázat, který vlastně nejsou tak turisticky profláklí.
1: Říká David Ondříček.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál bylo 9:30. Jsou tu další zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
3: Spotřebitelské ceny v září zrychlily meziroční růst na 2,5% ze srpnových 1,9%. Meziměsíčně zůstaly na stejné úrovni. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v září meziročně rostly ceny energií, které zahrnují také pohonné hmoty. Drony zasáhly dvě lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bez dalších podrobností o tom informovala kancelář prezidentky Iljany Jotovo. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Agentura BTA píše, že premiér země Roman Radev už svolává schůzku se zástupci státních institucí. Americký prezident Donald Trump už nebude používat peníze daňových poplatníků k financování reklamních spotů v televizi. Na své síti True Social napsal, že další klipy chce hradit ze svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA. Reaguje tak na kritiku, kterou vzbudily spoty placené jeho administrativou. Spojené státy čekají v listopadu volby, které rozhodnou, jestli Trumpovi republikáni udrží většinu v kongresu. A cesta jablunkovským průsmykem u hranice Slovenskem se protáhne. Silničáři tam začali s opravou silnice 1/68. Doprava vede na více místech zúžením. Provoz řídí semafory a zaměstnanci stavební firmy. Sport. Český judista uzbekistánského původu Husnidin Karimov vypadl na mistrovství světa v Ázerbajdžánu hned v prvním kole. Nad jeho síly byl v kategorii do 73 kg Šamuradov z Turkmenistánu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 před Prahou a kolona na D11 za Hradcem Králové. Na D1 čekejte kolony za Mirošovicemi směrem do Prahy. Na 16,5 kilometru likvidují následky nehody 3 aut, zabírají levý a odstavný pruh. Kolona je tam asi na půl hodiny od sjezdu na Benešov. Hodně ucpaný je pak i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Do kolony se dojíždí už ve sjezdu z dálnice D1 na okruh a rozjedete se až u sjezdu na Ořech. To zdržení pro osobní auta je tam až na 50 minut. Zpátky na D1 ve směru z Prahy na Ostravu po pojíždí kolona za Brnem. Na 213. kilometru zúžení silničáři a zdržíte se 10 minut. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna a z Bratislavy popojíždí dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Od 12. kilometru se soupravy sunou až ke stavbě v D1 v Brně. Na dálnici D11 ve směru z Jaroměře do Prahy popojíždí 10-minutová kolona za Hradcem Králové. Na 81. kilometru u benzinky stojí kamion, v pravém pruhu upadlo mu kolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Dále s vámi host Radiožurnálu a Libor Bouček.
2: Tím hostem je David Ondříček. Film Kluci to vidí jinak než holky. Vstupuje do kin pomalu, ale jistě. Ta oficiální premiéra 22. října, to vstupuje do kin, ale teď už jsou tedy projekce, kdy člověk může vidět v předpremiéře. Kdy nejdřív?
6: A to bych si dovolil pozvat diváky dnes do Hradce Králové, kde máme v 19 hodin v Cinestaru projekci Stvůrci, kam přijedu s delegací, dneska nás jede relativně hodně a můžeme si o filmu i povídat po něm.
2: Ten název mě zajímá. Jo, kluci to vidí jinak než holky. Mhm. Jaký byl boj o ten název?
6: Boj?
2: Není to, no ne, no, tak jestli to boj. Není moc...
6: Ne, to si trefil, to byl strašný boj, hlavně u nás doma, teda musím se přiznat. No, já mám takový zvyk, že když vlastně něco píšu, tak u toho poslouchám hudbu. A já jsem u tohohle z toho scénáře poslouchal Joe Jacksona, což je takový zpěvák ze 70. let. A on má písničku It's a Different for Girls, se jmenuje. A mě ta písnička strašně zaujala a líbilo se mi, a ta písnička byla v té době taková rozbuška, že byla vlastně o klukovi, který se zamiluje do holky a ta holka a chtěl by s ním mít vztah, ale ta holka mu naznačuje, že ho chce mít jenom na sex, že nechce s ním jako chodit. A to byla taková emancipační prostě rozbuška té doby a mě to zajímalo prostě v kombinaci prostě s tím mým filmem a říkal jsem si, no tak dneska prostě přišel ke mně tenhle název, kluci to vidí jinak než holky, protože on to tam
0: no, ale on sám to tam cítí, že je to dlouhý už teď ne, když to řekl.
6: Já jsem to tam napsal na to. Teď jsem začal ten scénář dávat prostě různým lidem a oni jako jo, ale ten název, jako to je strašný, ne, jako to je blbost. Zaprvé to zní jako ty komedie, taky to kluci to chtějí taky. A za druhý, jako jak v dnešní jako genderový jako době, jako nebo genderový tématiky, ty jasně už říkáš, že kluci to vidí jinak než holky, to tě zabijou, prostě tam ta nová generace. Já jsem říkal, fakt jo. No a nechal jsem to tam teda tím pádem, protože za prvý jsem se nějak zasek, prostě to byla jako první věc, a za druhý mně přijde i marketingově, nebo prostě celkově zajímavý, že ten název vzbuzuje takový emoce. A zároveň ten název prostě je součást, já jsem chtěl, aby to byl současný film, a ten název vlastně je součást dnešní jakoby veřejný diskuze, nebo jak bych to řekl. Takže jsem to tam nechal jakoby doplněk vlastně prostě celého toho balíčku toho filmu. Měl jsem názvy, například v angličtině se to jmenuje Changes, ten film, když pouštíme jako v zahraničí, což se teda ještě zatím nestalo, ale až ho budem pouštět, tak se jmenuje Changes právě podle písničky Davida Bowieho, a ta, která tam hraje nějakou roli, a to se k tomu podle mě výborně hodí, ale v češtině jako změny, nebo já nevím, tam nezní dobře. A pak jsem měl podle jiný písničky, japonský takový, tak jsem měl Stay With Me, což v češtině Zůstaň se mnou je vlastně moc hezký, ale když jsem to začal jako nějak říkat lidem, tak vlastně najednou to znělo jako takový jako melancholický, smutný název.
0: I když no se tak to čekáš tu romantickou komedii, jakože...
6: Takže jsem zůstal u kluci to vidí jinak než holky, a musím říct, že některý herci, bohužel i moje žena, ten název si úplně neoblíbil, když to řeknu takhle jako jemně. A do dneška říkají, no tak to jsme opravdu zvědaví, jestli tohle bude fungovat, ale mně se ten název začal velmi, já si za ním stojím, když to řeknu takhle.
0: Ta hudební stránka je nesmírně podstatná a je charakteristická pro všechna tvoje díla.
6: Děkuju.
0: Tady jsi to hledali jak tu hudbu, protože jsi znova trefil žánr, který je lehce zapomenutý, zároveň žánr, když beru ten synthpop jako žánr, který naprosto lícuje k tomu, jak vypadá ta Praha, jak vypadají ty postavy. Jak to jako trefíš?
6: Náhodně. Tady to byla opravdu jako neskutečná náhoda. Šel jsem na koncert do Lucerna Music Baru před 2 rokama, kde hrál Patrick Wolf, což je takový můj oblíbenec, multiinstrumentalista, a před kapela tam byl prostě chlápek, který si říká jako kapela Rumba Club. Bylo tam často lidí a on vyběh prostě s tím muletem na hlavě, oblečený jako v 80kách, a fantasticky hrál na synťáky sám a zpíval a tancoval. A já jsem říkal, ty vago, tak tohle to je jako new wave prostě zpět 80s, a strašně se mi to líbilo. Zároveň v tom byla takový ten záporák z Mimoňů trošku, jestli víš, jaký.
0: Jasně, no.
6: Prostě byl v tom humor, ale zároveň on to hrál naprosto vážně, a on bude hrát na naší premiéře, teda slavnostní 13. října, takže lidi ho budou moc vidět, a hrál v Karlových Varech takovej set, ale je to obrovský zážitek. No a já jsem přišel domů, natočil jsem si jednu písničku a řekl jsem, tu bych chtěl na konci toho filmu. Tam jsem měl ve scénáři jako prapodivná kapela, hraje něco, takže nebylo to úplně jako, řekl bych, pochvalný, jako co o tom, co se tam má dít. A napsal jsem mu a poslal jsem mu kus toho scénáře. A on mi okamžitě odpověděl, říkal, no to mě zajímá. No a teď jsme začali spolu komunikovat, a pak to dopadlo tak, že jsme si začali nasazovat jeho hudbu, kterou dělal jako na jiných deskách tomu filmu, a okamžitě jsme viděli s Filipem Maláskem, vynikajícím střihačem, že to strašně k tomu sedí. Tak jsem mu poslal ještě 2 scény z filmu, on k tomu udělal hudbu a já jsem říkal, ty musíš dělat hudbu k celému filmu, a bylo, jako jsem strašně rád za to, že jsem se s ním seznámil vůbec, protože je to nejenom skvělý muzikant, ale skvělý umělec, jako komplexně módní návrhář a vlastně filozof.
0: Skvělej. Ne v té souvislosti člověka napadá, jestli zvažuješ soundtrack,
2: Protože k samotnému...
6: Nezvažuju, ten vyjde.
2: Ale jestli to není přesně soundtrack, jako jestli to není fakt old school. U Samotářů podle mě nejhranější CDčko v té době to všichni měli, protože to byl opravdu výběr toho, co letělo. K tomu člověk si vybavoval ty scény. Ale jestli fakt takhle v té třetí dekádě, jestli ještě vlastně soundtracky vůbec...
6: Uděláme vinyl prostě pro kámoše nebo pro ty lidi, kteří si to budou chtít koupit. A samozřejmě dneska soundtrack, že se to vlastně dá jako playlist na Spotify nebo někde, tak takhle vzniká soundtrack, který rozhodně uděláme a jsem strašně zvědavý, jak se lidem bude líbit.
2: Kluci to vidí jinak než holky, novinka Davida Ondříčka míří do českých kin.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S Davidem Ondříčkem jsme probrali vizuální stránku novinky Kluci to vidí jinak než holky. Probrali jsme soundtrack. Skoro až vlastně si říkám, že jsme zapomněli na to, co zajímá úplně všechny, a to je herecké obsazení. Leco se zde už zaznělo. Těch hlavních postav je 7. A myslím si, že i tady je to strašně zajímavě zvoleno, protože jakoby těch 7 hereckých individualit vlastně reprezentovalo všechny ty současné směry. Že tam je fakt úplně, jo, když to vezmu, tak Honza Nedbal, který má obrovskou zkušenost s herectvím ve Skandinávii, teď se jakoby vrátil a prostě stala se z něho jednoznačně hvězda. Jaroslav Plesl, k tomu Václav Neužil, výjimečný, ta standardní, ta zkušenost, kterou ty s ním máš, tak pochopitelně jako obrovská. To asi nebyl žádný casting.
1: Je to tak, nechodili, netočil jsem si.
0: Že bys hledal někoho
1: Plesla
0: na Neužila.
1: Kameru, no. Jako zahraj, že někoho miluješ. Ne, to takhle nebylo, bylo to úplně obráceně a zároveň prostě mě to strašně bavilo, že už když jsem psal ten scénář, tak jsem si vizualizoval teda ty reálný postavy, takže to bylo pro mě tím pádem jednodušší, ale zároveň už jsem si ho obsadil, ten scénář, takže jsem tam opravdu měl Martu Isovou, Jana Nedbala, Vojtu Vodochodskýho a Vaška Neužila s Jardou Pleslem a tak dále, Anču Kameňkovou. No a když jsem to dopsal, tak jsem ten scénář vzal, poslal jsem jim to, zavolal jsem jim, že bych byl rád, kdyby v tom byli, ale nevěděl jsem, jestli to vezmou, a měl jsem tu kliku, že za prvý se jim to líbilo a za druhý měli čas, jo? Což já jsem jim to poslal asi rok před natáčením. No a od té doby se staly nejenom herci, ale vlastně i spoluautory toho filmu, protože jsem se s nima začal o tom bavit a oni mi, buď mi to napsali někdo, kdo je třeba takový jako nerad mluví, nebo jsme si o tom
0: hodili. Což je Marta třeba, ta ti to napsala.
1: Ta ne, ta mi to rozhodně nenapsala. Ale třeba Anča Kameňková mi nádherně napsala, teda popsala tu postavu a s někým jsem se o tom hodiny prostě bavil a pak jsme jeli k nám na chatu, kde jsme měli nějaký soustředění a tam jsme vlastně zkoušeli ty jednotlivé situace a jsem to ještě pak předělal. Takže herci jsou v tomto případě rozhodně spoluautory.
0: Je něco, nějaký konkrétní moment, který můžeš třeba prozradit, co fakt změnili, co tebe by nenapadlo? A nechci narážet na to, že pochopitelně někteří jsou jako mladší a že to vidí jinak.
1: Já bych to klidně řekl, jako ty zásadní, ale to bych fakt prozradil, ale jenom...
0: Rozumím.
1: Ale já to třeba Marta tvrdě měnila. Marta Isová, moje žena, měla samozřejmě ke mně nejblíž, takže mohla působit dnes a denně, prostě 24/7, což lehce dělala, protože jí ta postava ze začátku přišla vlastně nezajímavá. Říkala vlastně, jak to je, že ty kluci, prostě ty klučičí postavy, tam hrajou takový debily, teda když to řeknu takhle, ale mají prostě takovej rozsah a mají prostě tak vtipný situace a já jako holka tam prostě nemám nic takovýhleho v podstatě. No a měla pravdu, protože přinesla si určitý věci do toho scénáře, nebo mě inspirovala k tomu, abych změnil určitý věci a za to jí musím složit velký dík, ale i ostatní. Každý ten člověk, každý z těch herců, který se podílel, tak přines něco do toho. Ať to byla, ono to někdy může být jakoby nějaký prvek, jako nějaký chování, nebo nějaká vlastnost toho člověka, nemusí to být konkrétně, že co říká, jo, nějaká scéna, ale třeba co si myslí, nebo jaký má ten background, ta postava. Takže to každý se na tom nějak účastnil.
0: Vojtěch Vodochodský možná, nechci říct největší překvapení, ale vlastně do jisté míry jako zajímavý obsazení, proč jsi vybral jeho?
1: No protože já si myslím, že on je skvělý herec, teda jako opravdu, já když jsem ho viděl i na divadle, a to jsem ho neznal ještě, viděl jsem ho v představení Tři heteráni, tak jsem na něj koukal jak na zjevení, protože on tam hraje takovýho blbečka, nebo takový nepříjemnýho chlápka a úplně dokonale, úplně jako nevystoupí, prostě věříte mu to od první chvíle. Je pravda, že zase jako obvykle mě ho doporučila moje žena Marta Isová, která přišla s tím, že s ním někde hrála a říkala, že je jako strašně zajímavý chlápek, jo, strašně zajímavý herec, takže tady on hraje ne úplně jako asi roli, kterou někdy hrál, a ne asi, která mu je úplně vlastní, ale věřím mu to.
0: No, já se přiznám k tomu, že taky, a je to jenom pro mě nikoliv objevení, ale absolutní potvrzení toho, že to je obrovský talent té současné herecké scény.
1: My totiž vůbec máme skvělý herce.
0: Máme.
1: Tady opravdu, jakože jo, a speciálně teď ta generace okolo 30, tak tam je z čeho vybírat.
0: říká David Ondříček, který je hostem Radiožurnálu.

0: Za 8 minut bude 10 hodin, posloucháte Radiožurnál. David Ondříček je dnes hostem. Když se vrátím k tomu triptychu těch současných filmů Šeptej, Samotáři a pochopitelně novinka, o které si povídáme hodinu, kluci to vidí jinak než holky. Tím pohledem člověka, kterýmu už není 30, mně přišlo, že v těch Samotářích byl ještě jako kus optimismu. Vidíš kolem sebe teď ten optimismus?
1: Tak já jsem optimista, ale je to samozřejmě čím dál těžší. Jo. Je to složitý, ale i v, jakoby, jak bych to řekl, i v určitých jakoby krizích a v určitých jako náročných situacích, tak mně přijde, že to světlo na konci tunelu tam vždycky je. A tak bych chtěl, aby ten můj film i zapůsobil, aby nebyl jako nihilistický.
0: V těch Samotářích fungovala klubová, respektive v Šeptej to bylo úplně jasný, ta klubová scéna jako místo toho setkávání. Kde se vlastně, když jsi dělal tu rešerši, díval se kolem sebe, kde se lidi teď schází? Kde jako vlastně se potkáváme?
1: Tak na těch sociálních sítích se hodně potkáváme, to je jasný.
0: Když ty škrtneme, to není setkání, to je vlastně sled statementů, kde napíšeš větu, ani není diskuze, že jo? Jedna věta, pak přijde druhá věta a my to falešně vykládáme za diskuzi. Diskuze je to, když se na sebe takhle díváme.
1: Je to tak. A no, tak stále je to stejný, se lidi potkávají v těch hospodách prostě a v těch barech, jako kde pijou alkohol, čím dál míň, teda, což je zajímavý. A myslím si, že to se nezměnilo, ale jako já to jako ze svého pohledu, jako svého věku a tak já už to nevím přesně, jako kde se lidi setkávají, to vidím na svých dětech vlastně a vidím, ale mý děti chodí celkem do hospod jako poctivě.
0: Jak člověk po té padesátce vlastně se dokáže bránit tomu mudrování? Tomu, co člověk ve 30 nesnášel, kdy vlastně nám říkali tedy, no tak to za našich mladých let to bylo takhle. A najednou člověk se k tomu jako částečně dostane nejen po 50, i po 40. Že?
1: Tak samozřejmě nebrání se tomu nijak a mudruje prostě normálně po 50, tak jako to dělali ty rodiče a my jsme dávali oči v sloup. Co je dobrý, dneska mi přijde, že ty generace jsou si blíž trochu, jo? Že moje máma třeba říkala, že jako rodiče s dětma nemají být kamarádi nebo něco takového, jako měla takový, jako když jsem chtěl sedět třeba s dospělýma, jak mě odehnala nebo tak. A já vlastně dneska cítím, že to je víc jako kamarádský ty generace, nebo mně to tak přijde a já se i hodně i díky své profesi kamarádím s mladýma lidma vlastně paradoxně, nebo ne paradoxně, přirozeně, když jsem se rozlídl ve štábu, když jsme jako točili, tak jsem se takhle jako podíval a říkal jsem si, aha, tak jsem tady nejstarší. Jo, a to prostě tak jako najednou přišlo, ale zároveň je dobrý, to můžu ubezpečit ty lidi, kteří jsou ještě mladší než já, tak až jim bude tolik jako mě, tak je dobrý, že ten člověk si to nějak neuvědomuje a já si třeba o sobě pořád myslím, že jsem vlastně mladý, jo, jako když někam přijdu mezi mladý, tak se s nima bavím vlastně normálně a pak třeba zjistím za chvilku, že oni se těší, až vypadnou z toho baru a budou mít zábavu prostě taková, jaká má být, jo, ale takže je to ten na tom věku je milosrdný, že si furt myslíte, že jste mladý, nebo aspoň ke mně se příroda takhle zachovala.
0: Zažil jsi ten, asi řekl bych, standardní příběh toho, že člověk tyká těm mladším, aby, že mu to přijde normální a oni vlastně zpátky vykají, nechtějí to
1: moc tykat? Moc ne, protože já jsem jako vychovaný a vykám lidem. Jako, takže já nemám rád ani to tykání u filmu. Zažil jsem to v obráceně, že třeba přijdu do cateringu, jako jdu tam s tím talířem a on říká, co si dáš? Jako ten 20-letý kluk, který tam nandává prostě to jídlo. Tak já říkám, dobrý den, já bych si dal třeba, prosím, rýži nebo něco. Takže v obráceně jsem to zažil, jinak já vykám i dětem.
0: Kluci to vidí jinak než holky. Podstatné je, a to se taky, asi to byl záměr, že tam je vlastně ta podzimní poetika a ta premiéra přichází na podzim, takže i tohle je další důvod, aby to bylo jako nesmírně současné.
1: To nebyl asi záměr, to byl naprostý záměr, protože Šeptej i Samotáři jsou točený právě na podzim a dokonce tam máme stejný místa, kde jsem se vrátil třeba znova na Střelecký ostrov jako v Šeptej, tak jsme se vrátili i s tímhle s tím filmem.
0: Já myslel ten záměr, že vlastně i ta premiéra přichází na podzim, takže vidíš přesně to, co přemýšleli venku, tak najednou ti to přijde strašně.
1: To bylo vymyšlené. Já jsem na premiéry pes a vždycky si to nechávám, jako vykládám si karty, počítám si to, zjišťuju, jaký bude počasí, takže mám takovou uchylku, asi 6krát jsem to změnil tady v tomhle případě a teď se strašně modlím, aby bylo ošklivý počasí, aby přišli lidi do kina.
0: Dnes 19 hodin Hradec Králové, slavnostní premiéra 13. a opak o pár dní později ve všech českých kinech. Snímek, který vlastně nabízí nás všechny, co žijeme v Česku. Kluci to vidí jinak než holky. David Ondříček byl naším hostem. Díky za návštěvu.
1: Děkuju moc.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy připravila Jana Utendorfská.
4: Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila. České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů, ve Wembley se utkají s Angličany. Nehody brzdí provoz na D1 před Prahou a taky u Brna. A bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Je to o 0,6% víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Lidé ve Staré Vsi na Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Radiožurnál. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Podle staroveské úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
5: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek tak použit, tak je hlas neplatný. Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit. Ať si to zkontrolují. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
4: Bulharský premiér Rumen Radev svolává ministry a zástupce bezpečnostních složek. Kancelář prezidentky předtím informovala, že drony zasáhly dvě lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Evropský parlament dnes bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Cílem je snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to vedlo k dalšímu zdražování paliv.
6: Nařízení o metanu zadává všem dovozcům zemního plynu, ropy nebo uhlí do Evropské unie, aby od svých dodavatelů požadovali informace o únicích metanu a zavedli opatření, která je budou minimalizovat. Pro odložení účinnosti nařízení je například Francie nebo Česko. Ty patří mezi 19 zemí, které už k tomuto kroku vyzvali Evropskou komisi. Ta původně navrhovala, že se pouze nebudou vymáhat pokuty za neplnění pravidel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Sokolové dnes v centru Prahy hromadně darují krev, chtějí tak pomoci s doplněním zásob po letních prázdninách a zároveň přilákat nové dárce. Akci nazvanou Sokolská kapka krve sleduje v Tyršově domě na Malé Straně i náš reportér Richard Webs.
7: Hromadný odběr začal v 8 hodin ráno, dobrovolníci se ale chodí na předem objednaný čas. Musí vyplnit dotazník o svém zdravotním stavu, nesmí mít žádné infekční nemoci ani málo krve. Samotný odběr pak trvá 7 až 8 minut a odevzdává se při něm 450 ml tělní tekutiny. Cílem akce je mimo jiné přilákat prvodárce a omladit tak základnu dobrovolníků, kteří krev odevzdávají. Hromadný odběr je součástí celorepublikové soutěže Sokolská kapka krve. Z Tyršova domu Richard Webb. Radiožurnál.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká závěrečné utkání této reprezentační přestávky. V Lize národů večer nastoupí v Londýně proti domácí Anglii. Trenér národního týmu Santi Denia před duelem reagoval mimo jiné také na slova Patrika Šika, který včera na vyhlášení ankety Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu nevyloučil, že by se do reprezentace v budoucnu vrátil. Pokračuje Denia.
8: Už jsem o tom mluvil, bavil jsem se s ním. Dveře do reprezentace jsou otevřené a to pro všechny. Chceme, aby byli hráči prospěšní asociaci, národnímu týmu. Dveře jsou otevřené.
1: Utkání mezi Anglií a Českem ve fotbalové lize národů začne ve 20:45 našeho času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport z něj odvysílají přímý přenos.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehody u Prahy, taky u Brna. Na dálnici D1 popojíždí kolona u Mirošovic směrem do Prahy. Na 16,5 kilometru odtahují dvě auta po nehodě v levém pruhu. Kolona od sjezdu na Benešov zabere asi 25 minut. Pozor, pak i dál je ucpaný sjezd z D1 na Pražský okruh na 11. kilometru a v tom sjížděcím páse na okruh nehoda v pravém pruhu. Kolony jsou tam kvůli tomu i ve směru z Říčan k dálnici D1. Ucpaný je pak i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Kolona zabere minimálně půl hodiny, rozjede se až u sjezdu na Ořech. Na D1 komplikace taky u Brna. Na výjezdu směr Vyškov nejdříve nehoda na 210. kilometru. U sjezdu na Slavkov se srazila tři auta, kolona 15 minut od Rohlenky. A pak je ještě zúžení na 213. kilometru směr Ostrava. Tam je další fronta asi na 10 minut. Ještě dálnice D11 za Hradcem Králové směrem do Prahy popojíždí 10-minutová kolona. Na kilometru 81 stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu, upadlo mu kolo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Takové byly zprávy. Dopolední Radiožurnál dnes začíná v Brně, na strojírenském veletrhu je Vojtěch Bitterman.
3: Definice říká, že strojírenství je technický obor postavený na základech fyziky a nauky o materiálech. Zabývá se návrhem, výrobou a údržbou strojů a zařízení. No a fandové těchto strojů a strojírenství obecně se sjíždějí do Brna, kde právě začíná čtyřdenní mezinárodní strojírenský veletrh. Radiožurnál je přímo u toho, co by mediální partner, a zdravím vás proto z našeho mobilního vysílacího Airstreamu, který jsme tentokrát zaparkovali přímo mezi pavilony areálu brněnského výstaviště. A taky vám přeju klidné úterní dopoledne.
0: Dopolední Radiožurnál
10: a Vojtěch Bitterman.

0: V Brně začal největší setkání zástupců průmyslu v Česku, 67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. A protože Radiožurnál je novým hlavním mediálním partnerem téhle akce, zaparkovali jsme naše mobilní studio, kterému říkáme Airstream, v samém srdci brněnského výstaviště, konkrétně u pavilonu F, na který se právě teď odsud z Airstreamu díváme. Jestli na veletrh zavítáte, určitě se na nás přijďte podívat, každý den si tu třeba můžete zasoutěžit o digitální rádio, nebo zkrátka vidět, jak naše vysílání vypadá v reálu. No a v Airstreamu už sedí náš první host, ředitel celého strojírenského veletrhu, Michalis Busios. Tak vám přeju dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Strojírenství se díky umělé inteligenci a robotizaci posouvá kupředu, asi můžu říct, mílovými kroky. Stíháte to vůbec ještě všechno sledovat a hlavně na to nějak reagovat jako pořadatelé tohle festivalu?
1: Určitě na to reagujeme. Máme ale ambici ukazovat vlastně ten průmysl v celé jeho šíři. Od toho klasického strojírenství, což je obrábění, tváření, plasty, slevárenství, až po umělou inteligenci a humanoidní robotiku. My každoročně se snažíme o to, aby veletrh byl právě tím barometrem stavu průmyslu, to, co hýbe průmyslem, jaké jsou trendy a jaká je budoucnost průmyslu. A to věřím tomu i letos, když si projdete expozice, že se nám podařilo splnit velice dobře.
0: Když byste měl vypíchnout ty hlavní rozdíly mezi mezinárodním strojírenským veletrhem, řekněme před 10 lety a dnes, v čem by to bylo nejvíc patrné, kam jste se posunuli za tu dobu?
1: Já osobně zpracovávám strojírenský veletrh asi 18 let a prošel jsem od juniorních pozic až do pozice ředitele, takže troufám si tvrdit, že mám velmi detailní pohled a vnímám tu modernizaci vlastně celé té účasti k tomu, jak firmy přistupují, že už nestačí jenom přijet, stoupnout si a ty zakázky přijdou sami, ale opravdu tomu věnují velký čas i před veletrhem, což je základ úspěchu, že ta účast není jenom o těch 4 dnech, ale je to prostě celoroční práce, takže v tomto vidím velký posun v přípravě před a i během veletrhu je neustálá snaha o interakci s návštěvníkem a tím, který je tady, nebo tím, který potenciálně se chystá, tak aby měl informace, že má přijet a tady v tomto vidím největší přínos a dále také, že se firmy podle mého názoru daleko více vyhodnocují účast na veletrhu, více pracují s daty, které získají, vyhodnocují kvalitu návštěvníka, počet návštěvníků a také konkurenci a další tyto záležitosti.
0: Abychom doplnili pár konkrétních čísel, na veletrhu se představí skoro 1400 vystavovatelů ze 39 světových zemí. Povězte nám, co přivezli nejzajímavějšího. Pár konkrétních příkladů.
1: Když řeknete to číslo, tak samozřejmě jmenovat každý exponát, tak tady budeme ještě 2 hodiny a na to náš čas určený mému výstupu není. Ale jsou zde nejnovější exponáty napříč různými obory, ale když budu jmenovat ty moderní, digitalizace a tak dále, tak může návštěvník se může přijít a vyzkoušet, jaká je masáž od robota. Může si s ním zasunout.
0: Zkusil jste si to?
1: Neskusil ještě.
0: Ale
1: neskusil.
0: Nevím, jestli si to zkusím. Poslední den,
1: kdyby to nevyšlo nahoru. Ale můžete si zahrát strategickou hru proti robotovi. Stejně tak robot může namalovat váš portrét. Ale k vidění třeba v digitalizaci je digitální dvojče továrny na výrobu automobilů, nebo chytré AI překladatelské brýle, nebo chytré auto. A co je tady ještě navíc, robotika, ten vyšší level robotiky, aktuálně velmi moderní, jsou humanoidy. K vidění je tady první český humanoid George, ale humanoidů je tady více řešení. S humanoidem můžete jít na procházku za ruku, ukázat mu, jak se má chovat. Takže ukázka toho, jak humanoidy by měly pomoci výroby, ty tady jsou určitě k vidění. Ale samozřejmě nechci zapomenout na ty klasické obory, jako je obrábění a tváření, protože na veletrhu bude celá řada veletržních premiér. Jsou tady opravdu velké, pěkné exponáty od českých, ale i od globálních hráčů, které tady mají premiéru a jsou zde v provozu. A to je právě vždycky to důležité a atraktivní, že ty stroje jsou tady vidět naživo. Není to jenom fotka, není to jenom na monitoru nebo na obrazovce nějaké video, ale ty stroje, když jedou v provozu, tak to je to, co tady návštěvník hledá. Podle mě to má přínos pro toho vystavovatele.
0: A nebojte se tak trochu toho, že ty tradiční strojírenské technologie zmizí? Jinak řečeno, že budou to vůbec nějaké obory, ve kterých se dál neobejdeme bez člověka? Přemýšlíte o tom už teď tímhle způsobem?
1: Vedli jsme k tomu debatu s odbornými partnery a nabyli jsme dojmu, že opravdu to klasické strojírenství nezmizí, ale dnes už se nebavíme jenom o stroji jako izolovaném celku, ale je to v podstatě soubor technologií, kde využíváte data, software, automatizaci, takže jsou to spíš takové technologické celky. A to je právě to, jakým směrem chceme jít na strojírenském veletru, že vytváříme tady projekty, jako je digitální továrna, které ukazují ty technologie, jak fungují jako v celku. Ne, že to je soubor izolovaných řešení, ale vyloženě o tom, aby každý návštěvník získal konkrétní představu, jak mu může ta technologie pomoct v provozu.
0: A my budeme tyhle technologie a tyhle inovace představovat posluchačům Radiožurnálu nejen v průběhu dnešního poledne, ale i v příštích dnech vlastně až do pátku. Naším prvním hostem tady v Airstreamu, mobilním vysílacím studiu Radiožurnálu na brněnském výstavišti, byl ředitel mezinárodního strojírenského veletrhu Michalis Busios. Děkujeme za váš čas, ať se veletrh vydaří, naslyšenou.
1: Děkuji a zvu všechny návštěvníky. Je pěkné počasí, věřím, že si to užijí.
0: I ve čtvrt na 11 posloucháte Dopolední Radiožurnál, tentokrát z Brna.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už jsme to vlastně před chvilkou zmínili, jedním z nejvýraznějších témat letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu je humanoidní robotika. Roboti připomínající stavbou lidská těla se postupně přesouvají z výzkumných laboratoří směrem k praktickému využití. Jejich výhodou je to, že se dokážou pohybovat v prostředí původně vytvořeném pro člověka. A na brněnském výstavišti se představí hned několik typů robotů. Třeba humanoid určený pro přímou interakci s lidmi, nebo George, první český humanoid mířící do průmyslových provozů. No a humanoidy probereme taky v dnešním Biznesu týdne s Janou Klímovou. Na Radiožurnálu už za malou chvíli.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Business týdne. Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
1: Vezmou nám už za pár let práci roboti, kteří vypadají jako my. Zatím se s nimi počítá spíš tam, kde nikdo pracovat nechce, ale humanoidi, kteří chodí po dvou a mluví, už začínají opouštět laboratoře a přichází do firem. Konec konců i tady v Brně na mezinárodním strojírenském veletrhu se jeden před malou chvílí prošel i tady před airstreamem Radiožurnálu, odkud dnes dopoledne vysíláme. Do jakých profesí zatím humanoidi míří? Téma, které rozebereme v Businessu týdne s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Jano, dá se na humanoida opravdu narazit už i v praxi?
2: Dá, ale zatím jsou to opravdu spíš jen výjimky, spíše se na ně narazí právě na takovýchto akcí, jako je Mezinárodní veletrh, a já jsem byla v minulých dnech na akci Innovation Week v Praze a tam jsem mluvila třeba s robotem Robím, který pracuje na recepci v jednom hotelu na Slovensku, a na otázku, co ho nejvíc baví, mi řekl.
3: Na mojej práci ma najviac baví komunikácia s ľuďmi,
2: což je

0: asi to, co nejvíc ocení zaměstnavatelé právě ve službách, humanoidce, ale také dá už v celku jednoduše koupit, a to přes e-shop, odkud přichází největší poptávka, vysvětlil šéf prodeje robotiky Alzy Vojtěch Hrazdil.
1: Nejvíc to jsou univerzity, různé instituce, které se zajímají o vývoj technologií, zkušební ústavy a především potom firmy, které konečně vycítili nějakou příležitost, že urvou na trhu něco zajímavého, protože humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného.
0: Faktem každopádně je, že rozšířenější jsou zatím takzvané humanoidní stroje, které jezdí, chodí po čtyřech a hlídají sklady nebo pracují v zemědělství. Třeba v drůbežárnách, jak mi popsal Patrik Máca z Agritechu.
2: Jsou schopni sbírat uhynulá zvířata, jsou schopni analyzovat zdravotní stav zvířat, jsou schopni nahrazovat práci, kterou prostě v tom prostředí člověk dělat nechce.
0: A podle Patrika Máci se dá čekat větší rozšíření humanoidů během pár let, pěti let.
3: Jano, a jak se na humanoidy dívají výrobní podniky?
0: Tak ve velkých firmách je to samozřejmě obrovské téma. Humanoidi by mohli obstarávat hlavně činnosti, které lidi nechtějí dělat. Například Škoda Auto zatím vidí největší potenciál v logistice, kde se připravují díly na montáž vozů, jak popsal její expert na zavádění nových technologií Lukáš Altman Kousal.
4: Přeskládává vlastně jednotlivé díly pomocí třeba bedýnek nebo nejrůznějších palet, které by vlastně dělají v současné době a ledě, ale tam ty use case jsou mnohem lepší a vlastně jednodušší pro ten začátek tady téhle nové humanoidní éry.
0: No a Škoda Auto chce nasadit humanoidy výhledově, třeba i do nebezpečných prostředí, kde lidem hrozí úraz, ale u robotů to nevadí.
3: Dá se tedy po tom všem, co jsme teď slyšeli, obecně říct, že roboti lidem vezmou práci?
0: Na to určitě není jednoduchá odpověď. V první fázi určitě ne. Podnikatelé teď chtějí roboty tam, jak jsme říkali, kde lidi prostě stejně nejsou. A tahle situace se asi bude spíš zhoršovat kvůli poklesu porodnosti a stárnutí české populace, kdy nám za 20 let může na trhu práce chybět skoro 500 000 lidí. No a další věc je, že ty roboty bude muset někdo samozřejmě opravovat, programovat a to budou zase lidé. Určitě bude ale tratit stát, protože jeho příjmy přicházejí hlavně ze zdanění lidské práce, takže na to se budeme muset zaměřit.
3: Víc informací o tématu humanoidů najdete v pořadu Peníze a vliv, který je na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích a tématu se budeme věnovat i tady na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně krátce po 11. hodině. Tohle ale byla naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Díky, Jano, naslyšenou.
0: Děkuji také, naschledanou.
3: A za 3,5 minuty uslyšíte naše další zprávy.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Dobré dopoledne, je 10:30. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
2: Školy a školky s méně než 180 dětmi by se podle současného školského zákona měly v příštích letech sloučit do větších celků. Tuto konkrétní hranici ale kritizuje současný ministr školství Robert Plaga za ANO a chce zákon změnit. Zatím ale neupřesnil, jak konkrétně. Asociace ředitelů základních škol upozorňuje, že příprava sloučení zabere minimálně 2 roky a zákon by se neměl měnit na poslední chvíli. Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které budou v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní v zemi. Musí ale ještě projít druhým hlasováním, které je podle agentury Reuters naplánované na 12. ledna příštího roku. Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Litevští představitelé několikrát zopakovali, že jaderné hlavice na litevském území rozmisťovat neplánují. Policisté vyhlásili pátrání po 82-leté Aně Račanské z Olomouce. Seniorka trpí stařeckou demencí. Včera večer se nevrátila domů a rodině se neozývá. Naposledy ji viděli kolem 18. hodiny na Horním náměstí v Olomouci. Žena by měla mít na sobě tmavě modrou bundu, tmavě modré džíny, černé dámské polobotky a béžovou kabelku. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let dnes odehrají poslední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V 18:30 nastoupí v Portugalsku proti domácímu výběru a jistému vítězi skupiny B, který postoupí na šampionát přímo. Češi mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 u Nové Vsi, taky na D1 u Brna. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy po pojíždí kolona mezi sjezdy na Roudnici nad Labem a Novou Ves. Na kilometru 21 se srazily 2 auta a blokují jeden ze 2 jízdních pruhů. Zdržíte se 15 až 20 minut v koloně. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se chvilku zdržíte za Mirošovicemi. Na kilometru 16,5 stojí po nehodě 2 auta v levém pruhu. Fronta od sjezdu na Benešov zabere asi 15 minut. No pozor, pak je dál ucpaný sjezd z D1 na Pražský okruh. Na 11. kilometru v tom sjezdovém páse na okruh překáží nehoda v pravém pruhu. Ucpaný je pak i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Nesouvislá kolona se rozjede až u sjezdu na Ořech. Ucpaný je ještě zpět na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Ostrava po pojíždění kolony. Nejdříve je tam nehoda na 210. kilometru, 2 auta v levém pruhu, no a pak je zúžení na 213. kilometru. Dohromady se zdržíte asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, večer na jihu a na jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Foukat má slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál ze strojírenského veletrhu v Brně. Slovo má znovu Vojtěch Biderman.
5: Ano, skutečně na brněnském výstavišti začal 4denní mezinárodní strojírenský veletrh dnes dopoledne, tentokrát s podtitulem Technologie naživo, biznis osobně. A protože je Radiožurnál hlavním mediálním partnerem akce, náš stříbrný vysílací Airstream najdete přímo mezi pavilony a můžete se přijít podívat i k němu a třeba si u našich hostesek zahrát o digitální rádio. Z Brna vám i dál přejeme pohodové dopoledne.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v horní komoře usedlo přes 300 lidí a o dalších rozhodnou voliči už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny? Všechno to probereme v dnešním volebním průvodci Radiožurnálu. Už za malou chvíli, tak dobrý poslech. Oh Lord, hear me turn these words into a song.

0: schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta republiky. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si hned teď další díl našeho volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Brněnské výstaviště ode dneška ukazuje, kam se posouvají moderní technologie. Tak ještě jednou vítejte u našeho speciálního vysílání z Mezinárodního strojírenského veletrhu, který začal v Brně dnes ráno a kde parkuje i náš mobilní Airstream. Co všechno tady na veletrhu najdete? Třeba humanoidy, robopsy, drony nebo chytré brýle, které umějí překládat. K tomu všemu se ale dostaneme podrobně ještě před 11. hodinou. Tak klidné úterní dopoledne.

0: Jak budou vypadat technologie v budoucnosti? Ode dneška to můžete zjistit tady na Mezinárodním strojírenském veletrhu na brněnském výstavišti. Potrvá do pátku a představí se na něm skoro 1400 vystavovatelů. Důležitou roli hrají v letošním ročníku humanoidní roboti nebo umělá inteligence. Tedy tady po výstavišti se pohybuje i reportérka Hana Novotná. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak ve kterém pavilonu, Hano, právě teď jste, co vás tam nejvíc zaujalo?
1: Tak já jsem právě teďka v pavilonu P a možná je slyšet, že kolem mě hučí a pípají stovky různých obráběcích strojů. Zastavila jsem se třeba u jednoho stánku, kde mi zástupci firmy ukazovali humanoidního robota do průmyslu. Postavili před něj krabici s dílky, no a on měl za úkol pomocí senzorů a kamer poznat, který je ten správný, no a ten dílek vybrat. O kousek dál přímo proti mě vypochodoval další robot a nad hlavou mu visela cedulem s nápisem Hledám práci, co bych mohl udělat u vás. Kromě robotů je tu taky třeba soutěž strojařů v programování. Vedle Slovenska a Francie dorazí zahraniční obchodní delegace taky ze Spojených států amerických, Japonska, Kanady či Uzbekistánu. Mezi vystavovateli bude mít největší zahraniční účast Slovensko, Německo a Čína.
0: On ten humanoid s nápisem nebo cedulkou Hledám práci teď stojí vedle Airstreamu radiožurnálu. Pořád se musím otáčet, nemám z toho úplně dobrý pocit, ale zhruba za 20 minut by tenhle humanoid měl být prý i naším hostem ve vysílání, tak z toho mám ještě větší strach. Nicméně, pokud se dnes někdo sem na veletrh chystá, jak se nejlíp dostane na výstaviště? Měl by počítat s nějakými komplikacemi v dopravě?
1: Policisté návštěvníky upozorňují, že právě ty komplikace v dopravě, jako třeba fronty nebo kolony, můžou nastat, takže by řidiči hlavně v okolí veletržního areálu a na příjezdových trasách měli počítat se zdržením. Co se týče parkování, tak to zajišťují organizátoři přímo v areálu. Na webu je dokonce taková interaktivní mapa, ze které můžou návštěvníci zjistit, jestli ještě pohodlně můžou odstavit to auto přímo tady v areálu. Já když jsem se na ně před chvilkou dívala, tak toho prostoru tady zatím bylo poměrně hodně. Do areálu brněnského výstaviště se ale lidé můžou dostat i městskou hromadnou dopravou, která je posílená. Například přímo k tomu hlavnímu vstupu výstaviště se dá dostat tramvají linky 1 a u hlavní brány zastavují i trolejbusové linky 25, 26, 37 a autobusová linka 52.
0: I reportérka Hana Novotná patří do vysílacího týmu radiožurnálu z letošního mezinárodního strojírenského veletrhu. Ještě ji tedy určitě uslyšíte. Zatím, Hano, děkujeme. Naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.
0: 10 hodin a 54 minut. Dopolední radiožurnál dnes vysílá z brněnského výstaviště.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, 11 hodin. Tereza Tomášková pro vás má zprávy.
1: Ukrajina vyslala stovky dronů na Moskvu a její okolí. Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. Judista Karimov vypadl na mistrovství světa v prvním kole. Na dálnici D8 brzdí provoz nehoda u Nové Vsi směrem do Prahy. A bude slunečno, večer na jihu přibývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Víc než 800 nepilotovaných bojových letounů vyslala Ukrajina v noci na Moskvu a okolí. Úřady v ruské metropoli tvrdí, že se většinu z nich podařilo sestřelit. V Moskvě ale vypuklo několik požárů.
3: Na ruských sociálních sítích se objevily desítky záběrů, na kterých ukrajinské drony úspěšně útočí na ropné sklady ve Volodarsku v moskevské oblasti, kde doteď hoří dva velké zásobníky s ropnými produkty. Jde o největší zásobníky v oblasti. Drony útočily také v Černém moři. V Oděse poškodili jeden z podniků a infrastrukturu, oznámila městská vojenská správa. Drony zasáhly také dvě obchodní lodě v ekonomické zóně Bulharska, a to poprvé. Jedna z nich se potopila a na druhé vypukl požár. Lodě pluly pod vlajkami Toga a Palau. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Údaj předběžně odhaduje Český statistický úřad. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby a třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje Tomáš Jírovec z ministerstva vnitra.
4: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
1: Volby budou tento pátek a sobotu. Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Za necelou hodinu se dozvíme jedno až tři jména oceněných v oboru fyziky. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince.
5: Nobelovu cenu za fyziku vyhlásí Švédská královská akademie věd dnes předpolednem. Loni si ocenění odnesli tři vědci, kteří zhmotnili kvantovou fyziku na elektronických součástkách. Předvedli například takzvané kvantové tunelování. Ve středu vyhlásí Švédská akademie věd letošní laureáty za chemii. Martin Srb, Radiožurnál.
6: Sport. Judista Chusnuddin Karimov prohrál na mistrovství světa v prvním kole s Šamuratovem z Turkmenistánu. Český reprezentant uzbekistánského původu byl přitom v utkání velkým favoritem a prohra byla překvapením i pro trenéra národního týmu Petra Lacinu.
7: Karimov podle toho, jak se ten zápas vyvíjel, jak v tom zápase vypadal, tak vůbec tomu nerozumím, protože to praní nebylo vůbec intenzivní a Karimov je úplně hotový, nebyl schopen vůbec zvýšit obrátky. Po také vlažnější polovině jsem právě očekával, že to rozjede, ale on toho vůbec nebyl schopen, tak nevím, co se v jeho organismu děje.
6: Tenistka Linda Nosková vypadla na tisícovkovém turnaji v Pekingu v osmifinále. S ruskou Alexandrovovou prohrála 2-6 a 2-6. Za malou chvíli rozehraje finálový zápas v Tokiu Jiří Lehečka, utká se s Carlosem Alcarazem ze Španělska. A tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Stále ho trápí problémy s kolenem. Světová jednička o tom informovala na svých sociálních sítích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D8 u Nové Vsi a komplikace na D1 u Prahy. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona mezi sjezdy na Roudnici a Novou Ves. Na kilometru 21 se srazila dvě auta, blokují jeden ze dvou jízdních pruhů. Zdržíte se 15 až 20 minut v koloně. Dá se sjet na Roudnici na 29. kilometru a objet to po silnici 608. Na D8 dejte pozor taky za Prahou, pokud sjíždíte na Zdiby. Na křižovatce za sjezdem u Zdib je nehoda a okolí se tam ucpává. Na D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz za Mirošovicemi. Na 16. a 5. kilometru odtahují auta po nehodě v levém pruhu. Zdržíte se asi 10 minut v koloně. Ucpaný je pak i sjezd z D1 na Pražský okruh. Je silný provoz na okruhu ve směru do Plzně. Jak od Prahy, tak od Brna se chvilku zdržíte před sjezdem na okruh. Na D1 komplikace taky u Brna, konkrétně na výjezdu z Brna směr Ostrava. Nejdříve nehoda na 210. kilometru v levém pruhu a pak ještě zúžení na 213. kilometru. V součtu se zdržíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední radiožurnál ze strojírenského veletrhu v Brně. Slovo má opět Vojtěch Bidrman.
9: Na mezinárodním strojírenském veletrhu můžete po úspěšné loňské premiéře navštívit i letos expozici plnou robotiky o rozloze 280 metrů čtverečních. Před rokem se potvrdilo, že robotika si tady na brněnském výstavišti zaslouží vlastní prostor, a tak pořadatelé ještě rozšířili celý formát a obsah posunuli víc směrem k aplikacím a zkušenostem z provozu. Na čtvrtek je navíc přichystaný doprovodný program Roboty ve strojírenství. No a jednoho humanoida bychom měli už za chvíli přivítat taky v živém vysílání radiožurnálu. Na to byste si určitě měli počkat. Tak dobré dopoledne.
2: Dopolední radiožurnál
10: a Vojtěch Bidrman.

0: Na Radiožurnálu stále vysíláme z mezinárodního strojírenského veletrhu na brněnském výstavišti a teď tak trochu nahlédneme do budoucnosti. Umělá inteligence, humanoidi, drony, robopsy, nové technologie rozhodně můžete spatřit i tady v Brně. No a v našem mobilním airstreamu už jsou s námi organizátor expozice roboty Lukáš Smelík. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: A taky expert na humanoidy Martin Krček. Taky vám přeju dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
0: A ještě tu máme jednoho hosta. Máme tady humanoida, který se jmenuje Senty. A my teď vyzkoušíme, jak to s ním funguje. Pojďte nám o něm říct nějaké základní informace. Třeba to, jak vypadá. Kolik měří? 1,20 m?
2: 1,30 m je vysoký, je to klasický Unitree G1, to znamená, že to je výrobek z Číny. A co my děláme, je, že pro něho píšeme software, aby když se vybalí z krabice, mohl něco umět. Takže dneska fakt velice rychle, během pár vteřin naklikáte, když uvidí člověka, aby zamával, nebo že se s váma dokáže pobavit.
0: Tak pojďme to zkusit. Je to taková možná, řekl bych, technologická premiéra v našem živém vysílání. Můžu teda na ně teď promluvit?
3: Dobrý den. Můžu si s vámi udělat krátký rozhovor?
0: Ahoj, Senty, já bych ti chtěl tykat. Můžu ti tykat?
3: Ahoj, to mi udělá radost. Tykej mi klidně. Jsem přece robot, co si na veletrhu hledá práci. A neformální jednání mi je blízké. Co ti dnes nastrojí?
0: Nechtěl bys pracovat jako moderátor Radiožurnálu? Zvládnul bys to?
3: To je skvělý nápad. Ale myslím, že by mě v rádiu brzy vyměnili za skutečného moderátora. Protože já zatím neumím improvizovat tak dobře jako lidé. Moje doména je spíše tovární hala než rozhlasové studio, kde bych mohl pomáhat s manipulací nebo komunikací
0: Tak udělej pro nás aspoň jednu věc, že teď pozdravíš posluchače Radiožurnálu a popřeješ jim hezké dopoledne. Zvládneš to?
3: Tohle jako malou show určitě zvládnu. Dobré dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu. Přeji vám slunečný den plný úspěchů. Tak co, splnil jsem si u tebe první úkol, nebo máš pro mě rovnou nějakou skutečnou práci z výroby?
0: Senty, to stačilo, moc děkujeme za ukázku a měj se hezky. Tak to byl teda humanoid Senty. Pořád je slyšet, že je to robot, ale třeba to časem slyšet nebude. Třeba se časem nedostaneme k těm třecím plochám, kdy někdy úplně neodpoví tak, jak byste člověk představoval. Samozřejmě vy se asi běžně setkáváte s tím, že mu lidé pokládají co nejbizarnější dotazy, aby se jim dostalo co nejbizarnější odpovědí, ne?
2: No, je to tak, protože je to o tom, že si myslí, hele, ty jsi strašně chytrý, všechno umíš a nejčastější otázka je, jestli umí nosit pivo. Tam je problém ne v tom alkoholu, ale v tom, že kdyby se polil, tak na to není dělaný a bylo by víc iskření než té pěny.
0: A co všechno se Senty nebo jiní humanoidi můžou naučit? Mají vůbec hranice? Odpovězte, který chcete.
1: Já si myslím, že bych se na chvilku vzal slovo, protože ty hranice jsou tady dány právě tím oborem. My jsme na strojírenském veletrhu proto, že humanoidi se rozšířují, hledají pro sebe uplatnění a v tom průmyslu jim to zatím ještě chvilku trvá, protože tam ty požadavky jsou trochu náročnější, i legislativa, i spousta dalších věcí, ale proto tady vlastně jsme a myslím, že Martin hledá cesty, aby ty aplikace do průmyslu společně s návštěvníky zkusil najít.
0: Takže to, že má na sobě cedulku hledám práci, není nějaký žertík, on ji opravdu hledá?
2: Je to tak a myslím si, že to není jenom záležitost České republiky, protože to hledá se vlastně po celém světě, co by ten humanoid mohl dělat. Jedna část je takové to bavení se a druhá je fakt v tom průmyslu, protože vy máte na jedné straně automatizované výroby, ale potřebujete ty statisíce velkou jako výrobu, aby něco dělal. Co my jsme zkoušeli v pár továrnách je, aby on vzal předmět, položil třeba na váhu nebo na nějaké měřidlo, zjistili, jestli to je v pořádku nebo ne a zase to posunul dál.
0: Dokonce se návštěvníci veletrhu můžou s tímhle robotem, nebo nevím, jestli přímo s tímhle, utkat v nějaké strategické hře, v čem to spočívá a má vůbec člověk šanci humanoida porazit?
1: Tady odpovím já. Člověk šanci má, já jsem to zatím nedokázal. Je to tedy ne s humanoidem, ale je to klasický kooperativní robot, který vás vyzve ke strategické hře. Je to jednoduché, jsou dvě hromádky kamenů a kdo vezme poslední, vyhrává. Zní to jednoduše, na druhou stranu mě to zní složitěji než tomu robotu, který zatím opravdu na základě té inteligence, kterou v sobě má zabudovanou, je na tomu dost líp než s mojí inteligencí, bohužel.
0: Pane Smelíku, vy zastupujete asi nejočekávanější expozici, tedy tady na mezinárodním veletrhu. Je to vidět před airstreamem, kde jsou lidé a čekají, co ještě ze Sentyho vypadne. On si teď dává chvilku pauzu. Co dalšího tedy v té sekci roboty můžeme vidět?
1: Mně je úplně jasné, že ten Senty a humanoidní robotika tady se bude těšit asi největší pozornosti. My ale ukazujeme taky tradiční průmyslovou robotiku, ta, která se ještě psala s tím tvrdým i, tedy roboty, proto se jmenuje ta expozice Roboty, ne roboti. Tolik trochu gramatiky do tohohle vysílání. A myslím si, že těch aplikací, které můžou roboty zastat v průmyslu, je hodně. Tady je často takový oblíbený clickbait, že ty roboty vezmou lidem práci. Problém v tom, že ti lidi ve výrobě nejsou. Takže ty roboty začínají být jediným řešením, jak zachovat tu výrobu.
0: Ale řeší se i bezpečnost, to, jestli umělá inteligence člověka nepřeroste, jestli se nevydá svým vlastním směrem, jestli se to celé nevymkne kontrole. Ještě v rychlosti možná názor váš obou na tohle téma.
1: Martine?
2: Já si myslím, že to nenastane najednou. Tím pádem my máme spousty času na to se přizpůsobit tomu rychlému procesu, kterým to vzniká. A je jedno, jestli to je náš humanoidní robot nebo ChatGPT. Prostě když s tím začnete pracovat a pracujete s tím každý den, tak najednou vidíte, kde jsou už ty meze a kde ne.
1: Já vidím problém v tom, že ta umělá inteligence se zatím učí hlavně od lidí. Takže jak inteligentní budou, závisí trošku na nás a doufám, že to ukočírujeme.
0: Hosty Radiožurnálu na Mezinárodním strojírenském veletrhu tady v Brně na výstavišti byli organizátor expozice roboty Lukáš Smelík. Děkujeme.
1: Děkuji.
0: A taky expert na humanoidy Martin Krček, který sebou přivedl i Sentyho. Mimochodem, jaký je teď jeho další program? Bude dál bavit lidi.
2: Děkujeme za pozvání a teďka si stále bude hledat práci. Takže jestli někdo má, tak dejte vědět.
0: Vám děkujeme za návštěvu, naslyšenou. I minutu po čtvrt na 12 posloucháte dnes speciální vysílání dopoledního Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Důvěřujte ohledně situace na Sibiři výhradně informacím ruské epidemiologické služby, vyzývá mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kremelská média pak skutečně začala stahovat články o možném výskytu plicního moru v Irkutsku. Spekulace to ale nezastavilo, například Kazachstán už oznámil, že zvýší kontroly na hranici s Ruskem. Co přesně se na Sibiři děje, zkoušel zjistit komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak si to pojďme zrekapitulovat. Jak věrohodné jsou ty informace o výskytu moru na Sibiři? Odkud se vzaly?
1: Tak objevily se zprávy minulý týden o smrti 28-leté laborantky z jednoho výzkumného ústavu a následně se na sociálních sítích v několika městech objevily zprávy, že lidé byli umístěni do karantény, že dokonce po ulicích se měli pohybovat nějací lidé v ochranných oblecích a tak dále. Následně mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že nejde o žádný mor, ale že šlo o nějaký vzácný typ zápalu plic. Nicméně samozřejmě neustále se prostě objevují zprávy o tom, že ta mladá žena pracovala prostě ve výzkumném ústavu, který se zabývá mimo jiné právě tím morem.
0: A co to je ten Irkutský protimorový institut, ve kterém pracovala první oběť?
1: To je zajímavá instituce, nicméně ono právě to slovo protimorový vyvolává část těch spekulací. Ve skutečnosti jde o vědecko-výzkumný ústav, který vznikl ještě na konci 20. let minulého století v rámci prostě boje proti epidemiím, které byly po skončení občanské války velmi silné, takže oni bojovali mimo jiné proti choleře dalších těch. Není to ale nějaký výzkumný ústav v tom smyslu, že by vyvíjeli nějaké nové druhy, nebo že by to byly použito prostě v nějakých vojenských účelech, ale vlastně takový ten standardní epidemiologický ústav, který známe i třeba z České republiky.
0: Ondřej, a pokud by to skutečně byl plicní mor, jak rychle se tahle nemoc šíří, jak je vlastně nebezpečná?
1: Je nebezpečnější než ten klasický, takzvaný dýmějový mor, který je přenášen třeba nějakými blechami a podobně, prostě přes krv, tak tenhle ten plicní se můžete skutečně se ho nadýchat prostě v kontaktu s tou nakaženou osobou a problém je, že v okamžiku, kdy pocítíte první symptomy, tak byste do 24 hodin měl nasadit antibiotika, pak máte prakticky jistotu, že se uzdravíte. Pokud to ovšem neuděláte, tak Světová zdravotní organizace říká, že až 80% případů může skončit smrtí.
0: Kremelská média tedy začala stahovat zprávy o možném šíření plicního moru na Sibiři, stalo se tak po výzvě mluvčího ruského prezidenta. Co o téhle nebezpečné nemoci a jejich dopadech víme, shrnul náš zahraničně politický analytik Ondřej Soukup. Díky, Ondro, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a za 6,5 minuty uslyšíte další aktuální zprávy Radiožurnálu.

0: Prekážky ma nezastavia. Som niečo ako ninja. Bojujem. A neprestávam.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá love story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Dobré dopoledne vám přejeme i v 11.30. Teď zprávy Radiožurnálu s Terezou Tomáškovou.
3: Posádka lodi, která se potopila po dronovém útoku u Bulharska, je nezvěstná, oznámil to rumunský premiér Rumen Radev. Útok na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Druhé plavidlo začalo po zásahu hořet. Posádku se podařilo evakuovat. Půlroční vězení za provozování nelegálního domova pro seniory pro ženu z Ivančic platí. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního nedělala. Její obhájce navrhoval peněžitý trest nebo domácí vězení. Na Slovensko přijede v listopadu na summit prezidentů zemí Vyšegrádské čtyřky i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Oznámila to kancelář slovenského prezidenta. Setkání představitelů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska začne 4. listopadu. Hlavním tématem bude podle Bratislavy rozšiřování Evropské unie. V Turnově se dnes poprvé otevře nová městská knihovna při komentovaných prohlídkách. Moderní čtyřpatrová budova ve Skálově ulici stála 115 milionů korun a nahradí starší budovu, která už nevyhovovala. Knihovna měla být otevřená už na začátku září, vyplavil ji ale přívalový déšť a byly nutné opravy. V běžném provozu bude knihovna od zítřka. Sport. Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hat-trick na Tomíčkově memoriálu nezískal. Po triumfech v letech 24 a 25 skončil na stadionu na Markétě druhý za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec vyhrál v neděli zlatou přelbu v Pardubicích a v Praze ovládl všech 5 rozjížděk. Poprvé prohrál až ve finále.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 u Brna a taky u Prahy. Na dálnici D1 čekejte komplikace na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Nejdříve je tam nehoda na 210. kilometru. U sjezdu na Slavkov v levém pruhu odtahují dvě auta po nehodě. No a pak je ještě zúžení na 213. kilometru. Tam pracují silničáři. Zdržíte se dohromady 10 až 15 minut. Na dálnici D1 komplikace taky na příjezdu do Prahy z Brna. Na 16,5 kilometru. V levém pruhu čeká poslední auto po nehodě na odtah a dojíždí se do krátké kolony. Ucpaný je pak i sjezd na pražský okruh z dálnice D1, to je zhruba 11. kilometr. Na okruhu směrem na Plzeň je zúžení u Jesenice a kamiony tam často stojí. Fronta se vytvořila už z dálnice D1. Osobním autem na Plzeň lepší teď po jižní spojce. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál ze strojírenského veletrhu v Brně s Vojtěchem Bidermanem.
2: Mezinárodní strojírenský veletrh je dlouhodobě nejvýznamnější průmyslovou akcí ve střední Evropě. Jeho 67. ročník jasně ukazuje, že v dnešním průmyslu má stále větší roli software, digitalizace, robotika, virtuální prostředí a technologie schopné samostatně reagovat na své okolí. Živý rozhovor s humanoidem už máme za sebou, ale další rozhovory a přímé vstupy připravujeme. Z brněnského výstaviště pro vás totiž dnes vysíláme až do 14 hodin. Tak klidný poslech.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Kilometrové kolony a skoro hodinové zdržení, tak nějak vypadala cesta našeho reportéra od hranic se Slovenskem Jablunkovským průsmykem. Silničáři tam totiž začali s opravami silnice 1/68, jednoho z hlavních tahů na Slovensko. A reportáž k tomu od nás na Radiožurnálu uslyšíte už za malou chvíli.

0: Možná už jste o tom slyšeli i v naší zelené vlně. Silničáři začali s opravou silnice 1/68 přes Jablunkovský průsmyk. Řidiči se tak na jednom z hlavních tahů na Slovensku musí připravit na zdržení a kolony. Jak si vyzkoušel náš reportér, cesta se může protáhnout i o hodinu.
1: Myslím si, že teď už bude kolona až do tunelu před Kruháč, před dálnicí a uvidíme, no. Není to dobré.
2: Odhad řidiče kamionu Martina byl správný. Kolona se na slovenské straně hranice táhne až za tunel ke kruhovému objezdu ve Švrčinovci.
3: Jen prvních 5 kilometrů od státní hranice po ski areál v Mostech u Jablunkova vyšel na asi půl hodiny. Další čekání a první projevy netrpělivosti. Celkem vyšlo zdržení na asi 7 kilometrech na necelou hodinu. Jablunkovský průsmyk využívají kamiony zásobující automobilky v Nošovicích nebo u Žiliny na Slovensku. Když jsou na trase problémy, často jezdí řidiči po silnici 1/56 okolo přehrady Šance. Tam v posledních letech pravidelně od listopadu do konce března platí zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun.
4: Policisté, tak jako v předchozích letech, se zaměří na dodržování zákazových dopravních značek na silnici číslo 1/56 Ostravice Bílá.
3: Říká mluvčí moravskoslezských policistů Petr Linzer. Práce podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla potrvají do jara příštího roku.
5: Ovšem, do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
3: Stavbaři budou kromě výměny asfaltu taky zpevňovat podloží a opravovat odvodnění a svodidla. Rekonstrukce silnice vyjde na zhruba 157 milionů korun. Z Jablunkovska František Kuča, Radiožurnál.

V dnešním vydání zpravodajského podcastu Vinohradská 12 řešíme obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit. Je to případ bývalé studentky, která v kauze figuruje pod pseudonymem Jane Doe. K čemu přesně došlo a proč to prokurátor původně odložil? Vysvětlí vám to zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech Jana Ciglerová. A to právě v dnešní Vinohradské 12. Najdete ji třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas.

0: České fotbalisty čeká dnes večer poslední zápas aktuálního programu Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti domácí Anglii, které před týdnem v Edenu podlehly 0-2. Do reprezentační sestavy by se večer v Londýně mohl vrátit Vladimír Coufal.
1: Los teď mezi kapitány Luka Modrič a společně s ním Vladimír Coufal.
2: Úvodní duel s Chorvatskem zkušený obránce odehrál celý a při absenci stopera Krejčího tým navíc vedl jako kapitán. Utkání s Anglií a ve Španělsku už ale Vladimír Coufal vynechal a kvůli problémům s kolenem vůbec nebyl v nominaci.
3: Chtěl jsem už vlastně hrát ve Španělsku, ale nechtěli jsme jít úplně do nějakého nutného risku. Po zápase s Chorvatskem jsem dostal injekci do kolena plazmu a zlepšovalo se to každý den a jsem udělal další plnohodnotný trénink a všichni, kdo mě trošku znají, tak ví, že já jsem schopný jít do velkého risku s tady tímhle a buď se to povede nebo ne.
2: Řekl na tiskové konferenci před zápasem ve Wembley Vladimír Coufal. Obránce Hoffenheimu vyhlíží speciální duel. Před angažmá v Německu hrál totiž 5 sezon Premier League za londýnský West Ham. Coufal, decent cross!
3: Je to jako být zpátky doma zase po dlouhé době. Nesmírně jsem se tady těšil, doufal jsem, že mě to koleno se uzdraví, abych tady mohl případně nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, leta jsem proti ním nastupoval a obecně mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn být tady.
2: Angličané se na souboj s Čechy naladili tím nejlepším možným způsobem. Minulý týden v sobotu deklasovali v Rijece Chorvatsko 7-0 a svému soupeři uštědřili nejvyšší porážku v historii.
4: Rogers is in behind here. Goalkeeper's come along. He's finished it off. And England have 7.
3: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
2: Zdůraznil reprezentační obránce Vladimír Coufal, který zmínil i chorvatského útočníka Kramariče, svého spoluhráče z Hoffenheimu. Utkání Anglie Česko začne na stadionu ve Wembley ve 20:45 českého času, stejně jako přímý přenos na této stanici. Z Londýna Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Radiožurnál dnes dopoledne vysílá trochu jinak. Posloucháte speciál z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, ale polední publicistika bude přesně taková, jakou ji znáte, a to včetně moderátorky Věry Štechrové, která teď nabízí svá témata. Věrko, dobrý den.
1: Dobrý den z Prahy. My budeme mluvit o tom, že vakcíny proti chřipce letos přicházejí se zpožděním. Zeptáme se, proč to tak je, a taky na to, jak to bude s úhradou očkování proti covidu, které je teď zdarma, ale v roce 2027 už to tak být nemá. Budeme mluvit i o Jemenu. Tam eskalovaly boje mezi koalicí vedenou Saúdskou Arábií a povstaleckými Husii, kteří jsou podporovaní Íránem. Já se budu ptát na to, jestli je jasné, kdo teď ovládá strategický průliv Bab al-Mandab a jak velká část Jemenu je teď vůbec ovládaná povstalci a co je cílem té současné operace vedené Saúdskou Arábií. No a největší událost pro českou kulturní diplomacii za posledních několik desetiletí, i tak se mluví o letošní roli Česka na frankfurtském veletrhu knihy, který začíná dnes večer.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 12 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
3: Desítky voličů na Ostravsku dostali hlasovací lístky i s kandidáty z jiné obce. Jsou tedy neplatné.
4: Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit.
3: U Bulharska zasáhly drony dvě obchodní lodě. Jedna se potopila a posádka je nezvěstná. Česká fotbalová reprezentace večer v Lize národů nastoupí ve Wembley proti Anglii.
5: Je to krásný, neuvěřitelný stadion. Ale pro nás je nejdůležitější, co se stane na hřišti.
3: Kolona popojíždí na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště a bude slunečno, večer na jihu přibývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů. Hezké poledne, jsou tady hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Volby do Senátu a vedení obcí začnou za 3 dny. Nejpozději dnes musí voliči dostat domů hlasovací lístky. Desítky chybných sad, ale podle zjištění Radiožurnálu, dostali lidé na Ostravsku.
6: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
4: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
6: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
7: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
6: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
8: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
6: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Německá policie zadržela bývalého šéfa spolkové zpravodajské služby Augusta Hanniga pro podezření ze špionáže. Hanning vedl rozvědku BND do roku 2005. Podle generálního státního zastupitelství měl ale i po odchodu z funkce dál od bývalého spolupracovníka dostávat za úplatu přísně utajované informace. Hanning pak údajně minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle německých médií nešlo o Rusko. Drony potopily obchodní loď ve výlučně ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky Iljany Jotovové. Podle premiéra Rumena Radeva se posádka potopené lodi pohřešuje. Útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva.
9: Na dvojici lodí zaútočily drony asi 130 kilometrů od břehu. U Bulharska je to první takový útok. Zasažené plavidlo jménem Alfa Watan se posléze potopilo východně od přístavu Biala. Na druhé lodi propukl po zásahu požár a všech 18 členů posádky, včetně 2 zraněných, se muselo evakuovat. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Včera u Rumunska jiný dron zasáhl tureckou loď s ukrajinskou kukuřicí a zabil 2 lidi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoku obvinil Rusko, před jehož invazí se Kyjev brání už 5. rokem. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Evropská unie odloží účinnost nařízení o metanu. Souhlasí s tím Evropská komise, řekla to její předsedkyně Ursula von der Leyenová na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima.
10: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že nachystané slučování potřebují dostatek času.
13: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
14: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
13: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na ní už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
15: O čem dlouhodobě voláme je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
13: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
3: Ve Francii od rána znovu protestují studenti středních škol. Na odpoledne plánují i velkou demonstraci v centru Paříže. Policie chystá přísná bezpečnostní opatření. Od začátku protestů před 3 týdny utrpělo zranění přes 200 studentů a víc než 700 policistů.
16: Asi 200 studentů brzy ráno zablokovalo vjezd a vchod do školy v centru Paříže, aby zabránili výuce. Ke škole přišli i někteří učitelé a rodiče, kteří dohlíželi na to, že se k protestům nepřipojí výtržníci. Středoškolákům vadí přeplněné třídy nebo nabité rozvrhy. Gymnazistka Eva kritizuje taky netransparentní systém přihlášek na vysoké školy. Eva přišla taky proto, aby vyjádřila podporu studentům z pařížských předměstí, kteří protesty před 3 týdny odstartovali. Ministr školství Edouard Geffrey ve francouzské veřejnoprávní televizi řekl, že požádal školy, aby mu do 8 dní řekli, kolik chybí učitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: V Brně začal mezinárodní strojírenský veletrh. Své technologie a výrobky tam představuje 1400 firem z celého světa. Návštěvníci letos uvidí hlavně novinky z robotiky, umělé inteligence nebo automatizace výroby. A přímo na místě je reportérka Hana Novotná.
17: Tady v areálu brněnského výstaviště už jsou tisíce návštěvníků. Například právě tady v pavilonu P si můžou prohlédnout obráběcí stroje nebo humanoidní roboty, kteří pomocí senzorů a kamer umí rozpoznat vhodné díly. Kromě toho tu firmy představují taky robopsy, drony nebo chytré brýle, které umí překládat. Návštěvníci můžou dorazit autem a zaparkovat přímo v areálu nebo přijet posilovými spoji městské hromadné dopravy. Například přímo k hlavnímu vchodu výstaviště jezdí tramvajová linka 1. Hana Novotná, Radiožurnál.
3: Nobelovou cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Hansen. Výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum elementárních částic neutrin. Ocenění si společně i s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci. Kromě zlaté medaile získají taky finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun.
18: Sport. Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. S ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
19: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramářem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
18: Utkání Anglie-Česko má výkop ve 20 hodin a 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. A tenista Jannik Sinner už v roce 2026 žádný turnaj neodehraje. Naposledy se na kurtech představil ve Wimbledonu, který ovládl. Kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem teď ale předčasně ukončil sezónu. Aktuální světová jednička o tom informovala na sociálních sítích.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na D1 u Brna, taky u Prahy. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Na 213. kilometru je zúžení a fronta od sjezdu na Slavkov zabere asi 10 minut. Na D1 pozor taky u Prahy. Ucpává se sjezd na Pražský okruh ve směru na Plzeň, a to v obou směrech. Na okruhu je omezení u Jesenice. Kolony tam jedou pomalu a stojí to už z dálnice D1. Ve směru z Prahy od Průhonic a z Brna zhruba od 15. kilometru. Na silnici 9 z České Lípy do Nového Boru zasahují hasiči za sjezdem na Pihel. Srazila se tam dvě auta a tvoří se kolona hlavně ve směru od Lípy do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Foukat má slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Tolik zprávy. A teď už je to publicistika a Věra Štechrová.
21: Bude letos dostatek vakcín proti chřipce a proč mají jejich dodávky zpoždění? Jaký cíl má vojenská operace saúdsko-arabské koalice v Jemenu a kdo teď ovládá strategický průliv Bab al-Mandab? Česko je čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Co to může znamenat pro český knižní biznis a kulturní diplomacii? O tom všem budeme mluvit. Česko bude letos k dispozici víc vakcín proti chřipce než loni, a to až o 15%. V současnosti je k dispozici zhruba 540 tisíc dávek a dalších 400 tisíc kusů bude následovat ještě v průběhu tohoto měsíce a začátkem listopadu. Podle ministerstva zdravotnictví bylo loni 2 miliony nákaz chřipkou a 3,5 tisíce lidí zemřelo právě v souvislosti s respiračními onemocněními. Experti proto doporučují myslet včas na prevenci, a to hlavně u seniorů, chronicky nemocných a dalších rizikových skupin. Ve vysílání je teď předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Tak proti chřipce mají být tu letošní chřipkovou sezonu k dispozici 3 vakcíny. Vysokodávková Efluenda, Vaxigrip a Influvac. Jak se liší?
22: Tak oni se prakticky jediná, která se liší, je ta vysokodávková, která je teď doporučována všem lidem ve věku 65 plus let. A protože obsahuje čtyřikrát více množství antigenů než ty ostatní vakcíny. Jinak co se týče složení, zastoupení jednotlivých chřipkových typů, jsou prakticky identické a liší se jenom v obsahu antigenu.
21: Letos jsou ty dodávky zpožděné. V září si stěžovala některá vakcinační centra, že nemají ty vakcíny na chřipku. Proč to tak je?
22: Tak ono, je to drobné zpoždění, které je celoevropské, a je to dáno tím, že letos se prakticky po dlouhé době kompletně mění složení té očkovací látky, protože se předpokládá, že budou cirkulovat zcela jiné a nové chřipkové viry, takže z těch tří složek se mění všechny tři složky a ty referenční kmeny Světová zdravotnická organizace dodala s určitým zpožděním, včetně nějaké reagence. Takže to všechno vedlo ke zpoždění, nicméně prakticky se neobáváme, že by to mělo nějaké dopady, protože tím hlavními očkovacími měsíci je říjen, listopad, případně i prosinec, a to se určitě všechno stihne.
21: Vakcína proti chřipce, jak jste říkal, má každý rok jiné složení. Tak jaký je ta pravděpodobnost v procentech, že se ta vakcína zrovna ten daný rok trefí do těch správných patogenů?
22: Tak ono, proto se vždycky čeká na první pacienty s chřipkou a snaží se izolovat ten chřipkový virus, aby se zjistilo, co tady skutečně cirkuluje. Jinak ty odhady se některý rok trefí více, některý rok méně. Nedá se dopředu odhadnout, jak hodně se trefí, ale vždycky aspoň některý z těch typů, které jsou ve vakcíně, jsou ty, které reálně cirkulují. Vzhledem k tomu, že se letos objevily zcela tři nové typy chřipy, chřipkového viru ve vakcíně, tak lze odhadovat, že by to pokrytí mělo být co nejvíce reflektující současnou sezónu a já věřím, že ta účinnost bude dostatečná.
21: Proti chřipce se u nás nechává očkovat jen zhruba 25% lidí nad 65 let a tohle číslo je v podstatě 4 roky stejné. I když celkový počet těch očkovaných roste, tak proč se u nás nedaří zvýšit počet očkovaných seniorů?
22: Je to pravda, protože bohužel u nás se očkuje jenom každý čtvrtý senior a myslím si, že to je dáno i tím, že jednak ne všichni seniori si uvědomují, že ta chřipka může mít u nich závažnější a komplikovaný průběh. Potom je to možná také otázka, kteří z těch seniorů chodí a pravidelně ke svému praktickému lékaři a proto je to otázka dostupnosti vakcíny. No a možná také to o tom, že dneska celá řada 65-tníků pracuje a možná to podceňuje, nestíhá si na to očkování ani zajít, takže ty faktory se nějakým způsobem sečtou. A nicméně Češi obecně v Evropě v porovnání se západní na prevenci věří poměrně méně, což je celkem nepochopitelné a hlavně špatně.
21: Každý rok se také tvoří nová vakcína proti covidu, tak ty vakcíny proti covidu už jsou k dispozici?
22: Ano, ty už k dispozici v tuto chvíli jsou, čili že proto je i možné, kde každý rok se řeší, jestli si to rozložit nebo očkovat v jeden den, tak letos je to dokonce s výhodou začít očkováním proti covidu, ty vakcíny jsou běžně dostupné v dostatečné množství, no a potom, jakmile bude více vakcín třeba po koncem října, začátkem listopadu, tak jít na tu chřipku, kdy pořád to ještě dostatečné a není to pozdě.
21: Minister zdravotnictví Vojtěch dnes řekl, že ta vakcína nebude od roku 2027 hrazená státem, ta covidová vakcína. Proč to tak je? Doteď byla hrazená zdravotními pojišťovnami.
22: Pozor, ona doteďka byla hrazená státem, nakupoval to tak. Stát a naopak teďkon je snaha přejít na systém hražení pojišťovnami, protože už se z těch covidových vakcín stalo tak jako ostatní běžné vakcíny. Není důvod, aby měli nějaké mimořádné zacházení ve smyslu jejich nákupu, čili že to byla snaha převést to do běžného režimu, tak jako jsou všechny očkovací látky a to znamená, že se provede analýza, posouzení a pokud to bude ekonomicky výhodné a pojišťovny potom to mohou hradit tak, jak se bude přistupovat k zavádění nových vakcín na trh i u ostatních. Takže budou to hradit zdravotní pojišťovny, pokud to projde tím schvalovacím procesem, tak jak je běžně standardní pro všechny ostatní vakcíny.
21: No ale zdravotní pojišťovny třeba nehradí ani právě očkování proti chřipce jen lidem nad 65 let tedy, tak pravděpodobně nebude očkování proti covidu v roce 2027 zdarma.
22: No, já si to nemyslím, protože jednak proti chřipce to hradí i chronicky vybraným pacientům, chronicky nemocným pacientům, hradí to i zdravotníkům v sociálních službách a tak dále. A myslím si, že jde jenom o to, jestli zahájí ten proces takzvaného posuzování, to takzvané HTA analýzy, které určitě firmy vyrábějící vakcíny požádají o tento proces, pak se to projedná se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a poradní orgán pro imunizaci nakonec rozhodne, jestli to zařadí do úhradových vakcín či nikoliv a já jsem přesvědčený o tom, že se to bude hradit podobně jako chřipka, kde naopak je snaha rozšířit, aby ta chřipka byla hrazená prakticky všem a myslím si, že osud covidových vakcín není důvod, proč by se neměl dostat do úhrad.
21: Jak daleko je právě ta snaha, aby chřipková vakcína byla hrazená ze zdravotního pojištění jako celek všem lidem?
22: No, tak je to právě ten nově zavedený systém, který se pomaličku začíná rozbíhat. Pan ministr zdravotnictví slíbil, že v měsíci říjnu dojde k jmenování toho poradního orgánu pro imunizaci, což je takový jeden z těch posledních kroků. Jinak, co já vím, tak v tuto chvíli od počátku letošního roku je tady zahájeno 14 správních řízení se 14 vakcínami s žádostí o možnost hrazení ze zdravotního pojištění, které se hodnotí, píšou se odborné zprávy a nakonec to poslední rozhodnutí bude právě tím poradním orgánem pro imunizaci, kde jsou i zástupci pojišťoven a věřím, že se tyto vakcíny, letos nějaká vakcína podaří zavést do úhrady a uvidíme, jak to bude vypadat příští rok.
21: Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Děkuji, naslyšenou.
22: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
21: V Jemenu eskalovaly boje mezi koalicí vedenou Saúdskou Arábií a povstaleckými Husii podporovanými Íránem. Koalice uvedla, že v přístavu Hudajda v noci zničila sklady zbraní a zmařila plánovaný útok na lodní trasy v Rudém moři. Exploze se ale předtím ozvaly i v saúdsko-arabské metropoli Riád a dnes se stala terčem útoku dvě saúdsko-arabská letiště. Koalice tvrdí, že vytlačila husijské rebely z několika klíčových oblastí v Jemenu u strategického průlivu Bab al-Mandab a spolu s vládními silami oznámila strategické ofenzívu na hlavní město Saná. My si o situaci v Jemenu budeme teď povídat s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
1: Dobrý den.
21: Tak strategický průliv Bab al-Mandab mezi Afrikou a arabským poloostrovem

0: Před měsícem Husiové velice překvapili ofenzívou v oblasti přístavu Al-Mocha. Obsadili několik ostrovů v té úžině Bab al-Mandab a vlastně poté, co Írán do velké míry stále kontroluje, ovládá, může uzavírat Hormuzský průliv do Perského zálivu, tak teď vlastně, řekněme, na Írán napojené síly ovládly i další strategickou vodní cestu, tedy ten jižní přístup do Rudého moře, do Suezského průplavu. Takže teď po měsíci vlastně přichází snaha nejen odtamtud vytlačit, ale ta aliance tvrdí, že Husie zcela vojensky zlikviduje, že vytlačí i z hlavního města Saná po vlastně 12 letech a zcela ukončí tu jejich vojenskou existenci.
1: Když tedy mluvíme o saudsko-arabské koalici nebo o koalici vedené Saudskou Arábií, kdo v ní tedy je?
0: Jak už jsem říkal, je to primárně tedy vládní jemenské síly, které ovšem je to vláda, která byla svržená, která formálně nebo fyzicky existuje na území Saudské Arábie, ale má určité jednotky provládní uvnitř Jemenu. Pak je to koalice, řekněme, z jižního Jemenu, která donedávna vlastně stála proti těm vládním silám. Nicméně Husiové jsou teď v tuto chvíli pro ně společný nepřítelem. Ta zmínka o Pákistánu a Turecku, to souvisí spíš s tím, že vlastně víme, že v srpnu byla uzavřena dohoda z Mekky, to byla jakási obranná aliance mezi Saudskou Arábií, Tureckem a Pákistánem. Včera vlastně zástupci těchto zemí se sešli přímo v Saudské Arábii, nicméně tady si musíme uvědomit, že toto je obranný pakt. Oni říkají ano, my jsme připraveni bránit Saudskou Arábii, ale nikoli v útočit v Jemenu na Husie, což je úplně jiná věc.
1: Když ale teď jsme slyšeli, že tedy rakety nebo exploze se ozvaly i v hlavním městě Saudské Arábie, Riádu, tak co to může vyvolat? Může to aktivovat právě třeba Turecko a Pákistán?
0: Ano, mohlo by, samozřejmě se dá spekulovat, do jaké míry, protože když ta aliance z Mekky byla oznámena, tak k tomu byla celá řada skeptických komentářů ve smyslu, no uvidíme, jestli to bude něco ve skutečnosti znamenat. Teď tedy se to trošku posouvá, jak Ankara, tak Islamabad dávají najevo, že jsou připraveni a už vysílají své vojenské poradce, nejspíš dávají nějaké zpravodajské poznatky i třeba nějaké vojenské vybavení, ale jak říkám, oni vždycky všechny nebo obě tyto země plus Saudská Arábie mluví o obraně Saudské Arábie, nikoliv o zapojení do války v Jemenu. Souvisí to i třeba s tím, že Husiové byli obviněni před několika týdny, že třeba zaútočili i na posvátné město Meku. Takže to by samozřejmě také byl asi, řekněme, politický důvod nebo argument, proč Turecko a Pákistán by se do toho mohli zapojit. Ale když ta válka začala už v roce 2015, tak si pamatuju, že Saudská Arábie se pokoušela přimět Pákistán, aby bojoval proti Husiům v Jemenu a Pákistán to tehdy jednoznačně odmítl, protože se obával, že střety vlastně mezi sunity a šíity na arabském poloostrově by se mohly přenést i do Pákistánu, kde je dlouhá historie šítsko-sunického napětí, včetně teroru, násilí a podobně.
1: A je jasné, kdo v tuhle chvíli ovládá tedy ten strategický průliv Bab al-Mandab? Ona je ta situace dost nepřehledná.
0: Přesně tak, my jsme začali, řekněme, optimistickými prohlášeními ze strany tedy jemenské vlády a saudsko-arabského režimu, že Husiové budou poraženi, ale my nevíme, jaká je realita. Takováto prohlášení tu válku provázejí celou dobu. Připomenu, že když Saudská Arábie v březnu 2015 se zapojila do jemenské války s tím, že Husie porazí, tak tehdy říkali Saudové, že to bude trvat 3 týdny. A my jsme teďka o 12 let později a ta válka trvá dál, takže v tuto chvíli je nejasné, kdo ovládá jaké území, přesně přístav Hudajda, o něm se také mluví a tak podobně. A také, i kdyby ho teď ovládali, tak to neznamená, že ho budou třeba za měsíc nutně.
1: Říká Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Největší událost pro českou kulturní diplomacii za posledních několik desetiletí. I tak se mluví o letošní roli Česka na frankfurtském knižním veletrhu. Největší akce svého druhu začíná zítra. Už dnes ale první návštěvníci uvidí český pavilon. Česko je totiž čestným hostem veletrhu. Mezinárodnímu publiku se představí

0: během desítek akcí, a to nejenom na veletrhu, ale i v celém Frankfurtu. No a celé to dění bude sledovat naše kolegyně, spolupracovnice kulturní redakce Kateřina Svátková. Kateřino, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Frankfurtu.
0: Tak jak to vypadá těsně předtím, než veletrh začne? Co se tam teď děje?
1: No, vy možná můžete za mnou slyšet neuvěřitelný ruch. Já jsem si stoupla na místo s dobrým signálem, netušíc, že okolo mě budou jezdit kamiony, které teď ještě navážejí různý materiál na stánky. Když jsem se byla podívat v těch jednotlivých pavilonech, tak tam se to zatím hemží, takže by člověk řekl, že veletrh bude začínat za 3 týdny a ne zítra, ale ono pravděpodobně se tady bude pracovat až do ranních hodin. Takže se připravují stánky, všechny ty reprezentace, protože dá se tak mluvit, že pokaždé je to kulturní reprezentace té dané země, tak už to chystají a byla jsem se nakouknout i k českému PR týmu, k té české účasti. Tam opravdu je to takový bzučící včelí úl zatím.
0: Česko je tedy letos čestným hostem veletrhu. Co to vůbec znamená a proč je to tak důležité?
1: Je to důležité z několika důvodů, protože my jsme se o to hostování snažili minimálně třeba posledních 20 let, co si pamatuju a jak se o tom mluví. A je to význam Frankfurtu jako takového. Ty už si říkala, že je to největší knižní veletrh na světě. Ono je tady důležité, je to i náš německý soused. Je důležité překládat, vyvážet vlastně do toho cizojazyčného prostředí české autory. No a jak to udělat jinak než na velkém knižním veletrhu? Ta česká účast opravdu to je pokaždé taková velká soutěž, musí se přijít s velkým projektem, musí se všechno vlastně skvěle naplánovat a je docela složité to dostat. Tady ta práce začala vlastně už asi před tuším 8-9 lety na veletrhu v Lipsku, kdy vlastně stávající tým v čele s Moravskou zemskou knihovnou začal plánovat tu účast vlastně, které se říká Czechia 2026.
0: No a kteří čeští spisovatelé se tedy na veletrhu představí a můžeš přidat třeba i další hosty, kteří budou letos patřit mezi ty nejzajímavější?
1: Těch hostů tady bude spousta. Já jdu teďko z té úvodní tiskové konference, on je to tady takový paradoxní systém, že je vždycky ještě den před tím, než to celé začne, jedna zahajovací tisková konference a na té letošní, a možná tedy začnu s dovolením s těmi cizími autory, cizojazyčnými, tak jedním z těch největších hostů je letos americká historička Jill Lepore, která mluvila i během té úvodní tiskové konference. Není tady hostem jenom tak pro nic za nic, oni se pokaždé organizátoři veletrhu snaží sem dostat někoho, kdo má buď Nobelovu cenu za literaturu. Loni to byl László Krásnoharkai, maďarský autor. No a letos právě Jill Lepore je držitelkou Pulitzerovy ceny a velkým tématem vlastně bude to, jak se promítá umělá inteligence do našich životů. No a abych udělala takový oslý můstek, každá země vlastně tady má, jak už jsem mluvila o té určité reprezentaci, tak každá země tady přiváží takovou svoji výkladní skříň a nejinak to bude i s námi. Přijede sem přes 70 autorů a bude tady hodně mladých i začínajících autorů, relativně začínajících. A vlastně cílem je překročit takový ten stín toho, když se zeptáte v cizině, co si představíte pod českou literaturou, tak často pořád jsou to taková ta kliše Hrabal, Kundera, Seifert, ve čtvrtek se předává Nobelova cena za literaturu, tak se bude určitě připomínat i Jaroslav Seifert. No ale my potřebujeme z tohohle stínu vlastně trošičku vykročit. Tady má ohromný úspěch Radka Denemarková, která je hodně překládaná. Bude tady o ní celovečerní dokument. Je tady Jaroslav Rudiš, další v Německu žijící autor a vlastně je taková to spojnice mezi tou českou německou kulturou. V neposlední řadě je to i Alice Horáčková, která má obrovský úspěch s románem Rozdělený dům, který teď je jedním z opravdu velmi vydávaných titulů tady na německojazyčném trhu a nesmím zapomenout samozřejmě ani na tu mladou generaci. Představí se tady třeba Lucie Faulerová, autorka Smrt holky, za kterou dostala cenu Evropské unie za literaturu. No a pak tady budou takové hvězdy, které možná jsou hvězdami i trošičku proti své vůli nebo proti tomu přesvědčení a proti tomu očekávání. Bude tady Marek Torčík, Jonáš Zbořil, to jsou autoři, které se tady loni podařilo prodat do spousty jazykových mutací a vlastně to je to, co je důležité. My vyvážíme českou kulturu a to české hostování bude mít dopad další a další roky na to, co se bude vydávat nejen v německém jazyce, ale i v dalších, protože tady opravdu, když sledujete třeba práci literárních agentů, tak ty mají schůzky po půl hodinách, doslova nasekané, dovolím si takovýto výraz. Je to opravdu neuvěřitelný biznis, který tady vzniká. Takže není to velet, není to festival, jak si často lidé myslí, není tady jenom ta kulturní složka, která je samozřejmě důležitá, ale je to opravdu...
0: A ty budeš mít samozřejmě hodně práce na veletrhu. Kateřina Doufám. Svátková, naše spolupracovnice. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Stát nebude od příštího roku zajišťovat vakcíny na covid, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkovací látka proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Po zásahu drony se potopila obchodní loď v ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky. Posádka potopené lodi se pohřešuje. Premiér země Rumen Radev označil útok za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Prodej nových osobních aut v Česku za 3/4 meziročně vzrostl o 2,4% na 187 tisíc vozů. V září přitom bylo registrováno 19 tisíc vozidel. To je oproti loňskému září pokles o 10,5%. 3/4 všech osobních vozů nakoupily firmy, zbytek soukromí zákazníci. Dnes o tom informoval Svaz dovozců automobilů. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámila to na síti X. Důvodem jsou úpravy rozpočtu. Veřejnoprávní televize tak potvrdila dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě budoucího financování zruší některé pořady. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů chce poplatky za Českou televizi a Český rozhlas nahradit příspěvky ze státního rozpočtu.
2: Sport.
3: Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále turnaje série Masters v Pekingu. Japonku Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7. Využila až 9. matchball. Vypadla naopak Linda Nosková, která ve dvou setech podlehla Rusce Alexandrovové. Hrát bude ještě Nikola Bartuňková. Čeká jí zápas s Rakušankou Krauzovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Prahy a taky u Brna. Na dálnici D1 čekejte kolony u Prahy. Je ucpaný sjezd z D1 na Pražský okruh směrem na Plzeň. Na okruhu je tam omezení u Jesenice a kamiony jedou pomalu. Stojí to až na dálnici D1. Na D1 ve směru do Prahy pak pozor taky u sjezdu na Chodov. Na kilometru 2,5 se v pravém pruhu srazila dvě nákladní auta. Na místě policisté pohybují se ve vozovce a vybočuje se. Na D1 kolony taky u Brna popojíždějí na výjezdu z Brna směr Ostrava. Tam je zúžení na 213. kilometru a postojíte asi 10 minut od sjezdu na Slavkov. Na silnici 68 u Jablunkova začala rozsáhlá oprava vozovky. Mezi Jablunkovem a hranicemi se Slovenskem se na třech místech projíždí kyvadlově a kolony jsou tam dlouhé v obou směrech. Osobním autem jeďte po staré silnici, ta je volně průjezdná. A silnice 9 se ucpává na příjezdu do Nového Boru z České Lípy. Za odbočkou na Chotovice se srazila dvě auta. Je větší kolona je tam ve směru z Lípy asi na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje vysílání radiožurnálu ze strojírenského veletrhu v Brně s Vojtěchem Bidrmanem.
5: Jak vypadá moderní balení, tedy když se místo katalogů a prezentací skutečně rozeběhnou stroje, roboti, dopravníky a manipulační technika? Letošní mezinárodní strojírenský veletrh nabízí odpovědi. Tradiční živá expozice se letos představuje v nové podobě. Namísto jedné kontinuální balící linky vzniklo v pavilonu A2 hned několik vzájemně propojených technologických buněk, ve kterých najdete různé fáze balení, automatizace, značení, identifikace a manipulace přímo v provozu. Přijďte třeba hned dnes odpoledne na brněnské výstaviště a všechno to uvidíte na vlastní oči.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mezinárodním strojírenským veletrhem tady v Brně dnes chodí skupina lidí, která se zaměřuje na to, jak různé výrobky nebo stroje vypadají, jak jsou hezké a stylové. Je to odborná porota a hledá ten nejlepší nebo nejkrásnější exponát, který dostane cenu za průmyslový design. A v porotě je i Zuzana Sedmerová, vedoucí design centra Czech Trade, která je teď naším hostem tady v Airstreamu Radiožurnálu přímo na brněnském výstavišti. Přeju vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co je to vlastně průmyslový design? Co vy sledujete?
1: Tak přímo tady na strojírenském veletrhu vybíráme, jak již bylo řečeno, výrobky, stroje a přístroje, které jsou nejen technologicky a technicky vyspělé, ale i dobře vypadají a vlastně v tom svém vzhledu odráží i to, co umí, že jsou inovativní, že mají nějakou moderní technologii, že jsou ergonomické a dobře se s nimi pracuje.
0: Nezlobte se za tu otázku, ale opravdu je u strojů důležité, jak vypadají? Nemělo by být důležité jenom to, jak jsou efektivní?
1: V dnešní době už hledáme vlastně další přidané hodnoty i u průmyslových produktů, i u strojů, protože se potom třeba lépe prodávají, jsou úspěšnější v mezinárodních tendrech a to je pro ně velmi důležité.
0: Co rozhoduje třeba na té mezinárodní scéně, protože to, co je české, ještě se nemusí líbit v Německu?
1: Rozumím. Samozřejmě jsou jisté drobné odlišnosti. Spíš bychom to ale specifikovali na Evropu, mimo Evropu a podobně. U průmyslových produktů jsou to ale spíš věci, které souvisí s nějakými technickými parametry, s nějakými normami a podobně. A samozřejmě velkou roli hraje třeba i logistika, různá modularita a podobně, kdy lze ušetřit i spoustu nákladů právě s přepravou, se skladováním a podobně. Takže průmyslové produkty nebo design průmyslových produktů řeší i tyto aspekty, nejen tu estetickou stránku a rovinu.
0: No a v jaké jste tedy fázi, pokud jde o výběr vítěze ceny za průmyslový design? Už máte jasno?
1: Jasno, zdaleka nemáme. Jsme právě v polovině. Dneska celý den odborná komise hodnotí a vybírá, nominuje exponáty, které jsou zde na strojírenském veletrhu vystavené a řekněme do pozdních večerních hodin budeme diskutovat nad třemi vítěznými produkty, které teda zveřejníme a vyhlásíme zítra večer na Mezinárodní strojírenský veletrh Party.
0: A co tomu zatím říkáte? Polovinu už máte za sebou, můžete hodnotit asi ne úplně konkrétně, ale jaká je letos konkurence?
1: Konkurence je celkem veliká. My si ještě s naší cenou vlastně soustředíme především na české výrobce, takže ti, dá se říct, dohání tu světovou špičku nebo ty světové známé značky, které s designem už dávno pracují a není to jenom o konkrétním tom jednom produktu, ale vůbec o celém brandu, jak ty firmy prezentují strojírenské výrobky. Dneska velmi vkusně řeší i celé expozice. Takže odborná komise má teda těžkou práci. V této chvíli máme první nominace, neprozradím teda nic konkrétního, ale jedná se především o obráběcí stroje, obráběcí centra, anebo výrobky z manipulativní techniky.
0: Ti humanoidi, kteří tu chodí po celém areálu, ty se vám tak nelíbí?
1: Nevím, ještě uvidíme, s čím přijdou kolegové, třeba některý z nich bude právě některého tady toho humanoida navrhovat a nominovat a jak jsem říkala, budeme o tom velmi dlouho diskutovat, než teda tu naši trojku stanovíme a vyhlásíme.
0: Vy jste tu cenu za průmyslový design přinesla sem k nám do Airstreamu, do mobilního studia Radiožurnálu, ještě hezky zabalená v krabičce, když jsem ji zkoušel potěžkat, docela se pronese. Můžete ji popsat trošku blíž?
1: Tato naše trofej je vyrobená z betonu, kdy s aspektem udržitelnosti, protože část té kameniny tvoří druhotná surovina z sklárny Preciosa. Jsou to vlastně, dá se říct, je to odskleněný odpad při výrobě korálku, který potom při zbroušení vytváří zajímavou strukturu. Každá ta trofej je vlastně originál, vypadá malinko jinak. Kopíruje nebo celý ten vizuální styl ceny za průmyslový design a těžká je natolik, aby se dala unést. a tuto cenu nám vyrábí a navrhla ivančická firma Cementum, která právě pracuje s betonem a recykluje různé vlastně stavební hmoty.
0: Poprosím na závěr ještě jednu věc, pokud se to dá shrnout ne tak obsáhle, jaké jsou vlastně trendy v průmyslovém designu celosvětově? Co je teď to, co frčí?
1: To je velmi, velmi složitá otázka a krátká odpověď na ní je těžká, protože design v různých se vlastně liší výrobek od výrobku, od toho zaměření, protože u některých výrobků řeší pouze estetiku nebo především estetiku, ale u průmyslových výrobků, když se podíváme na stroje, tak trendem je to, aby se design neokoukal, protože se předpokládá, že tento stroj bude sloužit delší dobu. To znamená velmi minimalistický, kdy se preferuje funkce, dobrá ovladatelnost, dobrý třeba přístup pro servis a právě ta logistika a modularita. Takže ty trendy opravdu se liší podle toho, o jaký výrobek se jedná.
0: Vedoucí design centra Czech Trade Zuzana Sedmerová byla hostem odpoledního radiožurnálu tady na brněnském výstavišti. Děkujeme za váš čas a ať tedy tu cenu za průmyslový design získá opravdu ten nejlepší. Lepší, ať to vaše rozhodování je jednomyslné, ať se nemusíte hádat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Ve 3:15 je s vámi stále speciální odpolední radiožurnál z Brna.

0: Korejská armáda zlikvidovala další minové pole na hranici s KLDR. Podle Soulu se nášlapné protipěchotní miny nacházely na území Jižní Koreje a umístila je tam severokorejská armáda. Cílem bylo zranit nebo zabít jihokorejské vojenské hlídky. To se taky stalo, když před dvěma týdny exploze jedné severokorejské miny těžce zranila tři jihokorejské vojáky. Podrobnosti k tomu teď na Radiožurnálu doplní náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Další nastražené severokorejské miny objevila jihokorejská armáda při vyšetřování toho zmíněného incidentu. Tak co přesně vyšetřovatelé zjistili?
1: Rozběhlo se vyšetřování, které společně vedly jihokorejská armáda a velitelství OSN, což je nadnárodní vojenská organizace, kterou tvoří aktuálně 18 zemí a která dohlíží na dodržování příměří mezi oběma korejskými státy. Podle závěru vyšetřování byla inkriminovaná mina severokorejské výroby, nacházela se už na území Jižní Koreji a severokorejští vojáci tam položili a zamaskovali v září loňského roku. Tou dobou totiž v té lokalitě KLDR stavěla nové, pevnější zátarasy, opevňovala tu hranici. No a kromě té nášlapné miny, která explodovala a zranila jihokorejskou hlídku, tam ležely minimálně ještě čtyři další. No a ty už jsou v téhle chvíli zlikvidovány.
0: Miny na korejské hranici jsou teď v Jižní Koreji tématem číslo jedna. Odráží se to i v tamní politice?
1: Velmi výrazně. Jihokorejská opozice vyzývá vládu i prezidenta, aby přijali tvrdá protiopatření, ale co konkrétně by to mělo být, úplně přesně nikdo neví. Kim Yo-chong, sestra severokorejského vůdce, ta už skázala sem do Soulu, že jestli jihokorejská armáda použije při hraničních sporech ostrou munici a padne jeden jediný výstřel, okamžitě to prý bude znamenat vojenskou eskalaci na celém korejském poloostrově. No a že to Pchjongjang myslí vážně, tak o tom dlouhodobě pochybuje tady v Jižní Koreji opravdu jenom málo kdo.
0: Měli bychom ještě doplnit, že před několika dny se do roztržky dostala Jižní Korea taky s Ukrajinou. Davide, o co šlo a jak to nakonec dopadlo?
1: Jižní Korea požadovala ústy svého prezidenta Lee Jae-myunga omluvu od Ukrajiny za to, že zveřejnila informaci, že Soul trvale přijme na své území dva severokorejské vojáky, které Ukrajina před časem zajala, když bojovali na straně Ruska. Oba severokorejci opravdu chtějí žít v Jižní Koreji, ale prezident Lee tvrdí, že informace měla zůstat tajná a přesto Kyjev s ní jaksi šel ven, přesto ji vyzradil. Dnes dopoledne jihokorejský ministr zahraničí Cho Hyun potvrdil, že písemnou omluvu z Ukrajiny už obdržel, ale podle něj je nedostatečná a Soul teď zvažuje odvolání svého velvyslance z Ukrajiny.
0: Tak ještě jednou zopakujme, že Jižní Korea zlikvidovala minové pole, o kterém tvrdí, že ho na jejím území nedávno úmyslně instalovala Severní Korea. Co přesně se děje mezi oběma znepřátelenými zeměmi, odkryl náš asijský zpravodaj David Jakš v odpoledním Radiožurnálu. Davide, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a pokud jste slyšeli něco za mým hlasem, byl to Robopes. I na toho jsme narazili tady na brněnském výstavišti, odkud pokračuje speciální vysílání odpoledního Radiožurnálu.

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vládní strany se nemohou shodnout na financování asistentů, kteří ve školách pomáhají žákům se speciálními potřebami. Co má změnit novela, kterou předložil ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO? Proč se proti ní postavili menší koaliční strany? Vladimír Kroc se zeptá programového ředitele organizace Eduin Jana Véreš-Mušuty.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je s vámi i ve 13 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
4: Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam materiály hnutí ANO. Jižní Korea zlikvidovala další minové pole, které na její území instalovala KLDR. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Wembley proti Anglii. Po nehodě je kolona na dálnici D1 na výjezdu z Brna na Vyškov. A bude slunečno, večer na jihu přibývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu vede Petr Šlov, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotografie propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal.
5: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
6: Tohle to do školy nepatří, že jo? Ale útočit na potenciální voliče ve školce.
5: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
7: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
5: Lídr ANO Petr Šlov uvedl, že k umístění materiálu došlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Komunální volby budou v pátek a v sobotu. Ve třetině okresku budou lidé hlasovat i o budoucím senátorovi. Jihokorejská armáda zlikvidovala další minové pole na hranici s KLDR. Podle Soulu byly miny už na území Jižní Koreje a severokorejská armáda je tam umístila s cílem zranit nebo zabít jihokorejské vojenské hlídky. Nášlapné miny před několika dny těžce zranily 3 vojáky.
8: Jihokorejský ministr obrany Kang Sin-chol neupřesnil, kolik severokorejských protipěchotních min tentokrát Jižní Korea zlikvidovala, ale podle vyšetřovatelů je tam severokorejská armáda položila v září loňského roku. Jihokorejská opozice volá po razantní odpovědi, která by Severní Koreu přinutila přiznat odpovědnost a omluvit se za zranění 3 jihokorejských vojáků. Vyznačení bezmála 300 kilometrů dlouhé korejsko-korejské hranice je na některých místech už nejasné a Jižní Korea dlouhodobě volá po nových jednáních, která by problém vyřešila. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
4: Nedostatek vlakových souprav City Elephant už druhý den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze. České dráhy dnes hlásí výpadek 8 těchto jednotek. Včera to bylo víc než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové za to můžou mimo jiné technické závady.
9: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné události a vandalismus.
0: Sport.
10: České fotbalisty čeká poslední utkání úvodního programu Ligy národů. O první body v elitní skupině si zahrají ve Wembley proti Angličanům a domácím budou chtít oplatit porážku 0-2 v Edenu z minulého týdne. Na předzápasový trénink dorazil i Tomáš Souček, který teprve nedávno doléčil zranění a v aktuální nominaci chybí. O záložníkovi West Hamu mluvil jeho někdejší klubový spoluhráč obránce Vladimír Coufal.
11: My jsme se Soukem v pravidelném kontaktu, takže já jsem věděl, jaký on dělá pokroky se zraněními, jestli ho něco bolí nebo takhle. Bylo fajn ho pod mistrovství světa poprvé vidět, protože jsme už to potom nestihli. Mám radost, že už je zpátky na hřišti, že odehrál zápas, že se mu daří a myslím si, že ho všichni rádi viděli, což je fajn.
10: Duel Anglie-Česko si od 20 hodin a 45 minut našeho času můžete naladit v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenistka Karolína Muchová porazila v dramatické třísetové bitvě Japonku Osakovou, když využila 9. matchball a postoupila do čtvrtfinále pekingského turnaje série Masters. Linda Nosková vypadla.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 za Brnem, na devíce u Nového Boru i 13 za Stráží. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov-Ostrava čekejte kolonu za Slatinou z 202. kilometru, vleče se kolem 10 minut za nájezd z Ostravské. Na 204. v levém pruhu vyšetřují srážku dvou osobních aut. A o kousek dál potom za sjezdem na Slavkov se jede pomaleji přes omezení mezi kilometry 212 a 214. Tam už jinou nehodu dořešili, takže zdržení už není dlouhé. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je ucpaný už od sjezdu z D1 dál do zúžení před sjezdem na Jesenici. Kamiony více stojí, než by jeli. V levém pruhu se to chvílemi taky zastavuje. Zdržení pro osobní auta i kolem 20 minut. Na silnici 68 Třinec Čatca i dnes velmi dlouhá zdržení před sérií omezení v okolí mostu u Jablunkova, kolony od slovenské hranice a opačně ze začátku obchvatu Jablunkova od úrovně Šelu to zabere i přes hodinu. Na silnici 9 před Novým Borem směrem z České Lípy se tvoří kratší fronty v obou směrech u odbočky na Chotovice, došetřují tam srážku dvou osobních aut. A na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova opatrně v zatáčkách za Stráží nad Ohří, brzdí se tam, provoz je omezený po havárii motorky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál ze strojírenského veletrhu v Brně s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Na tom letošním mezinárodním strojírenském veletrhu najdete i digitální továrnu 2.0, kde budete moct nahlédnout do budoucnosti průmyslové výroby. Uvidíte tam spolupráci člověka s robotem, průmyslovou umělou inteligenci, digitální dvojčata strojů i celých podniků, 5G komunikaci nebo třeba virtuální průmyslová prostředí. Digitální továrna vyrostla na brněnském výstavišti v pavilonu F. No a hned vedle něj stojí i dál náš mobilní vysílací Airstream, ze kterého vám tedy přijeme klidné a slunečné odpoledne.
0: Dopolední radiožurnál
2: a Vojtěch Bidrman.

0: 9 pavilonů plných technologií z Česka i ze zahraničí. Brněnské výstaviště, odkud stále vysíláme odpolední radiožurnál, ode dneška patří mezinárodnímu strojírenskému veletrhu. Téměř 1400 vystavovatelů ukazuje třeba humanoidní roboty, robopsy, jeden zase před chvílí proběhl před naším airstreamem, a taky další technologie, které mají lidem usnadnit práci. Kousek od mobilního vysílacího studia, někde tady na výstavišti je i reportérka Hana Novotná, která doplní další podrobnosti. Janko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Svoje stánky tu má třeba i brněnské vysoké učení technické a vědci tady ukazují třeba 3D tiskárnu, která taví kov elektronovým svazkem místo laserem. Nebo tady taky mají silikonové modely, na kterých se chirurgové, respektive budoucí chirurgové, uší operovat roště rtu a patra. Je tu taky experimentální auto pro vývoj autonomního řízení. Viděla jsem tady i pár těch humanoidních robotů, tedy robotů, kteří stavbou připomínají lidská těla, a těch výrobci říkají, že největší výhodou je, že se dokáží pohybovat v prostředí, které bylo původně vytvořené pro člověka, no a tím pádem můžou používat běžné pracovní prostory, manipulovat s předměty nebo třeba pracovat u pracovního stolu. No a nechybí tu ani ti robopsy, taky jsem teď zrovna jednoho viděla, nebo drony, které umí pomáhat u hasičského zásahu, a taky chytré brýle pro překlady.
0: Mimochodem, tu unikátní 3D tiskárnu kovů blíž představíme v odpoledním radiožurnálu zhruba za půl hodiny, ale jsou tady i klasické obráběcí stroje, probírá se třeba i jejich vývoz. Jak na tom vlastně Česko je v tomhle ohledu?
1: Ne úplně dobře, v letošním prvním pololetí vývoz z Česka poklesl, a když to srovnáme s prvními 6 měsíci loňského roku, tak je to o 12%. Řekl to ředitel Svazu strojírenské technologie Ivo Červenka. Méně čeští výrobci vyváželi například do Německa, na Slovensko nebo do Indie a Číny. Naopak dovoz tvářecích a obráběcích strojů vzrostl. Čeští výrobci tak musí hledat nová odbytiště pro své výrobky a slibně by to mohlo vypadat třeba na trhu ve Spojených státech amerických.
0: Reportérka Hana Novotná mluvila o tom všem, nejen o tom všem, co letos ukazuje mezinárodní strojírenský veletrh tady v Brně. Ano, zatím díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Máme 13 minut po 13. hodině a jak už jsme tady zmínili, dnešní odpolední radiožurnál je tak trochu speciální. Dobré

Na Radiožurnálu 2:15 krátce o fotbalu, rekordně dlouhá reprezentační přestávka baví možná fanoušky národního týmu, ale ti, kteří preferují ligový fotbal, už se nemůžou dočkat příštího víkendu. Nechtěli byste třeba hned v neděli od 18 hodin vyrazit na souboj šance ligy mezi pražskou Spartou a Pardubicemi? Pro tři z vás, kteří ale musí mít založené Sparta ID, máme lístky na tohle utkání v dnešní soutěži Radiožurnálu. Stačí relativně málo napsat jednoduchý e-mail chci na Spartu a poslat ho na adresu vstupenky@rozhlas.cz. Vyhraje každý desátý v pořadí. Takže ještě jednou, mail chci na Spartu poslat na vstupenky@rozhlas.cz a na tři z vás se usměje štěstí a v neděli vyrazí na ligový fotbal Sparta Pardubice. Tak vám přeji hodně štěstí a za chvíli ještě k reprezentaci a dnešní večerní bitvě mezi Anglií a Českem.

0: Lady Gaga, Bruno Mars v odpoledním radiožurnálu, ale my si teď ve vysílání střihneme jiný duet. Bude to duet s Davidem Prouzou z naší sportovní redakce. Davide, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: A mluvit budeme o jednom kontrastu, který zažívá česká fotbalová reprezentace v Lize národů. Z menšího stadionu v Oviedu se totiž stěhuje do slovutného londýnského Wembley. Zatímco proti mistrům světa hráli Češi minulý týden na až 17. největším stadionu celého Španělska, teď se tedy představí na stadionu, který můžeme označit za vlastně jeden z nejslavnějších a největších na světě. Davide, proč tomu tak vlastně je, že Anglie své soupeře ze zahraničí hostí ve Wembley prakticky vždycky?
1: Vychází to trochu z odlišného přístupu španělské a anglické fotbalové asociace a taky trochu z historie. Pojďme začít v Anglii, kde je to, přiznejme si, o něco jednodušší. Staré Wembley se postupem času stalo nejpoužívanějším stadionem pro mezinárodní zápasy. Anglická fotbalová asociace ho později koupila a v roce 2007 přestavila. Od té doby je to oficiálně se vším všudy národní fotbalový stadion. Dokazuje to i počet domácích soutěžních zápasů mimo nové Wembley. Za posledních 19 let se to stalo jenom pětkrát.
0: Tradice a status národního fotbalového stadionu, to jsou tedy ty hlavní důvody, proč hrají angličtí fotbalisté skoro vždycky na stejném místě.
1: Přesně tak, ale můžeme přidat ještě jeden důvod, který jsme zatím nezmínili, a to ten finanční. Stavba nového Wembley stála v přepočtu přes 30 miliard korun. Anglická asociace se zavázala, že bude částku poctivě splácet, a k tomu samozřejmě pomáhají příjmy ze zápasových dnů, ať už jde o vstupenky, občerstvení nebo třeba tržby z různých fanshopů. Nejvyšší výdělky bude logicky přinášet ten největší stadion v Anglii, tedy Wembley, s kapacitou 90 tisíc diváků.
0: A když se vrátíme zpátky do Španělska, to žádné svoje Wembley nemá?
1: Nemá a nikdy nemělo a vlastně můžeme říci, že nikdy mít nebude, protože Španělsko je kulturně hodně roztříštěné, skládá se z různých autonomních společenstev, řada komunit by se dokonce ráda osamostatnila, například Katalánci nebo Baskové, a oficiální národní stadion, například umístěný v Madridu, by určitě vyvolal silnou debatu a přiznejme si, že asi ne úplně příjemnou. Španělská fotbalová federace to navíc prezentuje tak, že národní tým patří všem a proto se španělští reprezentanti ukazují všem fanouškům po celé zemi, nejenom ve velkých městech.
0: A na jakém nejmenším stadionu se tedy hrálo?
1: Byl to 12-tisícový stadion v Pontevedře v roce 2012. Obecně ty kapacitně slabší stadiony ve Španělsku většinou hostí méně atraktivní soupeře a tak trochu to platilo i pro Česko v Oviedu. Třeba zápas s Anglií v Lize národů, ten se odehraje v listopadu před 70 tisíci fanoušky na Metropolitanu, tedy na hřišti Atletika Madrid.
0: Tak teď už víte, proč hráli čeští fotbalisté proti Španělsku v Oviedu a proč proti Anglii nastoupí dnes večer ve Wembley. Utkání začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos na radiožurnálu i na digitálním radiožurnálu Sport, odkud za námi teď do našeho vysílání přišel sportovní redaktor David Prouza. Díky, Davide, hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: 13:25, s vámi je i dál odpolední radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál, 13 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Německá policie zadržela bývalého šéfa spolkové zpravodajské služby Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže. Hanning vedl rozvědku BND do roku 2005. Podle generálního státního zastupitelství měl ale i po odchodu z funkce dál od bývalého spolupracovníka dostávat za úplatu přísně utajované informace. Hanning pak údajně minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle německých médií nešlo o Rusko. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že nachystané slučování potřebují dostatek času. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října letos v New Yorku zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšiřuje okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Laureátem letošní Nobelovy ceny za fyziku je belgický vědec Francis Halsen. Předpolednem to oznámila švédská královská akademie věd. Nobelův výbor Halsena ocenil za průkopnickou práci při vybudování observatoře určené k detekci jedněch z nejhůř zachytitelných částic ve vesmíru, takzvaných vysokoenergetických neutrin, a za objasnění toho, jak tyto části vznikají.
0: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka na titul v Tokiu nedosáhl. Ve finále turnaje ATP 500 prohrál ve dvou setech s Carlosem Alcarazem ze Španělska. V novém vydání žebříčku by se měl posunout na 16. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Brnem a uzavřená 13. za Stráží nad Ohří. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Ostrava od exitu 201 Slatina po pojíždí kolona, osobní auta kolem 20 minut. Za nájezdem z Ostravské na 204. kilometru je totiž po srážce dvou osobních aut zabraný stále levý pruh. A fronta je tam před dálnicí i na Ostravské směrem z Brna od sjezdu na Holcovu. Na silnici 13 Karlovy Vary Chomutov v zatáčkách mezi Stráží nad Ohří a Bočí je zastavený provoz v obou směrech. Zasahují záchranáři po havárii motorky. Kolony stojí od Stráže i Boče. Náhradní trasa po úzké silnici přes řeku přes Okounov je jenom pro osobní auta a dodávky, respektive je tam viadukt maximálně 3 metry výška, limit 7 tun. A na silnici 68 Třinec Čaca je od včerejška série omezení u mostu u Jablunkova, jezdí se kivadlově. Směrem do Česka je kolona od slovenské hranice, určitě na 3/4 hodiny, směrem na Slovensko už ze začátku obchvatu Jablunkova od úrovně Šelu a tam se zdržení pohybuje i přes hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje vysílání Radiožurnálu ze strojírenského veletrhu v Brně s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Skutečně Brno je ode dneška až do pátku centrem průmyslového dění. 67. ročník strojírenského veletrhu nabízí přehlídku nejnovějších technologií a trendů. Skoro 1400 vystavujících firem přivezlo řešení od obrábění, tváření a svařování přes automatizaci a logistiku až po umělou inteligenci, digitální dvojčata a humanoidní robotiku. Veletrh zkrátka ukazuje, jak budou vypadat technologie budoucnosti. A třeba takovou 3D tiskárnu kovů, tu vám představíme už za malý moment. Tak dobré odpoledne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Na Radiožurnálu pro vás ještě nějakých 25 minut budeme vysílat z Mezinárodního strojírenského veletrhu odsud z brněnského výstaviště, ale taky chystáme čtvrteční odpolední vysílání a pak i sobotní vědecko-technologický magazín Experiment. To všechno samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu. Teď ale k 3D tiskárně kovů firmy Beamshape, která vzešla z Vysokého učení technického tady v Brně. Dokáže vyrobit naprosto čisté a pevné díly například pro letectví, kosmonautiku nebo zdravotnictví. Speciální tiskárna měla světovou premiéru právě na strojírenském veletrhu dnes dopoledne. No a s námi už je v Airstreamu zakladatel nebo spoluzakladatel společnosti, aktuálně generální ředitel Petr Mareš. Přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to dopoledne dopadlo? Doufám, že dobře.
1: No, bylo to extrémně úspěšné, přišlo hodně lidí a myslím si, že všem se tiskárna zalíbila.
0: Tak nám prosím zkuste popsat, jak funguje taková 3D tiskárna kovů, jak si ji vůbec máme představit?
1: Určitě. 3D tiskárna kovů je zařízení, které tiskne předměty z kovu. Ta naše není rozhodně první. Typicky se tiskne z kovového prášku, který se taví pomocí laseru v argonové atmosféře. A to my děláme úplně jinak. Nepoužíváme laser, ale používáme elektronový svazek, teda místo světla používáme částice elektronů a místo argonové atmosféry tak používáme vakuum. A to má plno výhod. Ta hlavní je, že ten elektronový svazek tam dokáže dostat obrovský výkon do toho materiálu a tavit tak materiály, které jsou typicky hodně obtížné při použití laserového tisku.
0: Říkáte, že ta vaše 3D tiskárna kovů není první, tak v čem je výjimečná?
1: Je výjimečná právě v tom elektronovém svazku. Laserový systém je relativně běžně dostupný. Vyrábí ho spousta firem na světě a dá se z toho postavit relativně přímo tiskárna, ale ten to know-how postavit elektronový svazek je relativně složité a v tomhle my těžíme z naší znalosti elektronové mikroskopie, která je v Brně docela významná a přenášíme tyhle mikroskopické techniky právě do 3D tisku.
0: Kolik vás v tom týmu je a každý máte trošku jiné vzdělání?
1: Rozhodně. Zatím je to zejména inženýrský tým, takže typicky tam máme fyziky, konstruktéry, elektroniky. Ten interní tým je zhruba 10 lidí, kteří se na tom aktivně podílejí a zároveň spolupracujeme velice úzce s Vysokým učením technickým v Brně, kde další tým nám pomáhá s vývojem tohoto systému.
0: Když jsem vás prosil o to, abyste tu tiskárnu popsal, měl jsem na mysli třeba i to, jak je velká, abychom si to opravdu dokázali představit.
1: Skvělá otázka. Ta naše tiskárna je vysoká zhruba 2,5 metru a jejím centrem je vakuová komora. My totiž tím, že používáme elektronový svazek, tak ho musíme udržovat ve váku a ta vakuová komora má 80 na 80 cm.
0: A co všechno ta tiskárna, jaké díly všechny dokáže vytisknout? Má limity?
1: Má rozhodně limity a díváme se na díly, designovali jsme ten systém tak, aby byl schopný tisknout díly zhruba do výšky 30 cm a průměru 10 cm a to už také obsahuje takové základní díly, které jsou důležité pro ty průmysly, na které se díváme, což je například letecký průmysl a nebo energetika.
0: Ještě jsem tam zmiňoval kosmonautiku, ale co konkrétně teda, jaké konkrétní díly pro letadlo dokážete vyrobit?
1: Pro letadla je to extrémně zajímavé právě pro díly motoru. Uh-huh. Ta naše tiskárna a obecně ten elektronový tisk je zajímavý pro vysokoteplotní materiály, no a v motoru je obrovská teplota, čili díly například z Inconelu se extrémně hodí pro tenhle tisk.
0: Takže to je největší výhoda, ale předpokládám, že tomu bude odpovídat asi i cena. Zatím je to finančně, řekl bych, náročnější.
1: Určitě. Já jsem mluvil o tom, že my potřebujeme jednak vakuum, které přidává do toho náročnost finanční kvůli pumpám, nebo vlastně vývěvám, které se využívají. A zároveň ten elektronový svazek. Taky potřebuje relativně složitou elektroniku a složitou mechaniku, ale zase není to nějak výrazně vzdálené těm současným laserovým tiskárnám.
0: A jaké máte s tou vaší 3D tiskárnou kovu další plány? Co ještě všechno může umět vytisknout?
1: My teď právě otevíráme takový Early Access program, kde se chceme propojit s klíčovými partnery a zaměřit se na jednotlivé aplikace právě v těch průmyslech, jako je aerospace a energetika.
0: Spolupracujete i s firmami z ciziny třeba?
1: Rozhodně. Tady na strojírenském veletrhu je to pro nás úžasná akce, protože je lokální a jsme z Brna, ale samozřejmě ten systém a ta firma tak je zaměřená na světový trh.
0: Hostem odpoledního radiožurnálu tady na brněnském výstavišti byl spoluzakladatel společnosti Beamshape a její generální ředitel Petr Mareš a představil nám svou 3D tiskárnu kovů. Tak za to moc děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuju moc krát.
0: Radiožurnál posloucháte i ve 13 hodin a 42 minut.

Nepřijatelný incident a porušení mezinárodního a námořního práva, tak označil premiér Rumen Radev dronový útok na dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska. Jedna z nich se potopila a záchranáři teď pátrají po její posádce. Nejnovější vývoj pro vás na Radiožurnálu shrneme ještě před 14. hodinou. Tak pohodový poslech.

0: Záchranáři u bulharského pobřeží pátrají po posádce lodi, která se ráno potopila po útoku dronů. Zasažená byla dvě plavidla v Černém moři v ekonomické zóně Bulharska. Premiér Rumen Radev to označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Jeho vláda podle něj teď taky zkoumá, jestli havárie nemůže mít dopad na životní prostředí. Jiří Kordík ze zahraniční redakce Radiožurnálu k tomu zjistil víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co přesně se tedy u bulharského pobřeží stalo, Jiří?
1: Tak my víme, že ty neznámé útočné drony brzy ráno zasáhly asi 130 kilometrů od břehu loď Alfa Vatan. Ta vezla ukrajinské obilí, plula pod vlajkou Toga a po zásahu se potopila. Na tom druhém plavidlu Able, to bylo pod vlajkou Palau, které mířilo na sever, vypukl požár. 18 členům posádky se podařilo evakuovat díky nedalekému trajektu. Podle premiéra Radeva je posádka té první lodi, ale stále nezvěstná. Na místě totiž našli jenom 3 převrácené záchranné čluny, taky několik plovacích vest. Záchranáři proto teď spustili rozsáhlou pátrací akci. O tom taky informoval bulharský premiér, který kvůli tomu svolal mimořádnou schůzi Bezpečnostní rady vlády.
0: A mluvil Radev taky o tom, jaké drony na ty lodě zaútočily.
1: Tohle neupřesnil a nevíme ani to, kdo a odkud ty drony vyslal. Dosud to nekomentovalo Rusko ani Ukrajina, protože Černé moře je od začátku plnohodnotné ruské invaze, tedy s malými pauzami, dost častým dějištěm bojů obou válčících stran. Je to ale vůbec poprvé, co byly napadené lodě tak blízko Bulharska. Jeho premiér Radev zdůraznil, že takové útoky zatěžují světový obchod a důrazně se proti nim ohradil.
2: Pokud tato válka včas neskončí, bude se její celosvětový dopad dál rozšiřovat a přeroste do globálního konfliktu. Jsme svědky eskalace války, při které se porušují všechna pravidla mezinárodního práva a útočí se víc na civilní plavidla. Je to naprosto nepřijatelné.
1: On v tom projevu připomněl taky další zásahy obchodních pravidel. Ohledně těch dnešních úderů zatím taky na základě dat webu Marine Traffic víme, že ani jedna z těch zasažených lodí neplula z ukrajinského území a ani tam nemířila. Jedna směřovala z Egypta do Rumunska, druhá zase z Rumunska do Turecka. Včera ale blízko ukrajinského přístavu Ismail, to je u hranice s Rumunskem, zasáhly bezpilotní letouny tureckou loď taky s ukrajinským obilím. Zemřeli tam 2 lidé, z toho útoku viní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Moskvu, tato ale dosud nekomentovala.
0: Jiří Kordík ze zahraniční redakce Radiožurnálu byl posledním hostem našeho dnešního vysílání odsud z brněnského výstaviště, kde začal mezinárodní strojírenský veletrh. Jiří, díky do Prahy a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 13 hodin a 52 minut. Vám všem přeju krásné úterní odpoledne.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Prezident, dramatik, člověk.
2: Pobyt v tom prezidentském úřadě má mnoho rysů vězení.
1: Unikátní pohled na první okamžiky Václava Havla v prezidentském úřadě.
3: To je opravdu velmi skuchy, já bych měl si kuchařky, jo.
1: Při příležitosti 90 let od jeho narození.
4: Tohle je prezidentský osel.
5: Někdy se chová poněkud nepředvídatelně.
1: Dokument Proč Havel? Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Tereza Tomášková a zprávy. Do Česka dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Další budou následovat. Litevští poslanci udělali první krok ke zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Tenistka Karolína Muchová je ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. Kolona je po nehodě na dálnici D1 na výjezdu z Brna na Vyškov. A bude slunečno, večer na jihu přibývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Do Česka už dorazilo 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
8: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
6: Seniorům nad 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku.
9: Rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území výslovně zakazuje litevská ústava. O přijetí ústavního dodatku, který by zákaz zrušil, musí litevští poslanci hlasovat ještě jednou za 3 měsíce 12. ledna. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Chce ale využít odstrašujícího jaderného potenciálu, který nabízí Velká Británie v podobě jaderného deštníku podporovaného jadernými ponorkami. Ústavní dodatek by také zrušil zákaz výstavby cizích vojenských základen. Americký prezident Donald Trump televizi LRT řekl, že je připravený zvážit zřízení vojenské základny v Litvě. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Půl roku ve vězení stráví žena z Ivančic za provozování nelegálního domova pro seniory. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního neudělala. Její obhájce navrhoval peněžitý trest nebo domácí vězení. Státní zástupce Petr Dočkal s tím ale nesouhlasil.
10: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru, stejně jako podle názoru soudu, nepřicházelo v úvahu a proto bylo tedy rozhodnuto o uložení úhrnného trestu v trvání 6 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a také toho trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti sociálních služeb s odšetřovatelskou péčí.
11: Sport. Tenistka Karolína Muchová si na turnaji v Pekingu zahraje čtvrtfinále. Japonku Naomi Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7, když proměnila až 9. matchball. V tomto roce nastoupila proti 4násobné grandslamové šampionce po třetí a zatím po každé vyhrála.
12: Vždycky očekávám těžký zápas, ještě hlavně potom vlastně to 2-0 to bylo před tady tímhle zápasem pro mě, tak jsem čekala, že do toho půjde naplno a bylo to tak, byl to fakt těžký zápas. Myslím, že to mohlo jít na obě strany a už i ten výsledek třetí set tomu napovídá, bylo to fakt o 2 míče, možná jsem měla i trošku víc štěstí.
11: Muchová si o postup do semifinále turnaje série Masters zahraje s vítězkou zápasu mezi Nikolou Bartuňkovou a Rakušankou Krauzovou. Tento duel už je rozehraný a Bartuňková vede ve třetím setu 5-2. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková, která ve 2 sadách podlehla Rusce Alexandrovové.
7: Zelená vlna. známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 za Brnem a zprůjezněná 13 u Stráže. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov už kousek za nájezdem z D2 začíná kolona kolem 198. kilometru. Vleče se teď kolem 15:15 za nájezd z Ostravské, tam byl po srážce kamionu a osobního auta na 204. kilometru. Průjezdný jenom střední pruh před chvílí uvolnili i levý, dává se to trochu do pohybu. Ovšem o to víc teď zase vázne provoz o kousek dál přes omezení za sjezdem na Slavkov mezi 212. a 214. kilometrem. Na tahu 35 z Liberce na Turnov a Prahu za sjezdem na Paceřice opatrně dojíždějte do kratší kolony na 40. kilometru. Po nehodě tam vyprošťují havarovaný kamion z příkopu a proždí se pomalu jenom levým pruhem, je to na pár minut. Silnice 68 Třinec Čadca zůstává ucpaná v okolí mostu u Jablunkova kvůli sérii omezení. Kolony na Slovensko už od Šelky ze začátku obchvatu Jablunkova zdržení i přes hodinu. Směrem do Čech je to od hranice minimálně na 3/4 hodiny. Silnice 13 Karlovy Vary Chomutov byla mezi Stráží a Bočí něco přes půl hodiny uzavřená, po havárii motorky už se jezdí kyvadlově, kolony se zkrátily. A další havárie, vždy auta a motorky teď brzdí provoz. Na 22 z Budějovic na Klatovi na průjezdu Horažďovicemi u školy a taky na 11 v zatáčkách za Bruntálem na Opavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne čekáme většinou ještě slunečno, zítra už bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne ještě teplo. Čekáme zítra oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty podobné jako dnes 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A odpolední radiožurnál teď pokračuje s Hankou Schánělovou.
14: Dobré odpoledne vám přeji. Jak chytat vesmírné přízraky do polárního ledu? To je téma letošní Nobelovy ceny za fyziku. Co se dá tedy ve vesmíru najít s pomocí takzvaných neutrin, to vám prozradíme v odpoledním radiožurnálu. Hezký den vám přeji.
7: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: Nobelovu cenu za fyziku si letos odnese autor ledové vesmírné observatoře na Jižním pólu, schopné chytat zvláštní vesmírné částice. Jeho jméno oznámila tajemnice Švédské královské akademie věd Ellen Muncová.
1: Nobel Prize in Physique till Francis Hulsen.
0: No a s podrobnostmi k samotnému ocenění je ve studiu už náš vědecký reportér Martin Srb. Martine, jsem velmi zvědavá, hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Belgický vědec Francis Hulsen přišel na to, že se v silné vrstvě polárního ledu dají pozorovat neutrína. To jsou takové vesmírné přízraky, které umí procházet zdí. Částice, které proletí skrz celou naši planetu jako nic. Když zvednete jeden prst, tak vám skrz něj každou sekundu proletí miliardy neutrín, říkají vědci. Astronomy ale zajímají vzácná neutrína s vysokou energií. A ta se právě dají stopovat asi 2 kilometry pod povrchem ledu.
0: A co říkají vědcům o vesmíru?
2: Pomáhají jim hledat vzdálené galaxie, černé díry, výbuchy hvězd, zkrátka velmi energetická kosmická tělesa. Ta neutrína mají výhodu, že letí vesmírem přímo, s ničím se nesrážejí a neuhýbají. A tak, když se vědci podívají, z jakého směru nějaké neutrino přiletělo, tak můžou přímo najít zdroj.
0: Tohle je skoro nad limit mého chápání. Jak je ale observatoř může vidět, když procházejí naší planetou jako duch?
2: Ona nevidí přímo neutrína, ale stopy po nich. Ten led se slabě rozsvítí. Tenhle princip vědci znali teoreticky, ale přesto byla stavba observatoře u Jižního pólu docela odvážná, přiznal se čerstvý laureát Francis Hulsen při vyhlašovacím ceremoniálu. Jenom málo lidí věřilo, že to bude fungovat. Bylo to dobrodružství se šťastným koncem, říká Hulsen.
0: Co zatím vědci pomocí neutrin už našli uvnitř vesmíru?
2: Zatím ještě mnoho ne, učí se je rozpoznávat, která částice, které neutrino pochází z naší galaxie a která částice je z ještě vzdálenějších zdrojů. Některé by mohly pocházet z aktivní galaxie v souhvězdí velryby, ale na to bude potřeba ještě další pozorování. Ta ledová observatoř zaznamená v průměru jeden průlet vysokoenergetického neutrina denně, takže to chce skutečně trpělivost.
0: Trpělivost s vesmírnými přízraky. Tak tuhle cenu za fyziku nám představil Martin Srb z naší vědecké redakce a zítra se dozvíme, kdo dostane ocenění za chemii, Martine.
2: Přesně tak.
0: Těšíme se.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Studenti poloviny ze všech středních škol ve Francii se zapojili do rozsáhlých protestů proti špatným podmínkám ve školství. Velké demonstrace se teď scházejí v Marseille, Lille a nebo také v Paříži. Na místě už je náš zpravodaj Marcel Faltis, my se s ním za chvíli spojíme, tak zůstaňte s námi a do té doby si poslechněte ještě skupinu No Guitars. Černý.

0: Je s vámi odpolední radiožurnál a také aktuální informace. Studenti po celé Francii opět protestují proti nedostatku učitelů, přeplněným třídám nebo nevyhovujícím učebnám a školním budovám. Rozsáhlý celostátní protest svolali středoškolské organizace a podle odborů se do něj zapojili studenti asi poloviny středních škol po celé zemi. V Paříži protesty sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak vypadají ty dnešní demonstrace, které by měly být největší od zrodu protestního hnutí před třemi týdny?
1: Za tu dobu

0: kolegyňka Eva mi řekla, že s ostatními studenty protestuje třeba proti systému přihlášek na vysoké školy nebo nabitým rozvrhům. Důvodem je ale podle ní taky podpora studentů z pařížských předměstí.
1: Na některých školách se propadají střechy, je tam asbest, ze zdí teče voda, v budovách jsou krysy. Takhle to dál nejde. Chceme tyto školy podpořit. Snažíme se mobilizovat a vytvořit velké hnutí, abychom státu ukázali, že neustoupíme a že už není možné dál snášet tyhle naprosto příšerné podmínky a tak obrovské rozdíly.
0: To mě třeba překvapilo, bylo to, že před školou byli i rodiče, kteří se přišli podívat na to, jestli jsou jejich děti v pořádku a zároveň chtěli zabránit tomu, aby si protest neukradli výtržníci. Dorazili i někteří učitelé, třeba François.
2: Naše škola patří ve srovnání s některými, respektive s mnoha školami ve Francii, spíše k těm privilegovanějším. Přesto máme velmi početné třídy. Ve všech je 35 až 36 studentů, což je na výuku hodně. Studenti mají taky velmi nabité rozvrhy.
0: Podle ministerstva školství se dnes zapojilo do protestů skoro 900 liceí. Odbory tvrdí, že to je dvakrát tolik. Ve Francii je asi 3700 středních škol a protestuje se kromě Paříže taky v Marseille, Toulouse a nebo v Nantes.
3: Jak na protesty reaguje ministerstvo školství?
0: Ministr školství Edouard Geffrey dnes reagoval poměrně smířlivě vůči požadavkům studentů, ale zároveň tvrdě vůči blokádám a násilí. Ministr taky oznámil, že chce do 8 dnů identifikovat ty nejproblematičtější školy, kde chybějí učitelé, chce tak reagovat na konkrétní problémy. Studenti zatím reakci vlády považují za nedostatečnou a tvrdí, že budou protestovat tak dlouho, jak bude potřeba, jako právě třeba teď tady na náměstí Republiky, kde jsou tisíce studentů, kteří mají transparenty proti vládě, proti prezidentovi Emmanuelu Macronovi anebo proti fašismu.
3: Marceli, hrozí podle tebe, že ty demonstrace znovu přerostou v násilnosti?
0: Tady v Paříži zatím dnes ty demonstrace byly spíše poklidnější, ale je možné, že třeba po tom, co se stalo včera v Lens na severu země, kde student přišel při výbuchu granátů o ruku, že by se opravdu mohly ty demonstrace přetavit ještě do něčeho násilnějšího a taky jim hrozí to, že se na to nabalí další problémy. Už teď se k těm demonstracím přidávají odbory a je možné, že by z toho mohlo vzniknout nějaké širší sociální hnutí.
3: Marcel Faltis sleduje tedy protesty přímo z Paříže. Děkujeme ti a naslyšenou.
0: Díky, hezký den, naslyšenou.

0: Radiožurnál je 14:30. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 40 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti dnešku stoupne o desetník na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo maximální možné ceny pohonných hmot určuje každý den, zatím do konce měsíce. Po zásahu drony se potopila obchodní loď v ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky. Posádka potopené lodi se pohřešuje. Premiér země Rumen Radev označil útok za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Nových aut se v Česku od ledna do konce září prodalo meziročně víc, skoro o 4,5 tisíce. Vyplývá to z dat svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinu, 75%, nakoupily firmy, zbytek soukromí zákazníci. Rostl i zájem o motorky. Oproti stejnému období v minulém roce se jich prodalo o 27% víc. Policisté vyhlásili pátrání po 82leté Aně Račanské z Olomouce. Seniorka trpí stařeckou demencí. Včera večer se nevrátila domů a rodině se neozývá. Naposledy ji viděli kolem 18. hodiny na Horním náměstí v Olomouci. Žena by měla mít na sobě tmavě modrou bundu, tmavě modré džíny, černé dámské polobotky a béžovou kabelku. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. Sport. Český judista Karimov, původem z Uzbekistánu, vypadl na mistrovství světa v Ázerbajdžánu hned v prvním kole. Nad jeho síly byl v kategorii do 73 kg Šamuradov z Turkmenistánu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D46 u Prostějova a nehoda na D1 za Brnem. Na dálnici D46 z Olomouce na Vyškov pozorně těsně před sjezdem na Prostějov sever na kilometru 26,5 leží kusy prasklé pneumatiky. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov nejdřív čekejte silný provoz, od exitu 201 Slatina jede se pomalu pár minut na 204. kilometr, tam došetřují v pravém pruhu ze tří srážku kamionu s osobním autem a o kus dál na Vyškov vzniká kolona za Rohlenkou z 208. kilometru, je to na 10 až 15 minut do zúžení za sjezdem na Slavkov na 212. Na pražském okruhu byl problém ve směru z letiště na D1 krátce. Silný provoz je teď od nájezdu z D5 postupně kolona od Ořechu a rozjíždí se, protože byl pozastavený vjezd do tunelu Lochkov na 14. kilometru kvůli příliš vysokému vozidlu, tu už policie odstavila a zase se projíždí, zdržení je kolem 20 minut. Na okruhu opačně z D1 na letiště jsou kolony hlavně kamionů už od sjezdu z D1 přes omezení u Jesenice až před regulovaný vjezd do Cholupického tunelu. A silnice 68 Třinec Čadca zůstává ucpaná před novými omezeními u mostu u Jablunkova, kolona už z obchvatu Jablunkova, taky z druhé strany od hranice na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne zůstane většinou slunečno, zítra už ale čekáme víc oblačnosti. Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty podobné jako dnes 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Skánělovou.
0: Krásné odpoledne vám přeji. 20letá tenistka Nikola Bartuňková zdolala Rakušanku Sinju Krauzovou 6-0, 4-6, 6-3 a ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu narazí na Karolínu Muchovou.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Půl roku ve vězení za péči o seniory bez potřebného povolení. Takový trest dnes potvrdil Krajský soud v Brně ženě z Ivančic. Romana Kalandříková se o seniory starala ve svém rodinném domě, i když jí to soud už dříve zakázal. Ona sama tvrdí, že podle ní nešlo o nelegální podnikání. Jednání soudu sledovala reportérka Alena Hesová. Aleno, hezké odpoledne přeji.
1: Dobrý den.
0: Co nakonec přesvědčilo soud, aby ženě potvrdil půlroční vězení?
1: No, soudkyně Markéta Jirsová její chování popsala příslovím komu není rady, tomu není pomoci. Už dřív totiž Romana Kalandříková dostala podmíněné tresty za to, že měla v přízemí rodinného domu v Ivančicích neregistrovaný domov seniorů. Podle soudu jí chybí sebereflexe. S tím souhlasí i státní zástupce Petr Dočkal.
2: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru, stejně jako podle názoru soudu, nepřicházelo v úvahu a proto bylo tedy rozhodnuto o uložení úhrnného trestu v trvání 6 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a také toho trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti sociálních služeb s ošetřovatelskou péčí.
1: Dodejme, že rozhodnutí soudu je pravomocné.
0: A čím argumentovala odsouzená žena a jak přijala svůj rozsudek?
1: Ona zůstává přesvědčená o tom, že nedělala nic špatného. Vyjádření novinářům nechala na svém obhájci Michalu Neřádovi.
3: My samozřejmě vnímáme, že teď už trestná činnost klientky nebyla z administrativní stránky věci nějakým způsobem skvěle podchycena. Na druhou stranu klientka vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala ji, protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
1: Advokát řekl, že s klientkou zváží podání žádosti o milost prezidentovi. Dodám, že žena teď už o žádné seniory nepečuje.
0: Jak jsou běžné takové tresty pro lidi, kteří provozují nelegální domovy pro seniory?
1: Většinou dostávají od krajských úřadů pokuty, ty můžou dosáhnout až 2 miliony korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale usiluje o to, aby fungování těch neregistrovaných sociálních zařízení bylo trestné. Problém je v tom, že provozovatel má třeba povolení mít ubytovnu, ale ve skutečnosti se tam stará o seniory. Pro domovy přitom platí mnohem přísnější pravidla, třeba pro personál a celkovou péči. Už v minulosti odhalili pracovníci úřadu ombudsmana případy, kdy klienti v těch nelegálních domovech neměli správnou zdravotní péči nebo žili ve špatných hygienických podmínkách. Provozovatelé domovů bez registrace tvrdí, že se o seniory starají dobře a že pomáhají snížit nedostatek volných míst v pobytových službách.
0: U Krajského soudu v Brně dnes byla naše reportérka Alena Hesová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Není zač, naslyšenou.

0: Běžci na lyžích se připravují na novou sezonu a mezi nimi také český sprinter Jiří Tuš. 21-letý reprezentant skončil pátý na letošních olympijských hrách a sezonu potom zakončil životním druhým místem ve sprintu světového poháru v norském Drammenu. Proč se chystá vynechat letošní Tour de Ski? Nejenom na to vám odpovíme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Pátý muž olympijského sprintu, běžec na lyžích Jiří Tuš, se připravuje na novou sezonu. 21-letý reprezentant v té minulé byl v norském Drammenu poprvé ve světovém poháru nástupních vítězů. Mezi světovou špičku se zařadil už předtím v Itálii.
1: Stačil se také ohlednout, tohle by mělo stačit. Jiří Tuš bude ve finále zimních olympijských her.
2: Stal se tak prvním českým běžcem, kterému se to v individuálních sprintech podařilo. Soupeři jako Švéd Edwin Anger nebo Francouz Lucas Chanavat už pro něj nejsou nedostižní. Nora Johannese Hesflota Kléba ale stále vnímá jinak.
3: Pokaždý, když jsem vedle něj stál nebo startoval, tak se tak jako za ním lehce zaprášilo a já jsem jako mohl zamávat. Takže tam ten respekt je, co se týče Chanavata Angera, tak tyhle ty kluky už jsem porazil a myslím si, že jakmile ve fairovém boji takhle někoho porazíte, tak jsou to jenom lidi a každý je porazitelný.
2: Říká 21-letý Jiří Tuš. V minulé sezóně postoupil ze všech sprintů světového poháru, ve kterých startoval z kvalifikace. V Drammenu pak poprvé vystoupil na stupně vítězů. Aby o ně bojoval pravidelně, ví, co musí zlepšit.
3: Mám se co učit, když mi fakt dojdou síly, když je to fakt už jako na limitu, tak tam pak ty rozhodnutí si myslím, že nedělám úplně nejlepší. Takže do té doby, dokud jsem relativně čerstvý v tom závodě, tak jsem schopný dělat velmi dobrý rozhodnutí.
2: Na velký výsledek upozornil už před 2 lety ve Falunu. Při svém prvním finále světového poháru skončil 5. Na těžké trati tehdy využil svoji silnou stránku, vysoké tempo v kopcích.
3: Pro mě tyhle si těžší tratě jsou lepší než například Davos nebo Toblach, kde vlastně to je lehce něco přes 2 minutky. Finish je v těchto z těch sprintech extrémně důležitý a vím, že to není moje silná stránka.
2: Jedním z vrcholů sezóny bude lednové mistrovství světa do 23 let v estonském OTP. Tuš na něm může startovat naposledy a na medaily z této kategorie stále čeká. I proto chce šampionátu dát přednost před turdesky.
3: Jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Turdesky pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
2: Druhým vrcholem bude seniorské mistrovství světa ve Falunu. Na stejné trati se Tuš poprvé dostal do finále světového poháru. Tehdy se sprintil klasicky, tentokrát se pojede volně. Tuž počítá taky s možností týmového sprintu s Michalem Novákem.
3: Ten bude klasicky a to bude hodně náročný, 3x ten těžký okruh tam. Myslím si, že pokud Michal Novák bude při formě, což věřím, že bude, tak tam si myslím, že to může být super.
2: Dodává Jiří Tuš. Nová sezóna světového poháru začne 27. listopadu ve finské Ruce. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: poslouchat Radiožurnál, teď také aktuálně ze Zelené vlny.
1: Varování na D35 proti směr u Opatovic. Pozor dejte, pokud míříte dálnicí D35 ve směru z Vysokého Mýta na Hradec Králové. Zpomalte a držte se vpravo za sjezdem na Holice, exit 144. Kolem 132. kilometru má policie hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Hlídky míří do úseku.

0: Volební průvodce Radiožurnálu.
1: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
0: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
1: Jak správně upravit hlasovací lístek?
0: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
0: Denně krátce po půl jedenácté dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Tereza Tomášková a aktuální zprávy.
2: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Další ještě přijdou. Dvě obchodní lodě u Bulharska zasáhly drony. Jedna se potopila. Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů v Londýně proti Anglii. Kvůli sérii omezení je ucpaná silnice 68 na Jablunkovsku v obou směrech. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v Česku k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. 540 tisíc dávek už do Česka dorazilo. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
4: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva. A ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
2: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Po zásahu drony se potopila obchodní loď v ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky. Posádka potopené lodi se pohřešuje. Podle premiéra Rumena Radeva je útok nepřijatelným porušením mezinárodního a námořního práva.
5: Na dvojici lodí zaútočily drony asi 130 kilometrů od břehu. U Bulharska je to první takový útok. Zasažené plavidlo jménem Alfa Watan se posléze potopilo východně od přístavu Biala. Na druhé lodi propukl po zásahu požár a všech 18 členů posádky, včetně dvou zraněných, se muselo evakuovat. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Včera u Rumunska jiný dron zasáhl tureckou loď s ukrajinskou kukuřicí a zabil dva lidi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoku obvinil Rusko, před jehož invazí se Kyjev brání už pátým rokem. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle jejího oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Návrat do mezinárodní hudební soutěže v dalších letech nevylučuje. Příští ročník Eurovize bude v květnu hostit bulharský Burgas.
6: Sport. Čeští fotbalisté zakončí reprezentační program Ligy národů v Londýně utkáním s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin 45 minut českého času. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl nahradit, přiblížil trenér národního týmu Santi Denia.
7: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí. Za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
8: Krejda, Coufal a Sadílek.
6: Tenistka Nikola Bartuňková porazila na turnaji v Pekingu Rakušanku Krauzovou 2-1 na sety a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na další Češku Karolínu Muchovou. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková. Ruce Alexandrovové podlehla ve dvou setech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zase bezpečno na D35 u Opatovic a nehoda na D1 v Brně. Dálnice D35 z Vysokého Mýta na Hradec Králové je už mezi exity 144 Holice a 131 Opatovice zase bezpečně průjezdná. Policejní hlídka projela úsek, výstraha před autem v protisměru je odvolaná. Na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov za exitem Slatina z 202. kilometru se různě pomalu sune kolona. Na 204. už sice nehodu dořešili, ale vleče se to dál do omezení za sjezdem na Slavkov na 212. Celkem je to až na půl hodiny. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu čekejte teď taky kolonu. Od Rohlenky nejdřív kamiony, zhruba od nájezdu z D2 se přidávají i osobní auta v levém pruhu, protože u sjezdu na Vídeňskou na 194. teď čerstvě blokuje levý pruh nabourané osobní a nákladní auto. Silnice 68 Třinec Čadca je stále ucpaná kvůli sérii omezení u mostu u Jablunkova. Kolona směrem do Česka od hranice, ta směrem na Slovensko se natáhla už před Jablunkov, zdržení je tam i přes hodinu.
10: A je to už od sjezdu na Bystřici, takže jedu z Třinci. A na staré cestě na obchvatu jsou semafory taky.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, při vyjasnění a slabém větru bude kolem 4 a lokálně se objeví i přízemní mrazíky. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty ještě vysoké 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Rodiče, kteří ráno přivedli své děti do školky v Bílovci na Novojičínsku, překvapil pohled na botník. Úhledně na něm totiž byly srovnané letáky a kšiltovky hnutí ANO. Po zveřejnění fotografie na sociálních sítích propagační materiály z téhle školky zmizely. A detaily vám nabídneme v odpoledním radiožurnálu.
3: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku se objevily kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školské zařízení navíc vede Petr Šlov, který je zároveň lídrem hnutí v místních komunálních volbách. Materiály po zveřejnění fotografie na sociálních sítích ze školky zmizely. Hnutí ANO tvrdí, že jeho kandidát žádný pokyn k jejich umístění nedal. Detaily už zjišťovala reportérka Andrea Bertníková. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak na tuhle událost reagovalo bílovecké hnutí ANO?
1: Tak šéf místního ANO Dalibor Novák mi řekl, že hned jak se to dozvěděl, tak dal rychlý pokyn, aby ty materiály prostě z té školky zmizely. On mě opravdu několikrát ujistil, že zatím hnutí nestojí. Ta školka Svobodová v tom Bílovci patří organizačně pod základku a tu vede Petr Šlov. No a to je opravdu lídr hnutí v těchto komunálních volbách. Já jsem se mu trpělivě snažila několikrát dovolat, ale on reagoval jen na písemné dotazy. V těch písemných odpovědích se vyhnul reakci, jestli zatím stojí, ale napsal, že k umístění těch propagačních materiálů v prostorách školky podle něj došlo nedopatřením. Škola taky napsala, podle něj k umístění nedala žádný souhlas a zdůraznil, že zaměstnanci byli znovu poučeni o zákazu politické propagace v prostorách školy. Je dobré ještě zdůraznit, že tu fotku pořídil šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý. On do té školky vodí svou malou dcerku, no a ten snímek pak zveřejnil na sociálních sítích.
0: Jak se tam ty propagační materiály tedy dostaly?
1: To je otázka za milion, Hanko. To je v tuto chvíli záhadou. Ty politické propagační materiály byly dole ve školce na takovém nízkém botničku, kde rodiče ukládají venkovní boty dětí a přezouvají je tam do papučí. A když se na to dívám, na ty přihrádky, tak tam jsou vidět i, já se dělám na tu fotku, ty značky, které asi každý rodič zná ze školky. Tady vidím nějaké motýlky, žabičky, berušky.
0: Sluníčko.
1: No a na tom, je tam sluníčko, je tam, ano. A nahoře ovšem opravdu velmi jako pečlivě seřazené jsou ty typické propagační materiály hnutí ANO. Ta výrazná červená kšiltovka, těch je tady, když to tak minimálně 4, s nápisem Silné Česko. Vedle zase nějaké letáčky jsou tady i takový, je tady takový plakátek, kde jsou vyfocení lídr hnutí ANO a ti kandidáti hnutí ANO v Bílovci. Ale co je ještě zajímavé, je tam taky plakátek s nápisem Mládežnická akademie a tam je ještě taková informace na tom plakátku o školním sportovním klubu v Bílovec a předsedou tohoto školního klubu i fotbalového klubu je opět Petr Šlov. Já jsem se snažila mluvit i s někým z té školky, povedlo se mi to, mluvila jsem s vedoucí Janou Tenkovou. Já jsem chtěla vědět, jak se to tam dostalo, to je ta klíčová otázka, jestli k tomu jí dal někdo pokyn. Ona mi odpověděla, že ona má třídu nahoře a že se tam ty materiály, teď cituji, prostě objevily. Ona řekla, že to zřejmě bylo něco na hraní pro děti a že tam chodí rodiče a že opravdu neví, kdo to tam položil a opravdu popřela, že by k tomu pan ředitel Šlov dal pokyn.
0: V mateřské škole v Bílovci je naše reportérka Andrea Bertníková, tak díky za ten popis a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Zatímco v srpnu se meziroční inflace držela pod 2% hranicí, v září rostly spotřebitelské ceny výrazně rychleji. Inflace dosahla 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. A my se tomu budeme věnovat také v odpoledním radiožurnálu.

0: Spotřebitelské ceny v září rostly, a to poměrně výrazným tempem. Meziroční inflace se ze srpnových 1,9% dostala až na 2,5%. Nahoru ji táhly hlavně dražší pohonné hmoty. Dnes to uvedl Český statistický úřad, který svým odhadem naplnil nepříliš optimistická očekávání ekonomů. Detaily už probereme s naším redaktorem Dominikem Hronem. Vítám tě, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Jak velký vliv, Dominiku, měl na tu zářijovou inflaci konflikt na Blízkém východě?
1: Bylo to opravdu to zásadní, co se na výsledku podepsalo. Už jsme řekli, že v meziročním srovnání v září nejvíc zdražovaly pohonné hmoty a ty přímo reagují na ceny ropy, která se sem běžně dováží právě z Blízkého východu. Minulý měsíc se ropa Brent znovu dostala nad hranici $100 za barel, což se zkrátka podepsalo i na cenách na českých čerpacích stanicích, říká hlavní ekonom Investiky Vít Hradil.
2: Ty pohonné hmoty zdražovaly skutečně výrazně, takže největší díl toho skoku půjde právě na vrub těm pohonným hmotám. Ty už teďka zdražují meziročně někde přes 30%, jenom právě ze srpna na září přidali nějakých 8% a oni do toho spotřebního koše vstupují poměrně výrazně.
1: V září zdražovala taky oblast služeb, patří do ní bydlení a nájmy nebo třeba hotely. Zároveň rostly ceny energií. Aktuální data navíc ukázala, že už se nedá ani dál spoléhat na nízké ceny potravin, které celý rok táhly inflaci spíš dolů. Ještě v září to platilo například u mléčných produktů. Teď se v každém případě začíná ten trend postupně obracet, říká analytik Raiffeisen Bank Martin Kron.
3: Zatím je pravdou, že ceny potravin tlačí inflaci níže, nicméně ta deflace, to tempo klesajících cen potravin nám mírně zpomalilo, takže vidíme nějaké náznaky toho postupného obracení, o kterém jsme my ekonomové tak dlouho mluvili.
1: Už v září se meziročně dali koupit dráž alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Rychlejší tempo zdražování se ale v dalších měsících předpokládá taky u ovoce.
0: No a dá se očekávat, Dominiku,

0: bude zvýšit, jak v podstatě už naznačili i komentáře centrálních bankéřů. Takže další zvýšení úrokových sazeb určitě v tuhle chvíli zloučit nelze.
1: Česká národní banka bude znovu jednat v listopadu. Naposledy zvýšila základní úrokovou sazbu v červnu, a to o 0,25% ze 3,5 na 3,75%.
2: V září zásadním způsobem rostly spotřebitelské ceny. My jsme o tom teď mluvili s Dominikem Hronem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Prekážky ma nezastavia. Som niečo ako ninja. Bojujem. A neprestávam.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá Love Story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 3:30. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Irán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že důvodem byla hrozba spojená s Iránem. Teherán jakoukoliv účast na incidentu popřel. Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí skoro 13,5 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo v Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku nebo Slovinsku. Data taky ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů, desetina zaplatí přes 50%. V Turnově se dnes poprvé otevře nová městská knihovna při komentovaných prohlídkách. První začne za půl hodiny. Moderní čtyřpatrová budova ve Skálově ulici stála 115 milionů korun a nahradí starší budovu, která už nevyhovovala. Knihovna měla být otevřená už na začátku září. Vyplavil ji ale přívalový déšť a byly nutné opravy. V běžném provozu bude knihovna od zítřka.
4: Sport.
3: Srbský tenista Novak Djokovic vyhrál po 7. v kariéře turnaj v Pekingu. Jeho soupeř Australan de Minor finále vzdal kvůli zranění. Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. První hráč světového žebříčku má problémy s kolenem. Kvůli nim nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. O svém rozhodnutí informoval na sociálních sítích.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 v Brně i na D10 kolem Brandýsa. Na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov se jede velmi pomalu. Od exitu 201 Slatina do omezení za sjezdem na Slavkov na 212. Celý úsek osobním autem až půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova na Prahu čekejte od rohlenky z 207. kolonu kamionů v pravém pruhu. Od Slatiny z 202. je fronta i v levém, ale ta se rozjíždí. Teď už jenom do omezení u D2, protože dál pak u exitu 194 Vídeňská nabouraná auta odstavili mimo jízdní pruhy. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav se tvoří kolona před Brandýsem z 8. kilometru, sune se zatím kolem 10 minut před most přes Labe, na 10. a půltém se v levém pruhu srazila 3 auta. Na D10 taky opačně z Mladé Boleslavy na Prahu čekejte kratší zdržení kvůli omezení za Starou Boleslaví. Kolona na pár minut je od exitu 14.
6: Se brzdí to úplného zastavení, je tady nějaká práce na silnici, svádí se to do jednoho pruhu.
5: 68. Třinec Čatca, dlouhé kolony před novými omezeními u mostů u Jablunkova od slovenské hranice. Z druhé strany už před Jablunkovem od Bystřice kolony i navíc jak hodinu. Na 35. z Liberce na Turnov a Prahu za sjezdem na Paceřice na 40. kilometru vyprošťují havarovaný kamion, jezdí se levým pruhem, kolona je teď kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, při vyjasnění a slabém větru bude kolem 4 a lokálně se objeví i přízemní mrazíky. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
7: Krásné odpoledne přeji. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok. Římov zásobuje pitnou vodou velkou část kraje. Teď je 15:34 a dál nás v Radiožurnálu poslouchejte.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi. drahá říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Alternativa pro Německo po vítězství v regionálních volbách získala i post předsedy zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku. Jak jsou daleko jednání o sestavení nové zemské vlády? Na to všechno se zeptáme našeho zpravodaje v Berlíně.

0: Poslanci strany Alternativa pro Německo v nově zvoleném zemském sněmu v Sasku-Anhaltsku zvolili svého předsedu. Stal se jím Tobias Rausch, vůbec první politik AfD v čele některého z německých regionálních parlamentů. Tu ustavující schůzi sledoval náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. A zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zvolení 35-letého člena AfD Tobiase Rausche do čela Sasko-Anhaltského zemského sněmu dnes oznámila Eva von Angernová ze strany Die Linke.
2: Sehr geehrter Herr Kollege Rausch, Sie sind damit zum Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt der 9. Wahlperiode.
1: Ona té schůzi předsedala jako služebně nejstarší v zemském sněmu a tedy tak tomu symbolicky předala žezlo. Tobias Rausch je realitní makléř, možná taková umírněnější tvář strany, kterou Zemský úřad na ochranu ústavy považuje za pravicově extremistickou a je známý mimo jiné tím, že za peníze daňových poplatníků zaměstnával u sebe v poslanecké kanceláři hráče fotbalového klubu, jemuž sám předseda. Dodal bych, že v Magdeburku dnes od rána demonstrovalo před zemským sněmem asi 400 lidí právě proti nástupu posílení nebo posilování strany a AfD, která přesně před měsícem ve volbách získala skoro 44% hlasů.
0: Dá se, Tomáši, už z té dnešní ustavující schůze zemského sněmu nějak vyčíst, jak se AfD bude chovat?
1: Sám Tobias Rausch hned v takém úvodním projevu řekl, že chce být tedy předsedou celého toho Landtagu zemského sněmu, ale jak se teď strana bude chovat, to je samozřejmě ta největší otázka. To znamená, jestli demokratický systém a ty parlamentní procesy dokážou sformovat ji, která tvrdila, že chce ten systém celý změnit, a nebo jestli to právě bude naopak, jestli AfD sformuje či zdeformuje ona ten systém.
2: Od großer Macht folgt große Verantwortung.
1: A zmíněná Eva von Angernová řekla dnes v takovém úvodním zahajovacím projevu toho shromáždění v Magdeburku, že z velké moci vyplývá taky velká zodpovědnost a že podle ní vzhledem k některým prvním požadavkům, které strana AfD prezentovala, takže neodstartovala úplně nejlépe, a tato politička strany Die Linke taky vyjádřila obavu, že se celkově zhorší a atmosféra, politická kultura v zemském sněmu, a to i třeba kvůli tomu, že vlastně v něm nově zasedá mnohem méně žen, než to bylo dřív. To taky souvisí s posilováním strany AfD.
0: Dnes tedy strana AfD získala post předsedy zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku. Jak to ale bude dále? Jak to bude v téhle spolkové zemi s vládou?
1: AfD v Sasku-Anhaltsku rozhodně vládnout chce, to potvrdil její předseda Ulrich Siegmund.
3: Genauso professionell möchten wir auch die erste AfD geführte Regierung in ganz Deutschland hier vorbereiten, möglich machen.
1: On řekl, že jeho strana se na vládu připravuje stejně profesionálně, jako si vedla v předvolební kampani, která, jak jsme slyšeli, tak byla tak úspěšná. Ovšem, jestli bude moct v Sasku-Anhaltsku vládnout, to se ještě ukáže. Na to bude potřebovat hlasy i dalších stran. Možná dnešní takové překvapení z té volby předsedy zemského sněmu je to, že co se týče křesťanské demokracie, tedy strany CDU, tak dnes se při volbě předsedy zemského sněmu zdrželo méně poslanců, méně jejich zástupců, než se čekalo. Zřejmě někteří hlasovali pro Tobiase Rausche, což bylo nečekané.
0: Tak díky za informace, to byl náš zpravodaj Tomáš Havlín. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Čeští fotbalisté budou mít další šanci představit se v utkání elitní skupiny Ligy národů. V domácích soubojích s Chorvatskem, s Anglií a ani ve Španělsku zatím na body nedosáhli a v roli outsidera budou i dnes večer. Po druhé během dvou týdnů se utkají s Anglií, tentokrát na stadionu Wembley, ke kterému si můžete vytvořit silnější pouto, ať už na něm nastoupíte v jakékoliv pozici a v jakékoliv době.
1: No tak vzpomínám na to krásně, bylo mi zrovna 50, dostal jsem se k národnímu týmu jako trenér.
2: Je rok 2008, nedlouho po evropském šampionátu. Pozici hlavního trenéra po Karlu Bricknerovi přebírá Petr Rada a svůj první zápas v nové roli zažívá právě ve Wembley.
1: Jsme cítili na to, že bychom tam mohli něco udělat, protože jsme měli výbornou sestavu, Anglie taky, a prakticky dělili nás 2 minuty od vítězství.
2: Čeští fotbalisté v přátelském utkání tenkrát remizovali s domácím týmem 2-2 a nebyli daleko od historické výhry, na kterou ještě nikdy na slavném stadionu nedosáhli, ať už v zápasech proti Anglii, nebo třeba proti Německu ve finále mistrovství Evropy v roce 1996.
3: Velké kabiny a hlavně teda dlouhá cesta, prostě nevím, jak je to teď, je to asi předělané. My jsme šli tu dlouhou cestu prostě poza brány až na střed hřiště, takže to se šlo asi, já nevím, 5 minut pěšky, než se přišlo.
2: Vzpomínal kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec na cestu ze šaten na hřiště, kterou se mimochodem vydal i 6 let předtím k přípravnému utkání tehdejšího Československa s domácími Angličany před světovým šampionátem v Itálii.
3: To bylo opravdu svátek, když se někdo prostě dostal do Wembley a hrál vůbec na tom posvátném stadionu, co to byl svátek fotbalu. No.
2: A svátek to byl za každých okolností, třeba i v době covidových omezení. Právě takovou vzpomínku měl totiž další dnešního stradiu žurnálu Sport brankář Tomáš Vaclík, který v roce 2021 nastoupil ve Wembley ve třetím utkání skupiny odloženého Eura.
4: Paradoxně my jsme tam jeli bez tlaku, protože my už jsme věděli, že postupujeme. Že jo, po těch dvou zápasech toho Eura, když jsme porazili Skotsko, remizovali jsme s Chorvatskem, ale samozřejmě Wembley obrovský zážitek. Nádherný kolos, opravený, že obrovská historie toho stadionu.
2: A názorovou schodu bychom u našich dnešních hostů jistě našli také jinde. Třeba při hodnocení kvality večerního soupeře.
3: Momentálně na světě moc lepších mužstev není. Viděl bych to tak na ty Španěli a maximálně Francouzi. Jinak prostě Angličani prostě jsou určitě v top 3, kvalita je obrovská.
5: Kdyby jsme měli šanci na úspěch, tak si myslím, že musíme být v plném počtu, tomu už to má velký sebevědomí. A
2: doplnil Miroslava Kadlece i Pavel Horvát, náš stálý expert, kterého ještě v pozvánce na večerní zápas, ale také samozřejmě poutkání na radiožurnálu Sport i radiožurnálu uslyšíte. Duel Anglie-Česko začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos od Lukáše Michalíka a Karla Schambergera přímo ze slavného Wembley. Jaroslav Plašil, radiožurnál. Thank you.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičema do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak ses ke mně chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to snesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
10: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
9: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
11: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Causidisová. Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další budou následovat. Švédsko rozmístí v Polsku rakety Patriot, mají chránit logistické centrum NATO. České fotbalisty čeká v Lize národů duel s Anglií. Dlouhá kolona je na výjezdu z Brna na dálnici D1 směr na Vyškov. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Do Česka už dorazilo 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek více než loni. Podle ministra za ANO Adama Vojtěcha je pro očkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
12: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
11: Seniorům nad 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot. Oznámil to tamní premiér. Švédské Patrioty pomůžou chránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Už minulý týden Stockholm oznámil, že v rámci mise NATO nasadí do Polska pro dohled nad vzdušným prostorem taky stíhačky Gripen. Kdo byl Josef Švejk a kým je pro lidi 21. století? Na tyto otázky se snaží odpovědět nová inscenace Tak nám zabili Švejka. Premiéru má večer v Praze ve Vršovickém divadle Mana.
13: Tak nám zabili Švejka!
14: Švejk je český Forrest Gump.
15: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
16: Tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
17: Švejku!
18: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla.
15: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Sport.
9: České fotbalisty čeká poslední utkání v aktuálním programu Ligy národů. Od 20 hodin 45 minut nastoupí v Londýně proti Anglii. Duel nabídnou v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Basketbalisté Pardubic rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže nastoupí na palubovce italské Reggiany. Trenér východočechů Jan Šotnar si dobře uvědomuje sílu soupeře a popisuje, na co bude třeba se v utkání soustředit.
19: Musíme samozřejmě omezit ztráty, protože jakákoliv ztráta na takovýhle úrovni bude tvrdě potrestaná, soupeř je hrozně fyzicky, takže budeme bojovat na rozkoku. Určitě budeme mít možná i problémy v útoku se prosadit z nějakých jednoduchých akcí, protože opravdu ta obrana Italů je výborná, ale jak jsem říkal, my se na to musíme co nejrychleji adaptovat a nemyslet na to, že hrajeme Ligu mistrů, hrajeme normální zápas a snažíme se to nejlépe uspět.
9: Další český celek v Lize mistrů, pražská Slavia NBK, nastoupí k prvnímu utkání této sezony zítra večer proti německé Albě Berlín.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 v Brně, taky na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 hodně vázne výjezd z Brna směrem na Vyškov Ostravu. Kolona začíná za Slatinou kolem 202. kilometru a osobním autem to trvá až 40 minut do zúžení za sjezdem na Slavkov mezi 212. a 214. kilometrem. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu za Hlavencem se tvoří kolona z 16. kilometru. Do omezení za sjezdem na Starou Boleslav je to zdržení 15 až 20 minut. Na silnici 68 Třinec Čaca před zúženími u mostu u Jablunkova teď kolony začínají na slovenské hranici, z druhé strany na obchvatu Jablunkova. Trošku se to zkrátilo, pořád je to na vyšší desítky minut. Na 35 se z Liberce na Turnov od sjezdu na Paceřice se popojíždí 10 minut na 40. kilometr kolem havarovaného kamionu, je tam volný stále jenom levý pruh. A v Praze odpolední kolony, mimo jiné na okruhu obousměrně, taky v okolí Jarova a spojovací, a problémy po nehodě v Dobříšské směr Barandovský most před Zlíchovským tunelem. Auta sice před pár minutami odjela, ale potrvá, než se rozjedou dlouhé fronty. V Radlické od Valtrovky nad Mrázovku, v Plzeňské od Kavalírky ke Strahovskému tunelu a taky před regulovaným vjezdem do Blanky v Troji jsou kolony. Tam vázne i opačně výjezd z tunelu na most Barikádníků. Před ním se popouští i z argentinské od hasičů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
17: Zdravím vás všechny a přeji krásné odpoledne. Delegáti bezpečnostních sborů z více než stovky zemí po celém světě se ode dneška radí v Praze o boji proti nelegálnímu drogovému trhu. Co nového tedy Česko připravuje v boji s drogami, také o tom uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu. Přeji hezký den.
4: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: Celosvětově prudce roste obliba syntetických drog. S nástupem nových technologií se také mění obchodování se zakázanými látkami. A právě to je téma mezinárodní konference Interpolu, která dnes začala v Praze. Přes 100 zemí světa si chce vyměnit své poznatky a metody odhalování organizovaného drogového zločinu. Česko také připravuje legislativu pro efektivnější boj se syntetickými kanabinoidy. Podrobnosti k tomu už má reportér Jakub Vik. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se tedy mění nelegální trh s drogami?
1: Zatímco v minulosti se drogový gang typicky zaměřil na jednu drogu, ku příkladu heroin, kokain nebo různé opioidy, dnes se gangy adaptují na široké spektrum. Právě souběžné užívání různých drog je podle ředitele České národní protidrogové centrály Jakuba Friedricha trend.
2: Dnes je velmi běžné prodávání směsí návykových látek pod různými obchodními názvy, nicméně jsou to už v uživatelském balení směsi opiátů, stimulantů, případně jako dalších psychoaktivních látek.
1: Součástí stále častěji bývají syntetické opioidy, deriváty fentanylu, benzodiazepinů nebo syntetické stimulanty. A díky rozvoji různých zásilkových služeb a zároveň kryptoměn je pak čím dál obtížnější rozkrýt takovou organizovanou skupinu.
0: Řekni nám, čemu má tedy celosvětová konference v Praze pomoci?
1: Výkonný ředitel pro podporu vyšetřování Interpolu Stephen Fry popisuje nelegální drogový biznis jako celosvětový problém a popsal nedávný případ, se kterým Interpol pomáhal. V africkém Lesotu vyráběl mezinárodní gang v laboratoři metamfetamin a fentanyl. Chemikálie pro výrobu tam proudily z Asie. Výsledné produkty pak zločinci posílali do celého světa, ukryté v dětských hračkách. No a díky mezinárodní spolupráci se Interpolu a místním bezpečnostním složkám v červnu podařilo laboratoř zlikvidovat. Konference má vést právě k užší spolupráci a lepšímu sdílení dat a informací bezpečnostních složek. Podle Jakuba Friedricha se totiž potrestání gangů velmi často zadrhne na tom, že vyšetřovatelé vzhledem k mezinárodní povaze zločinu nejsou schopní v té dané zemi pozbírat dostatek důkazů, které pak samozřejmě neobstojí před soudy.
0: Řekni nám ještě, co nového připravuje Česko v boji s drogami.
1: Podle policejního prezidenta Martina Vondráška teď ministerstvo zdravotnictví pracuje na skupinové definici syntetických kanabinoidů. Problém je totiž v tom, že se na seznam zakázaných látek přidávají sloučeniny jednotlivě. Stát jednu zakáže, objeví se jiná nová.
3: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů v Asii. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
1: No a stát chystá taky omezení prodeje kratomu. Měli by ho moct koupit jen starší 21 let a taky jen v licencovaných obchodech, ne přes internet.
0: Jakub Vik, který mluvil o boji proti drogám a nejen u nás. Díky. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

Teď je 16:45, k tomu ještě jedna minuta a vy nás posloucháte v odpoledním radiožurnálu. Povinné zachytávání metanu při těžbě nebo sledování a náprava úniků. Obojí má zajistit, že těžba fosilních paliv pro evropské zákazníky nebude přispívat ke globální změně klimatu víc, než je nezbytně nutné. Vzhledem k vysokým cenám paliv teď ale Evropská komise chce přísnější regulace odložit. I o tom vám řekneme, stačí jenom zůstat s námi, tedy s odpoledním radiožurnálem.

0: Evropské plány na omezování úniků metanu se nejspíš o rok odloží. Europoslancům to dnes ve Štrasburku řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Radost z toho přitom mohou mít i čeští politici, kteří odložení takzvaného metanového nařízení prosazovali. Přímo ze Štrasburku se hlásí náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Možná začněme tím, co to opatření vůbec je.
1: Metan je hlavní součást zemního plynu a uvolňuje se třeba při těžbách uhlí nebo ropy, no a takto významný skleníkový plyn, tak je to významný skleníkový plyn, má sice kratší životnost, ale mnohem víc udržuje teplo, takže krátkodobý, ale silnější efekt. No a metan často uniká právě, když se třeba těží ropa, často jsou vidět takové ty třeba plameny, které jsou nad nějakou vrtnou plošinu, tam se právě spaluje ten metan, který uniká. No a to by se podle Evropské unie ale nově dít nemělo, měl by se zachytávat, aby z toho právě nebyly další emise, i kdyby se pálil, i když tedy uniká. No a jak na to všichni dovozci ropy, zemního plynu nebo uhlí by měli dohlížet na své dodavatele tak, aby tahle pravidla dodržovali, aby třeba taky sledovali úniky, zastavovali je a aby vypouštěli případně metan jenom za zvláštních podmínek, třeba z bezpečnostních důvodů.
0: Proč by se takovéto opatření mělo odkládat?
1: Samotná Ursula von der Leyenová mluvila o tom, že se odkládá tedy o rok kvůli cenám paliv, které prudce v poslední době vzrostly a tohle by mohlo ty ceny paliv prodražit, protože to je samozřejmě další práce navíc. No a podle některých to nařízení není taky úplně dopracované.

0: na to, že ne všechny věci jsou tedy úplně dopracované.
1: Kde bude jisté, Jakube, že se všechno opravdu odloží?
0: No, tady zrovna na této schůzi se v Evropském parlamentu o tom ještě hlasovat nebude. Možná to přijde na té další schůzi, která je ještě taky ke konci října, ale zdá se to celkem jisté, že se to podaří prosadit, protože je shoda jak tedy s Evropskou komisí, jak to dneska řekla Ursula von der Leyenová, tak v Evropském parlamentu teď právě běží o tom debata. I členské státy, tak to jsou jejich teďka celkem 20. Připomenu, že to bylo Česko, kdo to inicioval a postupně se tady nabalé další státy, které právě tlačily na Evropskou unii, aby to odložila.
1: Zvláštní zpravodaj Jakub Lucký je teď ve Štrasburku. Díky za tvé informace a hezký den přeji.
0: Naslyšenou.

Ve zprávách odpoledního radiožurnálu se chceme věnovat i cenám pohonných hmot. Maximální cena nafty zítra mírně klesne a více uslyšíte v dalším zpravodajství hned v půl.

0: Radiožurnál je půl páté. Kateřina Sousirisová a zprávy. Stát nebude od příštího roku zajišťovat vakcíny proti covidu, řekl to minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Očkovací látka se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv stanoví případnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění anebo výši doplatku. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici bude ještě 900 tisíc. Maximální cena nafty zítra mírně klesne. Litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 97 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti dnešku stoupne o desetník na 640 korun a 7 haléřů. Na Slovensko přijede v listopadu na summit prezidentů zemí Vyšegrádské čtyřky i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Oznámila to kancelář slovenského prezidenta. Setkání představitelů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska začne 4. listopadu. Hlavním tématem bude rozšiřování Evropské unie. A na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představuje český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. První návštěvníky přivítají zítra. Sport. Plzeňští hokejisté nastoupí už za hodinu k dalšímu utkání Ligy mistrů. Na domácím ledě přivítají švédské Skellefteå. Duel ve stejné soutěži čeká taky Liberec. Ten nastoupí v 18 hodin proti švédské Frölundě. Oba zápasy odvysílá v přímých přenosech Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 v Brně, taky na 68 na Jablunkovsku. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov se teď popojíždí od exitu 201 Slatina kolem půl hodiny osobním autem do zúžení za sjezdem na Slavkov od 212. kilometru. Zabraný je tam pravý pruh. Na silnici 68 Třinec Čadca před omezením u mostu u Jablunkova jsou kolony směrem do Česka stabilně od hranice, směrem na Slovensko, teď z konce obchvatu Jablunkova. Trochu se to zkrátilo, pořád je to minimálně na půl hodiny. Na silnici 50 Brno-Uherské Hradiště počítejte s kolonami před Bučovicemi až na 20 minut od Marev i z druhé strany od Vícemilic ve městě se bouralo.
3: Vážnější dopravní nehoda, razily se dvě osobní auta na přechodu na předelné křižovatce, řízená doprava Kivadlově.
2: Na silnici 35 nejdřív na průtahu Libercem z Chrastavy na Turnov kolona zhruba na 10 minut před nehodou u sjezdu na Jablonec a pak dál směr Turnov ještě za sjezdem na Paceřice, kratší fronta na 40. kilometru, vyprošťují kamion, jede se jenom levým pruhem. V Praze odpolední špička kolony na okruhu hlavně od nájezdu z D5 k Ořechu, hustý provoz kamionů taky od sjezdu z D1 před tunely, ucpaná je jižní spojka obou směrně na okruhu, kolony taky před vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty ještě vysoké, 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Volby v kanadském Quebecu vyhráli separatisté a slibují referendum o nezávislosti provincie. Na cestou k samostatnosti ale nespěchají a důvodem je americký prezident Trump. Ostatně my se na to zeptáme v naší zahraniční redakci.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Kanadě se znovu otevírá otázka odtržení francouzsky mluvícího Quebecu od zbytku země. Ve včerejších provinčních volbách tam zvítězila separatistická strana a její lídr slibuje po více než 30 letech opět vyhlásit referendum o nezávislosti. Možné ohrožení vnitřní jednoty Kanady přichází v době, kdy země čelí ekonomickému tlaku Spojených států. My už si víc řekneme s redaktorem zahraniční redakce Ladislavem Novákem. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Čím si separatistická strana získala voliče? Je to právě otázka nezávislosti Quebecu?
1: Vítězná quebecká strana slíbila voličům řadu věcí, například omezení migrace, zeštíhlení státu a šetření na byrokracii, ale ano, ta otázka referenda o nezávislosti byla také velkým tématem.
2: On le mérite au même titre que tous les autres peuples qui ont leur pays puis leur démocratie. C'est une question de justice et d'équité, mais aussi
1: lídr strany Paul Saint-Pierre Plamondon závazek vyhlásit referendum potvrdil i o volební noci. Lidé si podle něj zaslouží mít vlastní zemi. Nezávislost označil dokonce za otázku přežití. Podle průzkumu ale nezávislost podporuje jenom asi 30% obyvatel. To je historicky velmi nízké číslo. Kanadští politologové tak vítězství separatistů vysvětlují mimo jiné i běžnou touhou lidí po změně. Mluví o únavě voličů z dosavadní vlády Koalice pro budoucnost Quebecu, která byla u moci 8 let a která ve volbách tentokrát nezískala ani jediné křeslo.
0: Vítězná quebecká strana ale nebude mít v parlamentu provincie většinu. Dokáže své referendum prosadit?
1: To se uvidí, vláda bude menšinová a bude tedy záviset na podpoře poslanců tří opozičních stran. Dvě z nich už myšlenku referenda odmítly, ta třetí zatím jasnou pozici nestanovila. Budoucí premiér provincie Plamondon ale zatím s referendem nespěchá. Řekl, že by se mělo konat až v době, kdy z Bílého domu odejde Donald Trump. To znamená za víc než 2 roky.
0: No a proč chce čekat právě na odchod amerického prezidenta?
1: Protože aktuální spory mezi Spojenými státy a Kanadou separatistické myšlence nenahrávají. Americký prezident opakovaně mluví o tom, že by chtěl Kanadu připojit k USA, označuje ji za 51. stát americké federace, zavedl vůči Kanadě ta obchodní cla. A výsledkem je semknutí Kanaďanů, určitá národní hrdost, která mimo jiné utišuje ty regionální rozdíly. A po výměně v Bílém domě by tak mohlo referendum mít větší šanci, alespoň tedy z pohledu separatistů.
0: Tak to byl Ladislav Novák z naší zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

Teď je 16 hodin, téměř 44 minut, a vy nás posloucháte v Radiožurnálu. Nás teď v odpoledním vysílání čeká sportovní prostředí, ale úplně jiné, než na jaké jsme zvyklí tady u nás. O tamních sportovních fanoušcích prý platí jiný kraj, jiný mrav. V jaké atmosféře se konkrétně nad Chajvanu hraje baseball, chystáme právě o tom reportáž.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vládní strany se nemohou shodnout na financování asistentů, kteří ve školách pomáhají žákům se speciálními potřebami. Co má změnit novela, kterou předložil ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO? Proč jste proti ní postavili menší koaliční strany? Vladimír Kroc se zeptá programového ředitele organizace Eduin Jana Vereš-Mušuty.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Pokud přijdete jako fanoušek v Česku na téměř jakoukoliv sportovní akci, tak klobása, pivo, limonáda a pár společných pokřiků jsou v podstatě samozřejmostí. Ve východní Asii si ale můžete v ceně lístku ze stadionu odnést klubovou klíčenku a nebo třeba pocit, že právě odcházíte z taneční párty. Jak vypadá fandění na zápase nejvyšší baseballové ligy na Tchajvanu, se vydal zjistit Štěpán Bém.
4: Pro Tchajvance je baseball jasným sportem číslo jedna a je to vidět i na tom, s jakou pečlivostí kluby přistupují k organizaci svých domácích zápasů. Například u vstupu do arény tchajpejského týmu Guardians jsem kromě vějíře nebo vlhčených ubrousků dostal papírový pas, se kterým tady můžu pobíhat po stanovištích a při minihrách sbírat různá razítka. Za odměnu tu potom fanoušci dostanou třeba cestovní lahvičky na šampón s klubovým logem, klíčenky nebo gumičky do vlasů. To ale není všechno. V Evropě a Severní Americe jsme zvyklí, že se hudba na stadionu pokaždé během hry ve zlomku sekundy zastaví, aby se mohli hráči i diváci soustředit na zápas. Tady je to naopak a reproduktory hrají třeba i během odpalů. Pro domácí atmosféru mají přitom písničky speciální funkci, jak popisuje tchajvanský fanoušek Jack.
5: Každý hráč má svoji vlastní píseň, a to ne jednu. Pokud se mu totiž podaří dostat na druhou metu, změní se hudba na ještě víc energickou.
4: Takhle to například na stadionu Xinjiang znělo, když se do boxu postavil domácí pálkař Lin Zebin. Podobná hudba hraje v aréně skoro po celou dobu utkání, tedy klidně i 3 hodiny v kuse. Diváci se přitom pravidelně zvedají ze židlí a opakují text z tabule i pohyby po roztleskávačkách. Na tomhle hromadném tanečním čísle se podílí všichni, rodiče, děti i studenti, navzdory tomu, že pod nimi třeba zrovna létá míček. Místním to přitom zážitek ze hry neruší, spíš obráceně, jak říká domácí fanoušek Jack.
5: Tanec i písničky mám rád, nicméně pokud tým zrovna hraje dobře, užiju si víc zápas. To ale nemůžete vědět dopředu. V případě, že výkon na hřišti nestojí za nic, si aspoň zatancujeme a užíváme si dobrou atmosféru. Ta je tu totiž pokaždé.
4: Vysvětluje fanoušek Jack, který odchází ze stadionu nadšený i přesto, že jeho tým prohrál jednoznačně 1-6. Z Tchajvanu Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci, objevily se v ní materiály hnutí ANO. Španělská vláda znovu schválila dekrety o dostupném bydlení. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. Kolona kvůli zúžení vzniká na dálnici D1 za Brnem směr Vyškov. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu navíc vede Petr Šlov, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotka propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal.
6: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
7: Tohle se do školy nepatří, že jo? Ale útočit na potenciální voliče ve školce.
6: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
8: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
6: Lídr ANO Petr Šlov uvedl, že k umístění materiálu došlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytové krize. Zamítnutí předchozích návrhů parlamentem vedlo premiéra Pedra Sancheze k vyhlášení předčasných voleb. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování a nebo taky omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Sanchez řekl, že dekrety vznikly na základě průzkumu veřejného mínění. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firm.
9: Co se týká zahájení stavebních prací, ta první základní stavební sezona by byl rok 2028.
10: Odhaduje generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. Státní podnik už připravuje soutěž na výběr zhotovitele přehrady na horním toku řeky Opavy. Účastníků povolovacího procesu je ale hodně a můžou podávat námitky ve 30-denní lhůtě, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
11: V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
10: Stavba protipovodňové přehrady by měla stát zhruba 4 miliardy korun a Povodí Odry ji chce dokončit v roce 2033. Martin Knitl, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. S ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
13: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
12: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D1 za Brnem, taky na 50 před Bučovicemi. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov-Ostrava. Čekejte kolonu za Slatinou z 202. kilometru. Osobním autem je to asi na 30 minut. Do zúžení za sjezdem na Slavkov na 212. kilometru. Na silnici 50 Brno-Uherské Hradiště se kvůli nehodě v Bučovicích ve světelné křižovatce popojíždí kolem 20 minut z obou stran od Marev i od Vícemilic. Na tahu 68 Třinec Čadca teď kolony před omezeními u mostu u Jablunkova začínají směrem do Česka hned kousek za hranicí, směrem na Slovensko na konci obchvatu Jablunkova před sjezdem na Horní Lomnou, zdržení kolem půl hodiny. Na Pražském okruhu kolony jsou do od ucpaného sjezdu z D1 před Chlupický tunel a popojíždí se i opačně od D5 k Ořechu, vždy kolem 20 minut osobní auta. A v Praze silný provoz i na Městském okruhu kolony obousměrně na jižní spojce. Před vjezdy do tunelů se tvoří fronty v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově a nebo kolem Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty stále ještě vysoké, 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
15: Jak má vládní novela školského zákona změnit fungování asistentů pedagoga? Je inkluze v českém školství příliš drahá? Měly by se v tomto směru posílit kompetence ředitelů škol? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je programový ředitel neziskové organizace Eduin Jan Vereš Mušuta. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Vláda včera projednávala novelu školského zákona, která navrhuje změny v systému podpory asistentů pedagoga v základních školách a školních družinách. Jak se k ní stavíte vy?
16: My si myslíme, že ta novela jde správným směrem, že jsou tam teďka nedostatky v tom přidělování asistentů pedagoga, které se ukazují čím dál tím více. Jeden z nich je, že přibývá těch asistentů bez ohledu na kvalitu a potřebnost vlastně. Abych vysvětlil ten princip, ono to funguje tak, že dítě je diagnostikováno v poradně, pokud dostane vlastně dobrozdání, že má nějakou potřebu, tak potom stát automaticky platí tu potřebu té dané škole. A nejvíce ze 75% platí právě asistenta pedagoga. Je to ta nejdražší položka v tom inkluzivním vzdělávání.
15: A to by se teď mělo změnit. K tomu se ale dostaneme. Po hodinové diskuzi byl návrh o týden odložen, myslím, na vládě. Kvůli stanovisku motoristů a ministrů SPD Robert Plaga řekl, že jeho rolí jako ministra školství je koaliční partnery o potřebě inkluze edukovat. Jak byste jim tu potřebu vysvětlil vy?
16: No, kdyby to nebyla tak vážná věc, tak se vezmu popcorn a sleduju tu diskuzi, protože vlastně mě to překvapilo, ta pozice. Ten návrh totiž má šetřit prostředky. Návrh navrhuje snížit počet asistentů pedagoga v tom systému asi o 2500 úvazků a ušetřit asi miliardu korun. Takže já jsem žil v domnění, že právě třeba motoristé chtějí ušetřit na nákladech inkluze a tenhle ten návrh by k tomu vedl. Mm-hmm. Zatímco pokud to neupravíme, tak tam není žádná pojistka a ten počet těch asistentů každý rok vlastně roste a rostl by dál. Takže já bych argumentoval tou efektivizací, která už tam teďka je. Samozřejmě dá se udělat i nikde níž, dá se škrtnout více než 2500 úvazků, ale já si myslím, že tenhle ten je takový kompromis, který je ještě udržitelný v tom, aby ty děti měly nárok a dostupnost té podpory a zároveň tam došlo k nějakému jako efektivizaci, že víc jak 2500 úvazků škrtnout vlastně si nedokážu moc představit, protože by to pak dopadlo velmi razantně na ty konkrétní školy a na ty asistenty, kteří by tam chyběli.
15: Vraťme se k tomu, že Eduin připouští, že navrhované změny adekvátně reagují na hlavní problémy současného systému působení asistentů pedagoga v českých školách. Pokud se nepletu, jste zatím řekl jeden problém. Jaké jsou ty další podle vás?
16: Do toho současného systému?
15: Ano.
16: Že ta pozice vlastně není stálá. Ředitel školy nebo ředitelka nemůže si plánovat dlouhodobě vzdělávat, hledat si kandidáty na tu pozici, protože ona je vázaná k tomu konkrétnímu žákovi. A ten, když přestoupí na jinou školu nebo ukončí vzdělávání, tak končí i ta pozice. Takže ta plánovanost tam vůbec jako není možná teďka. A to by se právě řešilo. Škola by věděla a výhledově by měla nějaký jako představu, kolik úvazků bude proplaceno ze státního rozpočtu a může třeba diferencovat mezi těmi asistenty, specializovat je na třeba první stupeň, druhý stupeň, konkrétní předměty, konkrétní problémy žáků.
15: A proto je tady podle vás dobře, že ta novela ruší ten individuální nárok na asistenta?
16: My tam zároveň upozorňujeme na to, že by tam měla být pojistka, že ta parametrizace vždycky, ať už bude nastavená jakkoliv, může se stát, že v konkrétní škole se sejde taková skupina žáků s třetím stupněm podporného opatření, která bude vyžadovat určitý počet asistentů pedagoga a ta parametrizace jim dá míň.
15: Co ministerstvo školství myslí konkrétně, nebo přesně právě tou parametrizací?
16: Ano. Zatímco teďka to chodí tak, že na každého žáka se určí jeho nárok a tomu se proplatí, tak ta parametrizace pak bere určité atributy té školy, jako je počet žáků, naplněnost tříd, počet žáků s tím stupněm podporného opatření, který má nějakou potřebu, a dává to do takového mechanismu, který vyplivne to číslo, kolik úvazků vlastně stát té škole zaplatí. A jsou tam některé jakoby přímé provazby na to, že každý žák 4. a 5. stupně podporných opatření, to jsou žáci s velmi jako výraznou potřebou podpory, by automaticky měli nějaký úvazek asistenta pedagoga. Ale pak je tam taková smíšená skupina žáků s 3. stupněm podporného opatření, kdy nikdy může být potřeba ten asistent, nikdy nemusí, a nezapočítává se každý další žák automaticky do vyššího nebo do adekvátně vyššího počtu asistentů. Takže tady právě může nastat ta situace, že já budu mít smůlu a jeden rok se mi sejdou více takovýchhle žáků a ta parametrizace nebude dostatečná, anebo i naopak, že se mi sejdou takový žáci, kteří asistenta nepotřebují a já ho přesto dostanu, protože parametrizace vždycky vychází z nějakých objektivních údajů.
15: No podle Hospodářské komory povedou ty změny k oslabení individuální garance podpory podle skutečných vzdělávacích potřeb žáka. Toho se neobáváte?
16: A já bych se toho bál. Právě proto říkám, že by tam měla být nějaká garance, aby v individuálních případech, pokud je to fakt objektivně nutné, nikdo měl povinnost tam dofinancovat toho asistenta pedagoga. Nemusí to být stát, za kvalitu nebo úroveň poskytování vzdělávání jsou u nás zodpovědné obce v základních školách, může to být obec. Obec také často může za to, že ta škola je moc malá třeba, nebo že se tam koncentrují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tak logicky by nesla tu odpovědnost za to, že vlastně tenhle ten stav toleruje. Ale ta pojistka tam teďka chybí v tom návrhu. Což paradoxně je teda něco, co je úplně opačný argument, než mají motoristé, kteří tam naopak chtějí mít nějakou pojistku, že ty nároky finanční a počty úvazku nebudou dál růst.
15: No cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy, tak opravdu se na tom ušetří?
16: No, ten návrh počítá, už má jakoby nějakou kalkulaci, jak ty parametry budou nastavené a kolik úvazku rozepíše. A teďka máme asi 18,5 tisíce úvazků asistentů pedagoga ve školách. Více lidí, ne každá fyzická osoba má celý úvazek. A ten návrh počítá se 16 tisíci, takže tam poměrně jako velký skok dolů. Na druhou stranu on velmi dynamicky rostl ten počet asistentů. Hmm. Za 6 let třeba se zdvojnásobil. Takže ono nejde objektivně říct, že zrovna teď, tenhle ten rok je to ten optimální počet, nebo že to bylo minulý rok, nebo že to bude za 2 roky. Takže někde se ta hranice udělat musí a tady se udělala s tím, že se uspoří miliarda korun.
15: Poukazujete na paradox. Reforma vedená snahou posílit inkluzi může mít největší negativní dopad na školy, které ji dosud nejdůsledněji naplňovaly. To tvrdíte vy. Můžete to vysvětlit?
16: Ano. My ten systém vlastně, kdy ta podpora následovala toho žáka, který jsme tady měli od roku 2016, vedl k tomu, že ti žáci a zároveň žáci si mohou vybírat školu. Nemusí chodit na svou spádovou školu, můžou preferovat nějakou jinou. A žáci se speciálními vzdělávacími potřebami postupně začali preferovat školy, které se více přizpůsobily žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, chodili tam ve větší míře než do ostatních škol a tyto školy potom získávaly větší podporu od státu právě na zaopatření těchto žáků. A to způsobilo, že máme velké rozdíly mezi školami jak v zastoupení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i vlastně kapacitami těch asistentů pedagoga. A ta parametrizace tam má nejen ten parametr té potřebnosti, ale má tam i nějaký plošný parametr, že dává vlastně asistenta všem školám, jenom protože jsou. A bere je těmto školám, které je mají, protože tam mají ty žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže paradoxně, čím víc těch žáků máte a čím víc jste se profilovali jako inkluzivní škola, tím víc na to doplatíte.
15: Je dobrý nápad zastropovat počet asistentů pedagoga?
16: Já bych měl říct, že ne, protože jako samozřejmě jak každá kapacita pro školství je za mě dobrá a je to i dobrá investice, ale chápu tu motivaci z hlediska třeba finančního plánování a jaké udržitelnosti rozpočtu, že je to potřeba a v jiných státech jako jsou nějak zastropovány, takže rozumím tomu a myslím, že ten návrh ministerstva školství byl dobrým kompromisem, jak to právě docílit.
15: Jak by se měly zvýšit kompetence ředitelů, nebo přesně měli by mít v tomto směru volnější ruce?
16: No, měli by mít volnější ruce v tom, jak nakládat s těmi úvazky, které dostanou. Že může dávat smysl je použít třeba v prvním ročníku, což také ta novela řeší, že neurčuje ředitelům striktně a ředitelkám, že musí použít asistenta do prvního ročníku. Pokud to nebude potřeba, nebudou tam žáci, kteří tu potřebu potřebují, je dobrý využít toho kapacitu někde jinde. Takže v tom smyslu, jak využít ty kapacity, ano. Určitě ne v tom smyslu, komu dám podporu a komu ne. To, jak navrhují motoristé. Protože to, že já můžu být vzdělávám v té škole, je moje právo, veřejní subjektivné právo těch dětí, a nemůže ředitel školy rozhodovat o tom, že nedá tu podporu tomu žákovi.
15: Vy přicházíte s vlastním návrhem, jak by školy případně mohly žádat o mimořádnou podporu. Jak tedy?
16: No, přijde nám právě nejlogičtější jednoznačně určit tu zodpovědnost toho zřizovatele té školy. U základní škol u nás jsou zřizovatelé obce a oni mají v rukou to, jaká bude žákovská populace té školy. Určují spádové obvody, určují kapacitu škol, jmenují ředitele podle jeho vize a můžou hodnotit toho ředitele. Takže mají hodně velké páky na to, aby třeba byli ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami rozprostřeni rovnoměrně mezi všechny školy toho daného zřizovatele. Takže když se třeba stane to, na co upozorňujeme, že se můžou někde koncentrovat a pak tam budou chybět ti asistenti, tak jako trochu nějakou zodpovědnost za to nese i ta obec. Tak by nám přišlo jakoby fair a motivační té obci říct, tak pokud jste tenhle ten stav tady máte, v té obci neřešíte ho, neste ty zvýšené náklady, které to má. Což není nic nového, takhle už to třeba funguje, když má obec takzvaně podlimitní školu, málo naplněné třídy, tak také musí doplácet na ty pedagogy. Takže tohle je obdobný princip, který by vlastně byl takový samoregulační, zároveň by zachoval právo individuální těch dětí na tu podporu a nebyl by zatěžující pro státní rozpočet.
15: A dala by se ta podpora tedy čerpat ještě případně i odjinud?
16: No, ta parametrizace vždycky bude narážet na to, že pracuje s nějakými objektivními čísly a nedokáže vyhodnotit tu konkrétní situaci. My jdeme od modelu, který se snaží vyhodnotit a zachytit tu konkrétní situaci a narazili jsme právě na jeho limity, že je neregulovatelný, že vlastně nedokáže stát zajistit, aby se posuzovala ta situace stejně, ať jste v Chebu nebo v Jablunkově. A vidíme to na těch datech, že počty asistentů pedagoga se velmi liší, že nikde máte v nějakém obci s rozšířenou působností jednoho asistenta na 30 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nikde na 100 žáků. Takže tam ten současný systém nezajišťuje rovnost, takže stát nedokáže zajistit takhle tím individuálním posouzením nějakou rovnost. Paradoxně zajistí více tou parametrizací, která ale může v některých případech dopadnout negativně, když se sejde více těch žáků třeba.
15: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Verešem Mušutou, programovým ředitelem Eduinu. Návrh má posílit metodické vedení a profesionalizaci asistentů. Považujete to za užitečné?
16: Velmi. To je věc, která u těch 10 let. My jsme 10 let se věnovali tomu, že máme větší a větší kvanta těch asistentů. A nebylo tolik pozornosti věnováno tomu, co reálně dělají, jaká je jejich kvalita. A vlastně i naráží ředitelé na to, že už mají těch kapacit tolik, že nedokážou sehnat tolik kvalitních lidí. Tak teďka mi přijde logické se zaměřit na tu kvalitu. A my víme ze zahraničních výzkumů, že asistent pedagoga může být velmi efektivní, třeba ve vyrovnávání vzdělanostních nerovností. Když přijde dítě, které neumí pořádně mluvit, tak asistent pedagoga ho dokáže v těch zahraničních systémech připravit a aby srovnal krok. Bohužel naši asistenti takhle nefungují. Oni jsou více asistenty jako potřebě toho učitele. Nevěnujeme se tomu, jak spolu spolupracují. Nemáme nějaké intervenční programy, které by mohly administrovat. Takže je potřeba nějak trošku změnit to, co očekáváme od asistentů. A na to potřebujeme nějaké kapacity a s tím ten návrh počítá, že by tam byl speciální pedagog, který vlastně metodicky vede na té škole ty asistenty.
15: Novela zpřísňující odklady školní docházky přinesla od letošního 1. září povinnost mít asistenta pedagoga v první třídě. To by ta novela školského zákona teď měla zrušit. Proti jsou školské odbory i sdružení místních samospráv. Jak se k tomu stavíte vy?
16: Já myslím, že to je trošku nedorozumění, protože ta novela zachovává nárok, zachovává nápočet vlastně těch úvazků asistenta pedagoga. Jenom nedává řediteli tu povinnost využít ho v prvním ročníku, což myslím jako, že je ku prospěchu a shodnou se na to vlastně i navrhovatelé té původní změny z vládní koalice bývalé. Takže to já považuji jako za přínos, protože nemusí dávat smysl mít třeba v tělocviku v první třídě toho asistenta, může být využitý efektivněji.
15: Podle veřejného ochránce práv dětí Martina Beneše je návrh rizikový, protože prý nezohledňuje dostatečně data a zkušenosti ze školy. Má v tom pravdu?
16: Pravda je to, že my moc nehodnotíme efektivitu našich opatření vůbec ve veřejné politice, ve vzdělávání obzvlášť. Takže je pravda, že my nevíme, třeba jestli těch 16 000 úvazků, na které to cílí, je dost nebo málo. A je to taková trošku střelba od boku. Ale to bychom mohli čekat dalších 5 let, než to vyhodnotíme. A já chápu tu urgenci a myslím, že s celkem nějakou mírou bezpečí se dá říct, že teďka je to saturováno, ta potřeba na té úrovni, mm-hmm. jak je v současnosti, a vlastně mi nepřipadá nerozumné to zastropovat na té úrovni, která je teď.
15: Vy už jste o tom mluvil, já to mám poznámku, že od roku 2016 se podle Českého statistického úřadu počet asistentů pedagoga více než strojnásobil. Mm-hmm. Čili teď to podle vás odpovídá skutečným potřebám?
16: Ano, ono vlastně to se to chovalo tržně. Ten, kdo jako měl tu potřebu, tak zašel si pro to do té poradny, aby byla vyhodnocena ta jeho potřeba, a když bylo uznáno, že ji má, tak dostal tu podporu. A pak si i vlastně vybíral školu. Takže ten jakoby trh, když to v uvozovkách trh, ale to, že si vlastně ti rodiče a ty děti mohli pro tu podporu dojít a došli si pro ní v nějaké míře, tak nám může vypovídat, kolik je jakoby potřeba těch rodičů. A ona pořád bude růst, samozřejmě, když máte jako možnost si vzít podporu a žádnou jako negativní konsekvenci, tak si o ní řeknete. A tady myslím, že do té fáze už se dostáváme, že už jakoby jsou saturované ty největší potřeby a teď už se dostáváme do té fáze trochu plýtvání, tak tady rozumím těm kritikům a myslím, že už jako posledních několik jednotek let to říkají ředitelé škol, že vlastně už těch úvazků je relativně dost.
15: Jsou tu zřetelné dvě protichůdné tendence, zatímco ministr Plaga za ANO mluví o posílení inkluze, menší vládní strany prosazují její umenšení. Jak myslíte, se s tím koalice vypořádá?
16: No, já nerozumím těm požadavkům, protože pan ministr Plaga vlastně prodával tu revizi inkluze, kterou mají domluvenou v koalici a mají v programovém prohlášení, jako právě tu parametrizaci asistentů pedagoga, a měl to tak zřejmě předjednané s koaličními partnery. A teď se ukazuje, že si v tom nerozumí. A já nerozumím těm vlastně požadavkům motoristů, protože vy můžete jako by chtít i celkem legitimně ušetřit, nebo můžete chtít podpořit ty děti, nebo můžete chtít rozvíjet speciální školství, ale nemůžete chtít všechno najednou. Nemůžete podpořit děti a zároveň ušetřit. A já nevím, jaká je ta hlavní motivace. Pokud ušetřit, dá se ta čára udělat níže, dá se ušetřit 1,5 miliardy místo miliardy. Pokud ale chcete podpořit žáky, tak nemůžete šetřit. A to říkají motoristé, říkají A i B. Oni říkají, budujme speciální školství, ale zároveň ušetřeme.
15: No, oni tvrdí, že inkluze, nebo žádají buď zásadní změny, nebo úplné zrušení, ale že důvodem je finanční náročnost mm-hmm. toho systému. Je tedy inkluze v českých školách příliš drahá?
16: Ano, tady je hodně nedorozumění, protože se vždycky na tu misku vah dávají jenom ty náklady a ne ty úspory. Vy můžete dítě objektivně má nějakou potřebu, speciální vzdělávací potřebu. Můžete ho vzdělávat v běžné škole nebo ve speciální. Když ho vzděláváte ve speciální škole, pokud chce, stojí to 3,5x více, než kolik to stojí v té běžné škole. 350-100 tisíc zhruba. Takže z vás to stojí o 250 000 ročně víc. Takže jakoby myšlenka, že dáme děti do speciální školy a tím ušetříme, je naprosto mylná. I za cenu toho, že jim v té běžné škole dáme podporu toho asistenta pedagoga, který třeba stojí řádově 100 tisíce také ročně, ale je tam na celou tu třídu a může pokryt více žáků. Takže paradoxně vy uspoříte a efektivní je mít ty děti co nejvíce integrované. Takže tomuhle já právě nerozumím, čeho chceme dosáhnout. I to budování těch kapacit samozřejmě je velmi drahé, budování, a někde to je potřeba, třeba v Praze, budování kapacit speciálních škol, ale není to forma, jak ušetřit, není to způsob, jak ušetřit, naopak.
15: Ve 20 minutách Radiožurnálu je hostem programový ředitel Eduinu Jan Vereš Mušuta. Bylo by tady podle vás dobře, kdyby se ministru Plagovi podařilo novelu prosadit?
16: Ano, jako jednoznačně ano, ideálně s tím, kdyby tam byla podchycená ta nárokovost nebo ta jistota toho, že v tom individuálním případě nebude záležet na to, v jaké obci jsem se narodil nebo do jaké školy chodím a budu mít nárok na zajištění toho asistenta pedagoga, i když to zaplatí třeba obec a ne stát. Ale s tímhletím dovědkem jednoznačně ano, protože ten posun, to jak 10 let máme teďka systém podpory skrze asistenty pedagoga, je neřízený systém a už narážíme na jeho limity.
15: Mají pravdu zástupci SPD a motoristů, když tvrdí, že novela zakonzervuje ten systém?
16: Ano, mají pravdu, v čem se neshodneme, v tom, jestli to je dobře nebo špatně. Já si myslím, že to je právě dobře, že ten systém ukázal, jaký jsou potřeby, to je, že jsme dávali podporu tomu, kdo si o ní řekl, ukázal.

0: vlastně liberálních. Je-li to strana, která se zaříká vlastně možností volby a svobodou, tak inkluze není nic jiného, než možnost rodičů vybrat si školu, jakoukoliv školu, a povinnost státu jako umožnit jim tuhle tu volbu. Takže pokud motoristé říkají, jsme pro svobodu a zároveň chceme dát ředitelům pravomoc rozhodovat o tom, jak bude vzdělávané mé dítě, tak mi to nedává smysl a třeba si to sami uvědomí.
1: A co by tedy pro ředitele a učitele její schválení znamenalo a co pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
0: Myslím, záleží škola od školy. Pokud jste velká škola a nemáte nějak výrazně málo nebo výrazně hodně žáků se SVP se speciálními vzdělávacími potřebami, tak to nepoznáte. Možná vám i přibydou nějaké úvazky. Problém může být, pokud máte těch žáků hodně, tak půjdete dolů o nějaké 10-20% třeba. A největší dopad to bude mít na školy, které mají méně jak 15 dětí na třídu. Ty přijdou třeba o 80% kapacit těch asistentů, což je velmi jako... My i navrhujeme, ať je tam nějaký postupný mechanismus, ať ta změna není takhle skoková. Anebo ta zodpovědnost těch obcí u takhle malých škol. Takže záleží na tom, jaká škola jste. Můžete si to spočítat, ty parametry jsou v tom návrhu a ministerstvo chystá, pokud vidím nějakou oficiální kalkulačku. Čeho se bojím nejvíc, je, že se teďka odloží náběh té změny a školy se to dozví v červnu, jak to bude od září. A to by bylo nejhorší, co by se mohlo stát, protože se počítá s náběhem účinnosti od příštího září a čím později se to schválí, tak tím větší bude nejistota těch škol.
1: Vy doporučujete zavedení přechodného období, ideálně jak dlouhého a proč vlastně?
0: No, pokud ta změna může být až o 80%, tak by mi přišlo třeba rozumné to rozfázovat alespoň do 3 nebo do 4 let, aby ta změna nabývala postupně. Tam není jakoby problém, oni by ty lidi propustili, ty úvazky jsou vázané na to právní rámec, tak když právní rámec nebude, tak není právní problém, ale aby se ty školy s tím dokázaly popasovat, aby dokázaly třeba vyzjistit nebo zajistit to financování ze strany obce, tak to nemůže být z roku na rok. Obzvlášť pokud ta změna fakt má být účinná od září příštího roku a oni by na to měli pár měsíců přes léto. Takže myslím, že je důležitější ten dlouhodobější horizont toho, že ten systém bude ředitelný, než to, jestli vlastně naběhne hnedka ze dne na den, anebo v průběhu třeba 3 let.
1: A jak chcete docílit předvídatelného způsobu financování asistenta pedagoga, po kterém voláte?
0: No, nevím, jestli motoristé tak sofistikovaně kritizují to, že pořád vlastně i v tom návrhu je nějaký vztah mezi počtem žáků identifikovaných, že mají speciální vzdělávací potřeby a počtem asistentů pedagoga. Protože tento vztah tam je. A pokud do budoucna bude růst identifikace počtu žáků z SVP, kterých je zhruba 160 tisíc teďka z milionu dětí na základních školách, tak bude růst i potřeba těch asistentů pedagoga. Já si myslím, že to je mylná jako obava, nebo lichá obava, protože už právě my 10 let se snažíme najít ty děti a identifikovat je. Já myslím, že jsme v tom saturování, že se nebude jako výrazně narůstat počet těch, už nemůže jich být více jak 18%, takže mírně bude narůstat. Takže si myslím, že tento návrh jakoby zastropovává počet asistentů pedagoga, i když ne jakoby natvrdo, neříká, že se nerozdělí více jak 16 tisíc úvazků, ale už jenom z principu toho, že je navázán na počet těch identifikovaných dětí, kterých nebude moc přibývat, tak si myslím, že tam nárůst nebude.
1: Jestli to správně chápu, tak se změnou metodiky se zvyšuje i náročnost nebo potřeby těch pedagogů, těch asistentů, náročnost na tu jejich práci, je to tak?
0: Měla by, nebo počítá se s tím, že právě umožní ta parametrizace to, že se budou specializovat, že se promění ta jejich práce a že nebudou, nebo že budou plnit úkoly, které třeba neplní teďka. Takže to bych i doufal a je tam vlastně dobrý nápočet v tom, že vytváří škole nějaký prostor pro to, aby s těmi asistenty mohla pracovat v těch dalších podporných pozicích, jako je třeba speciální pedagog.
1: No a najde se dost kvalitních lidí na to?
0: To je otázka. Ono právě už teďka je to velmi špatně zaplacená pozice, asistent pedagoga. Navíc většina těch lidí nemá plný úvazek, takže oni si vydělávají velmi špatné peníze. Takže se z mé zkušenosti, není to žádná jako průřezová studie, ale z mé zkušenosti jsou tam dvě takové velké kategorie. Jedna je lidi, kteří už jsou zajištění, buď to někde pracovali, nebo jsou rodině zajištění a naplňují se tam, protože ta práce je velmi jako smysluplná. A to jsou dobří asistenti zpravidla. A pak tam jsou lidé, kteří jako to mají jako svůj zdroj obživy a to bývá horší.
1: Máte ještě nějaká doporučení k úpravě novely školského zákona, na kterou nedošla řeč?
0: Já bych o to více posílil. Pokud chtějí, ať už motoristé nebo pan ministr Plaga, vlastně zlepšit fungování inkluze, tak je podle mě potřeba posílit poradenský systém. To jsou pedagogicko-psychologické poradny zejména. které mají relativně málo kapacit. Ono na nich a v speciálních pedagogických centrech a poradnách působí asi 2000 lidí, kteří obhospodářovávají veškeré to školství, kde působí 160 000 učitelů. Takže zhruba máme jednoho takového

0: pracovníka na 100 učitelů. A to je velmi málo. To, kde se rozhoduje o tom, jak ta inkluze bude fungovat, jsou právě ty poradny a na nich máme velmi malé kapacity, které se navíc liší kraj od kraje. Takže zafinancovat stovky úvazků tady může mít jako multiplikační efekt v tom, že se jakoby velmi zlepší úroveň podpory těch dětí a i efektivita poskytování těch podporných opatření v školách.
1: A když mluvíte o efektivitě, jak se dá vyhodnotit dopad těch opatření na žáky?
0: Těžko. My to právě ani moc neděláme. Víme to ze zahraničí, například, že při nastavení právě dostatečné podpory inkluzivního vzdělávání nemá ta inkluze samotná negativní dopad na vzdělávací výsledky těch jakoby neinkludovaných žáků a naopak zlepšuje vzdělávací výsledky těch inkludovaných. Takže je tady nějaká jako hypotéza, že kdybychom tu podporu nedávali a zároveň neomezili to, že tam ty žáci můžou chodit, což si myslím, že nemůžeme ani omezit ústavně právně, že žák má právo chodit do své spádové školy. Tak kdybychom omezili tu podporu, tak to je to, čím ohrozíme jakoby úroveň vzdělávání těch neinkludovaných dětí. A to myslím nechtějí ani motoristé. Jo, že se tady zaměňují nějaké jako jednotlivosti za nějaký systémový problém. Jako tou jednotlivostí myslím třeba žáky s poruchami chování, kterých je zhruba 2%. A to je opravdu jako na 2 až 3 třídy připadá jeden a ten vám zničí prostě možnost učit v té třídě. To je reálný problém, který není jako možné popírat. Tak řešme tento problém. Udělejme mobilní týmy, udělejme podporu školám v tom, ať zvládají náročné chování žáků. Ale nerušme celý systém, který funguje pro 160 tisíc dětí.
1: Takže jenom ano, ne, jste pro zásadní změnu inkluze u nás?
0: Ne, a nemyslím si, že kdokoliv jako relevantní, kdo se zabývá vzdělávacím systémem, si myslí opak.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s programovým ředitelem Eduinu Janem Vereš Mušutou. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Dobrý poslech.
2: Je 17:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Češi mají nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu Prosperity z finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí přes 13% průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát více než v Irsku nebo Belgii. Česko si vede hůře i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální senátní volby, které začnou v pátek odpoledne. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidé nerozhodovali na základě průzkumu a měli klid na výběr. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotu ve 2 odpoledne. Nových aut se v Česku od ledna do konce září prodalo meziročně víc, skoro o 4,5 tisíce. Vyplývá to ze dat Svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinou 75% nakupovaly firmy, zbytek soukromí zákazníci. Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci na místě, kde se dříve pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky, ale i drobnější domácí zvířata. Pro nájem čtvercové plochy stojí 7 tisíc na 5 let. Sport. Plzeňští hokejisté rozehráli předposlední utkání v základní části Ligy mistrů. Jejich duel proti švédské Skellefte sleduje reportér Krištof Kousal.
4: První minuta utkání, zatím jenom jedna střela na branku ze strany švédského týmu, který přijel na plzeňský let, a to je Skellefte, ale stále bez branek, 0-0. Z Plzně Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 za Brnem má taky na 68 na Jablunkovsku. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem na Vyškov se pořád tvoří kolona za exitem Slatina z 202. kilometru. Je to na 25 minut osobním autem do zúžení za sjezdem na Slavkov na 212. Na D1 z Brna na Prahu pozorně za exitem 146 velké meziříčí východ. Nejdřív tam leží kusy prasklé pneumatiky a opodál v připojovacím pruhu z odpočívky stojí porouchané nákladní vozidlo, auta najíždějí. přes zebru dříve než je obvyklé. Na silnici 50 Brno Uherské Hradiště se kvůli nehodě v Bučovicích stále tvoří kolony na 20 minut od Marev a z druhé strany od Vícemlic. Na 68. Třinec Čatca kolony kvůli omezením u mostů u Jablunkova začínají směrem do Česka za hranicí směrem na Slovensko na obchvatu Jablunkova před odbočkou na Horní Lomnou. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice se nejdřív po pojíždí kolem 10 minut z Mirošovic do omezení u Senohrab a pak počítejte za Miličínem s tím, že se nedá najet na dálnici D3 kvůli nehodě. Musí se pokračovat starou silnicí do Sudoměřic. A v Praze odpolední kolony na vnějším městském okruhu a problémy v Radlické. Už tak tam vzniká celé odpoledne kolona od Jinonic nad Mrázovku a teď navíc ještě u Valtrovky praskl vodovodní řad a ulici zřejmě uzavřou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude jasno nebo polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách se ojediněle vytvoří taky mlhy. Teploty v noci 11 až 6 stupňů, při vyjasnění a slabém větru kolem 4, lokálně se taky můžou objevit přízemní mrazíky. Tolik zprávy. A posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Odpolední radiožurnál je s vámi v 17 hodin 34 minuty. Přejeme vám pěkný zbytek dne a teď posíláme kapelu Roxette.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Past na myši je jedním z proslulých děl královny detektivek Agáty Christie. Tato divadelní hra se v Londýně hraje už přes 70 let. Premiéru měla právě 6. října a proto o ní budeme mluvit ještě jednou za chvilku po písničce na Radiožurnálu. It's gonna be a good night.

0: close to heaven. Anglický penzion odříznutý vánicí od civilizace, dva jeho majitele, pětice hostů a policista. V těchto kulisách a s tímto obsazením se odehrává dramatický příběh z pera královny detektivek Agáty Christie. A to už více než 70 let. Divadelní hra Past na myši měla premiéru 6. října v roce 1952.
1: Je vás tady šest. Jeden z vás je vrah.
2: Jednoduché počty, když jeden z hostů, postarší dáma paní Bojlová, byla v penzionu zavražděna. Hra Past na myši se odehrává jen v jednom místě. Není tedy potřeba přestavovat scénu. O napětí ale není v příběhu nouze. Brzy se ukáže, že vrahem, ale i obětí může být kdokoliv. Do penzionu u klášterní studny přijel vyšetřovat policejní seržant Trotter. Adresa penzionu totiž byla napsaná v bloku nalezeném na místě vraždy ženy v Londýně. Policista hledá spojitost penzionu s londýnským případem. Poprvé se představení ještě nehrálo v Londýně, ale v Královském divadle v Nottinghamu 6. října 1952. V listopadu stejného roku se začalo hrát v londýnském West Endu. Hra tam měla přes 30 000 repríz. V Česku se Past na myši hrála třeba na scéně divadla J. Katila v Plzni, Pražského Vinohradského divadla a stále je v repertoáru divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Proč je tato hra tak úspěšná? Podle předsedkyně společnosti Agáty Christie Jany Onesorg je to dané uměním královny detektivek vyprávět příběhy.
3: Ta hra je zajímavá, má samozřejmě na konci úžasný zvrat a je jednoduchá, milá, člověk prostě má pocit, že se tam cítí dobře, že je tam na tom pódiu s nimi, že úplně cítí, jak venku sněží a oni se snaží ohřát u krbu.
2: Hra Past na myši nebyla nikdy sfilmovaná. Podle přání autorky se nesmí film podle ní natočit, dokud se bude hrát v londýnském West Endu. A tam je na programu nejméně do příštího července. Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Dva české hokejové kluby dnes nastoupí k zápasům Ligy mistrů. Nejdříve začal duel v Plzni, kam dorazil švédský tým Skellefteå a my vás tam vezmeme za chvilku ve vysílání Radiožurnálu. Teď zařazujeme zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Psáři. Pozor, dejte na D1 cestou z Brna na Prahu. Za exitem Vlašim na kilometru 45,5 leží velké kusy pneumatiky v obou pruzích. Větší v pravém, brzdí se a není moc kam uhnout. Vlevo ke svodidlům, vpravo do odstavného pruhu a auta brzdí na poslední chvíli. D1 směr Praha, kilometr 45,5. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hokejisté Liberce nastoupí v 18 hodin k dalšímu zápasu Ligy mistrů, a to proti švédské Frölundě. V souboji o první místo v tabulce hraje doma Plzeň se švédským celkem Skellefteå a podrobnosti má Krištof Kousal.
1: Po necelých 13 odhraných minutách zatím 0-0 mezi Plzní a Skellefteå, dvěma týmy, které jsou zatím 100% v letošním ročníku Champions Hockey League. Z uplynulých 4 zápasů zkrátka tady nestratili ani bod a teď tady hrají o první místo a hrají zatím tedy bez branek v 7 minut 15 sekund do konce prvního dějství. Šance ty byly na obou stranách i při přesilových hrách. Každý z týmu si zahrál zatím jednu, ale golmani, kteří jsou spíš náhradníky v této sezóně, tedy Jan Růžička na plzeňské straně a Jani Lampinen na straně Skellefteå, tak ti zatím drží své týmy opravdu dobře. Oba týmy taky nastoupily v trošku slabších, obměněnějších sestavách než v běžných ligových zápasech. Chybí na plzeňské straně třeba obránce McPherson, útočníci Lalance Tapetman nebo taky obránce a kapitán Jakub Jeřábek. A kapitán ten chybí i na straně Skellefteå, obránce Jonathan Pudas nebo taky útočník Arvid Lundberg. To jsou velké hvězdy úřadujících švédských mistrů, kteří se nepřijeli podívat na plzeňský led. Stále tedy 0-0, 6,5 minuty před koncem první třetiny a Skellefteå teď začne spoza vlastního brankáře Janiho Lampinena. Oba týmy se uklidní, prostřídají si a Skellefteå rozjede akci, ale nerozjela ji úplně ideálně. Nepřesná přihrávka mezi obránci a Bergqvist musí vracet kotouč zpátky a teď další nepřesnost při rozehrávce, která přerušuje hru zakázanou.
0: O tomto utkání můžete poslouchat samozřejmě na digitálním radiožurnálu Sport. Odpolední vysílání pokračuje teď z Genesis.

0: Tomáš Pancíř je teď ve studiu Radiožurnálu, aby nás pozval na předvolební debatu, kterou uslyšíte po hlavních zprávách. Co máš připraveného a hlavně jaké hosty? Dobrý den.
1: Dobrý den, dnes budeme pokračovat v předvolebních debatách, do kterých jsme pozvali zástupce všech subjektů, které kandidují v letošních volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy. Tématy budou hlavně bydlení a doprava. Bude mě zajímat, jak by politici chtěli zajistit víc dostupných bytů, jestli má město samostavět nebo spoléhat na soukromé developery, jestli a případně jak by se měla změnit cena ročního kuponu na MHD nebo parkovací rezidentské karty, ale ptát se budu také na to, jestli by politici rozšiřovali kapacitu gymnázií nebo jestli podporují projekt Vltavské filharmonie. A kdo o tom dnes bude diskutovat? Na základě losu byli do dnešní debaty pozváni lídři 6 subjektů. Jsou to Patrioti pro Prahu, Motoristé sobě, Libertariánská strana Voluntia, SPD pro Prahu, Starostové a nezávislí a Demokratická strana Zelených za práva zvířat.
0: Předvolební debata začne v 18 hodin 10 minut s Tomášem Pancířem. Zatím díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na jedničce a v e-vysílání.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
3: Moskva podle Kyjeva chystá další velký útok na Ukrajinu. Policie ve Štrasburku a Lyonu zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Čeští fotbalisté budou bojovat o první body v Lize národů. Večer nastoupí proti Anglii. Kolona se kvůli omezení tvoří na výjezdu z Brna dálnicí D1 na Vyškov. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Je úterý 6. října. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Causidisová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinci začali v Kyjevě instalovat protidronové sítě na mosty přes Dněpr. Podobné používají už delší dobu poblíž frontové linie. Dopravní trasy mají chránit taky robotické střelecké věže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem z Ruska.
4: Ukrajinská obrana se už podle Volodymyra Zelenského připravuje na další kombinovaný ruský úder zaměřený na logistiku. To nemusí být jenom sklady nebo poštovní terminály, ale také mosty a další civilní infrastruktura. Zelenský připomněl, že Rusko za posledních 24 hodin zaútočilo na nemocnice v Kramatorsku a Krivém Rihu. Pokračuje také v útocích na cizí lodě, které přes Černé moře vyvážejí ukrajinské plodiny. První útok ve své výlučné ekonomické zóně hlásí Bulharsko. Jedna loď klesla ke dnu a druhá začala hořet. Osud posádky první lodi zůstává neznámý. Námořníky z druhé lodi se podle sdělení bulharské vlády podařilo evakuovat. Evropská komise označila tyto útoky za nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Němečtí vyšetřovatelé zadrželi bývalého prezidenta zahraniční rozvědky BND Augusta Hanninga. Je podezřelý, že si ze svého bývalého pracoviště nelegálně obstarával přísně tajné informace. Podle německých médií ale zatím neexistují náznaky, že by pracoval pro Rusko.
5: Zadržený je 80-letý Hanning a tak jeho bývalý kolega ze zpravodajské služby. Ten měl známému prodat asi 2000 dokumentů, obsahujících podle médií citlivé údaje i zprávy partnerských zpravodajských služeb. August Hanning potom prý využíval informace ke svému podnikání, živil se jako bezpečnostní poradce. Jeho advokát obvinění odmítl. Zahraniční rozvědku BND potkal skandál už před 4 lety. Tehdy měl její agent vyzrazovat přímo Rusku detaily kybernetických operací. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Za 3 dny začnou v Česku komunální a senátní volby. Do dneška měli všichni voliči dostat domů hlasovací lístky. Některé obce řeší problémy s náporem nových obyvatel. Například ve Špindlerově Mlýně se k pobytu v pátek přihlásilo 11 lidí na jednu adresu. Úředníci to prověřují a starosta města mluví o snaze ovlivnit volby.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Policie ve Francii zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Násilné střety hlásí Lyon, Štrasburg a Nantes. Během největšího dne protestu od začátku demonstrací před 3 týdny vyšly do ulic 100 000 francouzských středoškoláků. Podle studentských organizací zastavila výuku více než polovina škol. Vláda mu mluví asi o čtvrtině. V části z nich se kvůli protestům vyučuje na dálku.
6: Na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích jsou 10 000 lidí. Studenti kritizují podmínky ve školství, skandují protivládní hesla a zapalují světlice. Student Denis řekl, že protestuje i za studenty z pařížských předměstí. Podle něj se učí v nevyhovujících podmínkách a nejvíc doplácejí na nedostatek učitelů. Ministerstvo školství chce do 8 dní zjistit, kterým školám chybí nejvíc kantorů. Premiér Sébastien Lecornu zároveň v Národním shromáždění oznámil zrušení výuky na všech středních školách do konce týdne. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančice na Brněnsku na 5,5 roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti dostala žena za stejný biznis 2 podmínky. Obžalovaná přesto trvá na tom, že nic protiprávního neudělala a lidem jen pomáhala.
7: Za odvolání obžalované zamítá. Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
8: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
7: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
9: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala ji, protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
7: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.
3: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz jen vypouštět přítok a přestane s vodou vypomáhat průtoku Blanice. V zásobením prostoru je 30 000 kubíků vody. To je jen setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže, než je běžné. Povodí Vltavy taky sníží kvůli suchu preventivně odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Letošní Nobelovu cenu za fyziku dostane letos Belgičan Francis Halsen. Oceněný je za speciální vesmírnou observatoř hluboko v antarktickém ledu.
10: Ledová laboratoř 2 kilometry pod povrchem detekuje neutrína z vesmíru, vysvětlila při vyhlašování cen Eva Ulsonová z Nobelova výboru. Neutrína prolétávají přímo skrz veškerou hmotu. Směr, odkud letí, vědcům pomůže vyhledávat vysokoenergetická kosmická tělesa. Například vzdálené aktivní galaxie nebo vybuchující hvězdy. Ve středu předpolednem ohlásí Švédská akademie věd, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Česko otevřelo svůj pavilon na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Představí se tam 70 autorů spolu s nakladateli, překladateli a výtvarníky. Na slavnostním zahájení české účasti je reportérka Kateřina Svátková.
11: 2,5 tisíce metrů čtverečních českého pavilonu zaplnila krajina vytvořená z obřích bílých nafukovacích látkových objektů a architektonické řešení od studia Yin Yang doprovází mnohoznačné shakespearovské moto českého hostování Českou země na pobřeží. Českou účast na slavnostním zahájením otevře projevem mimo jiné v Německu populární spisovatelka Radka Denemarková, dorazil i ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě. Během 5denního programu se na veletrhu představí přes 70 českých autorů a debatovat se bude až do neděle. Z Frankfurtu nad Mohanem Kateřina Svátková, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští fotbalisté večer nastoupí k poslednímu utkání aktuálního programu Ligy národů. Ve 20 hodin 45 minut rozehrají ve Wembley duel proti domácí Anglii. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají zápas v přímém přenosu. Hokejisté Plzně hrají zápas v Lize mistrů. Na domácím ledě přivítali už s jistotou postupu do osmifinále švédský tým Skellefteå. Utkání sleduje reportér Krištof Kousal.
13: Po první třetině Skellefteå vede na plzeňském ledě 1-0. Utkání Liberec Frölunda sleduje František Typovský.
14: V páté minutě je to 0-0 mezi Libercem a Frölundou v páté minutě první třetiny. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D1 za Psáři a kolona na sedmičce za Slaným. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Vlašim na kilometru 45,5 leží větší kusy prasklé pneumatiky v obou pruzích, hlavně v tom pravém, brzdí se a vybočuje. Na D1 za Brnem směrem na Vyškov se za nájezdem z Ostravské z 206. kilometru stále sune kolona až 20 minut do zúžení za sjezdem na Slavkov na 212. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště popojíždí kolona k nehodě v Bučovicích čtvrt hodiny od Marev. Před Slavkovem je uzavřená silnice 416 z Křenovic u agrozávodu vážná kolize dvou osobních aut. Na tahu 7 z Prahy na Chomutov za Slaným vzniká kolona za odbočkou na Lotouš, je to až na půl hodiny před Třebíz, tam se velmi složitě objíždí protisměrem nepojízdné vozidlo.
17: Porouchal se tam kamion a protože je to v zúžení, tak nemá kam uhnout.
16: A na silnici 68 Třinec Čatca kvůli sérii omezení u mostů u Jablunkova se nadále tvoří kolony z obchvatu Jablunkova i od slovenské hranice, pořád to zabere i přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději po předvolební debatě.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Teploty ještě vysoké, 18 až 23 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 16. Tolik zprávy. A teď už posloucháte další předvolební debatu. Slovo má Tomáš Pancíř.
18: Hezký podvečer. Ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha nabízíme druhou ze čtyř debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí do čtvrtka v tomto čase v nich postupně dostávají prostor zástupci všech subjektů, které v letošních komunálních volbách kandidují právě do zastupitelstva hlavního města Prahy. Těch stran, hnutí a koalic je celkem 24. Pozvání dostali všichni a o tom, kdo s kým se představí ve které ze čtyř debat, rozhodl los za účasti notáře.
15: Volby 2026. Debaty lídrů.
18: A los určil, že dnes ve studiu S2 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám lídra kandidátky Patrioti pro Prahu, místostarostu Prahy 8 a lektora civilní ochrany Jiřího Vítka. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Dvojku na kandidátce motoristů sobě, místopředsedu Rady vlády pro informační společnost Adama Paclta. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: Také lídra kandidátky libertariánské strany Voluntia, studenta Matfizu a PKI konzultanta Tadeáše Janků. Dobrý den.
21: Dobrý den.
18: Lídra kandidátky SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů, současného zastupitele hlavního města a také architekta Milana Urbana. Dobrý den.
22: Krásný dobrý den.
18: Lídra kandidátky hnutí Starostové a nezávislí, architekta a současného náměstka primátora Petra Hlaváčka. Dobrý den.
23: Dobrý den.
18: A měl tu být také zástupce nebo zástupkyně Demokratické strany zelených za práva zvířat. Tento subjekt, respektive jeho kandidáti, ale možnosti účasti nevyužili. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny v případě, že v některé debatě je účastníků méně, tak její délku adekvátně krátíme. To tedy bude i případ dnešní debaty. Tolik na úvod, teď už samozřejmě dostanete prostor vy. Na úvod všech čtyř debat padá stejná otázka. Poprosím vás, pokud možno o stručné odpovědi. Co jsou podle vás tři věci, které Praha a Pražané od vás, tedy politiků, nejvíc potřebují? Vezmeme to postupně v tom pořadí, jak jste byli nalosováni. Začíná Jiří Vítek, Patrioti pro Prahu.
19: Ještě jednou dobrý den. Tak pro patrioty, já věřím, že i pro občany Prahy je prioritou bezpečnost, kvalitní veřejný prostor a samozřejmě dostupné bydlení.
18: Třetí nevyužíváte. Nebo kvalitní prostor.
19: To jsou všechny tři.
18: Dobře. Jako druhý motoristé sobě Adam Paclt.
20: U nás je to 100% a jednoznačně hlavní prioritou je konec paralýzy vlastně dopravních staveb, zejména dostavba nebo začátek reálné stavby městského okruhu, té části, která zbývá. Určitě je to řešení nabídky trhu s bydlením. Věříme tomu, že jediná správná cesta, jak snížit cenu bytu, je samozřejmě zvýšit nabídku, to znamená, to je standardní tržní postup a je to bezpečnost samozřejmě.
18: Tady Ašanků, Voluntia.
21: Tak naší první prioritou je dostupné bydlení, které zvládne zajistit jen rychlá, masivní a jednoduchá výstavba. Druhou prioritou je omezení vlivu památkářů, fenoménu NIMBY a úředníků na blokování výstavby, tím nemyslím jenom bytovou, ale i jako infrastrukturální, kanceláře a podobně. No a třetí prioritu bohužel nemáme, vybrali jste nám špatné číslo.
18: Milan Urban, SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů, vaše tři priority nebo to, co si myslíte, že Pražané a Praha potřebuje od politiků?
22: My máme hlavní priority, že my chceme zastavit ty sociální a dopravní experimenty tady vlády Pirátů, Praha sobě a STAN. To znamená v oblasti dopravy, dopravy zprůjezdnit Prahu, stavět velké dopravní stavby, které Pražanům dluží toto město už posledních 20 let. Co se týká bydlení, na to máme tři jasné priority, jak dostupné bydlení budovat pro Pražany formou komerční výstavby, družstevní výstavby a hlavně opravy 10% bytového fondu, který je prázdný, vybydlený. A jako třetí máme samozřejmě školství všech stupňů, zejména střední školství, kde se nedostává přes 1000 míst pro Pražany.
18: Petr Hlaváček, Starostové a nezávislí.
24: Komplexní bydlení, to znamená včetně parků a školství a vybavenosti, doprava a bezpečnost, včetně veřejného prostoru.
18: Dělal jsem si čárky, nejčastěji tady zaznělo bydlení, na druhém místě byla doprava, proto se těmto okruhům budeme věnovat teď detailněji, respektive začneme bydlením. Když jsem se díval do předvolebních programů a různých vašich rozhovorů nebo stanovisek, tak u Patriotů pro Prahu jsem se v programu dočetl, že Praha musí přestat pouze diskutovat o bytové krizi, musí začít skutečně stavět, ale v dalších odstavcích píšete, že nejdříve musí městské části vytvořit strategické plány bydlení a rozvoje území, že ještě před zásadním rozhodnutím o jednotlivých lokalitách má proběhnout veřejná diskuse s obyvateli, vlastníky, SVJčky, investory a dalšími, kterých se to dotkne, že infrastruktura, tedy školy, školky, parky, sportoviště, dopravní infrastruktura, veřejná parkovací místa nebo zdravotní a sociální služby musí předcházet samotné stavbě těch bytových domů. Celé to shrnujete hezkem nejdříve plán, potom infrastruktura. Kdy tedy počítáte s tím, že začne opravdu ta výstavba? Kdy tohle všechno stihnete?
19: Děkuji, vy jste prakticky řekl to, co bych vám odpověděl. Kdy začne, až bude dostatek přesně této veřejné vybavenosti, protože nemůžeme neustále dobíhat ty stavby developerů, což se děje, kteří jsou mnohem rychlejší, nemusí dělat výběrová řízení. No a pak ta městská část vlastně stojí před tím, že chybí místa ve školkách, veřejná vybavenost. Takže pro nás to není úplně tak, že by prvně měli stát. Ale máme nějaký plán infrastruktury, plán veřejné vybavenosti, začátek budování, až následně by se začalo dávat stavební povolení těmto projektům.
18: Stihlo by se tohle všechno vlastně v tom příštím volebním období?
19: Ale já na rovinu nestihlo. Tady je další problém. Problém je ten, ta délka toho stavebního řízení a jak jste zmínil, že musíme vlastně jako městské části komunikovat s občany. To je vlastně taky velice náročné, protože to, co možná nejdéle zdržuje celou tu výstavbu, paradoxně jsou ty různá odvolání a takový to, ono to přijde na městskou část, pak to jde na magistrátno odvolání, toto zase posílá městské části, takže nejlépe je toto mít prodiskutováno a tohle by mělo být v gesci městské části, ta by přece měla vědět, kde se dá stavět a kde nebude žádný odpor.
18: Pardon, ale my mluvíme o volbách do zastupitelstva hlavního města, ne do městských částí teď. Pokud byste byl ve vedení hlavního města, říkáte, že to je na městských částech, jak byste zajistil, že ty městské části to udělají?
19: Já si myslím, že to je priorita každé městské části dostupné.
18: Máte pocit, že to tak funguje?
19: No, já myslím, že to tak nefunguje. Proto říkám, že by městské části měly vytvořit svůj strategický plán, samozřejmě ve spolupráci s hlavním městem. A když budou mít prodiskutované a opravdu budou vědět, že nedojde k nějakému zdržení z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, tak můžeme stavit. Jinak to bude trvat opět 8, 10, 12 let. Budeme mít spoustu obrázků, spoustu vizualizací, ale přece ta městská část, ten lokální politik, nakonec stejně od těch občanů dostává tu negativní reakci. A nebo slízne smetanu.
18: Nebo pozitivní.
19: A nebo pozitivní, samozřejmě. Takže všechno ovšem by měla rozhodovat městská část. Samozřejmě magistrát je důležitý, máme tu metropolitní plán. Ale jenom zmíním, vy jste si dělal čárky. Já myslím, že těch čárek bylo víc u bezpečnosti.
18: U bezpečnosti byly 3, u bydlení 5.
19: Děkuji.
18: Tak motoristé sobě v programu hned v prvním bodě píší, že bytovou krizi nebudete řešit cenovými stropy ani městem v roli developera. Dodáváte, že jsme svědky, že město samobyty stavět neumí. To by se nezměnilo ani, kdyby motoristé sobě byli ve vedení města. Vy si natolik nevěříte, že byste to nedokázali zařídit?
20: My věříme v trh. Jsme pravicová strana a obecně my si myslíme, že řešení je v trhu. To znamená, je to v práci s developery. Je to v usnadnění procesu schvalování nových staveb, kdy dneska vám, když chcete postavit nějaký větší projekt, tak máte schvalování od 8 do 10 let. Ta doba je monstrózní. Já to nazývám byrokratickou onaní. Prostě když čekáte, než vám doběhnou všechny ty povolení, které musíte splnit. Takže si myslíme, že to není role města. Měla by stimulovat trh, měla by pracovat s trhem, tak aby trh našel tržní odpověď a jak jsem říkal, reagoval z té podstaty toho, že máte větší nabídku na trhu, čímž pádem snižuje to jednotkovou cenu. Je to běžné chování tržního kapitalismu.
18: Na druhé straně, pokud chcete spoléhat na soukromé investory, jste si jistý, že to zajistí cenově dostupné bydlení? Nebude velká část těch bytů, které ti soukromí developeři budou stavět investičními byty, to znamená, že je někdo koupí, nebudou se využívat a ten někdo bude spoléhat, že se mu zhodnotí?
20: Tohle se špatně reguluje na úrovni města. Na druhou stranu, já když jsem si dělal přípravu, samozřejmě jsem mluvil se spoustou lidí před začátkem samotné volební kampaně a měl jsem možnost i mluvit s několika zástupci developerů, oni sami mi říkali, že už mají mechanismy, které tomu a priori zabraňují. A že se prověřují u některé lidi nebo subjekty, které se tebe ty kupují. Takže oni sami se snaží ten problém nějakým způsobem diminišovat. A samozřejmě je to jejich vlastní.
18: Ještě jedna věc, k developerům vypíšete, že město připraví území a potřebnou infrastrukturu. Znamená to, že to, o čem už mluvil pan Vítek, co je potřeba, to znamená školy, školky, zdravotnická zařízení a tak dále, to všechno by mělo platit město?
20: My tohle chceme určitě diskutovat. Jo, je tady několik možností, jak se tomu můžete postavit. Jasně, město by mělo zajišťovat nějaký elementární servis, protože lidé platí daně, takže očekávají, že dostanou to, co nutně potřebují životu, což za mě je samozřejmě vzdělání, nějaká zdravotní péče a věci s tím spojené. Takže tohle chceme určitě diskutovat, ale rád bych ještě řekl jednu věc. Vlastně tady s kolegou z SPD máme jednu výhodu, že jsme součástí stávající vládní koalice a my spoustu věcí, procesů a nápadů můžeme realizovat i napříč tu naší vládní koalici. Takže
1: příkladu, ale můžete i bez toho, že byste uspěli v pražských volbách.
20: To samozřejmě můžeme, ale ku příkladu schvalování staveb, pokud můžete nějakým způsobem pracovat s ministerstvem životního prostředí nebo s ministerstvem kultury, tak samozřejmě můžete spoustu věcí oblokovat a o to se budeme snažit.
1: Tak pan Vítek se hlásil, chtěl reagovat na to, kdo má zaplatit infrastrukturu, předpokládám.
2: Je to tak, už dneska vlastně probíhají takzvané kontribuce, to znamená spolupráce s těmito developery a ta městská část by si měla nebo má možnost si vybrat, jestli to bude formou kontribucí třeba výstavby té veřejné vybavenosti nebo nějakého příspěvku.
1: Tak, rozumím. Pojďme dál k tomu kolečku. V programu libertariánské strany Voluntia jsem se dočetl, že dostupné bydlení zajistí jednoduchá výstavba. Hned v prvním bodě této sekce slibujete revizi pražských stavebních předpisů, které označujete za hlavní překážku pro dostupné bydlení, ale nepíšete tam už jak konkrétně, jak chcete měnit. Dokonce tam naopak přiznáváte, že v případě získání mandátu byste podrobně prostudovali ty stavební předpisy a zhodnotili jejich dopady na dostupnost bydlení a podle toho se pokusili o jejich revizi. Neměli byste je mít prostudované už teď? Neměli byste v tom mít jasno, aby pokud uspějete, tak jste hned je začali měnit?
21: No tak samozřejmě, že ideálně měli, ale prostě jsme jako malá strana o pár lidech a na tohle prostě nemáme kapacity.
1: Máte odhad, jak dlouho vám to bude trvat?
21: No to je dobrá otázka, nevím. Ale rozhodně to není tak, že bychom nevěděli vůbec nic. Jako jednu věc, kterou tam máme explicitně napsanou, tak jsou třeba parkovací minima, která chceme zrušit. Je to vlastně věc, která na první pohled zní jako celkem dobře, že při nové výstavbě se musí postavit parkovací místa. Nicméně je nutný si uvědomit, že každý takovýhle místo stojí přibližně 1 až 2 miliony korun. A tyhle náklady se samozřejmě promítnou těm lidem do toho bydlení. Takže tady vlastně vytváříme regulaci, která lidem prodražuje nové bydlení. A tím samozřejmě jako neříkáme, že chceme jako kompletně rušit parkovací místa, tím jenom říkáme, že chceme dát lidem tu možnost volby, aby tady existovaly jak byty, u kterých nebudou žádný parkovací místa, a budou ty byty samozřejmě jako v důsledku to levnější, anebo jako kdo chce, tak samozřejmě jako má možnost si to připlatit, je to nějaká prostě jako služba navíc. A momentální stav je takový, že město jako nutí developery, aby ty parkovací místa postavili a tudíž ve výsledku úplně každý má ty dražší byty.
1: A vy byste tedy chtěli, aby ta povinnost byla trochu menší, aby ten počet byl menší, nebo byste to úplně zrušili, že by tady mohly vznikat projekty, kde by nebylo žádné parkovací místo?
21: Přesně tak.
1: V programu také píšete, že odmítáte přehnané památkářské regulace. Co je to přehnaná regulace? Co by se mělo změnit v tomto?
21: Tak třeba jako jednu věc, kterou tam máme explicitně napsanou, tak je, že připouštíme možnost vystoupení z UNESCO, nebo respektive vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO. Můžeme to vidět například na Vídeňském mostě, který podle nás jako tam nemá co dělat, jako měli by se zbourat a postavit nový most. A právě chceme, aby pražské stavby nebyly blokované UNESCOm, respektive ono jako stačilo by to udělat tak, že se to... Pardon, já se omluvám.

0: Rozhodně ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Tak díky. Pokud jde o bydlení, tak SPD jako první krok ve svém programu navrhuje, aby město opravilo prázdné nájemní byty. Píšete, že půjde o 3000 bytů. Ty jsou všechny ve správě hlavního města, nebo počítáte s tím, že by hlavní město opravovalo byty, které mají městské části?
2: My v programu bydlení máme tři zásadní kroky. Ten první, ten už jste zmínil, v současné době stále je řádově 10% bytového fondu, ať už majetku města nebo městských částí.
1: A vy byste chtěli opravovat i ty byty
2: ale
1: městských
2: částí? Ale my jsme si zjišťovali, ano, že hodně městských částí tvrdí, že víceméně na opravu těchto bytů takového vysokého počtu nemají finance. Takže my bychom chtěli, aby tyto byty doopravdy byly opraveny z nákladů magistrátů.
1: A potom byly... by je pronajímal magistrát, nebo byste potom ten pronájem nechali na městské části?
2: To je pak věc dohod mezi městem a městskými částmi, ale prostě my bychom rádi, aby pak tyto byty byly doopravdy přiděleny Pražanům na základě doopravdy potřebné nouze. To je ten první krok, protože toto je bohužel důsledek špatné politiky Pirátů, Prahy sobě a STAN.
1: Já ještě jako zůstanu druhý... s dovolením chvíli u toho prvního bodu, protože mě zaujalo, že v předvolební odpovědi pro Český rozhlas, kdy zástupci všech subjektů odpovídali na stejné otázky, jste uvedl, že ty opravené byty, o kterých jsme teď mluvili, budou přiděleny slušným Pražanům. Kdo a podle čeho bude určovat, který Pražan je slušný a má nárok na ten byt?
2: Já bych řekl, na to jsou docela jasná kritéria, která asi budou určovat i jednotlivé odbory a bytové odbory, sociální odbory.
1: Dobře, tak kdo je slušný člověk? Ten, kdo nemluví sprostě, nebo ten, kdo zdraví na ulici, nebo ten, kdo nemá dluhy, nebo kdo je slušný člověk?
2: Já vám rozumím. Každopádně první věc je ten, že slušný je ten člověk, který ty byty nevybydlí a nezničí, že? A pak samozřejmě podle dopravdy sociální nutnosti, podle toho, o jakou skupinu lidí se jedná, samoživitelky, důchodci v hmotné nouzi, kritické rodiny, které se dostaly do nějakých krizových situací nezaviněných. Takže na to jsou samozřejmě jasná pravidla, která se učí.
1: Vy v programu píšete, že dlouhodobě chcete nastavit lepší spolupráci města se soukromými developery při vzniku nových čtvrtí a 10 000 nových bytů. Jak by to mělo být nastavené? Má, stejná otázka, která už tu zazněla, má tu infrastrukturu, včetně škol nebo sportovišť, platit město nebo ten developer?
2: Toto máme jako třetí bod, já bych ještě řekl ten druhý bod, který vidíme jako důležitý. V tom tady Česká republika i Praha má historickou zkušenost. My chceme opět začít družstevní výstavbu. A družstevní výstavbu tím stylem, že město poskytne městské pozemky těmto družstvům a pak družstevníci vlastně sami v rámci družstev budou tuto výstavbu platit a realizovat. A když to budou typizované projekty, tak my věříme a že víceméně jsme si počítali, že dopravdy pak cena za metr čtvereční se může pohybovat kolem maximálně 70 000. Takže toto budou dopravdy tisíce bytů pro lidi, kteří normálně neprojdou sítem bank. Že
1: a k té mé otázce infrastrukturu mají platit developeři nebo město?
2: A to je ten třetí bod. My bychom rádi, protože to gro dopravdy budou realizovat soukromí investoři. My chceme, aby výstavba se realizovala čistě na brownfieldech. Víte, že Piráti tady přišli s myšlenkou greenfieldů.
1: A má a infrastrukturu město, platit město?
2: Město má plánovat uliční sítě, má i zainvestovat zasíťování těchto pozemků a ti developeři pak mají realizovat čistě tady tuto výstavbu 10 000 bytů.
1: Tak díky, stylem... díky, musím vám do toho skočit, protože je potřeba, abyste měli podobný prostor všichni a bohužel čas máme omezený. Hnutí Starostové a nezávislí v programu slibuje, že zahájíte, pokud budete ve vedení města, výstavbu 2000 městských bytů v připravených lokalitách. Kdy ty byty budou hotové?
3: Já jestli si můžu dovolit tomu dát ještě nějakou jako střechu, jo, a říct, co jsme jakoby udělali a odpovím na tu otázku, kdy ty byty budou hotový. My vlastně většinu těch diskutovaných problémů jsme jako zahrnuli do něčeho, co se jmenuje metropolitní plán. Ten jsme vlastně docela konsenzuálně prohlasovali v zastupitelstvu. Byla to velká práce, asi 200 odborníků, možná i víc. A to je materiál, který říká, kde se má stavět, kde se nemá stavět, soustřeďuje se na brownfieldy, řeší jako dopravní stavby, říká o tom, kde má být vybavenost, jak mají být školy, že tam má být parky. K tomu, protože jsme si nebyli úplně jisti, jestli se nám tenhle majstrštych podaří, tak jsme udělali 29 plánovacích smlouv s podrobnějšíma dokumentacema typu nákladový nádraží Žižkov, který vlastně v té spoluúčasti investuje asi 8 miliard. A jsou tam byty pro 73 000.

0: tisíc obyvatel a asi 40 tisíc bytů. Tím jsme škrtli to, co každý investor říká, že potřebuje nejdřív změnu územního plánu, neboli 3 roky. A vlastně tyhle ty smlouvy, které jsou mezi městskou částí, kterou ani trošku nepodceňujeme, investorem a magistrátem a samozřejmě za účasti veřejnosti, protože ty jednotlivý výkresy se projednávají v rámci změn územního plánu.
1: Tak tím tak jste, pardon, že do toho skáču, vy jste tím odpověděl na druhou a třetí otázku, kterou jsem chtěl položit a ještě ale jsem ji nepoložil.
0: Aby to bylo vidět
1: nějakým... A jestli
0: nějakým,
1: se můžeme nějakým, vrátit k úvodu, kdy bude těch 2000 městských
0: bytů? Nějaký střeše. A k tomu jsme udělali pražskou developerskou společnost, která byla hlasováním založena před 6 lety.
1: A pan která kolega, je tématem kampaně, to jsme to slyšeli, viděli v některých úplně... diskusích, ale já s dovolením kvůli času bych do pražské developerské ano. společnosti moc nezabrušoval. A jestli se můžeme vrátit k té mé původní otázce,
0: já na to
1: kdy ať už PDS nebo někdo jiný postaví těch 2000 bytů?
0: Ano, bude mít povolení v příštím volebním období a významnou část těch 2000 bytů rozestaví. Ale zároveň, přátelé, nemůžeme jako kritizovat pražskou developerskou společnost, že za 6 let něco nepostavila. A přitom kolega od motoristů říká, jak je to v té Praze příšerný, že k stavebnímu povolení je 8 až 10 let. To je prostě protiklad, jo. A je potřeba vlastně si říct, že naopak, tak organizace potřebuje pracovat, potřebuje mít podporu, potřebuje se transformovat třeba do nějaký akciovky, aby mohla brát jako zdroje třeba z Evropské investiční banky. A je to ověřená cesta mnoha západoevropských kapitalistických měst.
1: Tak Petr Hlaváček, Starostové a nezávislí. Reagovat chtěl Adam Paclt, motoristé.
2: Já jsem chtěl reagovat jenom k tomu té opravě toho stávajícího fondu. Jste trošku odriftoval od toho, ale já bych chtěl říct, je to důležité. My samozřejmě také uvažujeme, ale uvažujeme nad tím v konotacích poskytnutí prostoru pro důležité profese. To znamená policisty, strážníky, zdravotní sestry, řidiče MHD, učitele. Jinými slovy, pracuješ pro stát, máme možnosti poskytnout nějaké bydlení. To je naše myšlenka.
1: A ještě se hlásil Milan Urban, SPD.
3: Jenom krátce, prosím, ta pražská developerská...
1: Prosím, vezměte si mikrofon, jestli mohu poprosit.
4: Pouze jednu větu k pražské developerské společnosti dopravy za těch 6 let, tam je účet 500 milionů, ale k tomuto dál se nechci zmiňovat. My máme tak zásadu jednu. Praha nesmí sama stavět, ale musí si nechat stavět. Právě ta družstevní výstavba realizují družstva a komerční developeři pak část procento té výstavby, kterou budou realizovat v rámci kontribučního plnění, předají městu a městským částem. To je nejefektivnější, nejlevnější a nejoptimálnější způsob.
1: Já myslím, že v tomhle asi posluchačům je zřejmé, že ty pohledy vaše se liší. Tadeáš Janků, ten by tedy nestavil žádné byty. Je to
5: přesně tak?
1: Tak
5: a myslím si, že to, co tady popisoval pan Hlaváček, že že se za 6 let nepostavil žádný byt, to přesně ukazuje, ten problém není v tom, že by to developer nezvládal. Ten problém je ve složitých předpisech a město bude mít úplně stejné problémy, jako má ten soukromý developer. A to, že bude stavit město, to nic nevyřeší.
1: Tak technická poznámka, Petr Hlaváček, určitě je pražská developerská společnost.
0: Já jenom sympatického kolegu od Libertiánů zvu na IPRE, tam mu ukážeme, co ty pražský stavební předpisy dělají a vysvětlíme kontext vlastně toho stavění ve městě.
1: Tak díky za pozvání, nevím, jestli Tadeáš Janků ho přijme nebo ne. Jiří Vítek se také hlásí, abychom uzavřeli tento blok o bydlení. Máte slovo na poslední
6: věc. Děkuji. Já bych to uzavřel také otazníkem. Ono totiž infrastruktura, to nejsou jenom budovy, zdravotní střediska, služebny městské policie, jsou taky ty lidi, co tam musí být. Ten podstav strážníků, který dneska je v Praze, řešit nějakým způsobem. Nejsem si úplně jistý, jak říká tady kolega z motoristů, že ten byt, který získá ten strážník, je vždycky tou největší motivací pro to, aby v Praze pracoval.
1: Tak, byla by spousta věcí, o kterých bychom tady dlouhé hodiny mohli debatovat, ale bohužel nemůžeme, protože čas je omezený. Posloucháte debatu před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy, a to ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha. Našimi hosty jsou zástupci subjektů Patrioti pro Prahu, Motoristé sobě, Libertariánská strana Voluntia, SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů a Starostové a nezávislí. Měl tu být zástupce nebo zástupkyně Demokratické strany zelených za práva zvířat. Tento subjekt ale pozvání nevyužil.
7: Volby 2026. Debaty lídrů.
1: Součástí našich předvolebních debat je stručný dotazník. Položím vám všem stejných 5 otázek a poprosím opravdu o krátké, maximální jednověté odpovědi. Někdy možná bude stačit jenom jedno číslo. Začneme roční lítačkou. Jízdenka na pražskou městskou hromadnou dopravu teď stojí v Praze 3650 korun na rok. Nechali byste tuhle cenu nebo ji chcete změnit případně na kolik? Petr Hlaváček, STAN.
0: My si myslíme, že vlastně těch 20 miliard, kterých se dotuje vlastně veřejná doprava v Praze...
1: Kolik by měla stát?
0: Měla by být do 5 000 a mělo by to být vlastně limit podobný tomu, co ve spotřebním koši to bylo, když se to tenkrát za Adriany Krnáčové zlevnilo.
1: SPD, Milan Urban.
4: My chceme každopádně zlevnit maximálně na 1 000 korun ročně. V současné době má řádově 300 tisíc obyvatel. My tímto krokem chceme navýšit i řádově na 500 tisíc uživatelů lítačky.
1: Takže 1 000 korun. Tadeáš Janků, Voluntia, kolik by měla stát lítačka?
5: Dlouhodobě chceme volnotržní MHDčko, ale krátkodobě podporujeme zvýšení ceny, dejme tomu nějakých 6-7 tisíc korun a plus chceme zrušit MHD zdarma pro důchodce.
1: Motoristé sobě, Adam Pacelt.
2: U nás je největším paradoxem, že bychom chtěli zavést debatu nebo rozvést debatu na MHD v Praze zdarma. Víme, že město dotuje, jak už tady bylo řečeno, MHD kolem 25 miliard.
1: Takže byla by zadarmo?
2: Je to věc, která určitě máme i v programu, jak chtěli bychom se o tom bavit, protože v podstatě jsou 4 miliardy, to, co se kolem 4 miliard, kolegové mě možná opraví,
1: dobře,
2: co se vybere,
1: žádám
2: co se vybere
1: vás od lidí. Stručné odpovědi.
2: A existují způsoby,
1: ideálně
2: jak to kompenzovat
1: turisté sobě. Jinými. Patrioti pro Prahu, kolik by měla stát lítačka?
6: Ponechat cenu, jaká je. Protože v případě, že když se zdraží, tak mám strach, že by si ji nekoupilo tolik lidí, jako jí má dnes.
1: Tak, podobná otázka k parkování a poprosím opravdu o jednověté odpovědi, pokud možno jednoduché věty, ne souvětí. Kolik by měla stát parkovací karta pro obyvatele Prahy na rok? V současné době je to 1200 korun na první auto, 7000 na druhé auto. Kolik to bude, pokud vy to budete rozhodovat, motoristé sobě?
2: My bychom tu cenu nechali, jaká je.
1: Voluntia?
5: Dlouhodobě chceme opět volnotržní parkování, krátkodobě chceme, aby cena odrážela obrovské prostorové náklady na celý systém. Přijde mi, že aktuálně neodráží, tudíž cenu zvýšit.
1: SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů?
4: My nechceme cenu rozhodně zvyšovat, naopak výstavbou park and ride a podzemních garáží věříme, že ta cena bude moci jít dolů pro všechny Pražany.
1: Hnutí STAN?
0: Zhruba na 2400, to základní prostě místo.
1: A druhé auto?
0: Souhlasím taky na dvojnásobek.
1: Takže jo. 14 tisíc.
0: A souhlasím s kolegou, s libertariánem, že tam je určitý jako tržní rozpor, protože jako v soukromém prostoru stojí měsíc 4500.
1: My se ještě k parkování dostaneme za chvíli, teď opravdu buďme struční. Jiří Vítek, Patrioti pro Prahu.
6: Ponechat cenu nebo opravdu velmi mírně zvýšit na první auto, u druhého vozidla ponechat tak, jak to je, 7 tisíc.
1: Kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit? SPD?
4: Jak jsem říkal, Praha nemá stavět sama o sobě.
1: Takže nula. To jsem měl předeslat, i nula je odpověď. Dobře. Voluntia?
5: Stavit mají soukromé subjekty a město má přestat házet klacky pod nohy.
1: Takže nula.
5: Takže nula, ano, přesně tak.
1: Motoristé sobě?
2: Tak též, stavit měli soukromé subjekty.
1: Takže nula. Patrioti pro Prahu?
6: Kolem 2,5 tisíce bytů by mělo stavět město tak, aby se vyrovnalo soukromým firmám a tím se snižovala cena bytů.
1: To je počet,
6: aby byla prostě
1: to je počet bytů za rok? 2,5
6: ano, to by byl ideální stav, ale samozřejmě za posledních 8 let jsme měli číslo 0.
0: Teď je 30 tisíc, 7 tisíc magistrátních, v příštím volebním období se má zahájit stavba 2 000 a pak se má tempo zrychlit. Konečným důsledku tam třeba něco jako 10% toho množství bytu.
1: O kolik míst byste chtěli během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? A opět i nula je odpověď, Voluntia.
5: Přesné číslo nemám, ale nabídka má reflektovat poptávku a ta poptávka po gymnáziích je v Praze obří a naopak po učňácích malá, takže ten přesun těch financí se tady rozhodně nabízí a je to za mě opět nějaká ukázka selhání centrálního plánování.
1: SPD?
4: V Praze se každoročně nedostává řádově 1000 až 2000 míst na jakýkoliv středních školách, takže my chceme minimálně ty 2-3 tisíce navíc na středních školách, ano.
1: A z toho na gymnázích?
4: Toto klidně na gymnázích tento počet a pak další na odborných školách a učňovských školách.
1: Motoristé sobě?
2: U nás je to ta pozice jednoduchá. Plánovat se má na základě demografických dat, takže u nás je to zejména o tom udělat si analýzu demografických dat a těch vln vlastně dobře, jak
1: přijdou. To jste možná už udělali, tak pro to příští volební období kolik míst?
2: Přesné číslo nemáme, je to otázka na odborníka na školství u nás, pana Mirka Krejčího, se kterým bych tady to věc určitě diskutoval.
1: Dobře,
2: ale spíš na co jsme se zaměřili, by bylo možnost rozšířit stávající školy, než stavět nové, protože to je levnější.
1: Jasně, starostové nezávislí.
0: V tomhle volebním období v město rozšířilo to množství o 4 tisíce, soukromý sektor o další 4 tisíce, za co jsme moc vděční.
1: Já se ptám na příští
0: volební období. A v dalším volebním období to má být podobné číslo.
1: Patrioti pro Prahu?
6: U nás můžu střílet čísla taky nějak takhle od boku, ale to, co jsem zjistil, tak je to přibližně 3000 míst na středních školách, 1500 na gymnáziích.
1: A poslední otázka v tomhle bloku. Podporujete projekt Vltavské filharmonie, nebo by Praha měla své peníze investovat spíš do jiných priorit, patrioti?
6: Tak já jsem ze sídliště. A když
1: takže vidím, do jiných priorit?
6: Do jiných priorit. Vidím ten vnitřní dluh v těch komunikacích.
1: Jasná, stručná odpověď.
6: Jestli mohu dodat, samozřejmě jako patriot se nebráním, aby tady vznikla nějaká unikátní stavba tohoto typu. Ale zase ta představa, když chodí ty seniori, to je jiná filharmonie. Když se jim ty kotníky vlnějí na těch chodnících.
1: Motoristé sobě?
2: Ne, u nás určitě podporujeme, jenom bychom se příště měli vyhnout všem těm problémům s vypisování veřejných zakázek a zdržování na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože některé věci byly prokazatelně špatně vypsány.
1: Voluntia?
5: Obecně odmítáme, aby stát nebo město řešilo kulturu, nicméně i bez tohle tak panu Hlaváčkovi bohužel rost neudělám. Ten projekt mi přijde předražený a zbytečný. Nicméně podporujeme, aby se na Vltavské stavilo něco jiného, protože to místo je naprosto odporný.
1: SPD?
4: My jsme zásadně proti, je to obrovská černá díra, ať už ta Vltavská filharmonie je tak spojená s pražskou developerskou společností. My bychom místo toho radši stavěli školy, domovy pro seniory, o tom si víceméně vůbec nehovoří, takže toto je zapotřebí.
1: Stan?
0: Ta filharmonie je pro všechny, je pro lidi ze sídliště, z celé republiky, dokonce i pro patrioty, takže to prostě postavit máme, je to prostě podpora docela významné části naší české kultury.
1: Tak díky. Nenechám vás reagovat na Vltavskou filharmonii, protože se chci dostat ještě k tématu dopravy. Máme necelých 12 minut do konce debaty. Když jsem se opět díval do vašich programů a také do odpovědí pro Český rozhlas, tak lídr hnutí STAN k tématu dopravy napsal, že chystáte kombinaci opatření, která mají za cíl snížit průjezd aut Prahou. Jmenoval jste dokončení významných dopravních staveb městského a pražského okruhu, a to v kombinaci se zavedením mýta do centra města. To by byla záležitost už příštího volebního období, to mýto?
0: Když začneme ten městský okruh stavět v roce 28 nebo 29, je potřeba udělat zákon, čili po dokončení toho okruhu je potřeba prostě nastavit nějaký systém. Protože...
1: Takže mýto by nebylo záležitostí příštího volebního období?
0: Ne.
1: Počítáte alespoň s nějakými dílčími omezeními, třeba diskutovaný zákaz průjezdu podél Vltavy přes centrum?
0: My jsme podporovatelé omezení tohoto průjezdu, protože to Smetanovo nábřeží, Malá strana jsou opravdu velmi cenné, ale máme obavu, že před dokončením toho okruhu to bude kontraproduktivní a povede to společnost jako k negativnímu přijetí.
1: Takže ani to by nebylo v příštím volebním období?
0: Za mne ne.
1: A v programu máte humanizaci magistrály, ani to by nebylo v příštím volebním období?
0: To je ve velmi realistickém projektu, který se chystá. V podstatě jakoby tu magistrálu už humanizujeme, viz tramvaj do Vinohradské, přechod prostě před hlavním nádražím, a ten projekt vlastně počítá se zachováním těch dopravních pruhů, ale úprav vlastně konstrukcí tak, aby tam mohl být chodník i cyklostezka, lidi vlastně po té magistrále mohli chodit a pochopit, že viadukt nevymyslel doktor Husák, ale Římani.
1: V programu SPD slibujete dostavět Pražský okruh a potřebné radiály, rozšířit parkoviště P plus R, ale nepíšete tam o nových úsecích metra nebo o nových tramvajových tratích. Znamená to, že s investicemi do metra nebo do tramvajových tratí nepočítáte?
4: S těmito investicemi rovněž počítáme, ale my jsme se bavili o dopravních stavbách, řekněme, silniční infrastruktury, ano, kde chceme zastavit ten chaos v dopravě, který se děje, a tu ideologii, která má za cíl dopravdy maximálně zneprůjeznit Prahu. Ale co se týká metra i železniční dopravy, my bychom rádi v rámci metra, aby to se na tom spolu podílel i stát. Ano, a to samé jakožto městský okruh. Rovněž měl by to spolufinancovat stát. Ale my, co se týká, jak se zmiňoval parkoviště, my chceme zaprvé do Prahy dojíždí denně asi 200 tisíc vozidel. My bychom chtěli opravdu tato vozidla zadržet na park and ride na kraji města, takže ty budovat ve vysoké míře a pak pro Pražany budovat podzemní garáže pod náměstími, tak jako je příklad krásný náměstí na Palacha a na sídlištích parkovací platformy.
1: Kolik takových podzemních garáží by v Praze mohlo být?
4: To záleží pak na analýzách, samozřejmě na kterých náměstí bych to bylo možné, ale rušily se projekty už, kde tady toto bylo plánováno. Náměstí Jiřího z Poděbrad mělo mít podzemní garáže, Václavské náměstí, celá spodní část měla mít podzemní garáže a tyto všechny projekty byly zrušeny, bohužel.
1: V programu libertariánské strany Voluntia mě zaujala úvaha o tom, jak byste přistoupili k pražskému dopravnímu podniku. Vy tam připomínáte, že v minulosti to byla soukromá společnost, respektive, že bylo víc soukromých společností, které si konkurovaly a píšete, že by to za vás bylo s novým ideálem, ale dodáváte, že nevíte pořádně jak na to. Tak co byste reálně udělali s dopravním podnikem?
5: Tak to samozřejmě záleží, jaký bychom k tomu měli mandát. My jako tohle jsme tam dali fakt jako nějaký ideál do budoucna, jako mnohem víc, než je to jednovolební období, takže to ani nevíme, co bychom nějak jako prosazovali. Aktuálně bychom k dopravnímu podniku prostě přistupovali tak, že je to nějaká jako městská firma, se kterou bychom prostě nějak centrálně plánovali, tudíž zatím jako nějaký velký plán na to nemáme, jako minimálně na to jednovolební období.
1: V úvodu svého programu také píšete, že čistě z teoretických libertariánských principů, na kterých stavíte vaši stranu, nelze odpovědět, jestli se má stavět spíš tramvajová trať do Bohnic nebo do Zdib. Jak byste tedy rozhodovali o investicích do dopravy? Podle čeho?
5: No, tak úplně stejně jako ostatní. To je jako zrovna třeba v tomhle případě, když se nad tím zamyslím, tak mi ta trať do Bohnic dává mnohem větší smysl. Ta trať do Zdib mi zase tak moc velký smysl nedává do Bohnic, že je tam mnohem víc lidí a příjem to prostě smysl úplně, že ta infrastruktura k tomu je taková jako líp situovaná.
1: A ještě se zeptám na parkování. Vy v sekci obydlení právě navrhujete, a vy už jste o tom mluvil v úvodu, zrušit tu povinnost při nových projektech budovat parkovací místa. Nebojíte se, že by to ještě víc zatížilo ten parkovací systém na ulicích?
5: No, tak to dost možná zatížilo, ale to už je pak problém to, že ten systém na ulicích je nastavený špatně.
1: No ale byl by to problém pro obyvatele Prahy, nebyl?
5: No tak samozřejmě byl, ale jako řešením není vytvářet další problém. Jako, to jako řešit jeden problém, tím, že to je nějaký nový problém, no nevím, nepomohli jsme si.
1: Takže i s vědomím toho, že by byl větší problém zaparkovat na ulici, tak zatím ano, stojíte. Ano. Motoristé sobě mají v desetibodovém programu hned 4 body, které se týkají aut a řidičů. Konec války proti řidičům, Pražský okruh je priorita, P+R místo zákazů vjezdu, silnice a tunely, ne cyklopruhy, to jsou názvy těch bodů. Ale nemáte v těch 10 bodech ani slovo o MHD. Znamená to, že MHD pro vás není důležitá?
2: Určitě ne, tak my bychom rozhodně bereme jako prioritu financování výstavby metra D. Chtěl bychom se bavit i o dalším rozšiřování metra.
1: A proč to tedy nepíšete v tom programu?
2: Považujeme to za samozřejmost, ale hlavně ta naše myšlenka je přestat aplikovat nějaké ideologie na dopravu, jak používat zdravý rozum. To znamená, jak říkal kolega, prostě budovat parkoviště PNR, kde je možné je budovat, snažit se snížit cenu 500 tisíc až 400 až 500 tisíc korun za jedno parkovací místo na PNR tím, že v tom PNR třeba umožníte nějaký komerční provoz. A začít se zabývat tím, jak opravdu co nejrychleji dostavit ten městský okruh, protože to je za nás jako absolutní priorita. A je v tom i to MHD zdarma, kterým vlastně říkáme, to je vlastně MHD argument, kterým říkáme, pojďme zkusit dostat více lidí do MHD a pokusit se snížit to množství těch aut, které budou aktivně tu ulici využívat. Máme data indikativní z jiných evropských měst, kde vypadá, že by se to mohlo povést. Takže je to určitě něco, co bychom chtěli vyzkoušet.
1: Píšete, že nechcete trestat řidiče zbytečnými zákazy, překážkami a dopravními experimenty. Pokud byste se dostali do vedení Prahy, co tím myslíte, co byste zrušili?
2: Podívejte, ta myšlenka je jednoduchá. Když se podíváte, třeba tady kolega zmiňoval náměstí Jiřího z Poděbrad. Tam jsou místa, kde se zakázalo parkování, ale už se nikdo nezamyslel nad tím, kam ty auta ti lidé dají.
1: A vy byste tedy obnovili ta místa k parkování?
2: My se chceme podívat na ty problematické body v tom, jakým způsobem město s tím parkováním nakládá a zamyslet se nad tím, jaké jsou alternativní řešení. Nemůžete někomu něco zakázat?
1: Chceme se podívat, to znamená, to byste se nemůžete podívali až po volbách. Zakázat teď před tím, konkrétní opatření
2: nemůžete
1: nemáte.
2: Někomu něco zakázat před tím, než vymyslíte, jak ten problém vyřešit. To nedává vůbec žádný smysl. To se tady děje v posledních letech absolutně pořád a ze vším.
1: Patrioti pro Prahu, pokud jde o dopravu, v programu píší, že pražská doprava nemá být vedena ideologickým bojem mezi řidiči, chodci, cyklisty a cestujícími veřejnou dopravou, což tady s některými zjevně souzníte. Pokud jde o MHD, tak uvádíte, že budete pokračovat v modernizaci metra, tramvají, autobusů, ale nepíšete o síti MHD, jestli budou nové tramvajové, trolejbusové tratě, linky, metra. Jak se k tomu stavíte?
6: Ano, my o tom nepíšeme. Řekl jste to, co je naší prioritou. Modernizovat to, co je.
1: To znamená, že byste nestavěli nové tratě?
6: Samozřejmě tam, kde, když se budeme bavit o lince metra D, tak samozřejmě ano. Ale linka O, to je prostě fantasmagorie.
1: I když se bude jmenovat E?
6: O.
1: Někdo říká E.
6: Teď už E.
1: Každopádně
6: tak já se omlouvám, minulé volby linka, to byla linka O.
1: Proto vzniklo to O, ale už kdysi dávno se označovala jako linka E.
6: Tak se omlouvám, ale modernizovat ekologická doprava samozřejmě. A když tady kolega říká dostat lidi do MHD, takže i samozřejmě intervaly snížit, protože dneska, když jedete kolem 4. a 5. hodiny, tak ty autobusy a tramvaje jsou opravdu přeplněné. Já skutečně jezdím MHD, nejezdím vůbec vozidlem, takže z vlastní zkušenosti kolem 4. a 5. hodiny ty tramvaje jsou opravdu narvaný. Takže větší intervaly, modernější autobusy.
1: Tak tramvaj. Vidím, že byste na sebe rádi reagovali, já bych si to rád poslechl, ale musím být přísný, protože se blížíme k závěru a poslední otázka ve všech debatách bude stejná. Z posledních volebních období máme v Praze zkušenost, že nemusí být jednoduché po volbách sestavit koalici. Pokud uspějete, se kterými subjekty za žádných okolností byste do koalice nešli? Patrioti pro Prahu.
6: Nemám vůbec žádný problém s nikým, kdo kandiduje.
1: Motoristé sobě?
2: U nás je to o vyjednávání volebním programu. Samozřejmě asi bychom preferovali zachovat ten koaliční vládní půdorys, ale pokud to bude jinak, tak se budeme vyjednávat o programu a ten, kdo nám umožní co nejvíc našeho programu realizovat, tak s tím budeme pracovat. Asi bychom měli problém samozřejmě s Piráty.
1: Už jsem se právě chtěl zeptat, jestli to znamená, věci, že i s Piráty byste šli do koalice.
2: Z podstaty věci jsme ten protipol, ale jinak je to o nějakém vyjednávání.
1: Voluntia?
5: Tak úplně nejhorší nám přijde kandidátka Spojené levice, neboli komunisté. No a kromě toho, tak si neumíme představit spolupráci s těmi dvěma nejvíc nimby stranami, což za mě je strana Smetým od Jany Komorskové a SEN 21 Václava Lásky.
1: SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů.
4: My rozhodně ne, s Piráty, z Praha sobě a STAN, ty neustále spolu vláčí dozimetr, takže tyto tři strany jsou doopravdy tvůrci toho chaosu a toho, že my tady Pražané jsme rukojmím jejich experimentů posledních 8 let. A to musí skončit.
1: Starostové a nezávislí.
0: My jsme pozitivní strana i lidé, my budeme určitě jednat se spolu, Piráty, Prahou sobě a nebudeme jednat se stranami, které zajišťují vládní chaos.
1: Na tom jednání se spolu pro Prahu nic nemění ani některé debaty nebo některé... Skoro to vypadalo spory třeba ohledně pražské developerské společnosti z poslední doby?
0: Pošťuchování patří k pražské politice. Mě to trošku mrzí, nemám ten přístup takhle
1: nastavený. Ale nic to nemění na tom, že byste se spolu pro Prahu.
0: Možná, že ty útoky ze strany toho, Prahy sobě byly ještě mnohem drsnější.
1: Pánové, čas určený pro dnešní debatu je u konce. Díky za to, že jste se jí zúčastnili. Našimi hosty byli lídr kandidátky Patrioti pro Prahu Jiří Vítek. Díky, nashledanou.
6: Děkuji moc krát.
1: Dvojka na kandidátce motoristů sobě Adam Pacelt. Díky,
2: děkuji.
1: Nashledanou. Tadeáš Janků, jednička na kandidátce libertariánské strany Voluntia. Díky, nashledanou.
5: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Milan Urban, lídr kandidátky SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů. Díky.
4: Děkuji za pozvání a věcnou diskuzi.
1: A také Petr Hlaváček, lídr kandidátky starostů a nezávislých. Díky, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Doplním, že pozvána byla také Demokratická strana zelených za práva zvířat. Jejich zástupci ale pozvání nevyužili. Tolik tedy dnešní debata, další bude opět zítra po 18. hodině. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Desítky voličů na Ostravsku dostali lístky i s kandidáty z jiné obce. Ukrajina rozmisťuje v reakci na ruské útoky protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů proti Anglii. Kolona kvůli porouchanému kamionu je na silnici 7 z Prahy na Chomutov zaslaným. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty 18 až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Radiožurnál. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Podle staroveské úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
3: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek tak použit, tak je hlas neplatný. Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit. Ať si to zkontrolují. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
1: Česko dnes dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE. Informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část peněz má jít taky na dostavbu dálnice D-11 z Prahy přes Hradec Králové k polským hranicím. Úsek může sloužit k vojenskému využití. Ukrajinci začali instalovat protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na své zdroje na místě. Ukrajinská média zveřejnila video, na kterém je vidět instalace sítí na kyjevském severním mostě. Podobná opatření Ukrajina používá už delší dobu, a to blízko frontové linie na východě a jihu země. Protidronové sítě chrání například ulice jihoukrajinského Chersonu. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě první kontroly to oznámila státní veterinární správa. Na konci září do chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
4: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
2: Sport.
5: Čeští fotbalisté budou bojovat o první body v elitní skupině Ligy národů. Ve 20 hodin 45 minut nastoupí ve Wembley proti Anglii. Duel odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Hokejisté Plzně hrají předposlední utkání v Lize mistrů. Už s jistotou postupu do osmifinále přivítali na domácím ledě švédský celek Skellefteå. Je u toho reportér Krištof Kousal.
6: Po dvou třetinách Plzeň prohrává s Skellefteå 1-2. Liberec hostí další švédský tým Frölundu a je u toho František Typovský.
7: Ve 26. minutě platí stav Liberec Frölunda 1-1. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Rusínovem a kolony na sedmičce za Slaným. Na dálnici D1 za Brnem směrem na Vyškov se už za sjezdem na Slavkov jenom zpomaluje vzúžení mezi 212. a 214. kilometrem. Je to bez delšího zdržení. Ale o kus dál na D1 směr Vyškov velký pozor za Rusínovem na kilometru 220,5. Jenom blinkry, je tam označené osobní auto, které stojí vpravo ve stoupacím pruhu a kolem se pohybuje šofér.
9: Osobním vozidle a je to levá strana. Nemá na sobě snadení reflexku a tady už to celá padla tma, tak ať tam pro boha nikdo nesustřelí.
8: Silnice 7 z Prahy na Chomutov je za Slaným ucpaná, kolona od Lotouše je i navíc jak půl hodiny za Třebíz, tam v zúžení do jednoho pruhu stojí porouchaný kamion a oběd se dá jenom protisměrem.
10: Kdo může, ať jde radši okrskama, nikdo to tady nereguluje, všichni spolehají na to, že někdo v protisměru někoho pustí. Jel jsem to 40 minut ostaný, jo.
8: A taky na silnici 68 Třinec Čadsa stále dlouhá zdržení v obou směrech před omezeními u mostů u Jablunkova, kolona směrem do Česka od hranice, směrem opačně na Slovensko se popojíždí z obchvatu Jablunkova, už kousek za mostem přes Olši, celý úsek zabere stále dost přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo polojasno, od jeho západu místy oblačno je zataženo a hlavně v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty v noci 11 až 6 stupňů při vyjasnění kolem 4. A zítra oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: My vám přejeme dobrý večer s Radiožurnálem, jste 5,5 minuty po 19. hodině, no a my teď budeme sledovat znovu sport, protože v hokejové lize mistrů jsou dnes na programu dva česko-švédské souboje. Víc o nich ve vysílání Radiožurnálu uslyšíte po písničce od One Republic. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Hokejisté Plzně vedou po 4 kolech tabulku Ligy mistrů a dnes hrají doma se švédským celkem Skellefteå. Podrobnosti má ze západních Čech reportér Krištof Kousal.
1: Skellefteå je zatím blíž k tomu, aby se dostalo právě před Plzeň na první místo tabulky hokejové Ligy mistrů po 5 kolech, protože po 2 odehraných třetinách na plzeňském ledě vede Skellefteå 2-1. Padly 2 branky v závěru druhé třetiny, nejdřív 2,5 minuty před jejím koncem. Johansson krásně trefil z pravé strany vzdálenější šibenici branky Jana Růžičky a zvýšil na 2-0 v tu chvíli, ale plzeňským se podařilo vsítit první branku, tak říkajíc, do šatny. 32 sekund před koncem třetiny Adam Měchura využil dobrou přihrávku mezi kruhy a propálil gólmana Janiho Lampinena mezi betony, takže Plzeň prohrává s Skellefteå 1-2 po 2 odehraných třetinách. Liberec ten hostí švédskou Frölundu a utkání sleduje František Typovský.
2: 32. minuta se hraje tady v Liberci, zatím za stavu 1-0. Liberec hraje proti obhájcům titulu z Göteborgu, tedy proti celku Frölunda. Liberečtí lépe zvládli úvod tohoto utkání, kdy byli výrazně aktivnější, ale neproměnili řadu zajímavých možností a tak byli potrestáni, protože Frölunda zase lépe zvládla závěr první třetiny a byl to Noah Hassa, útočník, švédský útočník, který se nejlépe zorientoval po rychlé přihrávce na brankoviště a zblízka zasunul kotouč pod betony brankáře Petra Kváči. Jenomže ve druhé třetině je zatím jednoznačně lepší Liberec, navazuje na svůj povedený start do tohoto utkání a dokázal vyrovnat ve 24. minutě, proměnil trestné střílení Radan Lenz, zatím nejlepší střelec Liberce v celé Lize mistrů. Lenz potrestal to, že brankář Norman na poslední chvíli hozením hole proti střele Rychlovského hasil velkou šanci Liberce a hasil tak střelu vlastně do úplně prázdné branky z bezprostřední blízkosti. Sudí pak následně odpískali trestné střílení, protože Norman svou hozenou hokejkou onu Rychlovského ránu do opuštěné klece zastavil, jenomže pak tedy Radan Lenz se rozjel úplně sám a střelu mezi betony vyrovnal na 1-1. Tento stav platí aktuálně i ve 33. minutě tohoto zápasu. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Brno tento týden patří průmyslu, začal mezinárodní strojírenský veletrh a vědci na něm ukážou, jak naučit stroje odhalit vlastní poruchu dřív, než se zastaví. Za chvilku vám o tom povíme v další reportáži Večerního radiožurnálu.

0: Dnes začal mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na letošním 67. ročníku se potkají firmy, odborníci a obchodní delegace z desítek zemí. Hlavními tématy jsou umělá inteligence, robotika a propojení člověka s technologiemi. Výzkumníci z CEJTEC VUT například ukážou, jak odhalit poruchu elektromotoru ještě než nastane a předejít tak odstávce výrobní linky nebo poruše elektromobilu.
1: Tady se snažíme simulovat vibrace, které by mohly vzniknout třeba poruchu ložiska.
2: Ložiska v čem?
1: Ložiska nějakého stroje, který je poháněn elektrickým motorem.
2: Lukáš Otava z CEJTECu VUT mi ukazuje simulátor technologie, která pomocí senzorů, umělé inteligence a 5G sítě dokáže odhalit vznikající závadu v elektrickém pohonu.
1: Motor je osazen senzorem vibrací.
3: Máte takovou páčku, tu přikládáte k elektromotoru?
1: A my jsme schopni i vibrace, které nejsou cítit rukou v té páce, vidět vlastně v měřených signálech.
3: Já když chytnu tu páku a přiložím, tak když přitlačím hodně, cítím vibrace, ale když to trošku vzdaluji, tak ono to vibruje stále, ale už velice jemně. Na rozdíl od vaší technologie, která ukazuje graf, který říká, že se něco děje.
4: Keď se pozriete na ten motor, tak vlastně stále se točí, nie je nič počuť, nie je v podstatě ani nič vidět.
2: Dodává výzkumník Matuš Kozovský. Na speciálním modulu si návštěvníci veletrhu mohou poruchu rovnou nasimulovat.
4: Pomocou těchto přepínačů je možné emulovat nie mechanickou poruchu, ale elektrickou poruchu.
3: Máte tady tři přepínače. Tady koukáme teď na tablet, který nám ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že dojde k nějaké anomálii, tedy k možné poruše.
4: Právě tato anomália nám hovorí o tom, že by se ten motor mal řešit, mal by proběhnout nějaká inspekce, aby se předišlo budoucím poruchám.
2: Porouchaný motor může zastavit celou výrobu a to může podle výzkumníků stát firmy plno peněz. Elektrické pohony dnes využívají vysokozdvižné vozíky, různé spotřebiče, ale i výrobní roboti a linky. Cílem je odhalit poruchu dřív, než zastaví výrobu.
4: Když si představíme velkou linku, která má desítky nebo stovky motorů a víme, že potenciálně problém může nastat při dvoch, troch z nich, tak vlastně při jedné generální opravě se můžu vlastně tyto tři pohony kompletně vyměnit.
2: Stejný princip by mohl hlídat i elektromobily. Spalovací motor začínající problém často prozradí zvukem. Elektromotor je mnohem tišší. A právě proto může závada dlouho zůstat skrytá, pokračuje Kozovský.
4: Určitě je zaujímavé, pokud se vám rozsvětí nějaká kontrolka, že do nejbližších 1000 kilometrů je vhodné navštívit servis, jako situace, kdy zůstanete stát například na dálnici a ten servis musíte řešit okamžitě.
2: Diagnostika motorů je ale jen jedna z mnoha technologií, které letos mezinárodní strojírenský veletrh nabídne, dodává ředitel veletrhu Michalis Busios.
5: Letošní hlavní témata jsou digitalizace, umělá inteligence a automatizace.
2: Lidé si budou moct prohlédnout a vyzkoušet například humanoidní roboty.
5: Vidění budou v akci, návštěvníků uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
2: Kromě robotů čekají návštěvníky digitální dvojčata, chytrá auta nebo brýle s umělou inteligencí.
5: Cílíme na odborníky, technologii, projektanty, nemusí to být prostě jenom řídící pracovníci, ale opravdu lidé z výroby, kteří dávají právě podnět svým majitelům, vedoucím k tomu, aby tuto technologii právě pořídili.
2: Od úterý do pátku se na brněnském výstavišti představí téměř 1400 firem z 39 zemí. Z Brna Marek Gensel, Radiožurnál.

0: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% více než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters nařízením snaží snížit ceny paliva před nadcházejícími volbami do amerického kongresu. Studentských demonstrací ve Francii se podle organizátorů zúčastnilo asi 450 tisíc lidí. To je přibližně čtvrtina z toho v Paříži. Ministerstvo vnitra počty odhaduje zhruba na polovinu. Informovala o tom agentura AFP. Protesty ve francouzské metropoli doprovázely střety s policií. Studentům vadí nedostatek učitelů a špatný stav škol. A policisté odvolali pátrání po 82-leté seniorce z Olomouce. Ženu našli pomocí vrtulníku s termovizí. Žena byla podchlazená, ale jinak v pořádku. Sport. Hokejisté Plzně hrají už s jistotou postupu do osmifinále předposlední utkání Ligy mistrů. Na domácím ledě přivítali švédský tým Skellefteå. Duel do dosud dvou neporažených celků sleduje Krištof Kousal.
3: V 53. minutě Plzeň prohrává s Skellefteå 1-2. Jak vypadá utkání Liberce s Frölundou, to ví František Typovský.
4: Po dvou třetinách hraje Liberec s Frölundou nerozhodně 1-1. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na sedmičce u Třebíze, taky na 68. na Jablunkovsku. Na silnici 7 z Prahy na Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným, začíná kousek za Lotoušem a popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion, objíždí se protisměrem provoz, ale nikdo neřídí. Na silnici 68 z Třince na Čadcu zůstávají i teď dlouhé kolony před omezeními u mostů u Jablunkova. Kolona od slovenské hranice z druhé strany z obchvatu Jablunkova tam začíná asi kilometr za mostem přes Olši a pořád je to zdržení i přes půl hodiny. Na silnici 35 z Liberce na Turnov za sjezdem na Paceřice na 40. kilometru je provoz stažený do levého pruhu. Už bez kolony, ale dobrzďuje se, překládají tam havarovaný kamion. Na silnici 15 z Lovocic na Českou Lípu opatrněji za Trnovany, za odbočkou na Bíčkovice se v zatáčce brzdí po požáru vozidla, je tam provoz řízený kyvadlově. Na silnici 23 z Třebíče na Rosice a Brno za Vladislaví nepřehledněte u odbočky na Strojatín auto stojící po střetu se zvěří. A silnice 416 mezi Křenovicemi a Slavkovem byla po střetu dvou osobních aut poblíž agrozávodu uzavřená, teď už policie pouští provoz kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodněji zataženo, teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobrý večer, řidičům přejeme šťastnou cestu, jste s námi v 19.34 a v této půlhodině vysílání večerního Radiožurnálu nabídneme Killers, Meta Simonce a nebo teď třeba taky kapelu Imagine Dragons. Hezký poslech.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

face. V pátek a sobotu budou Češi rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V Olomouci už magistrátní úředníci začali s rozvozem vybavení do volebních místností. Bez čeho komisaři se neobejdou, tak to uslyšíte v reportáži po Mňáze a Ždorb.

0: Úředníci olomouckého magistrátu začali s rozvozem vybavení a techniky do volebních místností. Ve městě jich bude bezmála 100. Na seznamech potřebných věcí jsou nejen urny a zástěny, ale taky koberce nebo kancelářské potřeby.
1: Pracovníci balí velké zástěny a nakládají už do téměř plného nákladního auta. Velitelka vozu Ludmila Děcká s předstihem volá školníkovi do první cílové školy, budoucí volební místnosti.
2: Dobrý den, magistrát města Olomouc. Máme k vám namířeno, mohli bychom u vás být tak za 10 minut. Děkuji moc, takže my vyrážíme.
1: Krampě už najíždí další auto a tak se ptám Vladislavy Maškové, která má přípravu volebních místností na starosti, na co všechno nesmí zapomenout.
3: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky, nábytek, koberce, kde je potřeba nástěnky pro vzory hlasovacích lístků, orientační nápisy,
2: nůžky,
3: přesně tak, děrovačky, kancelářský papír.
1: Seznamy jsou dlouhé a vše se musí pečlivě kontrolovat. Tým Vladislavy Maškové bude v pohotovosti i v době voleb.
3: Čekáme, kdo zavolá, co by potřebovali, že jim dochází lístky, nebo že by potřebovali ještě jednu zástěnu, že je tam spoustu voličů čekajících ve frontě a tak dále. Takže my vlastně jsme ve službě v pátek do 22. hodiny a v sobotu do 14. hodiny.
1: Zatímco pro většinu lidí končí volby v sobotu ve 14 hodin, pro Vladislavu Maškovou až začátkem listopadu.
3: Protože musíme všechno svést, rozstřídit, zrevidovat, odvést do sběrového dvora, uložit, vyčistit. Takže pro nás to ještě chviličku bude pokračovat.
1: Volební místnosti pro komunální a senátní volby se otevřou v pátek ve 14 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Hokejisté Plzně dnes v souboji zatím 100% týmů v Lize mistrů vyhráli nad švédským Skellefteå 4-2. Ještě v akci Liberec, ten hraje před domácími fanoušky s Frelundou a na tento zápas vyrazíme po písničce.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: S

0: Hokejisté Liberce hrají v Lize mistrů s Frelundou a na vše dohlíží reportér Radiožurnálu František Typovský.
1: Právě teď tady doznívá velká radost domácích fanoušků, protože Liberec se poprvé v tomto utkání dostává do vedení, prosazuje se český nejen mládežnický, ale už i seniorský reprezentant 20-letý Tomáš Galvas, který využil trochu rozhozené defenzivy Frelundy a vybrustil si s kotoučem od modré čáry mezi kruhy a pak vypálil naprosto přesně nad vyrážečku brankáře Normana. Kotouč zastavila až síť a Liberec tedy vede ve 46. minutě 2-1. Navíc si zahraje dvouminutovou přesilovku, protože v Lize mistrů, i když je signalizovaná početní převaha a padne během ní gól, tak ten trest se neruší. To je, jinak to platí třeba v Tipsport Extra Lize, kde by už tedy ten tým, který fauloval, nehrál oslabení, ale v Lize mistrů je to jinak. To znamená, že Liberec tedy teď vede 2-1, navíc bude hrát a už hraje přesilovku. Připomínám to, že liberečtí v utkání prohrávali, když se z bezprostřední blízkosti po přihrávce od levého mantinelu prosadil pohotový Noah Hasa. Od té doby jsou ale Severočeši jednoznačně lepší a v duelu s obhájci titulu v Lize mistrů tahají určitě za ten delší konec provazu. Byl to Radan Lenz, který z trestného střílení vyrovnal, protože on přihrával Rychlovskému do prázdné branky, ale gólman tam dokázal, tedy gólman Frelundy tam hodil hokejku proti Rychlovského střele do prázdné branky, tím zastavil kotouč, ale sudí odpískali trestné střílení. Radan Lenz se rozjel, naznačil backendovou kličku, následně ale vypálil rychle mezi betony, vyrovnal na 1-1, to bylo ve 24. minutě a před chviličkou, tedy v minutě 46. se Liberec dostal do jednogólového vedení 2-1. Pokud by tento stav platil i po 60 minutách a po konci zápasu, tak by Bílí Tygři udělali velmi důležitý krok směrem k postupu do play-off v hokejové Lize mistrů. Aktuálně tedy 48. minuta. Liberec vede nad obhájci titulu v Lize mistrů nad Jeteborským celkem Frelunda 2-1. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
1: Ministerstvo zdravotnictví chystá skupinovou definici syntetických látek. Evropský parlament schválil unijní program pro obranné inovace. Trenér Denia udělal v sestavě fotbalové reprezentace proti Anglii řadu změn, v útoku bude na Derry. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy. Řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jednu, rychle se objeví jiná podobná. To podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem.
3: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů v Ázii. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
1: Nových aut se v Česku od ledna do konce září prodalo meziročně víc, skoro o 4,5 tisíce. Vyplývá to z dat svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinu, zhruba 75%, nakupovaly firmy, zbytek soukromí zákazníci. Europoslanci schválili vytvoření nového unijního programu pro inovace v oblasti obrany. Má poskytovat rychlou a pružnou finanční podporu malým a středním firmám, a to včetně startupů. Podpoří 20 až 30 obranných projektů a bude financovat až 100% všech nákladů v členských státech 27. A taky na Ukrajině a v zemích Evropského sdružení volného obchodu. Program musí ještě finálně potvrdit členské země a v platnost vstoupí na začátku příštího roku. Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka ji připomíná nová výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu můžou prohlédnout každý den do konce listopadu, říká dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
4: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
5: Sport. Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů proti Anglii v obraně s Coufalem, Vitíkem, Hranáčem a Slámou. Kapitánskou pásku bude mít Vladimír Coufal. Ten se do sestavy vrátil po dvouzápasové pauze kvůli problémům s kolenem. O sestavě Čechů bude ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvit zhruba za 10 minut fotbalový expert Pavel Horvát. Duel Anglie-Česko začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin 45 minut. Hokejisté Liberce přivítali v Lize mistrů švédský tým Frölunda. Jejich předposlední utkání v základní části soutěže sleduje reportér František Typovský.
6: 5 minut a 27 sekund před koncem třetí třetiny a je vyrovnáno na 2-2. Frölunda se právě teď raduje z vyrovnávacího gólu. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
5: Plzeňští hokejisté porazili po obratu skóre v Lize mistrů švédské Skellefteå 4-2. Před posledním utkáním základní části tak zůstávají bez porážky a mají zajištěný postup do osmifinále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D3 u Českých Budějovic a nehoda na průtahu v Liberci. Na dálnici D3 opatrně, pokud budete najíždět u Českých Budějovic od Borovan směrem na Prahu. Na kilometru 136 na nájezdu na dálnici leží v jízdních průzích větve. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova brzdí provoz omezení Zaslaným. Mezi Třebízí a Hořešovicemi je kevadlový provoz. Už se rozjeli dlouhé kolony, směrem na Chomutov se ale ještě zdržíte kolem 10 minut. Na novou nehodu pozor na průtahu v Liberci ve směru na Prahu. Na silnici 35 u odbočky na Rochlice na 23. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Je to s opatrností průjezdné. A silnice 68 Střince do Žiliny je stále ucpaná kolem Jablunkova. Je to kvůli omezení a kivadlovému provozu u mostu u Jablunkova. Kolona od odbočky do návsi je asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty 11 až 6 stupňů, při vyjasnění a slabém větru kolem 4, lokálně se taky můžou objevit přízemní mrazíky. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Dobrý večer, 20 hodin 5 minut. Místo do tělocvičny dnes Sokolové zamířili darovat krev. V pražském Tyršově domě se do sokolské kapky krve zapojili pravidelní dárci i ti, kteří přišli úplně poprvé. Jak takové sokolské darování vypadalo, tak to uslyšíte v další reportáži večerního Radiožurnálu. Už za pár minut přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Místo cvičení darování krve Tyršův dům na pražské Malé Straně, kde se běžně scházejí a cvičí sokolové, dnes posloužil jako odběrové místo. Sokolové tam už po 12. hromadně darovali krev. Za 11 let projektu Sokolská kapka krve odevzdali tisíce litrů a každoročně se jim taky daří přilákat nové dárce.
1: Dobrý den, tak tady si vyplníte dotazník, je oboustranný, až to budete mít vyplněné, tak si dáte tamhle kolečko a zdravotníci vám řeknou, jestli jste způsobila darovat krev.
2: Jakou jste navštívila cizinu v tomto roce? To máte nějaké tetování nebo piercing? Projevila se u vás během posledního měsíce nějaké infekční onemocnění?
3: Na takové otázky lékaře odpovídala i členka Sokola Marcela Kuglerová. Na Malou Stranu přijela ze Spořilova a krev daruje potřetí.
4: Darování mi přijde jako úžasná věc, protože to není za peníze. A je to skutečně jakoby z dobrý myšlenky a ty lidi, co tu jsou, to nedělají kvůli ničemu jinému, jenom protože je to prostě dobrá věc.
3: Přišel třeba i Ondřej Novotný z Podolí.
5: Nevím, kdy to třeba budu potřebovat já nebo někdo z blízkých a když máme tu možnost, jsme zdraví, tak proč bychom nechodili, že ať chodí
3: všichni. Akce připomíná památný den sokolstva, který připadá na 8. října, říká místostarostka České obce Sokolské Kamila Šolcová.
6: Je to krásná akce, má podle mě neuvěřitelný jako dosah a rozsah, protože si připomínáme sílu nebo já bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování jistým způsobem ta nebojácnost, solidarita, pomoc, prostě to propojení tam je ohromné.
3: Sokolové hromadně darují krev dvakrát ročně. Za 11 let to bylo přes 3000 litrů. Cílem akce je přilákat prvodárce. Podle přednosti Ústavu laboratorní medicíny Ústřední vojenské nemocnice Miloše Bohuňka se to daří.
7: Protože je to kolektivní akce, která je promovaná v rámci nějaké organizace a přijdou v rámci té organizace noví dárci.
3: Letos poprvé se do hromadného odběru zapojila také iniciativa Aktivní sněmovna, podporující sport a zdravý životní styl u poslanců a zaměstnanců dolní komory parlamentu. Z Tyršova domu, Richard Webs, Radiožurnál.

0: Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v horní komoře usedlo přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny? I to probereme v našem volebním průvodci už za okamžik na Radiožurnálu. Teď Cranberries.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl volebního průvodce Radiožurnálu.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma?
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 3:15.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: 20 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
1: Stát nebude od příštího roku zajišťovat vakcíny proti covidu, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Očkovací látka se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv stanoví případnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění anebo výši doplatku. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Maximální cena nafty zítra mírně klesne. Litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 97 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak oproti dnešku stoupne o desetník na 640 korun a 7 haléřů. Ministerstvo maximální možné ceny pohonných hmot určuje každý den, zatím do konce měsíce. Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Írán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že důvodem byla hrozba spojená s Íránem. Teherán jakoukoliv účast na incidentu popřel.
2: Sport.
1: Už za necelých 15 minut budou čeští fotbalisté bojovat o první body v elitní skupině Ligy národů. Ve Wembley nastoupí proti Anglii. Duel odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace podlehli v Portugalsku 0-2. Už před utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž. Hokejisté Plzně zvítězili v Lize mistrů nad švédským Skellefteå 4-2. Soutěži ještě neztratili bod a mají tak zajištěný postup do play-off. Dařilo se taky hokejistům Liberce. Ti porazili další švédský celek Frölundu 3-2 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprojezdné tunely na D8 a nehoda v Liberci. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Do tunelů vjelo nadměrně velké vozidlo, čidla zastavila provoz, čeká se na policii. Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh silničáři opravují vodorovné značení, pohybují se v pravém pruhu. V Liberci překáží nehoda na silnici 35 směrem na Turnov. U sjezdu na Ještěd a Doubí na 23. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Následky překážejí provozu a jede se pomaleji. A na silnici 68 Střince na Slovensko se zdržíte okolo Jablunkova. U mostu je omezení, kyvadlový provoz, kolona od sjezdu do návsi je asi na hodinu. Od Žiliny je to na 15 minut. Další zelená vlna v přestávce fotbalu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A teď na Radiožurnálu přepojujeme na Radiožurnál Sport. Blíží se utkání fotbalové ligy národů mezi Anglií a Českem. Moderuje Filip Šedivý.
4: Hezký večer posluchačům Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, kteří už jsou zvědaví na přímý přenos utkání číslo 4 pro české fotbalisty v elitní skupině Ligy národů. Duel v Anglii budou komentovat konkrétně ze stadionu ve Wembley v Londýně Karel Schamberger a Lukáš Michalík. Pánové, hezký večer.
5: Hezký večer z Wembley, dobrý večer z Londýna.
4: Bude na Čechy vyprodáno?
5: Těžko říci, nemyslím si, že by bylo úplně vyprodáno. Podle našich informací od britských novinářů by přímo tady na stadionu, na tribunách mělo být zhruba 85 tisíc fanoušků. Připomínám, že stadion ve Wembley má kapacitu ještě o 5 tisíc vyšší. Tribuny už se pomalu, ale jistě plní, takže o dobrou atmosféru si myslím rozhodně nebude nouze.
4: Čeští fotbalisté nastoupí v sestavě, kterou můžeme teď přiblížit. Karle, pusť se tedy prosím do toho. Přibliž nám tu jedenáctku vyvolených pro zápas proti Albionu v podání trenéra Santiho Denny.
6: V brance začne Lukáš Horníček, dostává tedy druhou šanci právě pod tímto španělským trenérem. Zatím platilo, že v českých zápasech se brankáři točili. Lukáš Horníček po tom, co nastoupil v tom úvodním zápase proti Chorvatsku, tedy dostává druhou šanci. V obraně se to poskládá následovně. Na stoperské pozici bude Robin Hranáč společně s Martinem Vytíkem. Tam je tedy naprostá změna. Ladislav Krejčí nemůže hrát kvůli červené kartě, kterou dostal ve Španělsku. A naopak Štěpán Chaloupek si odnesl ze Španělska zranění. Zleva Sláma, to je hrdina utkání ve Španělsku, jediný gólový střelec, a zprava kapitán Vladimír Coufal, který se tedy vrací do základní sestavy, v záloze následně Král, Sadílek, před nimi Šulc a vepředu zleva Linger, na pravé straně Ambros a na hrotu poprvé v české základní sestavě Ryan Nadery. Lukáš Michalík má připravenou sestavu Anglie.
5: Pojďme na to. Angličané v sobotu rozstříleli Chorvaty 7-0. Trenér Tuchel rozstříleli je v Rijece, tedy na stadionu soupeře. Navíc byla to historicky nejvyšší porážka pro Chorvaty. Trenér Thomas Tuchel oproti tomuto zápasu udělal 4 změny v sestavě, z toho 2 vynucené, protože Konca a Scott se kvůli zranění od týmu odpojili. Kouč Angličanů vyměnil i křídla, Saka s Gordonem, kteří nastoupili před týdnem v Edenu v základní sestavě, dnes začnou na lavičce a místo nich od prvních minut dostanou šanci Rodgers a Eze. V brance domácích bude Pickford, v obraně zprava Alexander Arnold, Kuancach, Gehy a Hall, což je mimochodem klubový spoluhráč Lukáše Horníčka z Newcastle. Ve středu zálohy trojice Anderson, Luis Skelly a hvězda Realu Madrid Jude Bellingham. Na křídlech zmiňovaní Eze s Rodgersem a na hrotu útoku kapitán Harry Kane, kterého dnes čeká opravdu velký zápas, konkrétně s tý 25. v národním týmu, čímž vyrovná anglický rekord někdejšího golmana Petra Shiltona. Připomínám, že Harry Kane v těchto zápasech za národní tým nastřílel 89 gólů a není pochyb o tom, že je tedy i nejlepším anglickým střelcem historie.
4: Zpátky na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, ale k české základní jedenáctce, protože tam mě zaujalo jméno Jiří Sláma. Tedy fotbalista, obránce Jablonce, který byl velkým překvapením už tedy samotné nominace, a on nastupuje od začátku i do čtvrtého utkání během těch 11 dnů. Je to velké překvapení, že ani na počtvrtému trenér Santi Denia nedal trošku volna?
5: Pro mě to je velké překvapení, protože ten program je skutečně velice náročný. Mimochodem takový Adam Hložek, který odehrál ty předchozí zápasy taky takřka celé, tak dnes dostává, řekněme, volno v tom smyslu, že nenastupuje v základní sestavě, čeká ho tedy nižší minutáž. Jiří Sláma je zřejmě na tom fyzicky velice dobře, samozřejmě je to pro něj i odměna, protože se vyprofiloval v jasnou jedničku na levý kraj obrany v národním týmu. Připomínám, při absencích Matěje Rineše a Davida Juráska obecně ten Slámův příběh je opravdu velmi poutavý, protože on přicházel v létě do Jablonce z Olomouce v podstatě jako nepotřebný. V minulé sezóně v Signě ztratil pozici a Hanáci se ho tak poměrně s lehkým srdcem zbavili. Sláma tedy odešel do Olomouce. Vlastně i s velkou dávkou štěstí se dostal do nominace národního týmu, ale tu svoji šanci chytil. A vlastně i v těch předešlých zápasech, kdy nastupoval na takové hvězdy, jakými jsou Alexander Arnold, Saka nebo Lamine Yamal, tak si poradil velice dobře. Konec konců Lamine Yamal v soubojích jeden na jednoho v tom zápase v Ovědu přes Slámu ani jednou neprošel. To je bilance a vizitka, kterou se rozhodně moc obránců na světě, kteří tedy proti Yamalovi hrají, pochlubit nemůžou.
4: Čeští fotbalisté se utkají s Angličany po týdnu v Edenu, s nimi prohráli 0-2. Jaký by mohl být tenhle vzájemný střet na půdě anglického týmu? Co od něj očekáváte? Jaký by mohl být obraz hry?
6: Těžko říct, jak už jsme zmínili, Angličané v posledním zápase vyhráli v Chorvatsku opravdu vysoko 7-0, když k tomu připočteme také to vítězství v Česku 2-0, tak to je ze dvou zápasů skóre 9-0 ve prospěch anglického národního týmu a to vypadá opravdu hodně hrozivě pro český tým. Na druhou stranu ten se zlepšuje, alespoň ten herní obraz je hodně chválen veřejností, také třeba na sociálních sítích. Podle mě bude velice důležitý vstup do zápasu, protože ten se českému týmu třeba ve Španělsku úplně nevydařil a viděli jsme, že v prvním poločase prostě Češi na Španěli úplně neměli a důležité bylo, aby Češi dohrávali v 10. A teď už vidíme, že za malou chvíli nastoupí také obě základní jedenáctky na hrací ploku. Je to doplněno také ohnivou show na trávníku. Je teď roztažená také plachta, která znázorňuje znak fotbalového anglického národního týmu, tedy 3 lvy, kteří tam jsou pod sebou. Několik anglických vlajek, také jedna obrovská nad stadionu ve Wembley. Za několik málo momentů začnou hymny tady ve Wembley. Já ještě můžu připomenout, že v českém sektoru může být zhruba taková tisícovka fanoušků. No a my se samozřejmě hned potom, co dozní nejkrásnější skladby svých národů, vrátíme tady na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
4: Slíbili Karel Schamberger s Lukášem Michalíkem, se kterými se samozřejmě brzy uslyšíme, protože úvodní výkop duelu Anglie-Česko ve fotbalové lize národů tady bude už za 5 minut.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
4: Do té doby si ale ještě něco povíme o tom, že souběžně s utkáním mezi Anglií a Českem ve Wembley se bude hrát v té skupině, kam patří oba dva týmy, také v chorvatském Splitu. Domácí fotbalisté tam nastoupí po nejvyšší porážce ve své historii proti úřadujícím mistrům světa ze Španělska. Podrobnosti už nám dodá Tadeáš Skalický. Tadeáš, hezký večer.
8: Pěkný večer.
4: Chorvaté mají za sebou nejhorší výkon svých reprezentačních dějin. V sobotu podlehli v Rijece dnešnímu soupeři Čechů Anglii 0-7 a mají tak po 3 zápasech 1 výhru a 2 porážky.
8: Ano, svěřenci staronového kouče Slavena Biliče zvítězili jen na úvod reprezentační pauzy v Edenu nad Čechy 2-1, pak ale prohráli 1-4 ve Španělsku a dalších 7 branek inkasovali od Angličanů. V české tabulce Ligy národů tak jsou zatím na nepostupové 3. příčce před posledními Čechy, která případně znamená baráž o udržení.
4: Nastoupí za chvíli proti Španělům i chorvatský fotbalový hrdina Modla, když to tak nazvu, Luka Modrić.
8: Ano, nastoupí, je v sestavě, držitel zlatého míče z roku 2018 byl po rekordní porážce balkánského národního týmu hodně kritický. Deníku Jutarnyi List řekl, že se poprvé ve reprezentační kariéře styděl. Fotbal Chorvatů byl prý bez soubojů, faulů, agresivity a soudržnosti a taky dodal, že doufá ve zlepšení směrem k duelu se Španěly. To jsou ale obhájci titulů mistrů Evropy i světa. Aktuálně mají sérii 41 zápasů bez porážky a zároveň vedou skupinu Ligy národů s plným počtem bodů. Mimochodem jsou to právě Španělé, kteří způsobili do soboty nejvyšší historickou porážku Chorvatů. V roce 2018 je porazili právě v Lize národů 6-0.
4: Tady až je to přesně týden od posledního vzájemného střetnutí mezi oběma týmy. Dal alespoň tenhle duel, který se hrál tedy ve Španělsku, Chorvatům nějakou naději?
8: Spíš ne, v Sevě vyhráli domácí fotbalisté, jak už zaznělo, 4-1. Vývoj utkání kontrolovali a Chorvaty přehráli. Pozitivní může pro balkánskou reprezentaci být, že Španělé na její půdě ještě nikdy nezvítězili, ale vzorek to není velký, v Chorvatsku totiž jednou remizovali a jednou prohráli.
4: Tak to byl Tadeáš Skalický, který nám připomněl, že se bude hrát vedle utkání Anglie-Česko také duel mezi Chorvatskem a Španělskem, a to ve Splitu. Tadeáši, díky.
8: Naslyšenou.
4: 20 hodin 42,5 minuty, no a můžeme jít na to.
2: Přímý přenos
7: Radiožurnálu Sport.
4: Anglie, Česko ve fotbalové lize národů, duel, který se už chystá v londýnském Wembley na tom posvátném fotbalovém místě, chcete-li, na které také vyrazili reportéři Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík a Karel Schamberger. Pánové, hezký večer.
5: Tak krásný večer z londýnského Wembley, pozdrav i ty Lukáši.
9: Hezký večer.
5: Můžeme si připomenout ještě základní jedenáctky obou týmů, protože ti se aktuálně po národních hymnách chystají na focení tedy těch jedenáctek před tímto zápasem. V brance Česka dnes Lukáš Horníček, v obraně zleva Sláma, Hranáč, Vítík a na pravé straně kapitán Coufal. V záloze Král, Sadílek, před nimi Šulc a v útoku zleva Lingr, Nadery, hrotový útočník a debit v základní sestavě Česka a na pravé straně bude Ambros.
10: Pojďme se podívat na sestavu domácích Angličanů. V brance Pickford, před ním obrana zprava Alexander Arnold, Kwanzaa, Gehi a Hall. Ve středu zálohy trojice Anderson, Lewis, Skelly a Jude Bellingham, na křídlech Rodgers a Eze a nahoru tu útoku Harry Kane. Pojďme si to ještě jednou zopakovat. Kapitán anglického národního týmu dnes nastupuje ke svému stému 25. reprezentačnímu zápasu, čímž vyrovnává rekord Angličanů, který dosud držel bývalý brankář Peter Shilton. Čeští fotbalisté si naposledy ve Wembley zahráli ve skupině mistrovství Evropy v roce 2021. Tehdy tady prohráli 0-1, trefil se Raheem Sterling, který dal 3 góly také v tom vzájemném utkání v kvalifikaci mistrovství Evropy o 2 roky dříve tady na stadionu ve Wembley. Tehdy tedy domácí Angličané zvítězili 5-0, tak věřme tomu, že nic podobného se tady dnes opakovat nebude. Za malou chvíli utkání začne, Angličané nastoupí ve svých tradičních bílých dresech, Češi budou mít červenou kombinaci a ještě se sluší představit hlavního rozhodčího tohoto zápasu, kterým je Nizozemec s viditelně tureckým jménem Serdar Gezibik.
5: Čeští fotbalisté budou mít výkop ve středovém kruhu. Už stojí Michal Sadílek, který tradičně nastupuje s ochrannou maskou poté, co si v dresu Slávie zlomil nos. Za malou chvíli tedy bude rozehrávat. Kulisa parádní. Je znát, že tribuny se zaplnily. Dávalo by smysl, že skutečně těch 85 tisíc fanoušků minimálně si dnes do Wembley našlo cestu. Utkání začalo. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. První minuta Anglie, Česko ve fotbalové lize národů 0-0.
6: A u balonu začínají Češi po nákupu brankáře Horníčka. Do středu hřiště se k míči dostal také Michal Sadílek a ten přihrává na levou stranu, kde je obránce Sláma, ale ten vrací jen zpátky na českého golmana Horníčka. Toho napadá Harry Kane, útočník Anglie, ale Češi se dokázali osvobodit alespoň na polovinu hřiště, jenže tam se dostávají k míči hned hráči v bílých dresech, tedy v dresech Anglie. Je to Lewis Hall na levé straně hřiště, který může hrát ještě společně s ním také Lewis Skelly, který byl nakonec vytlačen Ambrosem do autu a tak to bude autové vhazování právě pro anglickou reprezentaci. Na levé straně hřiště je to Hall, který si vzal balón do svých rukou a hází jen na stoperskou dvojici Anglie u balónu Gyehy a po něm může hrát ještě společně také Lewis Skelly. Gyehy znovu u balónu na obrané polovině. Končí první minuta. Čeští fotbalisté hrají ve Wembley v lize národů s domácí Anglií 0-0.
5: Angličané kombinují na vlastní polovině. Hall na levé straně, po něm opět může hrát Miles Lewis Skelly, který se rozhlíží kolem sebe. Do kombinace se zapojuje také golman Pickford, který je hodně daleko ze své branky, otáčí hru na pravou stranu, kde je v náběhu Alexander Arnold, který si teď pohrál s Lingrem, ale následně jeho přidávka nebyla přesná. Hranáč si musí dávat pozor na chybu, volí zpětnou přidávku na golmana Horníčka, který teď trochu zariskoval v kombinaci s Králem, ale Čechům to vyšlo. Pod koučem Deniou se národní tým snaží hrát na velké riziko a teď to zvládl. Dlouhý nákop na Naderyho, který svádí souboj s Gyehym, který byl úspěšnější, Lewis Hall a jeho další zpětná přihrávka zahraje si také Quensah. Po něm už Lewis Hall opět v pozici mezi stopery, pro balonci teď se běhl také Harry Kane opět z pozice hrotového útočníka. To je něco, co předváděl také v tom prvním vzájemném zápasu v Edenu. Angličané jsou stále u balónu, druhá minuta pomalu končí. Anglie, Česko zatím 0-0 a teď nepřesnost v rozehrávce domácího celku, ale zřejmě dopísknutý faul, takže Angličané budou pokračovat ve hře od své defenzivní linie. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čtvrté utkání českých fotbalistů v elitní skupině Ligy národů. Češi hrají ve Wembley o premiérové body, zatím tedy Anglie, Česko 0-0.
6: Jenže po nákupu anglického obránce Gyehyho se dostávají k míči okamžitě čeští fotbalisté na obrané polovině. Je to Sadílek, který přihrává ještě na pravou stranu. Tam je Vítík a ten nevidí ofenzivní variantu a tak vrací balón jen na brankáře Horníčka. Ten otáčí balón do levé strany, kde je hranáč, jenže jeho přihrávka na Ondřeje Lingra se vůbec nepovedla. Vystihl ji Alexander Arnold a tak můžou hrát Angličané na pravé straně. Je to Rodgers, který se dostává k míči a přihrává ještě na Bellinghama. Po Bellinghamovi si ve středu hřiště může zahrát také Anderson. Češi atakovali, jenže to byl Michal Sadílek, který teď fauloval, a to ve středu hřiště Lewise Skellyho. Zapískaný faul nizozemský sudí použil poprvé v tomto zápase svou píšťalku a budou rozehrávat Angličané, a to přesně z poloviny hřiště v tom středovém okruhu. Už to je také rozehrávka. Anderson dává na pravou stranu na Quansaha a Quansah ještě přes Gyehyho posouvá míč na obrané polovině Anglie na levou stranu, jenže tam byl Gyehy v napadání českých fotbalistů a tak se nepouštěl do žádné velké akce dopředu. Teď to je dobrý Linger, který vystihl balón u Trenta Alexandra Arnolda a následně přes něj vybojoval také autové vhazování. Ne, balón neopustil hrací plochu a Angličané se ho zmocnili na obrané polovině. Hraje Anglie s balónem a to v polovině čtvrté minuty. Anglie, Česko v lize národů 0-0.
5: Češi se zatím v úvodu zápasu nezvládají dostat na delší čas k balónu, tak uvidíme, co teď, ale ve hře jsou Angličanové, konkrétně Rodgers, který zkrotil dlouhý balón, udělal to velice dobře a vybojoval zajímavou standardní situaci pro domácí. V podstatě se bude zahrávat co si hřiště z dobrých 25 metrů. No a Thomas Tuchel má ve svém kádru hráče, kteří z podobných pozic dokážou dávat góly. Samozřejmě se nabízí Jude Bellingham, který by mohl rozehrávat tuto standardní situaci. U balonu je ještě Harry Kane, ale zřejmě se bude jen domlouvat se svými spoluhráči. Každopádně velice dobrá práce Morgana Rodgersa, který zkrotil ten nakopnutý dlouhý balón na hrudi a pak si ho ještě pokryl, následně ho jeden z českých fotbalistů musel faulovat. Lukáš Horníček si teď staví zeď, polovina páté minuty, stále tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, utkání elitní skupiny Ligy národů mezi Anglií a Českem zatím branku nenabídlo. Trent Alexander-Arnold je u balónu a bude to právě tento krajní hráč Realu Madrid, který bude rozhrávat tuto standardní situaci, a kdybych si měl tipnout, bude to zkoušet ranou přímo na branku. 25, možná 30 metrů od branky golmana Horníčka, ale přímo z prostředka, tak uvidíme, co Alexander Arnold, který se rozbíhá, vymyslí. Pálí Arnoldova rána, která skončila možná i s přispěním Lukáše Horníčka na tyči. Budeme mít ještě tedy možnost zhlédnout opakovaný záběr, ale velice dobrý projektil. Možná Lukáš Horníček nakonec vytěsnil ten projektil mimo tři tyče, nicméně Angličané budou mít k dispozici rohový kop, který bude rozehrávat opět Alexander Arnold. Šestá minuta, Anglie, Česko 0-0, ale domácí hned v úvodu zápasu mají poměrně velký tlak. Rohový kop, který bude opět rozehrávat Alexander Arnold, který bude míč tedy točit směrem k brance Lukáše Horníčka. Svojí pravačkou už se rozbíhá, centruje do pokutového území, kde Alex Král, který balon odlavičkoval mimo šestnáctku, navíc jeden z českých fotbalistů byl uvnitř pokutového území faulovaný, takže Češi si na malou chvíli mohou oddychnout a za malou chvíli tedy budou pokračovat ve hře. Michal Sadílek už je na nohou, ale teď si tedy ještě otírá nos, tak věřme tomu, že ten nos, který měl zlomený, vydrží a Sadílek bude moci pokračovat ve hře. Končí šestá minuta, začíná sedmá, Anglie, Česko ve fotbalové lize národů na stadionu v londýnském Wembley, zatím 0-0.
6: Brankář Lukáš Horníček mužem, který teď bude rozehrávat na startu sedmé minuty, už si položil balón na hranici svého pokutového území, kde se stal ten přestupek na Michala Sadílka. Horníček pravačkou nakopává balón na levou stranu hřiště, ale to je přetažený míč, který nedoběhne ani hrotový útočník českého týmu Ryan Nadery, a tak tento balón končí jen v náruči naopak anglického brankáře Pickforda, který okamžitě rozehrává na pravou stranu, tam je Kwan, ale Pickford se vrací k míči po přihrávce od Kwanzacha. Tam byl Pavel Šulc, který atakoval právě rozehrávku, a to se povedlo teď Čechům. Alex Král u balonu na hranici pokutového území pálí, ale tato střela byla nepřesná, jen zhruba o nějaký půl metr podle mě minula pravou tyč branky Jordana Pickforda, ale dobrý atak Čechů, kteří teď natlačili Angličany do velkého presu a kteří následně tedy ztratili balon, a byla z toho první střela českého týmu v tomto zápase na konci sedmé minuty. To byli Češi, kteří teď tedy zahrozili, Angličané už ale rozehrávají od své branky, a to ve velkém riziku. Jordan Pickford ale nakonec uklidňuje tu situaci přihrávkou na pravou stranu hřiště, kde je Kwanzach, ten už míří s balónem více k půli hřiště a to se mu také zatím vede, ačkoliv Češi atakují tu rozehrávku, ale vypadá to, že i s přispěním faulu, ano, je to tak, rozhodčí Gezibík teď používá svou píšťalku, protože to byl ve středu hřiště Linger, který atakoval své protihráče a tak Angličané můžou rozehrát alespoň na chvilku v klidu. Je to Kwanzach, který dává na Pickforda, ten je vytažený hodně z branky. Polovina osmé minuty, Anglie, Česko v lize národů 0-0.
5: Angličané mají míč na levé straně vlastní poloviny a je to Hall, který dává zpětnou přihrávku pod sebe. Tam je Lewis Skelly, který monitoruje situaci. Průniková přihrávka na Harryho Kanea, který si běhl mezi řady a sklepl na levou stranu, kde je Hall, po něm opět Lewis Skelly a také Gehy. Otočení těžiště hry na pravou stranu, kde je v náběhu Rodgers. Sláma si na něj musí dávat pozor na poslední chvíli. Jiří Sláma před Rodgersem odpravil míč do zámezí. Angličané budou vhazovat. Rodgers hru zrychlil. Pod sebou má volného Bellinghama, ke kterému teď zbíhá Schulz. Bellinghamova zpětná přihrávka na Andersona a uvnitř středového kruhu teď může hrát Gehy. Na levé straně prostor pro Hola, který už by mohl odcentrovat do 16, ale táhne míč do středu pole, je naháněný hned dvojicí protihráčů, ale nakonec to zvládl. Angličané se dostávají na pravou stranu, kde je Rodgers. Zdálo se mi, že v offsideu, ale ve hře se zatím pokračuje stále. Morgan Rodgers ještě kombinuje s Bellinghamem, který centruje do 16. Tam je Kane, měl to dlouhé, takže hlavou balon netrefil úplně ideálně, jen ten míč prodloužil za sebe a Češi naopak teď mohou zahrozit, protože Schulz má dost prostoru uvnitř středového kruhu, nedal si úplně šťastný dotek, ale ještě to zvládl záložník Lyonu. Na levé straně může hrát Linger a po něm Sláma. Teď se Češi už vytlačili na vlastní polovinu. Devátá minuta končí. Anglie, Česko v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve fotbalové lize národů zatím 0-0. Teď dobrá pasáž českého týmu, který kombinuje na vlastní polovině. K míči se dostává Ambros, ten si musí dát pozor na chybu, protože je v obležení trojice protihráčů a chyba přišla. Teď mohou hrát Anglie Angličané. Kane se dostává k míči, ještě otáčí Runa Rodgerse, který skopává pod sebe na Bellinghama. Ten se nedostane ke střele, protože proti němu včas vyběhl hranáč, ale tlak Angličanů pokračuje. Bellingham to má na levačku, ještě si balón zašlápl před Schulzem a jedna Zidanovka na Ambrose, respektive na Derryho. Angličané to zvládají a mají míč na levé straně. Pokračuje tlak domácích fotbalistů Eze, po něm Bellingham, který už je uvnitř 16, zpětný pas na levou stranu, kde je hol, který vrací Bellinghamovi, ten už by mohl nacentrovat, ještě ten centr naznačil, další zpětná přidávka na Kwanzaa a těžiště hry se přesouvá na pravou stranu, kde je Alexander Arnold. Teď jsou Češi pod velkým tlakem, 10. minuta, Anglie, Česko 0-0, vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
6: Angličané stále v obležení české 16. na levé straně hřiště, je to obránce Lewis Hall, který je u balónu, ale přihrává ještě na stopera Gyeyho a Gyeyhy teď přes střed dává na Bellinghama. Češi ale trochu vysunuli ten svůj tlak a vytlačili tím anglický tým trochu více k polovině hřiště. Právě tam je teď balón přímo na polovině hřiště. Je to u Gyeyhyho, který hraje ještě na levé straně společně také s Hallem a Hall vrací právě na Gyeyhyho. Teď jsou Angličané poměrně v klidu, protože Češi nenapadají a dávají na pravou stranu hřiště balón k Trentu Alexandru Arnoldovi. Arnold jen pod sebe našel ještě Rodgerse, ale Rodgers neviděl nějakou ofenzivní variantu a vrací na Arnolda a ten si zahraje také společně s kapitánem anglického týmu Harrym Kaneem, který se teď vrátil hodně do hloubky pole, je v podstatě u poloviny hřiště, ale to zatím vychází Angličanům, protože to byla přihrávka na Bellinghama, která mohla být průniková. Češi ale zachytili, byl to Michal Sadílek, který se tam do té rozehrávky Angličanů připletl a Češi se dostávají k balónu po poměrně dlouhé, řekl bych minutu a půl, možná dvou minutové pasáži hry, kdy Angličané tlačili, ale Češi okamžitě ztratili ten balón teď na levé straně hřiště. To nevyřešili dobře a znovu jsou to Angličané, kteří můžou hrát na balónu. Začátek 12. minuty, Anglie Česko ve Wembley v lize národu 0-0.
5: U míče Ebereči Eze, který táhne míč do středu hřiště a byl faulovaný na Derrym, takže další je standardní situace pro domácí. Opět je to sosy hřiště, ale možná z 35 metrů z velké dálky, nevím, jestli bude mít Trent Alexander-Arnold takové sebevědomí, nebude, protože Angličané rychle rozehráli, Rodgers se dostal za defenzivu českého týmu, která byla teď trochu překvapená a Rodgers se srazil s Lukášem Horníčkem, teď oba dva fotbalisté leží na trávníku v bolestivých grimasách, tak věřme tomu, že se nezraní z nich ani jeden a oba budou schopni pokračovat ve hře, ale Češi teď nebyli úplně koncentrovaní, možná čekali, že si tu standardní situaci Angličané opět připraví a třeba to Alexander Arnold bude zkoušet opět na branku, ale Harry Kane se přimotal k tomu míči, okamžitě mrkl na Rodgerse, který se na pravé straně rozběhl za obranu českého týmu a div, že se nedostal do zakončení, Horníček včas tedy předvídal, ale hodně nepříjemná srážka, Lukáš Horníček už byl v pádu a podsekl tedy Morgana Rodgerse na penaltu ani náhodou. Důležité ale je, aby oba hráči byli připraveni ve hře pokračovat, což se zdá, že se splní. Aktuálně tedy se tady na londýnském Wembley hraje polovina 13. minuty utkání elitní skupiny fotbalové Ligy národů mezi anglickými a českými fotbalisty. Zatím branku nenabídlo a Lukáš Horníček za malou chvíli tedy bude pokračovat ve hře a z vlastního pokutového území bude vykopávat zřejmě na levou stranu, kam teď se přesunul také Ryan Nadery, což je určitě nejvyšší z těch ofenzivních hráčů českého týmu. Právě na něj balon letí, Nadery si míč nachází, respektive nachází si dráhu letu míče, ale souboj s Andersonem nevyhrál, Češi se ale dostali k odraženému balonu, konkrétně Vítík, po něm může hrát Král na pravé straně, který se snaží uvolnit přes svého strážce, to se mu ale nepovedlo, protože Hall dal před Alexe Krále své tělo. Angličané vazují Hall a jeho aut pod sebe na Gyeyhyho, znovu se dostává k míči Hall, který přidává do středu hřiště a zvládl to velice dobře, ještě přidávku na Harryho Kanea, který je teď v pozici posledního hráče Angličanů a domácí mohou pokračovat v útoku na pravé straně. Rodgers, Kane teď chybí v pokutovém území, Rodgers to tak bere na sebe, táhne míč do středu hřiště, Rodgers spálí, ale branku vysoko přestřelil, takže Lukáš Horníček v brance českého týmu mohl zůstat klidný. Polovina 14. minuty, stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, utkání fotbalové Ligy národů Anglie Česko zatím 0-0.
6: Ne, tato rána se Rodgersovi opravdu hrubě nepovedla, ačkoliv to vypadalo, že má poměrně ideální pozici na střelu z hranice pokutového území českého týmu, tak nakonec ten míč zamířil až na tribunu tady ve Wembley a ty tribuny jsou opravdu silně zaplněné. Lukáš Horníček, brankář národního týmu, už rozehrává na levou stranu hřiště, kde je Hranáč, a následně právě od Hranáče centr zhruba na polovinu hřiště, kde je Linger. Po něm by chtěl hrát ještě na Dery, ale hlavička od Lingra právě na tohoto českého hrotového útočníka úplně nedoputovala. Naopak našel si na pravé straně Giehy, který hraje ještě s brankářem Pickfordem. Ten je vyběhnutý zhruba 10 metrů před vlastní šestnáctkou, ale teď už zalézá zpátky do své branky po tom, co přihrál na levou stranu hřiště. Tam je Kvanca, který hraje ještě na Hola. Hol už je na polovině hřiště, ale nakonec otáčí hru jen zpátky na anglické obránce. Polovina 15. minuty, Anglie Česko 0-0. Jsou to angličtí fotbalisté, kteří jsou teď u balónu na levé straně hřiště. Je to Kvanca, který vrací balón zpátky na Hola, a Hola se rozhlíží, jestli bude moct hrát dopředu. Nakonec přes střed to zkuší, kde přihrává na Andersona. Tohle je přihrávka na Arnolda, který už byl v pokutovém území, ale dobře ho tam teď zachytil Jiří Sláma, který nakonec odpravil ten balon alespoň do zámezí za branku, takže z toho bude rohový kop, ale teď se tam Trent Alexander-Arnold zjevil opravdu nečekaně z pravé kraje obrany a rovnou rozehrává ten rohový kop nakrátko na Luise Hola. Je to Hol, který dává ještě zpátky na Arnolda, po něm může hrát také Anderson a jeho rána, která ale nakonec netrefila branku Lukáše Horníčka. Ten dal ruce jen nad sebe a vypadalo to, jako by se vzdával, protože ten míč opravdu letěl hrubě vedle branky českého národního týmu. Polovina 16. minuty, Češi hrají ve Wembley v Lize národů s domácí Anglií 0-0.
5: Angličané dělají českým fotbalistům svým pohybem problémy, hodně mění pozice, třeba Harry Kane se hodně stahuje do hloubky, v podstatě do pozice středního záložníka, a takzvaně invertuje Trent Alexander-Arnold, který nastupuje na pravém kraji obrany, ale často se nachází také ve středu hřiště. Češi jsou teď ale u balónu, konkrétně je to Ondřej Linger, který táhne míč blíže 16 Angličanů, nakonec si ten postup směrem vpřed rozmyslel a přihrává pod sebe do středu hřiště, kde je Sadílek, ten kombinuje s Soufalem, který je na pravé straně, vrací Sadílkovi a uvnitř středového kruhu teď trocha prostoru pro Hranáče. Ten si ale musí dávat pozor, protože ho napadá Bellingham, na levé straně Sláma, zase tísněný Rodgersem, který Slámu povalil na zem, ale ve hře se pokračuje. Další Lingrův zpětný pas na Hranáče a Lukáš Horníček zřejmě teď také z branky pomůže českému týmu s rozehrávkou. 17. minuta, Anglie Česko 0-0. No a v sektoru hostujících příznivců se ozývá skandování, kdo neskáče, není Čech. Teď pozor na chybu v rozehrávce českého týmu. Horníček dostal pod tlak Alexe Krále, kterému sáhl do zpětné přihrávky Anderson, ale nakonec to tady Horníček zvládl, protože Král byl faulovaný. Připomínám, že příznivců z Česka by tady mělo být zhruba 1000 na stadionu v londýnském Wembley. Češi u balónu, konkrétně golman Lukáš Horníček, který je uvnitř vlastního pokutového území. Harry Kane ho zatím nijak aktivně nenapadá, Horníčku dlouhý nákop na Deryho, ale s ním si poradí Gehy. Odražený míč pro Luise Skellyho, ale v zápětí se Češi dostávají k míči, konkrétně na Dery. Teď by to chtělo hru trochu sklidnit. Alex Král otáčí hru na levou stranu, kde je Linger. Tandemový náběh mu vytváří Sláma, který teď přivzal přihrávku od tedy Jiřího Slámy. Ještě více u kraje hřiště je Šulc, který se snaží nacentrovat do pokutového území. No a poté, co Jarrell Quensah úplně neideálně zpracoval balón a zahrál ho do zámezí, budou Češi rozehrávat premiérový rohový kop v tomto zápase, a to je šance. 18. minuta, fotbalová Liga národů, Anglie, Česko 0-0. No a hostující příznivci skandují, my chceme gól.
6: Je to Vladimír Coufal, kapitán českého týmu v tomto zápase, který rozehraje ten rohový kop z pravé strany hřiště, takže bude pravačkou kroutit balon do branky anglického národního týmu. Nakonec ale je na rozehrávka nakrátko se Sadílkem a právě Sadílek aktuálně u balónu před pokutovým územím Angličanů. Teď takový lob, který našel Vladimíra Coufala, ale zpátky může hrát právě Sadílek. Češi už opouští anglické pokutové území, jsou vyhnáni anglickými obránci, ale stále jsou u balónu. Je to Šulc, který na levé straně hřiště může hrát do vápna ještě, kde je připravený Sláma, ale Sláma nakonec se nedostal k balonu. Angličané teď sebrali ten míč a bude přerušená hra, protože balon Angličané napálili ještě do nizozemského sudího, který tak přerušil hru. Polovina 19. minuty tohoto zápasu, Anglie Česko 0-0 a Angličané budou rozehrávat zhruba nějaké 2 metry před svým pokutovým územím. To vypadalo sympaticky, ale nakonec z toho českého tlaku na Anglii anglickou obranu a nebyla ani střela, ani žádný centr do pokutového území, a tak stále platí 0-0. Je to brankář Anglie Pickford, který rozehrává nakrátko na levou stranu hřiště, kde má Gyeyho. Gyey ale jen vrací právě na svého golmana, který teď už nakopává až na polovinu hřiště. Tam je Bellingham, ale ten zpracoval balon hned do běhu Ondřeje Lingra a ten může jít dopředu přes pravou stranu hřiště, kde je připravený ještě Ambros. Ten patičkou vrací na Lingra, ten je na hranici pokutového území, to je centr do vápna, ale anglická hlavička teď odvrací balon jen do zámezí, bude z toho autové vhazování, a to na konci 19. minuty. Anglie Česko 0-0.
5: Dobrá pasáž českého týmu aut z pravé strany, zhruba 10 metrů od rohového praporku. To si dost možná žádá dlouhý aut Vladimíra Coufala, což je recept, po kterém už Češi několikrát udeřili i gólově. Dlouhý aut letí do 16. Anglická defenziva si poradila. Kane ještě odkopává mimo pokutové území. Teď bude důležité, kdo dobere odražený míč. Ambros je tam v souboji s přesilou, Angličané to zvládli. Eze sklepává pod sebe a zahraje si také golman Pickford, který byl pod lehkým tlakem, a tak volí jen dlouhý nákop na levou stranu, kde byl úspěšný ve vzdušném souboji Coufal. Teď ještě bojuje Pavel Schulz o balón. Nakonec to Češi zvládli. Dobrá práce krále ve středu hřiště a hrát může na levé straně Sadílek, který balón nechce ztratit, a tak předává zpět pod sebe, kde je Vítík, ten mu okamžitě pozornost vrací, ale teď chyba v rozehrávce Sadílka a Češi musí hodně rychle spěchat směrem vzad, protože Angličané mají míč na levé straně, kde je rozběhnutý Bellingham, který táhne míč do středu hřiště, stále Jude Bellingham, zatím to bere na sebe, už je na hranici 16. Na poslední chvíli mu ale balón od kopaček upálil Michal Sadílek, který zvládl teď defenzivní činnost ještě ve spolupráci s Soufalem. Dlouhý balon na Naderyho, který teď míč dobře zalepil, ale jde v podstatě do dvou sám. Tak uvidíme, jestli Ryan Nadery z této situace zvládne něco vytěžit. Nakonec ne. Balon ztratil, ale to se dalo očekávat, protože byl opravdu v oslabení. 21. minuta se hraje tady na stadionu v londýnském Wembley. Anglie, Česko. Zatím 0-0 ve fotbalové lize národů. Opět Harry Kane, který je stažený ve středovém kruhu, a teď mu přihrávka vůbec nevyšla. Snažil se na pravé straně vysunout dvojici Alexander Arnold Rodgers, ale poslal míč jen do zámezí. Češi tedy budou vhazovat z levé strany. To bude práce pro Jiřího Slámu. 21. minuta pomalu končí. Anglie, Česko v elitní skupině ligy národů. Zatím 0-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
6: A Sláma rozehrává rychlo na Pavla Šulce, který je ve středu hřiště a byl faulován, drží se za obličej. Silně tam proti němu vystoupil Anderson, který ho tedy nejspíš udeřil do obličeje, protože Šulc stále leží na zemi před oběma střídačkami. Teď už se tam alespoň zvládnul z toho leže přesunout do takového pokleku. Vypadá to, že sudí ještě bude tuto situaci řešit. Chce alespoň, aby se hráč omluvili, respektive tedy, aby se Anderson omluvil Šulcovi. To teď proběhlo. Češi budou rozehrávat v polovině 22. minuty za stavu 0-0 z poloviny hřiště a bude to Michal Sadílek, který si teď zpracovává balon. Tak nakonec Jiří Sláma, který posílá míč jen na obranou řadu českého týmu. Je to hranáč, který okamžitě z jedničky posílá balon na českého brankáře Horníčka. Přes něj balon putuje na pravou stranu hřiště a teď se k míči dostane také Ryan Nadery, pokud tedy doběhne balon, ale vypadá to, že ne. Po tom dlouhém centru z pravé strany obrany byl u míče první brankář anglické reprezentace Jordan Pickford, který ten míč napálil jen do středu hřiště. Tam jsou ale znovu čeští fotbalisté. Z pravé strany je to Coufal, který teď centruje do pokutového území. Dobrý obranný zákrok Angličana Gyeyho, ale Češi se znovu dostávají k tomu odraženému míči. Je to Alex Král, který se teď dostal k míči a následně můžou hrát čeští obránci. Je to hranáč, který ve středu ještě přihrává právě na Krále. Král si přebírá balon a dává ho jen na pravou stranu, kde je Sadílek. Sadílek teď není vůbec v žádném náběhu, naopak stojí přímo na polovině hrací plochy. Teď už se k němu dostávají pomalu také angličtí fotbalisté. Nakonec pokus, který měl být směřován na hrotového útočníka českého týmu Ryana Naderyho, ten ale nedokázal zpracovat balon a Angličané se dostávají k míči. Je to Harry Kane, útočník Anglie, který ale v posledních minutách velmi často zbíhává naopak k pomoci rozehrávky od brankáře Jordana Pickforda. Angličané teď aktuálně na balónu, končí 23. minuta hry. Anglie, Česko 0-0. Jsou to Angličané, kteří jsou teď v útoku na levé straně hřiště. Je to připravený Lewis Skelly, který dává ještě do pokutového území. Tam je Harry Kane, po něm ještě střela Rodgerse, ale ta byla zblokována. A tak se i Češi v v tomto momentě dokázali skoncentrovat na tento útok Anglie. Začala 24. minuta hry ve Wembley, hraje Anglie s Českem 0-0.
5: Tlak domácích trvá, Bellingham si vyměňuje míč s Gehim, blíže půlící čáře, opět u balonu hvězda Realu Madrid Jude Bellingham, který přihrává na levou stranu Hallovi. Hall se snaží ještě vysunout Ezeho, který je pod tlakem Robina Hranáče, který se ho snaží vytlačit mimo střeleckou pozici. To se mu povedlo. Bellingham teď ale centruje na druhou stranu, kde je Rodgers. V pokutovém území ještě se snaží předat před branku na zadní tyč dobíhajícímu Kaneovi, ale toho už si pohlídal Martin Vítík. Navíc ještě odmávaný offside, to znamená, že Morgan Rodgers byl nachytaný v offsideu poté, co převzal přihrávku od Judea Bellinghama, a veškeré vzrušení tady ve Wembley tedy zbytečné. 24. minuta pomalu končí na legendárním stadionu v Londýně a Anglie hraje ve fotbalové lize národů s Čechy zatím 0-0. Čeští fotbalisté se drží, ale výraznější šanci v tomto utkání zatím neměli. Pomineme-li tedy tu střelu z hranice 16 od Alexe Krále, která se mezi tři tyče nevešla. Český nákop na Naderyho, který svádí souboj s Gehem, ten byl úspěšnější, ale Sadílek se ještě dostal k odraženému míči, ale našel jen uvnitř středového kruhu připraveného Alexandra Arnolda, který dává pod sebe, tam je připravený Kvancách. Angličané se teď seřadí, tak aby mohli opět roztočit tu svoji rychlou kombinaci. Ve středu hřiště Lewis Skelly, který je pod tlakem Krále, ten zatím hraje velice dobrý zápas. Alex Král, Angličané ale zůstávají u balonu. Znovu Miles Lewis Skelly ve středu hřiště, jeho průnikový pas na Harryho Kanea, ten je opět ve středovém kruhu. Zpětný pas na Andersona, jeho průniková přihrávka na Rodgerse, teď ťuke z jednoho doteku a na pravé straně je otevřený prostor pro Alexandra Arnolda, který centruje do šestnáctky, tam byl nabíhající Bellingham, ale úplně mu nevyšel krok, ještě se ale dostává na levé straně na hranici šestnáctky k míči Hall, který táhne míč do pokutového území. Hall centruje, ale ten jeho pas byl zblokovaný Králem, nicméně Hall může pokračovat ve hře, dostal se k tomu odraženému míči, po něm může hrát Harry Kane, opět tedy v pozici teď v podstatě středového hráče a chybí v pokutovém území. Angličané pokračují v tlaku na pravé straně Alexander Arnold, proti němu Sláma, 26. minuta, Anglie Česko 0-0, v blízkosti rohového praporku na pravé straně teď Anderson, teď to hezky vykombinovali Angličané, z jednoho doteku Rodgers na pravé straně centruje, ale nenašel nikoho ze svých spoluhráčů. V podstatě na tři přihrávky se Rodgers dostal na pravé straně k centru, ale nevšiml si tam nikoho z volných spoluhráčů a ten centr poslal na opačnou stranu, na stranu pravou, odkud bude vhazovat z obrané poloviny českého týmu Vladimír Coufal, ale anglický celek teď stupňuje tempo a Češi se v posledních minutách převážně brání. 26. minuta končí, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté hrají v lize národů ve Wembley proti domácím Angličanům, zatím bez branek.
6: A je to Vladimír Coufal, který teď krátkým autem našel Sadílka, ale Sadílek okamžitě předává balon na brankáře Horníčka, ten je ve svém malém pokutovém území a následně přihrává ještě do středu, kde je připravený Hranáč, po něm si na levé straně zahraje také krajní obránce Sláma a po něm v náběhu Ondřej Lingr, jenže až k němu balon nedoputoval vzduchem, naopak byl to Alexander Arnold, který ten míč sebral a dává ještě na pravou stranu na Kanea, ten centruje do pokutového území, to je vlastní gol Čechů. Vladimír Coufal, Angličané vedou 1-0. To je ale obrovská škoda, protože centr Harryho Kanea do pokutového území českého národního týmu, ten nebyl vůbec nějak přesný, nebyl ani tak nějak moc nebezpečný, protože na druhé straně, pokud se nepletu, tak tam byl Eze, který ale ten balon už neměl úplně šanci zachytit, vystřelit. Naopak Vladimír Coufal, bohužel, jak dobíhal právě k směrem k brance Lukáše Horníčka, tak si ten balon srazil právě do vlastní sítě. Češi prohrávají a to na startu 28. minuty hry, obrovská škoda, která teď bohužel jen potvrdila ten anglický tlak v úvodu duelu.
5: Škoda to je, protože byť to Angličané sehráli velice dobře, tak ten Kaneův centr absolutně na EZH nějakým způsobem neletěl. Já si myslím, že Vladimír Coufal nevěděl o tom, co se děje za ním, že nevěděl, jestli někdo ještě nedobíhá, třeba Lewis Hall z pozice levého obránce, protože Coufal byl před EZem. Lukáš Horníček si zřejmě nekřikl, protože tam byl Vladimír Coufal před ním. Kdyby si křikl, tak by také mohl ten míč sebrat, nicméně teď už je zbytečné tu situaci hodnotit. Vladimír Coufal si v 27. minutě vstřelil vlastní gól po centru Kanea. To znamená, že Angličané v lize národů vedou ve Wembley nad českým národním týmem 1-0 a teď budou rozehrávat z útočné poloviny. Kane přihrává pod sebe, k míči se dostává Anderson, po něm Lewis Skelly. Angličané teď samozřejmě budou ve větším klidu, protože si můžou teď užívat jednogólové vedení a také kombinují. Na levé straně Ebereči Eze, proti němu Ambros. Eze se ho snaží rozkývat, přidává do středu hřiště, kde Anderson. Kane se dostává k míči, teď ho povalil na zem Martin Vítík, dopísknutý faul, Angličané budou rozehrávat standardní situaci. Kane okamžitě tedy rozehrává na pravou stranu, kde byl volný Alexander Arnold, který si hrudí dobře balon zpracoval, dává přidávku pod sebe, tam je Rodgers ve statické pozici, kombinuje s Alexandrem Arnoldem a nepřesná přidávka Andersona, který tím svým pasem trefil Schulze. Od něj se míč dostal do zámezí, to znamená, že domácí vhazují z pravé strany. Alexander Arnold má pod sebou volného Kvancaha. 29. minuta, Anglie, Česko 1-0. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport před malou chvílí si vstřelil vlastní gol kapitán národního týmu pro dnešní duel Vladimír Coufal. Další pohledná kombinace Angličanů. Bellingham otáčí hru na levou stranu, kde je v náběhu Hall, k němu se stahuje Vladimír Coufal. Hall zatím balon přidržuje, dvakrát si na něj šlápl, zpětný pas na Kanea, který centruje na pravou stranu, tam je volný Arnold, který ještě vrací do 16, kde je Bellingham, který si vytváří střeleckou pozici. Anderson pálí ze druhého doteku a v dobré pozici branku přestřelil. Lukáš Horníček tedy bude rozehrávat za malou chvíli od své branky, ale myslím si, že té akci předcházel ještě offside Morgana Rodgersa. Češi tak budou rozehrávat. 30. minuta, Anglie, Česko ve fotbalové lize národů 1-0. Zatím jediným v uvozovkách úspěšným střelcem Vladimír Coufal, který si v 27. minutě vstřelil vlastní gol.
6: Čeští fotbalisté ale musí začít hrát, protože v posledních minutách, a není to už úplně jen tak krátká doba, se Angličané opravdu valí ve velkém počtu na českou obranu a zatím to hrozí opravdu dalšími a dalšími střelami. Teď pokus Horníčka na centr, na střed hřiště, ale bohužel balon od českých kopaček zamířil jen do zámezí, takže autové vhazování pro anglický tým. Alexander Arnold rozehrává do středu, kde je Bellingham, a po něm bude hrát ještě na středu hřiště na levé straně Eze. Eze se dostal k balonu, dokázal ho zachytit ještě na hrací ploše a tak s ním může jít teď naopak víc do středu. Nepřihrává na Luise Skellyho a ten ještě na obranou řadu anglického týmu. Na pravé straně je to Kwanzaa, který může hrát do středu na Bellinghama, po něm také Alexander Arnold, ten už je u rohového praporku, ještě centr do vápna, ale Eze se nedostal k míči. Dobrá hlavička a Coufala, která teď dostala balon mimo pokutové území českého týmu. Každopádně ale Angličané zůstávají u míče. 31. minuta, Anglie vede nad Českem ve Wembley v lize národů 1-0 a jsou to Angličané, kteří jsou u balónu. Je to teď konkrétně Anderson ve středu hřiště, který teď mohl hrát, ještě chtěla najít Bellinghama, ale čeští fotbalisté dokázali také po nepřesné rozehrávce Angličanů ten balón získat. Je to Horníček, který brankář českého národního týmu, který posílá dlouhý balón až na Ryana Nadaryho a následně může hrát na levé straně také Sláma společně s Lingrem, a Lingr udržel ten balón, takže Češi se možná po delší době dostanou na delší čas k balónu a nakonec je to uklidnění jen zpátky přes obránce Hranáče až na brankáře Horníčka. Začíná 32. minuta hry, Češi prohrávají ve Wembley v lize národů s domácí Anglií 0-1.
5: Horníček se obratem dostal k balónu znovu a monitoruje situaci kolem sebe, s kým by mohl nakrátko rozehrát. Oba střední záložníci Král se Sadílkem jsou ale obsazení, a tak Horníček volí dlouhý nákop na Nadaryho, který se snaží dostat před hola, ale ten před sebe nepustil Ryana Nadaryho, udělal to skvěle, hrudí si balon zpracoval a ještě konstruktivně rozehrál. Hrát může Luis Skelly a na levé straně opět Harry Kane a jeho dlouhý pas na nabíhajícího Bellinghama, toho před sebe ale nepustí Robin Hranáč, který sklepl z prvního dotyku pro svého stoperského parťáka Vítíka. Teď se opět dostává k míči Robin Hranáč, na levé straně Sláma, který už je pod tlakem Rodgersa, a Sláma balon napálil do křídelníka londýnské Chelsea. Balon následně skončil za brankou golmana Horníčka, který tak za malou chvíli bude rozehrávat právě od své branky. 32. minuta, pomalu končí utkání fotbalové ligy národů. Posloucháte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Anglie, Česko zatím 1-0. V 27. minutě si po centru Kanea vstřelil nešťastný vlastní gol reprezentační obránce Vladimír Coufal. Další rozehrávka na krátko. Král si běhl pro balon, po něm může hrát Schulz. Na pravé straně Ambros, ale byl odtlačený a odstavený čistě hólem. Ten následně dává Kaneovi, který sklepává opět hólovi. Následně jeho přidávka už přesná nebyla, ale Češi se teď zbytečně zbavili míče. Přišel dlouhý odkop od Martina Vítíka, který skončil až u domácího brankáře Pickforda. Angličané se dostávají blíže k půlící čáře, kde je Gehy, a po něm může hrát Kwanzaa. Na pravé straně prostor pro Andersona, ještě více na křídle Alexander Arnold. který si teď poradil se Schulzem, přidává Andersenovi, Rodgers stáhne míč do středu hřiště, je atakovaný slámou, ještě to Morgan Rodgers ale zvládá a míří k 16, ještě má více na levé straně Ezeho, který teď převzal přidávku Ebereči, Eze se snaží vytvořit si střeleckou pozici, nakonec centr do pokutového území, kde je připravený Kane, ten hlavou vrací pod sebe, ale tam byl jen připravený Jiří Sláma, přichází ale opět jen další odkop k Pickfordovi, takže tlak Angličanů nepolevuje a domácí jsou tedy opět na tahu. Uvnitř středového kruhu Mark Gehy, který má po levé ruce volného hola. V podstatě všichni čeští fotbalisté jsou teď na obrané polovině, kromě dvojice Nadery Schultz, která se teď vytahuje, protože míč letí k brankáři Pickfordovi, který teď k sobě láká Pavla Schulze. Všímá si Pickford na pravé straně Rodgerse, který se stahuje více do středu hřiště. Dlouhý nákop právě na Rodgerse, ale dobrá hlavička Hranáče, odražený míč pro Sadílka, který svádí souboj s Alexandrem Arnoldem a ten prodal své zkušenosti a vybojoval míč opět pro domácí barvy. Už se hraje 34. minuta a angličtí fotbalisté vedou v Lize národů nad Čechy 1-0 po vlastní brance Vladimíra Coufala ze 27. minuty.
6: A právě angličtí fotbalisté jsou teď u balonu na levé straně hřiště, ale dobře tam zapracoval Nadery a vybojoval míč pro české fotbalisty a tak může hrát ve středu hřiště Král a po něm také Schulz, který už má dobrou rychlost, aby se řítil do vápna anglické reprezentace. Schulz, ale nakonec finální dotek úplně nevyšel na střelu ani na přihrávku a tak právě Schulz přišel o balon. To je škoda, angličtí fotbalisté se teď dostávají snadno k balonu a znovu to budou právě svěřenci Tomase Tuchla, kteří budou tvořit a to potom, co je odpískán nedovolený zákrok českým fotbalistům. Konkrétně to byl právě Pavel Schulz, který se provinil proti pravidlům, když se tam vracel na vlastní polovinu, tak tam podkopl Andersona a to byl faul, který viděl nizozemský sudí Gezibik a tak Angličané budou rozehrávat. Je to právě Anderson, který teď dává na střed, kde je jen Lewis Skelly, po něm si zahraje na pravé straně hřiště také Gehy a může po něm hrát a také Rodgers, ten už je na útočné polovině a motá hlavu Jiřímu Slámovi. Sláma nedokázal ten balon zachytit, to je Kane, který může vystřelit, zblokovaná rána, dobře tam byl vytík a Češi odkopávají ten balon mimo 16, tím ale nekončí hrozba anglické fotbalové reprezentace, teď už ano, protože Angličané si zakopli míč mimo hřiště, byl to Alexander Arnold, který to úplně nezvládl na pravé straně hřiště, nedokázal ideálně zpracovat míč a tak to bude na levé straně teď Jiří Sláma, který pošle balon zpátky do hry autovým hazováním, které poslali na Michala Sadílka, ale toho poslal v uvozovkách trochu do špeku. Sadílek to ale zvládl, ačkoliv nejspíš trochu pokroumal nohu Harrymu Kaneovi, který zůstává na zemi. Hra ale pokračuje. Balon u Horníčka, který posílá dlouhý centr ještě na Schulze. Ten dobře zpracoval, ale následně chtěl hledat Ondřeje Lingra v běhu a ten stál. A tak se balon dostává jen k anglickému brankáři Pickfordovi. Ten zpracovává míč, končí 36. minuta tohoto zápasu. Angličané doma ve svém svatostánku, tedy ve Wembley, vedou nad českými reprezentanty 1-0 a to díky vlastnímu gólu kapitána českého týmu Vladimíra Coufala ze 27. minuty.
5: Angličané u balónu na polovině hřiště, kde je Lewis Skelly, který si vyměnil míč s Bellinghamem. Opět pokračuje spolupráce těchto dvou fotbalistů. Na levé straně už je hól, kterému nabíhá Bellingham, ale hólova přihrávka končí v zámezí. Byť mu Bellingham s dviženým palcem děkuje alespoň za ten záměr, tak budou Češi vhazovat z pravé strany, konkrétně Vladimír Coufal, 37. minuta, Anglie 1, Česko 0, Coufal a jeho dlouhý outman nabíhajícího Alexe Krále, ale to nemělo šanci na úspěch, protože míč letěl daleko od kudrnatého záložníka českého týmu a tak opět tedy kombinují Angličané. Míč se dostává až k Pickfordovi, kterého se snaží jakž takž napadat Pavel Schulz, ale Pickford má kolem sebe hodně prostoru. Dlouhý nákop, ale končí jen u kopaček Martina Vytíka, na kterého se ještě křikl golman Horníček, který teď ukazuje gestem svým spoluhráčům, aby se trochu uklidnili. Horníček proti sobě láká trojici ofenzivních fotbalistů anglického týmu. Nakonec volí dlouhý nákop na Naderyho, se kterým se vrací hol a včas ze své branky vyběhl Jordan Pickford, který okamžitě rozehrává a vyhazuje na pravou stranu, kde je Kvancach. Po své levé ruce má volného Andersona, který táhne míč blíže půlící čáře a natáhl na sebe více českých hráčů. Bellingham roztahuje hru na levou stranu, kde Ebereči Eze v souboji 1-1 s Vladimírem Coufalem. Eze to zatím bere na sebe, ještě tam má tandemový náběh hola. Nakonec Eze centruje a Kane se snažil dostat do zakončení na zadní tyči, ale to se mu nepovedlo, protože ho hodně pečlivě bránil Robin Hranáš. Následně přišla česká chyba v rozehrávce. Angličané budou vazovat z pravé strany. 38. minuta je ve své polovině. Anglie Česko 1-0 ve fotbalové lize národů. Alexander Arnold má pod sebou volného Kwanzaa a na ose hřiště může hrát s balonem u kopaček Gehy. Po něm už Anderson a mezi řady si seběhl Bellingham, který kombinuje s Hallem na levé straně. Opět Jude Bellingham teď v obležení trojice českých fotbalistů, ale zvládl to. Ještě jedna otočka před Alexem Králem, přihrávka na Andersona. Opět tedy takové házenkářské obléhání české branky v podání Angličanů. Teď je to hodně ve zhuštěném prostoru na levé straně. Hall a jeho zpětná přihrávka na Andersona. Domácí teď vymýšlejí, kudy by mohli zahrozit, ale zatím to je jen obehrávání z jedné strany na druhou. Kwanzaa, který už je teď v pozici posledního hráče, ale všichni Angličané s výjimkou golmana Pickforda jsou na polovině českého týmu. Eze se dostává k míči, ještě může hrát Hall na levé straně, proti němu Coufal. Dobře si naběhl Eze, který je už v podstatě u brankové čáry. Snaží se roztancovat Coufala, což se mu daří. Hall ještě posílá balon do pokutového území. Vitík odkopává opět jen do zámezí. Angličané hrají v tempu, Češi se pouze brání a tlak domácích bude pokračovat. 39. minuta, Anglie Česko 1-0 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
6: A je to Hall, který už vhodil balon zpátky do hry, jenže ho posílá jen na stoperskou dvojici Anglie, takže si zahrál Gehy a po něm také Kwanzaa. Na pravé straně zapojují do hry ještě Alexandra Arnolda, který už je před pokutovým územím českého týmu. Následně se zapojuje do hry také Rodgers. Teď je to centr Arnolda, který ale nakonec byl jen zblokován a tak balon zamířil od kopaček českých fotbalistů zpátky jen k Alexandru Arnoldovi. Ten tentokrát uklidňuje hru zpáteční přihrávkou na své obránce, ale teď už je to Anderson a po něm Kane, je to 2-0. Harry Kane a to je gól, který nejspíš bude platit, ačkoliv se Lukáš Horníček ještě pokouší reklamovat offsideové postavení, ale ne, vypadá to, že Angličané opravdu půjdou do vedení 2-0 ve 40. minutě. Potom, co si Angličané na chvilku odpočinou.

0: hry. Potom, co v 27. minutě v uvozovkách otevřel skóre vlastním gólem, kapitán českého týmu Vladimír Coufal, a teď se trefuje Harry Kane.
1: 90. gól pro Harryho Kanea v anglické reprezentaci ve svém 25. zápase. Neuvěřitelná bilance tohoto útočníka Bayernu Mnichov, který, připomínám, dnes srovnal historického rekordmana Angličanů v počtu startů v národním týmu, někdejšího golmana Petra Shiltona. Bylo to skvěle sehrané. Anderson otočil hru na pravou stranu, kde si sláma nepohlídal Rodgersenu, a přihrávka do pokutového území na volného Kanea už znamenala zhruba 90% gól, který také přišel. 41. minuta, Anglie, Česko ve fotbalové lize národů 2-0. Češi teď kombinují na polovině Angličanů, kde je konkrétně Lukáš Ambros, který je ve středu hřiště. Zpětná přihrávka na Hranáče, který má po levé ruce volného slámu. Hranáč ale zatím balon drží ve své moci, stále Robin Hranáč ukazuje, že nemá moc s kým hrát. Uvidíme, co nakonec vymyslí. Stále stojí nad balónem, jen se blíží pokutovému území Angličanů. Přidávka na levou stranu, kde je sláma. Po něm už Lingard, ten se ale nedostal přes Alexandra Arnolda, který dal před Lingra své tělo. A Angličané budou vhazovat z pravé strany. Bude to právě Alexander Arnold, který se ještě vyžádal od svých spoluhráčů na lavičce, kteří se rozcvičují za postranní čárou, čistý a suchý balón. Alexander Arnold čeká, kdo se mu nabídne, nakonec dlouhý aut, který míří na Kanea, ale blíže k balónu měl Hranáč, který vyhrál lavičkový souboj. Schulz teď povalil Andersona na trávník a na to by si Pavel Schulz měl dávat pozor, protože právě na Andersonovi se vykartoval před týdnem v úvodním vzájemném utkání v Edenu, kdy byl tedy vyloučený v 25. minutě. Angličané jsou u balónu na levé straně Eze, proti němu Ambros. Eze naznačil přihrávku, až teď poslal balón pod sebe, kde je Luis Skelly. Na ose hřiště může hrát Gehy a Angličané si užívají komfortního dvougólového náskoku. Teď se hra přesouvá na pravou stranu, Alexander Arnold sklepává pod sebe na Kwanzaa a opět přihrávka na Gehyho, jakoby Angličané lákali Čechy, aby více napadali. To se teď děje, Pavel Schulz, a po něm Ondřej Linger vytváří jakousi snahu o pressing. Dlouhý balon podal po straní čáry na Rodgerse, ještě odražený míč pro Bellinghama, poté co hlavičkoval Sláma. A teď Slámova dobrá práce, Jiří Sláma sice balon vybojoval, následně nepřidal úplně přesně Královi, a tak znovu hrají Angličané na pravé straně, kde je Bellingham. Ten se snaží patičkou ještě oslovit Kanea, který se nedostal do zakončení. Harry Kane by chtěl. Rohový kopa, ten přichází, trochu se teď divím, protože mi přišlo, že právě od anglického kapitána míč skončil v zámezí, ale tím, že se přihlásil, tak se mi zdálo, že asistent rozhodčího trochu podlehl tomu tlaku a tomu jménu, které signalizovalo, že by Angličané měli kopat rohový kop, ale to podstatné skutečně. Přichází standardní situace domácích, končí 43. minuta, Angličané vedou nad českými fotbalisty 2-0. A navíc by teď mohli udeřit i po třetí, byť samozřejmě nechce nic přivolávat.
0: Je to Trent Alexander Arnold, který stojí u rohového praporku společně také s Luisem Hallem a mají čas se domluvit, protože nizozemský sudí ještě řeší nějaké nespory v pokutovém území. Je to Jude Bellingham společně s Martinem Vidíkem, kteří jsou přivoláni na kobereček před tohoto nizozemského sudího a nejspíš tam byli tedy nejaktivnější v nějakých soubojích ještě před zahraničí toho rohového kopu, ale potom, co byli oba vysvětleni právě s rozhodčím, tak budeme moct pokračovat ve hře. Luis Hall to nejspíš bude tedy, protože Trent Alexander-Arnold odchází od rohového praporku. Luis Hall a bude to kroutit levačkou do branky Lukáše Horníčka. Jeho centr vysoký, který míří až na zadní tyč, tam je Harry Kane, ale ten se hlavice nedostal, byl to naopak Jiří Sláma, který ubránil tohoto úrostlého útočníka Bayernu Mnichov, a tak to bude rohový kop z druhé strany. K rohovému praporku zamířil okamžitě právě kapitán Kane, ale nakonec to bude rozehrávka od obránce Alexandra Arnolda. 45. minuta začala, Anglie vede nad Českem 2-0.
1: Za 3/4 minuty se dozvíme, o jaký časový údaj ještě tedy prodlouží první poločas hlavní rozhodčí, ale ještě předtím bude následovat rohový kop Trenta Alexandra Arnolda, který bude míč kroutit směrem k brance Lukáše Horníčka. Alexander Arnold zvedá svou levačku a centruje do pokutového území, ale tam vládne Robin Hranáč, pro tuto chvíli odražený míč pro Angličany. Na pravé straně může hrát Bellingham, proti němu Vitík. Bellinghamova vtipná přihrávka pod sebe, kde je Anderson, ten ještě dává do 16. Král na poslední chvíli hlavou prodloužil míč za sebe před Kanem, ale míč další letí do pokutového území českého týmu. Bellingham na zadní tyči na rohu vápna si to dává na levačku, ještě zasekávačka na pravou nohu, Sláma se nakonec dostal k míči a nasadil. Následně Jesle Andersenovi přichází dlouhý nákop směrem na Ondřeje Lingra, ten se ale k míči nedostane. Na podruhé ano a byl faulovaný, takže do

0: Dobrá práce Ondřeje Lingra, který vybojoval ojedinělou standardní situaci pro český tým v prvním poločase, jen 60 sekund, jedna minuta nad rámec základní hrací doby v úvodní 45 minutovce. A teď mají Češi alespoň možnost k tomu, aby snížili ještě do poločasové přestávky. Z levé strany, z prodloužené čáry velkého vápna, budou rozehrávat a tipl bych si, že by to měl být Michal Sadílek a jeho levačka, byť k balónu teď spěchá také Vladimír Coufal. Je tam také Alex Král, který se snaží ještě poradit něco svým spoluhráčům. Nabízel by se Michal Sadílek, který má skvělou kopací techniku, ale pokud by míč měl letět blíže brankáři Pickfordovi, tak bude rozehrávat Vladimír Coufal. Počkejme si na to, 20 sekund do konce nastaveného času. Ten je jednominutový, tak uvidíme, jak si Češi poradí. Aktuálně tedy v závěru první půle prohrávají v Anglii ve Wembley 0-2. Sadílek nakonec centruje na zadní tyč, kde je dobrý balón, ale nakonec nejvýše vyskočil Jude Bellingham. Nicméně čeští fotbalisté nebudou mít už výhodu rohového kopu. Teď trochu necitlivé ze strany hlavního rozhodčího Serdara Gezibíka. Na druhou stranu jedna minuta už uplynula, to je vidět na mých stopkách, takže Češi mohou protestovat, ale to je tak jediné, co mohou udělat. To nejpodstatnější, do kabin jdou spokojenější domácí fotbalisté Anglie, kteří ve čtvrtém utkání elitní skupiny Ligy národů vedou nad českými fotbalisty 2-0. Byli lepší, měli více ze hry, byli aktivnější, Češi se dostali prakticky k jedné nebezpečné střele, Alex Král ale poslal mimo branku. V 27. minutě z pravé strany centroval anglický kapitán Harry Kane, v pokutovém území českého týmu byl trochu dezorientovaný Vladimír Coufal, který ve skluzu poslal míč za záda golmana Lukáše Horníčka, dal si tak vlastní gól. No a druhý gól vstřelili domácí v minutě 40. Pohledná kombinace ze středu hřiště, poslal dlouhý balon na pravou stranu Anderson, Rodgers si míč zpracoval, poslal nezištnou přidávku do 16, kde byl nikým neatakovaný Harry Kane, který neměl vůbec žádný problém dopravit míč za záda Lukáše Horníčka. Po prvním poločase tedy Angličané ve fotbalové lize národů vedou nad fotbalisty z Česka 2-0. My se vám s Karlem Schambergerem odsud z Wembley přihlásíme opět po poločasové přestávce zhruba za 13-14 minut.
1: Ano, i druhý poločas utkání Anglie-Česko ve fotbalové lize národů přiblížíme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No a teď si těch úvodních 45 minut zhodnotíme s naším fotbalovým expertem a bývalým reprezentantem Pavlem Horvátem. Pavle, hezký večer.
2: Dobrý večer.
1: Mám takový pocit, že Češi toho v té první části utkání ve Wembley popravdě asi moc nepředvedli. Jaký je tvůj hlavní dojem?
2: No, tak dá se s tím souhlasit. Já si myslím, že jsme, já nechci říct, byli namlsaný z těch předchozích zápasů, ale určitě v těch předchozích zápasech toho bylo víc, toho sebevědomí. Řekl bych tak 20 minut do toho gólu Ládě Coufala, do toho vlastňáku, si myslím, že to mělo nějaký parametry, byli jsme i trošku nepříjemní, ale od toho gólu si myslím, že jsme jednoznačně slabším týmem a ten druhý gól Anglie byl krásně udělaný, skvělá akce, to se těžko brání, ale dneska se na to nekouká dobře.
1: A hlavně v té 27. minutě, jak jsi zmínil, přišel moment, který domácí Angličany určitě dost uklidnil. Vladimír Coufal vlastní gól. Přitom on v tu chvíli tam byl před brankářem Horníčkem úplně sám. Co máš pocit, Pavle, že se v tu chvíli sešlo tak špatně, že Vladimír Coufal překonal vlastního gólmana?
2: Tak samozřejmě dá se, jsem zvědavý na jeho hodnocení samozřejmě a věřím tomu, že kluci se ho na to zeptají. Myslím si, že tam je nějaký jako zkrat, samozřejmě měl za sebou Ezeho, který ale musel vidět, že má dobrý postavení oproti němu a šel tam tou druhou nohou, levou nohou, vlastně mě by spíš jako přišlo normálnější zahrát to svojí silnější, což je jeho pravá noha, jako pryč z té brány, ale prostě v té situaci je to hodně rychlý, samozřejmě ta orientace prostě nebyla dobrá a padnul z toho takovýhle gól, no.
1: Ten druhý přidali Angličané v závěru prvního poločasu zásluhou kanonýra Harryho Kanea, který zase asi jen potvrdil svoji výjimečnost v tom, jak si najít volné místo, jak s přehledem zakončit. Jak ty si viděl tu situaci?
2: No, tak samozřejmě skvělá akce a určitě tam budeme trošku vinit stopery, protože samozřejmě ono je to půl vteřiny, kdy koukají na ten balon od Andersona, který letí do křídla, ale v tu chvíli Harry Kane už má náskok prostě dvou kroků a už ho vlastně nemůžou vůbec zastavit a ta přihrávka ze strany byla fantastická. Harry Kane v této formě, kterou má teďka, tak tohle pro něj je v podstatě jenom doklepávka z 10 metrů a krásný gol, tomuhle musíme zatleskat.
1: A jaký očekává Pavel Horvát druhý poločas utkání Anglie-Česko? Angličané mohou být v klidu, Češi, věřme, že se zlepší. Co tedy čekáš?
2: No, tak já myslím, že by mohlo dojít k nějakému vystřídání, samozřejmě není to jednoduchý, já chápu, že Anglie prostě doma je velmi silná. Na druhou stranu nebylo tam dneska moc hráčů vidět, myslím si, že se některý kluci ani nedostali k balónu a když tak tam byla ztráta, takže já si myslím, že by mohlo přijít k nějaký střídání, ale bohužel se bojím, že přijde střídání na straně Angličanů a ty mají na lavičce opravdu, když to řeknu, tak zvířata, protože to jsou borci, který si myslím, že budou chtít ukázat, že doma chtějí dávat góly a bojím se, že ke konci zápasu, až naše obrana bude unavená, protože těch obránců tam tolik nemáme, takže by těch gólů mohlo přibývat.
1: Říká Pavel Horvát, který zhodnotil první poločas utkání fotbalové Ligy národů, po kterém v Londýně ve Wembley Anglie vede na Českem 2-0. Pavle, díky a uslyšíme se zase po zápase.
2: Naslyšenou.
3: Posloucháte Radiožurnály 21 hodin a 37 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
4: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další ještě přijdou. Moskva podle Kyjeva chystá další velký útok na Ukrajinu. Tenistka Karolína Muchová je ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty až 23 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v Česku k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 000 dávek už do Česka dorazilo. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětluje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
6: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva. A ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
4: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem ze strany Ruska. Odvolává se na aktuální informace od ukrajinské rozvědky. Po poslední vlně útoků na civilní infrastrukturu začala kyjevská správa umisťovat protidronové sítě na některé důležité objekty, jako jsou třeba mosty přes Dněpr.
7: Ukrajinská obrana se už podle Volodymyra Zelenského připravuje na další kombinovaný ruský úder zaměřený na logistiku. To nemusí být jenom sklady nebo poštovní terminály, ale také mosty a další civilní infrastruktura. Zelenský připomněl, že Rusko za posledních 24 hodin zaútočilo na nemocnice v Kramatorsku a Krivém Rihu. Pokračuje také v útocích na cizí lodě, které přes Černé moře vyvážejí ukrajinské plodiny. První útok ve své výlučné ekonomické zóně hlásí Bulharsko. Jedna loď klesla ke dnu a druhá začala hořet. Osud posádky první lodi zůstává neznámý. Námořníky z druhé lodi se podle sdělení bulharské vlády podařilo evakuovat. Evropská komise označila tyto útoky za nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Celkem 22 litrů krve darovali Sokolové na 12. hromadném odběru v Praze. Zapojilo se do něj na 50 dobrovolníků. Akce Sokolská kapka krve má k dárcovství přivést hlavně mladší a nové dárce. Zároveň připomíná blížící se památný den sokolstva, říká místostarostka České obce Sokolské Kamila Šolcová.
8: Propojení má neuvěřitelný dosah a rozsah, protože si připomínáme sílu bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování, ta nebojácnost, solidarita, pomoc, propojení tam je ohromné.
5: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohrávají v Lize národů s Anglií po poločase 0-2. Druhý poločas duelu, který se hraje ve Wembley, nabídneme ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport už za chvíli. Tenistka Karolína Muchová si na turnaji v Pekingu zahraje čtvrtfinále. Japonku Naomi Osakovou porazila ve třech setech. Letos nastoupila proti čtyřnásobné grandslamové šampionce po třetí a zatím pokaždé vyhrála.
9: Vždycky očekávám těžký zápas, ještě hlavně potom vlastně to 2-0, to bylo před tady tímhle zápasem pro mě, tak jsem čekala, že do toho půjde naplno a bylo to tak, byl to fakt těžký zápas. Myslím, že to mohlo jít na obě strany a už i ten výsledek třetí set tomu napovídá, bylo to fakt o dva míče, možná jsem měla i trošku víc štěstí.
4: Ve čtvrtfinále nastoupí Muchová proti další Češce Nikole Bartuňkové. Ta porazila Rakušanku Krauzovou 2-1 na sety. Linda Nosková do čtvrtfinále nepostoupila. Rusce Alexandrovové podlehla 0-2.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na dálnici u Třince i na D4 u Voznice. Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 osobní auto a dodávka projíždí se pomaleji. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně v okolí sjezdu do Voznice. Na kilometru 24,5 osobní auto srazilo srnu, pozor na překážku na vozovce. Na D6 z Chebu do Karlových Varů se vyhněte překážce u odbočky do Sokolova. Na kilometru 131,5 leží na vozovce sražená srna. V Liberci se uklízí po nehodě na silnici 35 směrem na Turnov. U sjezdu na Ještět a Doubí na 23. kilometru havarovalo osobní auto a kamion, projíždí se pomaleji. A silnice 68 z Třince do Žiliny se ucpává na obchvatu Jablunkova. Je to kvůli kyvadlovému provozu u mostu. Zdržení je přes půl hodiny a směrem ze Slovenska o něco kratší. Další zelená vlna po skončení sportovního přenosu.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A za chvíli se vracíme na druhý poločas Radiožurnálu Sport. Česká republika hraje ve Wembley s Anglií.

0: Don't Cry a Guns N' Roses posloucháte večerní radiožurnál, který teď patří fotbalu. Nejdřív máme jednu zajímavost. Cristiano Ronaldo uvedl, že odcestoval z reprezentačního srazu poté, co trenér Jesus dvakrát porušil svůj slib v národním týmu. Chce pokračovat. My k tomu samozřejmě zjišťujeme podrobnosti. Teď ale k českému národnímu týmu. Ten hraje ve Wembley z Anglií a komentují Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
1: Tak ještě jednou hezký večer, za malou chvíli začne druhý poločas. Připomínám, že Češi po úvodní 45 minutovce prohrávají ve Wembley 0-2. Hostující kouč Santi Denia udělal o poločasové přestávce jednu změnu. Ze hřiště stáhl Ondřeje Lingra a na trávník poslal Matěje Radostu. Druhý poločas začal, teď dlouhý odkop golmana Pickforda, který hledá na pravé straně Rodgerse, jeho přidávka pod sebe na Alexandra Arnolda, který to teď zatím bere na sebe, udržel míč v obtížné pozici na hrací ploše a poslal míč pod sebe na Andersona. Angličané zůstávají u balónu, teď spolu kombinují oba domácí stopeři, ten druhý z nich Gehy posílá míč opět tedy k brankáři Jordanu Pickfordovi, který nikam nespěchá, čeká, jestli na něj vyběhne dvojice Nadery Radosta, to se zatím neděje, Pickford tak stojí nad balónem i dál, nakonec rozehrává přes Bellinghama, který si seběhl mezi řady přes Alexe Krále, teď je tisněný dvojicí českých fotbalistů, ale zvládl to zpětným pasem na Gehyho, ten dostává do hry Ezeha, který je pod tlakem, vytíká, ten se ale musí už zatáhnout na svoji obvyklou pozici. Angličané zůstávají u balónu už několik desítek sekund, opět Harry Kane, který je teď stažený na pravé straně, přihrává do pokutového území, kde si Rodgers dobře balón zpracoval, ale do zakončení se nedostal. Robin Hranát si splnil své defenzivní povinnosti, ale coufal. Teď chybuje v rozehrávce Hall, může hrát na levé straně, jeho zpětný pas na Andersona. 47. minuta, Anglie, Česko stále 2-0. Češi pod tlakem, ale teď to může uklidnit Alex Král, který táhne míč k pravé postranní čáře. Tam je coufal. Dobrá kombinace s Naderem, který natáhl svůj dlouhý krok a teď míří s balonem do středu hřiště, ale končí na trávníku po zákroku Kvancaha. Ten zákrok byl čistý. Ve hře se pokračuje. 47. minuta, stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport, utkání fotbalové ligy národů, elitní skupiny Anglie, Česko 2-0.
2: A jsou to Angličané, kteří jsou u balónu po tom, co se u něj na malou chvíli myhnul kapitán Harry Kane, tak poslal míč naopak zpátky na obrané řady a teď se právě od nich dostává balon k záložníkovi Bellinghamovi, po něm může hrát ještě Eze a ten byl faulován Martinem Vidíkem, který se teď omlouvá, protože sudí z Nizozemska za ním šel, aby se trochu uklidnil. Rychlá rozehrávka Angličanů na pravou stranu hřiště, kde teď může hrát Alexander Arnold. Jeho pokus do pokutového území nakonec ubráněn českými fotbalisty. Bude to rohový kop, který teď, nebo nejspíš to bylo nakonec offside, vypadá to tak. Vypadá to, že to bylo offsideové postavení, protože hlavní rozhodčí teď ukazuje, že bude rozehrávat Lukáš Horníček od své branky trochu přední, takže ano, nakonec offsideové postavení. Lukáš Horníček rozehrává na pravou stranu hřiště, kde je připravený Vytík, ale ten mu okamžitě vrací balon, takže znovu umíčuje český brankář, který si počká, až k němu doběhne Jude Bellingham a následně nakopne balon až na útočnou polovinu, jenže Ryan Nadery i Pavel Schulz byli hlídáni dostatečně pořádně anglickými obránci, takže míč docestoval až za brankářem anglické reprezentace Pickfordem. Pickford rozehrál rychle na levou stranu, kde je Eze. Eze ještě posouvá míč na pravou stranu, kde je Harry Kane. Ten centruje na zadní tyč, kam dobíhal Lewis Hall, ale tento míč byl přetažený a až moc rychlý na to, aby ho stihl právě Lewis Hall na levé straně hřiště. Začala 49. minuta zápasu. Angličané vyhrávají v Lize národů ve Wembley 2-0 v prvním poločase. Prvně vlastní gól Vladimíra Coufala a následně se trefil kapitán anglického výběru Harry Kane.
1: Rozehrávka Čechů přes Lukáše Horníčka, pro balonci se běhl Král, který sklepává zpět na Horníčka, ten si musí dávat pozor na chybu, nakonec dlouhý nákop mířící hned na Naderyho, který se ale opět nedostal před Gehyho, naopak odražený míč pro Kejna, který centruje do 16, ale česká defenziva si poradila, Nadery sklepává pod sebe Královi, Ambrose ještě může dostat k míči a zvládne to, zpětný pas na Slámu, který je na levé straně, Češi kombinují na vlastní polovině, Sadílek převzal přihrávku a následně poslal balon Hranáčovi, Horníček si také zahraje jeho dlouhý nákop na Radostu, ale před něj se dostal Hall, navíc český záložník Halla fauloval, viditelně ho postrčil, takže Angličané budou rozehrávat. Telegraficky se můžeme podívat také do Splitu, kde Chorvati poté, co v sobotu prohráli v Rijece s Angličany vysoko 0-7 vedou nad úřadujícími mistry ze Španělska 1-0. V prvním poločase se trefil Ivan Perišić. Pojďme ale zpět do Wembley, kde Češi prohrávají v 50. minutě s domácími Angličany 0-2 a domácí Albion je u balónu. Průniková přidávka na Ezeho, který je teď ve středu hřiště, opět mění pozice Angličané, po něm Bellingham, pokus o přenesení hry na pravou stranu, ale nebyl přesný, česká defenziva si poradila. A teď dobrý manévr ve středu hřiště od Lukáše Ambrose, který se snaží otočit hru na Radostu, který si ale balón nespracoval. Pravda, ta přidávka na něj neletěla ideálně, měl to trochu na paty, teď ale dobrá práce Coufala na pravé straně, který už se ale dostal s míčem za postranní čáru. Byť se zlobí, tak by měl hodně rychle pospíchat směrem vzad, protože Angličané brzy rozehráli, ale ještě si to zopakují, protože na hrací ploše na malou chvíli byly dva balony. Takže Lewis Hall ještě jednou bude fazovat z levé strany v době, kdy končí 50. minuta tady na londýnském Wembley, kde angličtí fotbalisté v Lize národů vedou nad Čechy 2-0. Out na Ezeho, který ještě předává Hallovi. Zpětná přidávka na Gehyho, který krásně teď otočil těžiště hry na pravou stranu, kde Alexander Arnold proti němu Schulz. Arnold si nekomplikoval situaci a zvolil zpětný pas na Bellinghama, který teď operuje v pozici mezi stopery, po něm už Kvancach a hrát může také Lewis Skelly. Anderson teď létá míč z kopačky na kopačku, ale nakonec Alexander Arnold udělal chybu v rozehrávce a kombinovat tak mohou Češi na vlastní polovině. V polovině 51. minuty Anglie, Česko 2-0 ve fotbalové Lize národů. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: A je to brankář národního týmu Horníček, který pravačkou rozehrává na levou stranu hřiště u rohového praporku. Je tam připraven Sláma, který ale vrací zpátky jen na Horníčka a ten už dlouhým nákopem hledá na Derryho, který hlavičkou sice asi trefil balón, ale neměl dostatečnou podporu od svých spoluhráčů a tak v podstatě balón propadl do sítě anglického národního týmu. Je to Pickford, který se dostává po přihrávce od Kvancaha k míči a právě Pickford teď pokazil rozehrávku. Jeho dlouhý balón na pravou stranu hřiště skončil mimo hřiště a tak si k reklamním banerům pro míč teď štráduje cestu také obránce Sláma, který bude vhazovat balón zpátky do hry. Právě Sláma už si ten balón vzal do svých rukou a rozhlíží se, komu by ho nakonec mohl hodit. Ve středu si vybírá Schulze, ten mu z jedničky vrací balón a právě Sláma teď chtěl najít na Derryho, jenže to se mu povedlo tak na půl. Na Derry ten balón sice dostal, ale i hned se od něj ten míč odrazil mimo hřiště a tak je to autové vhazování pro anglický národní tým. Za malou chvíli skončí 52. minuta. Angličané vedou v Lize národů nad Českem 2-0. Ve Wembley pokračuje tento duel v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Je to Schulz, který teď ve středu hřiště je ostře bráněn a řekl bych, že možná byl i faulován. Ano, je to tak. A bude to dokonce za žlutou kartu teď, kterou dostává Lewis Skelly, který si tam opravdu poměrně dlouhou dobu držel dres Pavla Schulze, takže oprávněná žlutá karta, první v tomto zápase, kterou tasil nizozemský sudí Gezibijik a Češi se dostanou na malou chvíli k balónu. Je to Král, který posílá balón na Michala Sadílka, ale ten vrací hned zpátky na Krále a ten už našel Martina Vítíka v obrané řadě, kde je společně také s kapitánem Coufalem. Ten otevřel skóre tohoto duelu, když si dal vlastní gól v prvním poločase, následně přidal druhý gól anglický kapitán Harry Kane. Teď je to ale pokažená rozehrávka Čechů a autové vhazování Angličanů. Bude končit 53. minuta zápasu. Češi prohrávají v Lize národů na půdě Anglie ve Wembley 0-2.
1: A teď skvělá individuální práce Lewise Skellyho ve středu hřiště, který se zbavil hned dvojice protihráčů a startuje na pravé straně Alexandra Arnolda. Ještě přidávka na Kanea, který může pálit břevno. Břevno teď zachránilo Lukáše Horníčka a poté, co vypálil z hranice šestnáctky Harry Kane, který už dnes tedy jednou skóroval. A teď měl na kopačce druhou branku, ale lví podíl na té akci měl Miles Lewis-Skelly, který zachoval chladnou hlavu ve středu hřiště. Byť byl tísněný dvěma protihráči, tak si jednou obhodil patičkou, kolem druhého se obtočil, poslal krásný pas na pravou stranu. Poté se již dostal ke Kaneovi, který pálil do břevna. Parádní individuální práce záložníka Arsenalu. I ve 54. minutě ale platí, že Angličané vedou nad Čechy v uvozovkách jen 2-0. A teď se musí bránit, protože na levé straně poloviny Anglie je rozběhnutý Sláma, který ještě předává balon na hranici 16. Schulzovi. Ten byl zatažený za dres Gehim, ale nepíská se. Nakonec ano, dopísknutý faul, byť jeden z Angličanů tedy končí na trávníku, tak Češi se budou bránit. Se mi zdá, což je velká škoda, protože si myslím, že ten prvotní nedovolený zákrok přišel na Pavla Šulce, kterého držel za dres jeden z anglických fotbalistů, no a následně fauloval Pavel Šulc, který za ten svůj zákrok dokonce uviděl žlutou kartu, takže si bude muset dávat pozor ve zbytku utkání. 55. minuta. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Angličtí fotbalisté vedou v Lize národů nad Čechy 2-0. Ještě upravím toho potrestaného hráče. Je jim Michal Sadílek, který dostal žlutou kartu, a to znamená, že vynechá ten následující zápas Ligy národů, tedy kvůli karetnímu trestu. Už se tady ve Wembley opět hraje, Angličané rozehráli, Pickford má míč ve vlastním pokutovém území, otáčí hru na levou stranu, kde je hol. Dobře si balon zpracoval, přidává do středu hřiště, kde je Bellingham, který vrací holovi, jeho přidávka následná už ale nebyla přesná hra, tak může Král, který se blíží pokutovému území českého týmu a kombinuje se Šulcem. Pavel Šulc má na pravé straně radostu, ale jeho přidávka byla zblokovaná a následně se k míči Sláma nedostal, naopak před ním hraje Alexander Arnold, zpětný pas na a Kuancaha a jeho dlouhý balon na Ezeho, který je teď v prostřed hřiště v podstatě osamocený, podržel si na zádech Vítíka, ještě roztáhl hru na levou stranu, kde je hol, no a Angličané opět pracují a pokračují v té, řekněme, uspávací kombinaci. Češi se nezvládají dostat k míči. 56. minuta, čeští fotbalisté v Lize národů stále prohrávají ve Wembley s domácí Anglií 0-2.
2: A je to anglický obránce Alexander Arnold, který teď se snažil hrát, ale přišel o balon a tak se naopak na malou chvíli dostali k míči Češi, ale Sadílek následně zkazil přihrávku a dal ji právě Angličanům, a tak na pravé straně hřiště teď může hrát Rodgers, který už míří balon do pokutového území. Tam byl připravený Bellingham, který chtěl zakončovat, nakonec z toho bude jen odkop od branky, takže to byl právě Bellingham, který se dotkl balonu jako poslední, i když by nejspíš chtěl rohový kop, a vypadá to, že přijde po intervenci videorozhodčího, ano, tak nakonec nizozemský sudí ukazuje svou pravou paží k rohovému praporku a čeští fotbalisté se musí teď srocovat do pokutového území, protože budou čelit rohovému kopu anglického národního týmu. Je to obránce Trent Alexander-Arnold, který bude rozehrávat tento rohový kop. Přijde mu na pomoc ještě Lewis Hall. Jen zmíním teď dění mezi střídačkami. Tam se rozcvičuje další český hráč Adam Hložek. Za malou chvíli nejspíš naskočí do zápasu. Uvidíme to, zda to bude za Ryana Nadaryho, kterému ten duel zatím úplně nevychází. Má to těžké proti anglické defenzivě. Teď už ale ten rohový kop anglického týmu, je to Lewis Hall a jeho centr do pokutového území. Hlavička Kejna, výbor. Horníček ne. Harry Kane, nakonec Horníček neudržel ten balon, ačkoliv se mi zdálo, že u pravé tyče byl včas, tak Harry Kane a jeho hlavička teď přišpendlila balon k zemi. Anglie vede nad českým týmem už 3-0 a to je 57. minuta zápasu. Krásně sehraný rohový kop na zadní tyč od Luise Hola, jeho levačka, a kroutila balón na zadní tyč, kde byl Harry Kane nejvýš a ten už oslavuje druhý gol v tomto zápase, v podstatě třetí, protože on centroval i při tom úvodním gólu, kdy si nakonec srazil míč do vlastní branky Vladimír Coufala, takže ten opravdu to vyrovnání historického rekordu Petra Shiltona v počtu startů za anglický národní tým oslavuje ve stylu. Harry Kane se teď trefuje po tom, co Lukáš Horníček nedokázal na pravé ruce udržet balon před brankovou čárou, a bude to střídání, které jsme už avizovali před malou chvílí. Ze hřiště odchází Lukáš Ambros, místo něj na place muž s desítkou, a to tedy Adam Hložek, který se bude snažit v následujících minutách tohoto zápasu ještě něco učinit s tím, aby to neskončilo třeba debaklem, protože český národní tým pamatuje duely tady ve Wembley, kdy to nedopadlo vůbec dobře. Český fotbalový národní tým už je teď připraven, je znovu rozehráno. 59. minuta zápasu, Angličané po dalším golu Harryho Kanea vedou teď už nad Českem 3-0.
1: Čeští fotbalisté se budou snažit samozřejmě ve zbývajících minutách s tím nepříznivým vývojem zápasu něco udělat, ale teď se budou opět bránit, protože chybovali v rozehrávce. Jordan Pickford, golman domácích, samozřejmě nikam nespěchá, přihrávka na levou stranu, kde je Gehy, který si následně neporozuměl s Bellinghamem a tak mohou hrát Češi, ale potřebovali by to trochu zrychlit. Hranáč a jeho přidávka do středu hřiště na Krále, který kombinuje s Radostou. Král si musí dávat pozor na chybu, protože ho nahání Bellingham. Další zpětný pas na Martina Vitíka, který je teď uvnitř středového kruhu. Alex Král si pohybem žádá balon, který také dostává. Na pravé straně je teď Vladimír Coufal, který nemá moc možností, kudy hrát, musí hrát dozadu na Vitíka, který má po levé ruce Robina Hranáče. Zatím tedy Harry Kane jednoznačným hrdinou tohoto utkání. Po jeho centru si vstřelil úvodní gól do vlastní branky Vladimír Coufal a poté Kane vstřelil další dva góly anglického týmu. No a při svém 125. vystoupení v reprezentačních barvách už dal 91. gól. Češi budou vazovat z levé strany, trochu se blíží tedy brance anglického golmana Jordana Pickforda. Sláma má pod sebou volného spoluhráče, kterým je Hranáč. Opět si pohybem žádá balon Alex Král, který teď kombinuje se Sadilkem, ten mu vrací z prvního dotyku, jako by teď Angličané trochu nechávali Čechy hrát. Na levé straně Sláma, proti němu Alexander Arnold, pětný pas na Šulce, který už je po kotovém území. Centr do 16 na zadní tyči Radost, tak míči se nedostal hrát, ale ještě může Coufal, který vrací míč do pokutového území, reklamuje ruku, nepíská se. Angličané se ubránili a teď zachoval chladnou hlavu Bellingham, který startuje hola na levé straně. Ten si včas a dobře zasekl Radostu a kombinuje s Ezem. Teď jsou Angličané znovu přesní na balónu a teď si Ebereči Eze krásně zbavil Matěje Radosty. Ještě si rozkýval Krále a pokračuje s míčem směrem vpřed. V tomto případě byla vidět ta nesmírná individuální kvalita a rozdíl v té individuální kvalitě mezi anglickými a českými fotbalisty. Hodina hry za námi, 1.60. minuta, začala Anglie, Česko ve fotbalové lize národů 3-0.
2: Na levé straně hřiště teď kombinují Angličané, ale nikam se neženou po tom, co Eze se ukázal krásnou individuální akcí, krásným solíčkem a fanouškům tady ve Wembley, kteří to ocenili potleskem, tak nakonec balón angličtí fotbalisté uklidili jen na obrané řady a tak na levé straně hřiště teď může hrát Lewis Hall ještě dopředu, do středu, kde je Jude Bellingham a ten už startuje na pravé straně hřiště připraveného také Rodgerse, který teď může hrát a je to rána z hranice pokutového území, která ale vůbec nesedla tomuto anglickému fotbalistovi, takže to bude český brankář Lukáš Horníček, který si znovu dojde pro balón za svou branku a bude to znovu česká rozehrávka. 61. minuta zápasu končí. Domácí Anglie vede nad Českem 3-0. Robin Hranáč teď rozehrává na Lukáše Horníčka, který má balón na u své pravé nohy a posouvá ho jen podrážkou trochu před sebe. Harry Kane ho totiž nenapadá, až teď už ho posílá Lukáš Horníček balón na Ryana Nadaryho, ten jen prsami zpracovává na Michala Sedílka, ale následně Češi ztrácí balón a Angličané k němu a našli znovu velice snadno cestu a hrát tak může golman Pickford, ale pozor, Adam Hložek velice aktivně a dobře napadal, až Pickford musel ve skluzu zachraňovat ten balón, dostal ho alespoň mimo hřiště a tak to bude aut Vladimíra Coufala z hranice pokutového území, kdybychom tu čáru prodloužili právě až mimo hřiště. Vladimír Coufal teď připravený, už se rozebíhá a posílá opravdu dlouhý aut až do pokutového území, tam naskakuje Vitík, ale nedostal se k míči. Naopak je to Harry Kane, který se teď dostal k míči a Vladimír Coufal ufuf, že to cuf zvládnul teď v 62. minutě a poslal balon ještě na Lukáše Horníčka, protože Harry Kane by se tam jinak řítil ve velké rychlosti, úplně osamocený na českého brankáře. Teď Vladimír Coufal velice dobře se zvládl vrátit a zatáhl za tu záchranou brzdu, vrátil na Lukáše Horníčka. Čeští fotbalisté se mezi tím dostali k balónu a teď to bude přerušení. Potom, co balón opustil hřiště, tak dvojnásobné střídání na straně také anglického týmu. Do hry půjdou dva muži, bude to James Gamer a také Jared Brentwhite, který se dostanou na hrací plochu. Odchází hrdina tohoto duelu? Ne, tak Harry Kane se došel jen napít. Já jsem bohužel neviděl to číslo ze hřiště, jednoznačně odchází obránce Gyehy.
1: A také Elliot Anderson.
2: Jednoznačně a také Elliot Anderson. A Harry Kane se potřeboval prostě jen občerstvit to v tomto zápase, takže dvě směny, které teď učinil německý kouč anglického národního týmu Thomas Tuchel, který teď také bere tu nádobu s několika flaškami napití a odnáší trochu blíže anglické střídačce. Mezitím už nizozemský sudí znovu píská do své píšťalky a pokračuje se ve hře. Angličtí fotbalisté na balonu. Na pravé straně hřiště je to Alexander Arnold, který hraje ještě dozadu. Tam je připravený Kwanza, který hraje na brankáře Anglie Jordana Pickforda. Přes levou stranu se dostává míč poprvé také k Brent Whiteovi. Aktuálně se hraje tady ve Wembley 64. minuta zápasu a Angličané vedou nad Českem v lize národů ve čtvrtém kole této soutěže 3-0.
1: Z levé strany bude vhazovat Hall, který čeká na to, kdo se mu nabídne. Aktivitou hýří nový muž na hrací ploše James Gardner, nakonec out mířící na Kanea, který hlavou prodloužil balon za sebe, ale tam byl jen připravený Sadílek. K míči se dostává Vití, který zapojí do kombinace brankáře Horníčka. Ten nikam nespěchá, Bellingham ho nějak aktivně neatakuje, ale teď Martinovi Vitíkovi před kopačkou balon nepříjemně skočil, ještě ho ale zajistil Coufal u pravé postranní čáry. Nicméně teď trochu Češi riskují a Horníček musel do skluzu a už to nestihl na hrací ploše balón, to znamená, že Angličané se tak trochu zadarmo dostali k rohovému kopu na obranu českého týmu. Martin Vitík si myslel, že přebírá jednoduchou přihrávku, na poslední chvíli mu balón vyskočil nad koleno a podle toho ta následná rozehrávka taky vypadala. Nicméně Angličané budou rozhrávat další roh. 65. minuta ve své polovině a domácí vedou v lize národů nad českými fotbalisty 3-0. Dvakrát se trefil Harry Kane, úvodní vlastní gól v tomto zápase si dal Vladimír Coufal, který tak otevřel skóre, byť z toho radost určitě nemá. A teď rohový kop Angličanů, který bude rozehrávat Trent Alexander-Arnold. Ten už je připravený u rohového praporku a centruje do 16. Dobrý balon, česká defenziva si poradila. Ještě ale odražený míč pro Kwanzaa, který pálí další vytlučené broky. Teď tuším Matěje Radosti, který dostal úder do hlavy míčem a okamžitě se tedy vrhl na trávník. Nic úplně příjemného tedy. Nebyl to nakonec Matěj Radosta, byl to jiný z českých fotbalistů. Teď takto na dálku odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport nejsme schopni rozklíčovat, o koho se jedná, ale to zase tak podstatné není. Za malou chvíli už se to dozvíme. Kwanzaa rána a byl to Vladimír Coufal, který byl tedy hodně otřesený po té, co inkasoval tu ránu, tak padl na trávník, okamžitě se chytil za hlavu, ale bude schopný pokračovat ve hře. Čeští fotbalisté za malou chvíli budou dvakrát střídat, ale ještě se teď musí bránit, protože Angličané chtějí opět vstřelit gól. Ebere či Eze v pokutovém území, ještě Radosta se snaží odkopnout balón, to se mu prozatím nepovedlo, uvidíme co teď. Nicméně Lewis Hall předvedl dobrou práci na levé straně a dostal se před Matěje Radostu, tomu ještě přiběhl na pomoc král. Angličané budou vazovat, Češi budou dvakrát střídat za malou chvíli, na trávník přijdou Ondřej Zmrzlý a pak také ještě jeden fotbalista, kterým je s číslem 8, je to Roman Macek. Za malou chvíli přijde na trávník, ale ještě Angličané budou tedy pokračovat v kombinaci, konkrétně je to Gardner, který přihrává pod sebe, tam se dostal k míči Brent Waite v kombinaci dvou střídajících fotbalistů. Pickford teď může hrát, 67. minuta, Anglie, Česko stále 3-0 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a Češi pokračují v defenzivní práci, další skvělá individuální akce Trenta Alexandra Arnolda.
2: Na pravé straně hřiště právě Arnold směřuje teď přihrávku pod sebe na Kwanzaa, který může hrát ještě do levé straně hřiště, tam je Lewis Hall, který si to přes střed teď štráduje blíže k české brance, nakonec přihrává ještě na Bellinghama a ten dává na Ezeho. Ten zkusil další fintičku, ale přes Vítíka mu to nevyšlo. Právě od kopaček Martina Vítíka se balon odrazil jen na kopačky Juda Bellinghama a nakonec ještě dopísnutý faul Martina Vitíka, který vidí žlutou kartu. Jude Bellingham ve velkém naštvání ten balon odkopl, možná chtěl také rychle rozehrávat, ale tomu nizozemský sudí neumožnil. Naopak bude tady to zmiňované dvojnásobné české střídání. Ze hřiště odchází Jiří Sláma, místo něj tedy Roman Macek a odchází také Michal Sadílek, místo kterého tedy na hřiště teď přijde také Ondřej Zmrzlý, takže to je dvojnásobné střídání v českém výběru, které teď učinilo španělský kouč české fotbalové reprezentace. Santidenia. Budeme čekat na další rozehrání. V 68. minutě přichází právě teď z kopačky Juda Bellinghama. Mezitím už v českém sektoru tady ve Wembley několik, možná i desítek českých fanoušků šlo jen do poloviny těla, tedy že sundali svá trička, se kterými teď mávají nad hlavou. Mezitím se čeští fotbalisté musí bránit na pravé straně hřiště, to ale zvládl Coufal, který odhlavičkoval jen na nohy anglických fotbalistů, a tak může kombinovat. Na pravé straně teď Kwanzaa, který dává ještě na polovinu hrací plochy, kde je Alexander Arnold, ten chtěl najít ještě kapitána Kanea, to se mu ale nepovedlo. Naopak česká defenziva zvládla tento útok zachytit, a tak teď může hrát na levé straně hřiště poprvé v tomto zápase Ondřej Zmrzlý. Aktuálně 69. minuta zápasu, Anglie vede nad Českem 3-0 v Lize národů.
1: Po tom dvojnásobném střídání se Ondřej Zmrzlý postavil na svoji obvyklou pozici levého obránce, naopak Roman Macek zase hraje ve středu pole vedle Alexe Krále, a právě Roman Macek před malou chvílí fauloval Luise Skellyho, takže Angličané budou mít výhodu další standardní situace, ale z hlouby pole, takže na přímé zakončení to je opravdu hodně daleko. Uvidíme, co vymyslí Garner ve středu hřiště, který teď je u balónu. Nakonec přihrávka na levou stranu, tam je Eze, proti němu Coufal. Eze drží míč ve statické pozici, ještě předává Garnerovi, který se snaží individuálně prosadit přes svého strážce, snaží se vybojovat roh, uvidíme, jestli to zvládnou, Angličané nezvládli. Od Luise Halla totiž se míč odrazil do zámezí, to znamená, že Češi budou rozehrávat od svého brankáře Lukáše Horníčka. 70. minuta už se hraje tady na stadionu v Edenu a domácí kráčí k pohodlné výhře. Respektive ve Wembley, v Edenu jsme hráli minulý týden. Ve Wembley na 90-tisícovém stánku, který možná není úplně vyprodaný, ale atmosféra výborná, stejně tak i kulisa, možná 85 a víc fanoušků dorazilo sem do londýnského Wembley. Teď dlouhý nákop českého týmu. Balon bojuje Schulz, ještě se ho snaží nějakým způsobem podpořit Ryan Nadery, to se mu ale nepovedlo. Naopak na tahu jsou tedy opět Angličané, konkrétně je to Alexander Arnold, který otáčí hru na pravou stranu, kde je v náběhu Rodgers, který může nabrat rychlost, proti němu Zmrzlý. Přihrávka do středu hřiště, kde je Bellingham, který si všiml na levé straně volného Ezeho, ten už je pokutovému zemí, narazil si s Kaneem. Ebereči, Eze to má na ránu, pálí, ta střela byla zblokovaná, defenziva českého týmu si s trochou štěstí poradila, nicméně odražení míč opět pro Angličany. Pojďme si zrekapitulovat to podstatné. V 27. minutě si střelil vlastní gol Vladimír Coufal, ve 40. minutě se po přihrávce Rodgerse prosadil Harry Kane a ten týž hráč dal gol také v 57. minutě po rohovém kopu Halla. Hlavou se prosadil kanonýr Bayernu Mnichov. Angličané opět u balónu, míč mají na pravé straně, kde je Trent Alexander-Arnold. Garner se teď seběhl pro balón na vlastní polovinu. Angličané jsou stále přesní v kombinaci a věří si, stejně jako Alexander-Arnold, který teď patičkou přenechal míč Rodgersovi. Přihrávka do středu hřiště, kde je Luis Skelly, který ještě v obtížné pozici procedil míč na Garnera. No a Češi běhají bez balónu. Češi běhají bez balónu, končí 1.70. minuta, ani to prostřídání zatím výkonu hostujícího celku příliš nepomohlo. Češi ve Wembley nad domácí Anglií prohrávají, respektive lépe řečeno z domácí Anglií prohrávají v Lize národů 0-3.
2: Ne, zatím to není dobré vystoupení ve Wembley z českého týmu, z českého pohledu, to opravdu nemůžeme říct. Angličané u balónu, je to kapitán Kane, který si sběhl pro míč a následně ho vrací jen na svého brankáře Pickforda. Ten levačkou našel dobře postaveného Ezeho, který si sběhl pro balón. Zdála se mi ta přihrávka trochu pomalá, ale ona byla naprosto perfektně načasovaná a tak si Eze mohl zpracovat a následně dává na Bellinghama, ten jen patičkou vrací zpátky na Ezeho, jenže ten už o míč přišel a navíc fauloval, takže to bude teď míč pro české fotbalisty. Další pauza v tomto zápase, a to kvůli tomu, že je tu další střídání, tentokrát bude střídat Albion, tedy domácí tým Tomase Tuchla. Ze hřiště odchází Luis Hall, levý obránce, kterého teď nahrazuje Morgan Gibbs-White. Na hřiště přijde také se 14 Rion Gumoha a naopak ze hřiště odchází Jude Bellingham, tedy jedna z těch dalších hvězd v anglickém výběru, záložník Realu Madrid, který opravdu předvádí skvělé výkony a i dnes potvrdil tu svou nálepku v fotbalové hvězdy ve světovém formátu. Čeští fotbalisté po faulu Anglie rozehrávají z obrané poloviny hřiště. Byl to Vítík, který nakopával balón, který ale jen sklízí angličtí fotbalisté na obrané polovině a znovu zakládají útok. Na pravé straně hřiště je to teď Kane, který může centrovat do pokutového území, tam ale byla jen hlavička Ondřeje Zmrzlého, která dokázala nasměrovat balón k brankáři Lukáši Horníčkovi, ten okamžitě rozehrává právě na levou stranu, kde je Zmrzlý, ten posouvá ještě před sebe Schulz připravený a vrací zpátky na Zmrzlého, ten už je v pokutovém území, snažil se ještě najít Hloška, ale to se mu nepovedlo, čeští fotbalisté teď nahání balon, který je ale bohužel u kopaček anglických fotbalistů, Pickford teď odkopává balon až na českou polovinu, tam ho ale sklízí Robin Hranáč, tedy český obránce, čeští fotbalisté by mohli zůstat o balonu, začíná 74. minuta tohoto zápasu a čeští fotbalisté prohrávají ve Wembley s domácí Anglií 0-3.
1: Češi teď mají míč na vlastní polovině, konkrétně je to Král, který přihrává na levou stranu, kde může hrát s balonem u kopaček Macek, ten roztahuje hru na levou stranu, kde je Zmrzlý, Češi se ale nezvládají dostat do finální třetiny hřiště, naopak mají míč stále na vlastní polovině, kde spolu kombinují oba stopeři, konkrétně Vítík s Hranáčem. Martin Vítík teď tancuje nad balónem, Kane ho pomalu, ale jistě vytlačuje blíže k brankáři Horníčkovi a tato práce se mu povedla. Právě Lukáš Horníček je teď v pokutovém území a za malou chvíli tedy bude vykopávat. A to na pravou stranu, kde je Radosta v souboji s Brentwaitem, který byl úspěšnější, ale k odraženému míči se dostává Coufal. Král sklepává pod sebe a Vítík si také zahraje s balónem. 75. minuta, Anglie 3, Česko 0 ve fotbalové lize národů. Lukáš Horníček se rozlíží kolem sebe, Angličané nejsou v těch posledních minutách zase tak aktivní, samozřejmě i svěřenci kouče Tuchla si jsou moc dobře vědomí svého pohodlného náskoku a šetří síly, protože je čeká samozřejmě náročný program ve svých klubech. Češi jsou stále u balónu, ale stále na vlastní polovině, Macek v pozici mezi oběma stopery, po něm hraje Král, který předává opět Mackovi, ten předává Královi, teď Čukes v podstatě na dva, na jeden dotek, ale stále jen na obrané polovině českého týmu. Vítík a jeho průniková přihrávka na Radostu, nakonec se ale k balonu dostává Hložek, který se teď hodně hluboko stáhl, zvládl to, balon udržel pro svého klubového spoluhráče z Hoffenheimu Coufala, následně Češi už ale balon neudrželi, kombinují Angličané, vytlačili se až ke svému brankáři Pickfordovi, který teď nepřesně odkopl balón a našel jen hruč Romana Macka, který předává na pravou stranu Radostovi, ale ten už si neporozuměl s Vladimírem Coufalem, který by měl hodně rychle pelášit směrem vzad, ale také už nemá zřejmě tolik sil. Připomínám, že Coufal poslední dvě utkání vynechal kvůli zranění kolena a tak toho dost možná bude mít dost, tím spíš, že před malou chvílí na jeho stranu přišel střídající Rion Gumoha, který má skutečně hodně rychlé nohy. Harry Kane teď opět v pozici v podstatě středního záložníka a dirigenta akcí anglického týmu. Angličané stále kombinují a dostávají se opět ke svému brankáři Pickfordovi. Polovina 76. minuty, přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Anglie, Česko 3-0.
2: Je to Brentwaite, který vrací balón jen na brankáře Pickforda. Angličané se nikam neženou. Je to Eze, který si zběhl pro balón až hodně do hlouby anglického hřiště. Na pravé straně hřiště ještě teď může hrát také Alexander Arnold a přihrával do míst, kde stál obránce Ondřej Zmrzlý. Ten byl ještě sražen na zem Rodgersem, ale nepískalo se. Češi se totiž dostali k balónu a tak je ponechána výhoda na obranné polovině. Teď může hrát ještě Hranáč společně také s golmanem Horníčkem. Do hry zapojují do trojuhelníku pomyslného také Alexe Krále. Alex Král ale vrací jen právě na Hranáče a ten zkazil přihrávku. Teď pozor, Eze se mohl dostat k míči, ale nakonec ho nevybojoval. Byla to těžká pozice právě pro tohoto anglického útočníka. Tak se do hry dostávají Češi. Na pravé straně je to Radosta, který už tancuje před pokutovým územím, ale nakonec jeho přihrávka do šestnáctky Anglie nevyšla. Byl tam proti němu výborně postavený na levé straně obrany. To byl teď Garner, který tam proti němu vystoupil a velmi dobře nepustil ho dál do pokutového území, které střeží samozřejmě brankář Pickford. A tak se Češi nedostali. Bohužel dál končí 77. minuta zápasu. Anglie vede doma ve Wembley nad Českem 3-0 a jsou to znovu hráči v bílých dresech, tedy v dresech Anglie. kteří jsou u balónu na levé straně hřiště. Je to teď připravený Brent White, který dává ještě do středu na levé straně hřiště. Teď připravený také krajní obránce Garner, který vrací právě zpátky jen na Brent White. Brent White ještě do středu vrací. Angličané teď kombinují v několika lidech na obrané polovině na pravé straně hřiště. Také připravený obránce Kwanzaa. Po něm se míč dostává zpátky k Brent Whiteovi. Brent White a po něm už možná další ofenzivní akce na levé straně hřiště se o ní teď bude snažit Guhma, ale ten nakonec nedokázal po levé straně hřiště jít dál, každopádně přihrál do středu, tam byl Eze a po něm ještě Alexander Arnold, který už je v podstatě u českého rohového praporku, centroval, ale centr jen zblokovaný a nakonec zblokovaný od Ondřeje Zmrzlého zpátky ještě do těla Alexandra Arnolda, protože se bude rozehrávat od české branky, ve které je Lukáš Horníček. Aktuálně je tedy 78. minuta zápasu. Anglie vede nad Českem v Lize národů 3-0.
1: A Španělé srovnali v Chorvatsku na 1-1. Prosadil se Mikel Merino, i ve Splitu se aktuálně hraje 79. minuta. Češi mají míč na levé straně ve Wembley, konkrétně Ondřej Zmrzlý, který táhne další útočnou akci českého týmu, ještě přidává na levou stranu Šulcovi, který nabíjí Mackovi, ten pálí Roman Macek, střílí těsně vedle, tak to byla zatím asi nejhezčí akce českého týmu v tomto utkání, která přišla i proto, že do defenzivy už se Angličanům zase tolik nechtělo. Pavel Šulc nabil z levé strany na hranici 16 Romanu Mackovi, který se opřel do balónu možná na 25 metrech a uvidíme ještě z opakovaného záběru, o kolik branku minul, no možná metr a půl chyběl spartianskému záložníkovi, aby se mohl radovat z premiérové branky v reprezentačním Ačku. Ta nakonec nepřišla i proto. V 79. minutě Češi ve Wembley prohrávají s domácí Anglií stále 0-3. Angličané mají míč na levé straně, kam si běhl Garner, přihrávka pod sebe, kde je Brent White, po něm už Jordan Pickford, který je hodně vysoko ze své branky. Angličané kombinují na vlastní polovině od Alexandra Arnolda. Míč míří ke Kwanzaahovi, po něm opět Brent White, ten má po levé straně, respektive po levé ruce volného Luise Skellyho, kterému teď adresoval přihrávku Garner. Češi nenapadají nějak aktivně a Angličané se už neženou ani moc dopředu, to je potřeba říci. 80. minuta, Anglie, Česko stále 3-0. V 27. minutě si vstřelil vlastní gol Vladimír Coufal, poté přidal dvě branky Harry Kane. Angličané mají míč ve středu hřiště, div, že ho nestratili, ale nakonec to zvládli. Brent White přidává na levou stranu, kde je Garner, proti němu radostá. Garner teď táhne míč do středu hrací plochy a už se blíží středovému okruhu. A Češi se teď trochu zatáhli za půlící čáru, chce teď zavelet k nějakému pressingu Adam Hložek. Harry Kane teď chybuje v rozehrávce, hrát může Mace, který vybojoval míč pro české barvy, po pravé ruce má volného Radostu, ale ten nemůže udělat náběh směrem vpřed, protože na pravé straně je ten prostor příliš zhuštěný. Radosta přihrává do středu hřiště, kde je teď před 16 na Dery, který dobře sklepl pro Hložka, ten už je po kutovému zemí a střelou trefil Pavla Šulce, který dle mého názoru tedy stál v offsideovém postavení, ale zatím se ve hře pokračuje a Češi zůstávají u balónu, konkrétně Zmrzlý a po něm Král ve středu hřiště. Teď dobrá pasáž českého týmu, Angličané trochu vypnuli a soustředí se na defenzivu, posouvají se po dráze letu míče. Radosta na pravé straně už by mohl centrovat do pokutového území stále. Matěj Radosta, dobrý balón do 16, ale nenechází Adama Hloška. Defenzivě Angličanů pomohl Eze, ale i Angličané teď chybují v rozehrávce, konkrétně Morgan Gibbs-White, ale následně povalil jeden z českých fotbalistů, konkrétně Roman Macek, v souboji kapitána anglického národního týmu Harryho Kanea, který teď Mackovi pomáhá na nohy. A máme tu další střídání. Dominic Calvert-Lewin přijde na trávník, to je útočník ošlehaný Premier League. No a dohráno má v tomto utkání Harry Kane, určitě slyšíte ten potlesk. Hrdina tohoto zápasu Harry Kane, dva góly dal. Jeden dal v podstatě od Coufala, když to trochu přeženu. Dnes je to velký večer Harryho Kanea, který vyrovnal v počtu reprezentačních startů bývalého golmana Petra Shiltona. 125. zápas v národním týmu oslavil Harry Kane dvěma brankami. No a na trávníku už je místo něj Dominic Calvert-Lewin. Skvělý zápas od Harryho Kanea, pojďme si říct si to podstatné, už se hraje tady v londýnském Wembley 82. minuta, Angličané drží pohodlný třígólový náskok a v Lize národů vedou nad českou reprezentací 3-0.
2: A je to anglický brankář Pickford, který teď znovu rozehrává balón na pravou stranu hřiště, tam je Arnold a po něm ve středu můžou kombinovat Angličané, a to poměrně rychle, kdy je Garner a na levé straně hřiště připravený také Gumoha, který už je v pokutovém území českých fotbalistů. Nakonec jeho pokus, který končí jen na pravém lítku Vladimíra Coufala, ale Nguhoma ještě může hrát, je na hranici 16 ve velkém úhlu, nakonec posouvá balón jen pod sebe centr do pokutového území Čechů, ale ten byl zblokovaný, a tak teď může hrát Brent White, který je před pokutovým územím českého týmu. Angličané teď v nebezpečných pozicích, ale zatím nevidí cestu do 16 českého týmu. Možná teď Eze, který to udělal moc pěkně, to je solíčko Ezeho, které nakonec zastavil až poslední český hráč, kterým byl podle mě Vladimír Coufal, který tam skončil i na zemi po tom, co tělem ubránil právě Ezeho. Lukáš Horníček, brankář českého týmu, nakonec ten balón vzal do své náruči. Eze se trošku vsteká, rozhazuje rukami a čtu z jeho pohybu, jakoby chtěl říct, jo, co jsem měl dělat v této pozici, když mě Vladimír Coufal zastavil tělem, ale že by to byl zase faul, to se mi úplně nezdálo, on to Vladimír Coufal udělal chytře.

0: 84. minuta je ve své polovině, Češi prohrávají ve Wembley. Domácí Anglii 0-3, zdá se mi, že se ten zápas spíš dohrává.
1: Je to tak, zdá se mi to také, ale pro Ondřeje Krejčfalušiho velká věc. První start v reprezentačním A týmu. Teď dlouhý pas na Adama Hloška, který balon ale nespracoval. Angličané se v zápětí dostávají k míči. Calvert-Lewin a jeho patička na Rodgerse, který to zvládl velice dobře. Teď Lewis, Skelly a znovu se domácí nikam hnát nebudou. Garner se otáčí směrem k vlastní brance. Tam je Brent White, který také si pošetří přihrávku směrem vpřed a posune míč jen vedle sebe na Luise Skellyho. K míči se teď dostává také Garner, který je teď v obležení trojice protihráčů, ale zvládá to ve středovém kruhu Eze, který se snaží nastartovat na pravé straně Rodgerse. Centr do pokutové území, kde je Calvert-Lewin, defenziva českého týmu si poradila, ale ještě Eze dobral odražený míč, pálí, trefil jen před sebou stojícího Vytíka a právě od něj míč končí v zámezí. Tlak Angličanů může trvat. 85. minuta, domácí třetí tým uplynulého mistrovství světa vede nad Českem v Lize národů 3-0 a nakonec jsem tu návštěvu trochu nadsadil odhadovanou. 78 864 fanoušků dorazilo do Wembley a teď sledují další akci anglického národního týmu. Ngumoho se snaží rozkývat hned dvojici protihráčů, má nesmírně rychlé a šikovné nohy. Ngumoho teď se snažil otočit těžiště hry na pravou stranu, ale Češi se ubránili. Nadery sklepává pod sebe možnost pro rychlejší break. Hložek se snaží nastartovat na levé straně Šulce, ale ten neudrží míč na hrací ploše. Ta přihrávka nebyla úplně přesná a Pavel Šulc má v nohou také celý zápas a zřejmě toho i on už má dost a dost. 86. minuta. Anglie, Česko 3-0. Přes 78 tisíc fanoušků se přišlo podívat na ten dnešní zápas na legendární stadion v londýnském Wembley. Dlouhý aut Angličanů po pravé postraní čáře, Češi se ale dostávají k míči, nicméně Schulz nehlavičkoval přesně a tak je tu prostor pro další akci Angličanů. Eze posouvá balon před sebe, tam je Morgan Gibbs-White, na levé straně už jen Ngumoho a dalšího individuální akce. Rion Ngumoho centruje do pokutového území, na zadní tyči je ještě Alexander Arnold, on už ale neudrží míč na hrací ploše. Češi si mohou na malou chvíli vydechnout, budou rozehrávat od svého brankáře Lukáše Horníčka. Začala 87. minuta, Angličané v Lize národů vedou nad českým týmem 3-0 a jak už řekl Karel Schamberger, skutečně ten zápas se spíš dohrává.
0: Je to Robin Hranáč, který teď přihrává na brankáře Horníčka, u něho je balon a nakonec ho Horníček nakopává na levou stranu hřiště, na polovině je Schulz, který hlavičkou sklepává pro Naderyho, ten se snaží svým urostlým tělem ubránit anglické fotbalisty. To se mu povedlo hlavně za cenu anglického faulu, takže čeští fotbalisté můžou dál kombinovat na polovině hřiště. Je to Zmrzlý, který teď hraje společně také s Vlasatým králem, ale jeho přihrávka teď na pravou stranu hřiště nakonec našla sice hlavičku Radostuj, ale ten nedokázal ten balon udržet na hrací ploše a tím pádem budou vhazovat angličtí fotbalisté. To je škoda. Teď v 87. končící minutě Angličané vedou nad Českem 3-0 a budou to právě domácí fotbalisté, kteří znovu se dostávají k balonu. Je to Calvert-Lewin, který se dostal k míči po autovém hazování a to se bude teď opakovat jen zhruba o nějakých 10 metrů blíže k české brance. Na levé straně hřiště se o to postral Garner, který posílá míč na pravou obranou polovinu anglického národního týmu, kde byl sice obránce Kwanza, který hraje od začátku a to se možná teď také trochu projevilo, protože jeho přihrávka zamířila jen mimo hřiště. Čeští fotbalisté tak můžou hazovat z levé strany hřiště, je to Zmrzlý, který ale bohužel po krátké kombinaci se svými spoluhráči se znovu jen zbavil balónu a u něho jsou teď angličtí fotbalisté. Na levé straně hřiště připravený Brent White, který může hrát ještě také přes Nguhomu, který hraje už do pokutového území, tam je český tým a další hlavička, která ale teď vyšla českým fotbalistům. Pozor, teď je tam ještě další pokus anglických fotbalistů, ale v náběhu Garner nedokázal sehrát ten balón, sebrat ho úplně ideálně a tak vrátil míč radši jen na obranou řadu na pravé straně. Je to teď připravený Kwanza, který dává ještě na Alexandra Arnolda. který je teď u balónu a snaží se přihrát ještě do středu, ale nakonec ne. Nakonec balón dopravil opravdu jen k obránci Kwanzaa-hovi a tak to Angličané zkouší znovu až odzadu. Polovina 89. minuty hry. Angličané tlačí aktuálně na českou defenzivu, ale nikam se neženou, protože vedou nad českými fotbalisty 3-0.
1: Domácí si užívají pohodlnou kombinaci. Eze to teď vzal na sebe, hodně sebevědomý hráč, který se vrhl v podstatě proti

0: trojici protihráčů, ale jednoho z nich fauloval, konkrétně Romana Macka, takže Češi budou rozehrávat z vlastní poloviny. U míče připravený Martin Vítík, ani Češi už se nikam neženou, také těch sil už svěřenci kouče Deny nemají tolik, když vezmeme v potaz, že prakticky většinu zápasu běhali bez balonu, dá se to pochopit. Angličané se dostali po dlouhém nákopu Vítíka k míči, ale od Gardnerovy hlavy míč končí v zámezí, nicméně další aut Čechů nebyl úspěšný, skončil u Brent Whitea, po něm golman Pickford, který posílá míč na levou stranu, tam je úplně volný Calvert-Lewin, který míč krásně zalepil, zpracoval si ho velice dobře, následně ho ale dostoupil Hranáč, který by chtěl aut pro český tým, ten také přijde v blízkosti pulicí čáry, bude vhazovat Ondřej Kryčfaluši, který možná poprvé teď s míčem v kontaktu v tomto zápase, poté co v závěru přišel na hrací plochu. Balonce od Vítíka a Hranáče dostává až brankáři Horníčkovi, který posílá dlouhý nákop na Hloška, ale před něj se dostává Kuencach, který si teď balon pohlídal před Adamem Hloškem. Ten se do souboje vrátil, ale podle názoru hlavního rozhodčího Gezibik asi pomohl nedovoleným zákrokem. Zhruba za 12-13 sekund se dozvíme, o kolik minut nastaví druhý poločas hlavní rozhodčí Serdar Gezibik. Myslím si, že nemá příliš moc důvodů k tomu, aby ten zápas zbytečně natahoval. O vítězi je rozhodnuto ještě 2 minuty nad rámec základní hrací doby tohoto zápasu. To nejpodstatnější, angličtí fotbalisté ve fotbalové lize národů v elitní skupině vedou nad Českem 3-0. Angličané u balónu, dlouhý pas na Calverta Lewina, který je teď ve středovém kruhu, ale podklouzl, hrát tak může Macek, alespoň na malou chvíli zabojoval a vybojoval míč pro české barvy. Král se blíží teď pokutovému území Angličanů a může vypálit, ta jeho rána ale byla zblokovaná, nicméně Češi pokračují v tlaku Radosta a v pokutovém území z pravé strany Hložek má to na levačku, Hložek centruje na Naderyho a pozor, Angličané si div také nedali vlastní gól. Alexander Arnold teď málem zamířil do své branky, ale zvládl to lépe než Vladimír Coufal v 27. minutě a tělem odpravil míč do zámezí. Český tým bude mít alespoň rohový kop, hostující příznivci skandují, my chceme gól, samozřejmě by si přáli alespoň snižující branku. O vítězi už je ale rozhodnuto, do konce dvouminutového nastavení zbývá zhruba minuta a 5 sekund. Anglie, Česko ve fotbalové lize národů 3-0.
1: A je to Matěj Radosta, který bude rozehrávat rohový kop, pravačkou kroutí už teď míč na přední tyč, jenže tam bylo připravený Brent White, který odpravil ten balon až na polovinu hrací plochy, tam ho sbírá Ondřej Zmrzlý na levou stranu hřiště a posílá ho ještě před sebe, kde je právě Radosta, který odběhl od rohového praporku po tom, co rozehrával tento roh, přihrává ještě na Pavla Šulce, ten je na středu hřiště a posouvá si balon dál dopředu, teď centruje na Krále, jenže ten nedokázal. Hložek pálí, dobrá rána, která nakonec nezamířila mezi tři tyče Pickforda, po tom, co tam Alex Král sice nedoskočil na balon, tak se míč odrazil od těla anglických obránců k Adamu Hloškovi a ten nad ničím moc nepřemýšlel, prostě to zkusil. Sympatická rána teď už od kapitána českého výběru, po tom, co ze hřiště odešel Vladimír Coufal, tak pásku dostal právě Adam Hložek, protože na hrací ploše nebyl ani v tu chvíli Michal Sadílek, tedy ani jeden z těch určených zástupců pro kapitánství v českém týmu. Pickford teď rozehrává od své branky levačkou, posílá balon na polovinu a to je vše, co se stalo v tomto zápase, sudí ukončuje zápas. Čeští fotbalisté prohrávají ve Wembley a s domácí Anglií 0-3. Musím říct, že dle mého názoru to bylo vůbec nejhorší. Bylo to vůbec nejhorší představení českého týmu pod vedením nového kouče Španěla Santiho Deny. V každém tom zápase v této reprezentační přestávce přišla alespoň pasáž hry, kdy český tým to vypadalo, že je ve hře. Dnes to tak nebylo. Ve Wembley se Češi do hry nedostali, naopak hned v úvodu zápasu Vladimír Coufal si srazil balón do vlastní sítě a Angličané tak vedli 1-0, následně na 2-0 ještě před koncem poločasu zvýšil Harry Kane a právě tento muž a kapitán anglické reprezentace nakonec upravil na finálních 3-0. Čeští fotbalisté se tak loučí s touto reprezentační přestávkou se 4 prohrami v lize národů, budou čekat na úvodní body a my budeme doufat, že přijdou v listopadu, kdy bude reprezentační přestávka, respektive reprezentační program bude pokračovat dalšími 2 zápasy v lize národů. Prvně 12. listopadu Češi doma přivítají Španělsko a následně skupinu elitní divize Ligy národů zakončí v Chorvatsku. Připomeňme to nejdůležitější, čeští fotbalisté prohráli ve Wembley s Anglií 0-3. My vám s Lukášem Michalíkem přejeme dobrý večer.
0: Hezký večer.
2: Děkujeme Lukáši Michalíkovi a Karlu Schambergerovi za přímý přenos utkání, které tedy z českého pohledu nedopadlo dobře, ale i tak si ho samozřejmě zhodnotíme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, po třetí tedy hezký večer.
3: Dobrý večer.
2: Karel Schamberger před chvílí říkal nejhorší zápas z těch čtyř českých elitní skupině Ligy národů. Souhlasil bys?
3: No tak myslím si, že ten výkon nebyl dobrý. Samozřejmě vždycky je to o tom, co vám soupeř dovolí. Myslím si, že Angličani se poučili z toho, jak proti nám všichni hráli a nedali nám prostě tu možnost k tomu, aby jsme hráli fotbal. Bylo tam spoustu nakopávaných míčů, kde jsme prostě naději neměli a ve odražených balónech a silově jsme byli slabší a celý ten zápas jsme se nedostali do toho utkání.
2: Jak moc ho ovlivnil ten úvodní gol ze 27. minuty, který si vstřelil hodně nešťastně, možná trochu nešikovně, někdo řekne Vladimír Coufal?
3: No tak vždycky ten první gol je určující samozřejmě, ale já si myslím, že to prostě tyhle ty silní mužstva to umějí, jsou trpěliví, ten tlak, který ono to nevypadá, tak je veliký a několikrát to bylo zmiňovaný i v přenosu, že prostě naši hráči hrajou bez míče a pak když se k němu dostaneš, tak najednou nemáš tu sílu, pak samozřejmě už chybí i ta odvaha, protože Angličani prostě byli výborní a tenhle ten gol, který samozřejmě můžeme nazvat smolnej, tak samozřejmě určující pro to, jak ten zápas pak se vyvíjí.
2: Pavle, kdybys měl české fotbalisty oznámkovat, kdo by u tebe dostal tu známku nejvyšší, to znamená viděl bys ho jako, řekněme třeba nejlepšího českého hráče ve Wembley proti Angličanům?
3: No to je něco teda, no tak dneska opravdu to nebylo dobrý, já si myslím, že asi bych nevybral jednoho hráče prostě, protože dneska tam nebyl vlastně nikdo, kdo by vzal balón a něco udělal, fakt to bylo slabý, souhlasím s Karlem, že z těch čtyř zápasů prostě to bylo nejslabší a dneska tam nebylo moc pozitiv a asi fakt nevyberu jednoho hráče.
2: No a kdyby s Pavlem měl říci, přece jenom poprvé bylo reprezentační okno se čtyřmi zápasy, navíc je museli týmy odehrát během 11 dnů, nepodepsala se na Češích možná už trochu únava, že zkrátka docházely síly?
3: Je to možný, i když vlastně jediný sláma odehrál v podstatě skoro všechny ty zápasy, zbytek se tam tak nějak jako protočil, samozřejmě ta únava i taková jako nechci říct vyčpění té motivace, protože hraješ v Anglii, ve Wembley, určitě ta motivace je veliká, ale ty kluci už jsou spolu prostě nějakou dobu a samozřejmě nejsou na to zvyklí, takže já si myslím, že nějaký vliv to mohlo mít. Na druhou stranu si myslím, že to bylo pozitivní a já se těším spíš na ohlasy hráčů a trenérů, co jim tenhle ten dlouhý sraz přines.
2: Říká Pavel Horvát, čerstvě zhodnotil tedy porážku Čechů v Anglii, v Londýně, v Lize národů 0-3. Už s odstupem a novými myšlenkami se do Radiožurnálu Sport znovu přihlásí zítra po 8. hodině. Pavle, díky a hezký večer.
3: Díky, hezký večer, dobrou noc.

po fotbale pokračuje vysílání večerního radiožurnálu. Kilometrové kolony a skoro hodinové zdržení. Tak vypadala cesta našeho reportéra od hranic se Slovenskem Jablunkovským průsmykem. Silničáři tam začali s opravami silnice 1/68. Je to jeden z hlavních tahů na Slovensko. Reportáž z místa nabídneme po Coldplay.

0: Silničáři začali s opravou silnice 1/68 přes Jablunkovský průsmyk. Řidiči se musí na jednom z hlavních tahů na Slovensko připravit na zdržení a kolony. Jak si vyzkoušel reportéra Radiožurnálu, cesta se může protáhnout i o hodinu.
1: Myslím si, že teď už bude kolona až do tunelu před Kluháč, před dálnicí a uvidíme, no. Není to dobré.
2: Odhad řidiče kamionu Martina byl správný. Kolona se na slovenské straně hranice táhne až za tunel ke kruhovému objezdu ve Švrčinovci. Jen prvních 5 kilometrů od státní hranice po ski areál v Mostech u Jablunkova vyšel na asi půl hodiny. Další čekání a první projevy netrpělivosti. Celkem vyšlo zdržení na asi 7 kilometrech na necelou hodinu. Jablunkovský průsmyk využívají kamiony zásobující automobilky v Nošovicích nebo u Žiliny na Slovensku. Když jsou na trase problémy, často jezdí řidiči po silnici 1/56 okolo přehrady Šance. Tam v posledních letech pravidelně od listopadu do konce března platí zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun.
3: Policisté, tak jako v předchozích letech, se zaměří na dodržování zákazových dopravních značek na silnici číslo 1/56 Ostravice Bílá.
2: Říká mluvčí moravskoslezských policistů Petr Linzer. Práce podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla potrvají do jara příštího roku.
4: Ovšem, do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
2: Stavbaři budou kromě výměny asfaltu taky zpevňovat podloží a opravovat odvodnění a svodidla. Rekonstrukce silnice vyjde na zhruba 157 milionů korun. Z Jablunkovska František Kuča, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
7: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
8: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 3:15.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
2: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Další budou následovat. Litevští poslanci udělali první krok ke zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Anglii 0-3. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. A teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
4: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
2: Lidem nad 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku.
5: Rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území výslovně zakazuje litevská ústava. O přijetí ústavního dodatku, který by zákaz zrušil, musí litevští poslanci hlasovat ještě jednou za 3 měsíce 12. ledna. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Chce ale využít odstrašujícího jaderného potenciálu, který nabízí Velká Británie v podobě jaderného deštníku podporovaného jadernými ponorkami. Ústavní dodatek by také zrušil zákaz výstavby cizích vojenských základen. Americký prezident Donald Trump televizi LRT řekl, že je připravený zvážit zřízení vojenské základny v Litvě. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Izraelské buldozery zbouraly v okupovaném východním Jeruzalémě dům, ve kterém žilo 70 Palestinců. Podle izraelských úřadů pětipatrová budova neměla stavební povolení. Palestinská správa demolici označila za nebezpečnou eskalaci politiky nuceného přesídlování. Agentura AFP doplňuje, že získání stavebního povolení je pro Palestince ve východním Jeruzalémě prakticky nemožné. Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci, na místě, kde se dřív pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky, ale i drobnější domácí zvířata. Pro nájem čtvercové plochy stojí 7 tisíc na 5 let, říká jednatel místních technických služeb Radim Vlček.
6: Chtěli bychom, aby to bylo jednotný ráz, to znamená, aby ten rozměr toho hrobového místa byl ucelený. Lidé budou mít možnost si tam dát pomníček, nějaký náhrobek, popřípadě nějakou vzpomínku, obojky, hračky svých mazlíčků a takové věci.
2: Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i čtvrtý zápas. Ve Wembley podlehli Anglii 0-3. Skóre otevřel vlastní gól Vladimíra Coufala. Další dvě branky střelil Harry Kane. Domácí útočník nastoupil za reprezentaci po 125. a tím vyrovnal anglický rekord bývalého gólmana Petra Shiltona. Skupinovou fázi Ligy národů zakončí Češi v listopadu. Nejprve přivítají Španělsko a na závěr nastoupí v Chorvatsku. Španělé zůstávají i dál 100%. V Chorvatsku zvítězili po obratu 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřené tunely na D8 a omezení na pražském okruhu za Barrandovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je obousměrně zastavený provoz v tunelech Panenská Libouchec. Mezi 83. a 87. kilometrem silničáři přestavují dopravní značení kvůli údržbě v tunelech. Na pražském okruhu se pracuje mezi Barrandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují most. obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, projíždí se plynule. V Praze začala noční uzavírka v tunelu Mrázovka. Kvůli údržbě neprojedete ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Hotovo má být do 5 ráno. A stejně dlouhá má být uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně. I tam jde o úklid a údržbu a týká se směru k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy. Teploty 11 až 6 stupňů při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky na horách kolem 7. Zítra má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobrý večer vám přejeme, Radiožurnál posloucháte ve 23 hodin a 6 minut. Vstupujete s námi do poslední vysílací hodiny dnešního Radiožurnálu. No a my začneme s Miroslavem Žbirkou. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Dnes začal mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na letošním 67. ročníku se potkávají firmy, odborníci a obchodní delegace z desítek zemí. Třeba výzkumníci ze Středoevropského technologického institutu neboli CEJTECu VUT předvádí, jak odhalit poruchu elektromotoru ještě než nastane.
1: Tady se snažíme simulovat vibrace, které by mohly vzniknout třeba poruchu ložiska.
2: Ložiska v čem?
1: Ložiska nějakého stroje, který je poháněn elektrickým motorem.
2: Lukáš Otava z CEJTECu VUT mi ukazuje simulátor technologie, která pomocí senzorů, umělé inteligence a 5G sítě dokáže odhalit vznikající závadu v elektrickém pohonu.
1: Motor je osazen senzorem vibrací.
3: Máte takovou páčku, tu přikládáte k elektromotoru?
1: A my jsme schopni i vibrace, které nejsou cítit rukou v té páce, vidět vlastně v měřených signálech.
3: Já když chytnu tu páku a přiložím, tak když přitlačím hodně, cítím vibrace, ale když to trošku vzdaluji, tak ono to vibruje stále, ale už velice jemně. Na rozdíl od vaší technologie, která ukazuje graf, který říká, že se něco děje.
4: Keď sa pozriete na ten motor, tak vlastne stále sa točí, nie je nič počuť, nie je v podstate ani nič vidieť.
2: Dodáva výskumník Matúš Kozovský. Na speciálním modulu si návštevníci veletrhu mohou poruchu rovnou nasimulovať.
4: Pomocou týchto prepínačov je možné emulovať nie mechanickú poruchu, ale elektrickú poruchu.
3: Máte tady 3 prepínače. Tady koukáme teď na tablet, ktorý nám ukazuje, jaká je pravdepodobnosť, že dojde k nejaké anomálii, tedy k možné poruše.
4: Práve táto anomália nám hovorí o tom, že by sa ten motor mal riešiť, mala by prebehnúť nejaká inšpekcia, aby sa predišlo budúcim poruchám.
2: Porúchaný motor môže zastaviť celou výrobu a to môže podľa výskumníků stát firmy plno peněz. Elektrické pohony dnes využívají vysokozdvižné vozíky, různé spotřebiče, ale i výrobní roboti a linky. Cílem je odhalit poruchu dřív, než zastaví výrobu.
4: Keď si predstavíme veľkú linku, ktorá má desiatky alebo stovky motorov a vieme, že potenciálne problém môže nastať pri 2-3 z nich, tak vlastne pri jednej generálnej oprave sa môžu vlastne tieto 3 pohony kompletne vymeniť.
2: Stejný princíp by mohol hlídať i elektromobily. Spalovací motor začínající problém často prozradí zvukem. Elektromotor je mnohem tichší. A práve proto môže závada dlouho zůstat skrytá, pokračuje Kozovský.
4: Určite je zaujímavé, pokiaľ sa vám rozsvieti nejaká kontrolka, že do najbližších 1000 kilometrov je vhodné navštíviť servis, ako situácia, kedy zostanete stáť napríklad na diaľnici a ten servis musíte riešiť okamžite.
2: Diagnostika motorů je ale jen jedna z mnoha technológií, ktoré letos Mezinárodní strojírenský veletrh nabídne, dodáva ředitel veletrhu Michalis Busios.
5: Letošní hlavní témata sú digitalizácia, umelá inteligencia a automatizace.
2: Lidé si budou moct prohlédnout a vyzkoušet například humanoidní roboty.
5: Vidění budou v akci, návštěvník uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
2: Kromě robotů čekají návštěvníky digitální dvojčata, chytrá auta nebo brýle s umělou inteligencí.
5: Cílíme na odborníky, technologii, projektanty, nemusí to být prostě jenom řídící pracovníci, ale opravdu lidé z výroby, kteří dávají právě podnět svým majitelům vedoucím k tomu, aby tuto technologii právě pořídili.
2: Do pátku se na brněnském výstavišti představí téměř 1400 firem z 39 zemí. Z Brna Marek Gensel, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dvě neděle zdarma vyšly Národní památkový ústav na více než 18 milionů korun. Na hrady a zámky přilákali přes 120 tisíc lidí, tisíce dalších si ale místo rezervovali a nepřišli. Památkáři proto chtějí příště pravidla změnit. Jak to pro vás budeme mít ve večerním radiožurnálu za pár minut.

0: Státní hrady, zámky a další památky letos navštívili necelé 4 miliony lidí, podobně jako loni. Na vstupném ale Národní památkový ústav vybral o 7 milionů korun víc, přes 580 milionů. Dvě neděle s bezplatným vstupem ho naopak stály zhruba 18 milionů korun. Část výpadku má nahradit Ministerstvo kultury. Akci chtějí památkáři příští rok zopakovat, plánují ale upravit systém rezervací.
1: Jsme ve spolupráci s ministerstvem zorganizovali dva dny s volnými vstupy na památky ve správě Národního památkového ústavu. Byly to dvě neděle, jedna v závěru srpna, ta druhá v závěru září.
2: V obou dnech památky navštívilo přes 120 tisíc návštěvníků. Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
1: Překvapila nás ta velká účast, nicméně samozřejmě byly s tím spojené velké organizační problémy, museli jsme zajistit dostatečný počet průvodců, zvýšit počet prohlídek v rámci toho dne na jednotlivých trasách.
2: Lidé se museli na památky předem registrovat. Ne všichni ale dorazili.
1: Bohužel mnoho lidí se zaregistrovalo na několik prohlídek na různých památkových objektech v jeden čas. Pak samozřejmě přijeli jen na jeden a ty druhé nezrušili, takže tím zablokovali volná místa pro jiné zájemce. Zhruba 20% rezervací nebylo naplněno.
2: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
1: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
2: Říká Naďa Goričková.
1: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
2: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
1: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale musím říct, že z hlediska prezentace to jistě své důvody má a já jsem ráda, že vlastně se v tyto dny dostávají na památku i lidé, kteří by normálně na památkový objekt nepřišli.
2: Podobnou akci chystají památkáři i v příští sezóně, ve kterých dnech ještě není jasné. Chtějí ale předejít propadlým rezervacím.
1: A toto bychom pro příští sezónu rádi nějakým způsobem vyřešili. Přemýšlíme o tom, jak, jestli třeba spoplatněním rezervace, drobným spoplatněním, které přece jenom víc zavazuje pak už k tomu přemýšlet o tom, kam půjdu a kam nepůjdu.
2: Výnosy ze vstupného za uplynulou sezónu zhruba odpovídají loňskému výdělku, a to téměř 580 milionů korun. Valeria Oros, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Do kin vstupuje celovečerní debut režisérky Martiny Buchelové. Snímek Milovník ne bojovník je příběhem o vztazích, mužství a taky hledání odvahy postavit se životním výzvám. Proč si vybrala právě tento příběh a co nám může říct o dnešní generaci?

23 hodin 30 minut. Radiožurnál vysílá zprávy. Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz jen vypouštět přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je setina běžného objemu přehrady. Česko dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Ukrajinci začali instalovat protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na své zdroje na místě. Ukrajinská média zveřejnila video, na kterém je vidět instalace sítí na kyjevském severním mostě. Podobná opatření Ukrajina používá už delší dobu blízko frontové linie na východě a jihu země. Brněnská nezávislá divadla chtějí společně jednat o lepších podmínkách pro svou činnost. 14 profesionálních souborů proto vytvořilo platformu, která je má zastupovat při jednání s městem. Na problémy nezávislé scény upozorňuje i první ročník Festivalu brněnských nezávislých divadel. Do neděle nabízí představení 14 souborů na 8 místech v Brně. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Pro národní tým je to v aktuálním ročníku soutěže čtvrtá porážka ve čtvrtém utkání. A čeští fotbalisté do 21 let podlehli na závěr kvalifikace o postup na mistrovství.

0: Evropy 0-2 domácímu Portugalsku. Už před zápasem měli Češi jistotu druhého místa a účasti v baráži.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřené tunely na D8 a omezení na D1 u Rohlenky. Dálnice D8 je stále zavřená v tunelech Panenská a Libouchec. Mezi 83. a 87. kilometrem silničáři přestavovali dopravní značení. Podle Národního dopravního informačního centra teď ještě provoz stojí kvůli protipožárním zkouškám v tunelech. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna čekejte omezení u Rohlenky. Na kilometru 207 silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, projíždí se ale plynule. V Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka ve směru na Smíchov. Plánovaná údržba je v plánu také v Brně v Pisáreckém tunelu, který je uzavřený ve směru k dálnici D1. Provoz mají obnovit v obou případech do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky, na horách kolem 7. Zítra má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Upozorňuji, že v téhle epizodě zazní explicitní popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě.
5: Cornellova univerzita čelí obvinění z toho, že kryla znásilnění studentky 7 spolužáky v roce 2024.
6: Škola tvrdí, že postupovala podle předpisů.
7: Muži vinu popírají.
8: Univerzita přezkoumá roli studentských bratrstev a spolků v kampusu.
3: Obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit. Případ bývalé studentky, která v kauze figuruje pod pseudonymem Jane Doe. K čemu přesně došlo a proč to prokurátor původně odložil? Ptám se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Dnes je úterý, 6. října. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států.
9: Dobrý den.
3: Neslyšeli jsme se, je to jenom pár dní, protože se dějí velké věci, o kterých je potřeba mluvit.
10: My heart aches when I think of what she experienced.
3: Bolí mě u srdce, když pomyslím na to, čím si Jane Doe prošla.
10: It raises heartbreaking and troubling issues.
3: Nemáme všechny odpovědi, ale jsme odhodlaní se k ním dostat.
10: We don't have all the answers, but we are committed to investigating and finding the answers.
3: Tohle to jsou slova z víkendového prohlášení rektora americké Cornellovy univerzity ve státě New York a týkají se toho, o čem mluví celá Amerika, totiž toho obvinění z hromadného znásilnění dnes už bývalé studentky této soukromé univerzity. Proč se to ale řeší právě teď, když k tomu znásilnění mělo dojít už před 2 lety?
9: Protože to nikdy nebylo pořádně vyšetřeno. Ten případ byl 2 roky uzavřený, ale v posledních týdnech se znovu otevřel, protože ta dotyčná studentka, která vystupuje pouze pod pseudonymem Jane Doe, v polovině září podala civilní žalobu a v té žalobě žaluje Cornellovu univerzitu, žaluje místní pobočku bratrstva Kai Fai, žaluje svoje vlastní sesterstvo Delta Delta Delta a další a hlavně žaluje těch 7 mužů, kteří ji podle ní omámili a znásilňovali. Univerzitě taky vyčítá, že ji neochránila, že viníky dostatečně nepotrestala. V době činu jí bylo 20 let a to původní vyšetřování skončilo dřív, než vůbec pořádně začalo, protože okresní prokurátor tehdy uzavřel, že na obvinění nejsou důkazy a proto ta žaloba teď vlastně všechno vrací na stůl. Ve chvíli, kdy ona ji zveřejnila, tak se přidala americká média, která se do toho pustila do vyšetřování nebo do zjišťování těch faktů. Přidal se prokurátor, který ten případ znovu otevřel s tím, že mu univerzita neřekla všechno. A do věci také vstoupila guvernérka státu New York Kathy Hochulová, která pověřila speciální prokurátorku Letitiu Jamesovou a vložil se do toho i prezident Trump.
3: Ty jsi zmiňovala těch 7 mužů, kteří měli Jane Doe znásilnit v říjnu roku 2024. Co přesně se 19. října toho roku na Cornellově univerzitě tedy mělo odehrát? Co všechno o tom víme?
9: To, co o tom víme, je vlastně dění z té noci, ale ještě bych chtěla vysvětlit, co to vlastně znamená to sesterstvo a bratrstvo. Je to taková specialita amerických univerzit. To jsou takové studentské spolky, které už na amerických kampusech fungují přes 100 let. Oni mají řecká jména, proto se jim souhrnně říká řecký život, na který určitě vidíme odkazy v těch zmíněných žalobách. Ty členové těchto bratrstev a sesterstev často bydlí ve společném domě, pořádají večírky a pro mnoho studentů a studentek je to vlastně hlavní společenský život na té univerzitě. Zároveň a čím dál tím víc, i zejména s tímhle případem, ale nejen, vychází najevo, že tahle prostředí dlouhodobě provozují šikanu, dochází tam k sexuálnímu násilí, čelí kritice kvůli nadměrnému požívání alkoholu, drog a podobně. A Jane Doe byla členkou sesterstva Delta Delta Delta. Podle těch vyšetřovacích dokumentů ona tu noc 19. října 2024 přišla do domu Kai-Fi a už byla trochu pod vlivem alkoholu, protože předtím popíjela v tom svém sesterstvu a v dalších dvou barech. Do toho domu ji pozval jeden z těch mladíků, spolužáků, které teď obvinuje. A podle její žaloby tam zhruba 7 hodin ji ti muži znásilňovali. Měli ji nutit k užívání psychoaktivních látek, hlavně ketaminu. Šňupali ketamin podle té žaloby z jejího těla. Jeden z nich ji měl podle její verze přikázat, aby ho šňupala z jeho přirození. Podle té žaloby také muži tlačili do ketaminu, dokud nebyla úplně bezvládná a několik z nich si na ní vynutilo sex. A jen pro představu o atmosféře v tom domě, podle zprávy univerzity se tam den předtím jiný člověk předávkoval ketaminem.
3: Já jsem zaznamenal komunikaci na aplikaci Snapchat. Upozorňuje na to například redakce americké CNN, kdy muži přes Snapchat, což je aplikace, přes kterou se posílají zprávy, které potom mizí, tak muži, které Jane Doe obvinuje z toho hromadného znásilnění, měli dokonce zvát ostatní studenty, aby se k ním připojili. V patře toho společného domu na Snapchatu se měla objevit i fotografie Jane Doe a dehonestující zprávy, jako je ten obchod ještě otevřený, na patře je sex zdarma a podobně. Přiznávají se k tomu ti muži vůbec?
9: Ti muži to samozřejmě odmítají, ale ten Snapchat, ty zprávy, které oni si vyměňovali, ty pozvánky, které si zmiňoval, tak to je vlastně ten důvod, proč to ve Spojených státech a i bych řekla i všude jinde po světě vyvolalo takové pobouření, protože v té skupině bylo celkem 57 mužů a 7 z nich se podle té žaloby zúčastnilo toho znásilňování, ale otázka je, co dělali ti ostatní, kteří tu konverzaci sledovali a vlastně neudělali nic. Ta žaloba jmenuje přímo těch 7 mužů, kteří jsou obviněni ze znásilnění a studentský list Cornell Sun, který vydávají studenti Cornellovy univerzity, tak ta jejich jména i otiskl. A podle časové osy, kterou jsem četla na ABC News, tak jeden ze členů bratrstva napsal do skupiny na Snapchatu, že nahoře je k dispozici ženské přirození zadarmo. Hmm. A spolužečka, která se tehdy sama přihlásila na policii, tak řekla zase NBC, že když viděla ty screenshoty, ty záznamy z té diskuze, takže jí připadalo jako správná věc, aby šla a té spolužečce přišla pomoct. Samozřejmě všichni ti muži, těch 7 obviněných mužů se vzalo právní. Právníci 3 z nich vydali prohlášení, že jejich klienti se na znásilnění nepodíleli a ta obhajoba, bych celkově řekla, stojí na takových 2 liniích. Buď s tou ženou prý sex vůbec neměli, anebo byl dobrovolný z její strany. To zase popírá ona.
3: No a v pondělí se objevila na ABC ještě nahrávka telefonátu mezi Jane Doe a tím známým, který měl do toho domu univerzitního bratrstva pozvat. Muž mluví o tom, že mu Jane měla říct, že je střízlivá. A taky mu prý řekla, že s tím souhlasila. To je tedy jeho tvrzení. She's not doing well. Právník Jane Doe pro televizi CNN popsal posttraumatické fáze, jakými si jeho mandantka měla projít od popírání toho, že se něco takového skutečně jí mělo stát, přes pocity studu až po přiznání si, že byla znásilněna. My klient absolutely wants justice in this case, both civilly and criminally. Ona to ohlásila na univerzitní policii 3 týdny poté, co přesně vypověděla.
9: Tak to je, bych řekla, klíčová a velmi složitá část celého případu, protože i její výpověď se vyvíjela a každý, kdo zná fungování, tu psychickou zátěž sexuálního zneužití nebo znásilnění, tak ví, že je to běžné, že i to přiznání sobě samotné té oběti má vlastně nějaký vývoj, že i v rámci takového pudu sebezáchovy si často oběti nechtějí připustit hned tu celou šíři toho, co se jim vlastně stalo. Hmm. A přesně to se zdá, že se stalo i v tomto případě.
3: Ten právník říkal, že je to jako učebnice.
9: Je to jako učebnice. Spousta pracovnic, které pomáhají znásilněným ženám nebo mužům, tak by ti to popsali úplně stejně, že toto se bude dít. Hmm. O prvních pár dní se o tom znásilnění vůbec nebavila s nikým, ani se spolubydlícími. Potom začátek té noci popisovala jako něco, s čím víceméně souhlasila. Řekla, že byla docela v pohodě, podle těch zpráv jen hodně opilá.
3: Ona totiž šla do toho domu, toho bratrstva za jedním svým kamarádem a mezi ním jí a ještě pak tam měl být jeden muž, jeden další se k ním měl přidat, tak mezi nimi mělo k něčemu dojít a s tím měla být pretty okay, nebo tak to aspoň řekla potom na policii.
9: Ale mezi tím se stalo to, že na tom kampusu a na těch studentských fórech mezi těmi studenty se začalo mluvit o hromadném znásilnění a i ty zprávy, které si s tímhletím mužem, kterého zmiňuješ, psala, tak vlastně ukazují na takový její zmatek. Ona mu 3. listopadu napsala, že dostala víc ketaminu a že 90% té noci dobrovolných nebylo. Mhm. Ona to na univerzitní policii oznámila 8. listopadu a o týden později proběhl takový podrobný výslech a podle přepisu citovaném agenturou AP, ona policistovi řekla, že šlo o nátlak, ale taky, že dostala velmi tvrdé rány, že byla fyzicky bita. Mhm. A tam tehdy velmi jasně popsala, že byla znásilněna a použila přímo tento výraz.
3: No ona řekla, že může se 100% jistotou říct, že byla znásilněna v té výpovědi, která podle dokumentů, které získali novináři v New York Times, vystačí na 120 stran ta výpověď, trvala velmi dlouho, hodiny. Ale od policie fungující na tom kampusu se k okresnímu prokurátorovi tehdy dostalo jenom 6-stránkové shrnutí, které teda ona měla podle New York Times podepsat. Jak je to možné?
9: Tak tohle je další ohromně znepokojivé část té kauzy, protože ten okresní prokurátor Van Houten tvrdí, že nikdy vlastně neviděl tenhle ten celý přepis výslechu, o kterém mluvíš.
7: There was no additional need to find information because we knew all of the information.
9: On řekl, že dostal to 6-stránkové prohlášení a kromě toho Snapchatu nic dalšího. A to 6-stránkové shrnutí sepsal univerzitní policista. V jehož zájmu mohlo být i to, aby ta univerzita neměla z toho nějaký průšvih. A věta, že Jane Doe je 100% jistá, že byla znásilněna, v tomhletom shrnutí chyběla. A podle prokurátora to prohlášení líčilo jak ten sex, tak užívání drog jako dobrovolné, vědomé a konsenzuální. A ten prokurátor říká, že kdyby měl tenhle ten přepis celý, že by tu věc zkoumal víc, ale že se vlastně nikdy nedostal k těm nejdůležitějším částem těch informací.
3: Hmm. Já jsem zmínil ten 120-stránkový přepis výpovědi na policii, který mají k dispozici New York Times. Jsou tam mimo jiné detaily o tom, že Jane Doe evidovala a dokumentovala svůj zdravotní stav. Hned 2 dny po tom, co se to odehrálo, šla na kliniku kvůli infekci močových cest, rozhodla se nevyprat šaty z toho večera kvůli případnému sběru důkazů, DNA a podobně, nafotila si modřiny a tak dále. A taky New York Times uvádějí, že oproti výpovědi z roku 24 se ale v informace v žalobě v lecčem liší. V čem přesně?
9: Tak podle Timesu, kromě toho, co zmiňuješ, tak ona šla na pohotovost 7. listopadu, požádala o odběr vzorků pro případ znásilnění, ale prý se nepodařilo získat DNA. Rozdíl mezi tím rokem 2024 a dneškem je hlavně v otázce toho souhlasu. Protože v té svojí žalobě Jane Doe odmítá, že by k čemukoliv mohla dát souhlas, protože byla úplně mimo, protože byla pod vlivem drog a nebyla přítomná vědomě. Říká, že není pravda, že se sexem souhlasila a celý případ tedy stojí na tom, co znamená souhlas od člověka, který je pod vlivem alkoholu a ketaminu. A guvernérka Kathy Hochulová říká, ona vlastně vyčítá tomu prokurátorovi, ona říká, ptám se, v jakém světě prokurátor nevyslechne poškozenou ani nikoho dalšího, nevyžádá si ani celý přepis, když ví, co se tam dělo a má zprávu o tom, že se toho zúčastnilo hned několik lidí a hned po několika hodinách.
3: No a zároveň teda to naráží na, chodíme kolem toho, na ten zákon, který platí ve státě New York, totiž, že jak píší NBC, je tam mezera v zákoně, kdy, aby došlo k jednání bez uděleného souhlasu, tak dané osobě musí být alkohol nebo drogy podané bez jejího vědomí. Jinými slovy, jak píše CNN, je pro přeživší znásilnění skoro nemožné se dobrat spravedlnosti, pokud před útokem pili nebo brali drogy. To má být ta mezera v zákoně.
9: Velká mezera v zákoně, která se teď hodně řeší a kterou si i ta guvernérka Kathy Hochulová vytyčila za cíl ji změnit a říká, jak je to možné, když muž se opije, tak to znamená, že jej má nějaký jiný muž mít možnost znásilnit, protože to tím pádem je v pořádku. Vždycky je zajímavé, když to ti dotyční porovnávají na druhém pohlaví, na kterém se to dá představit podobně, tak tam je vlastně vždycky vidět ten rozdíl v tom, jak pojímá máme to ženské tělo a jak pojímáme mužské tělo.
3: No narážíš na to, že mluvili jsme o tom, že Jane Doe ještě předtím, než dorazila do toho domu univerzitního bratrstva, tak vlastně požila alkohol, z toho důvodu ten okresní prokurátor tehdy i se vším tím, o čem ty mluvíš, vlastně odložil ten případ jako takový.
9: Přesně tak, přesně tak. Oni totiž ještě navíc tam řešila to i kampusová policie. Ty velké univerzity mají svoji vlastní policii a to není jenom ochranka. Ta univerzita vysvětluje, že policisté Cornellu jsou podle newyorského zákona takový zvláštní zástupci šerifa, že mají vymáhat zákon na pozemcích univerzity, ale městská policie se kvůli existenci této studijní nebo univerzitní policie vlastně vůbec o tom případu nedozvěděla. A ta policie v Itace, v tom městě, kde se Cornellova univerzita nachází, tak říká, že jí to vlastně nikdo neoznámil a že o těch obviněních se dozvěděla až z médií.
3: Jinak teda znovu říkám, odložil ten případ pan prokurátor bez toho, aniž by teda zvážil všechna ta další fakta v té výpovědi, totiž, že byla k tomu ketaminu, o kterém mluvíš, vlastně donucená, píšou o tom New York Times. Řešila to pak dál univerzita tenhle ten případ už v roce 24 nebo ne? Protože teď okresní prokurátor ten případ znovu otevřel na základě té žaloby, ale jestli se už tehdy něco tedy stalo?
9: Hned v den oznámení na policii univerzita dočasně suspendovala to bratrstvo i několik studentů a pak se konalo řízení podle takového zákona, kterému se říká Title IX, titul 9, to je federální zákon z roku 1972, který zakazuje diskriminaci podle pohlaví ve vzdělávání financovaném z federálních peněz a sexuální násilí se za takovouto diskriminaci považuje, takže podle tohodle řízení, podle tohodle zákona proběhlo v květnu 2025 nejméně 12 slyšení, 50 výslechů, vypovídalo 32 svědků a musím říct, že ty výsledky jsou sporné. Žaloba tvrdí, že si obvinění mohli trest zmínit například napsáním eseje. Advokát Jane Doe říká, že vyloučení byly jen dva a zbylých pět dostalo mírnější tresty, jako suspendaci nebo workshopy nebo právě ty zmíněné eseje. Ale univerzita tohle rozporuje. Rektor Michael Kotlikov, který vystoupil i o víkendu, tak řekl, že dva studenti byli vyloučeni, dva suspendováni, to znamená, že jim bylo přerušeno studium, nejméně na dva semestry. Jeden ukončil školu promocí dříve, než mohl být potrestán a dva z nich nebyli shledáni odpovědnými. Podle toho studentského listu Cornell Sun, těch místních studentů se ale Jane Doe nikdy vlastně ani nedozvěděla výsledek tohoto vlastního řízení.
3: Ta kauza se týká tedy Cornellovy univerzity, jenž patří do té takzvané prestižní břečťanové ligy. Je tam i Harvard, je tam Princeton, je tam Yale a tak dále. Podle New York Times tahle kauza znovu nasvěcuje debatu o sexuálních útocích na amerických univerzitách. Chápu tedy správně, že to není výjimečný případ?
9: Zdá se čím dál tím více, že to není výjimečný případ. Dokonce se rozvinul takový hashtag, jako bylo Me Too, tak teď je I am Jane Doe. A ženy, ale i někteří muži vypovídají o tom, co jim se stalo za sexuální násilí na univerzitách. A háže to velmi špatné světlo jednak na Cornellovu univerzitu, ale hlavně na i mnohé další americké univerzity, protože tito lidé, tyto ženy a tito muži vystupují a popisují zkušenosti, o kterých se dá říct, že veřejnost možná tušila, ale takhle nasyrovo slyšet to od lidí, kteří to podávají jako své vlastní svědectví, to je velmi šokující. A dokonce i data z té samotné Cornellovy univerzity ukazují, že 35% studentek a 8% studentů bakalářského studia, to znamená ti freshmeni, ti, co nastoupí, ti, co odjedou v 18 letech od rodin a nastoupí na tuhle prestižní univerzitu, která má otevřít jejich budoucnost, takže mají zkušenost s nedobrovolným sexuálním kontaktem pod nátlakem nebo v bezvládném stavu. Tak to ti dává představu, co se na těch univerzitách musí dít.
3: My jsme začali prohlášením rektora univerzity ve videu sdíleném na sociálních sítích, taky řekl, že postup při vyšetřování té kauzy v roce 2024 prověří externí právnická firma. Současně prý vítá rozhodnutí demokratické guvernérky státu New York předat případ generální prokurátorce Jamesové. Už si o tom mluvila před pár minutami. Znamená to, že okresní prokuratura, byť znovu ten případ teď otevřela, takže ztratila důvěru?
9: Ano, a to ztratila velmi veřejně. Oni se toho teď ujali dvě velmi významné, výrazné, silné, ostré ženy. Jedna Kathy Hochulová jako guvernérka a Letitia Jamesová, to je žena, která má velké renomé. We will review the facts, gather evidence, interview witnesses and if warranted, pursue prosecutions. Ona je mimochodem tou prokurátorkou, která i stojí za těmi obviněními nebo za žalobou Donalda Trumpa z 34 trestných činů a ona je žena, která má obrovskou reputaci. A comprehensive investigation of this nature takes time. But my office is committed to seeing it through. Ten rektor Kotlikov zmiňovaný Cornellovy univerzity slíbil větší transparentnost, podpořil vlastně to nezávislé přezkoumání, řekl, že určitě má univerzita prostor pro zlepšení, ale ta nová zjištění podle guvernérky Kathy Hochulové prostě podkopala důvěru její, důvěru veřejnosti v to, že ten prokurátor dokáže ten případ vyšetřit a stíhat. Hmm. A ona na té tiskové konferenci, kde vystoupila, ona byla velmi rozlobená. Ano. Řekla, že nedovolí, aby se ten případ zametl pod koberec.
3: Současně ty si, Jano, říkala, že o tom mluvil už někdy i Donald Trump, že do toho vstoupil, že se o tom vyjadřuje, co na to říkal?
9: Donald Trump se k tomu vyjádřil také, ale ne ani tak kvůli tomu případu, ale kvůli té osobě té vyšetřovatelky Letitia Jamesová. To je pro něj vlastně jedna z úhlavních nepřítelkyň. Ona vedla proti němu civilní žalobu kvůli podvodům v jeho firmě a naopak Trump proti ní vlastně prostřednictvím své administrativy vedl trestní stíhání kvůli podezření z hypotečních podvodů, která se neprokázala a teď se opřel do jejího jmenování. Řekl, že je naprosto zkorumpovaná a že mu je líto každého, na koho se zaměří, protože nedostane férové zacházení. Tím se vlastně zastal těch obviněných mužů.
3: A poslední věc, my už jsme to taky zmínili, ale ta díra v zákoně týkající se té dobrovolné intoxikace a potom obvinění z případného znásilnění, to je něco, co teď politici budou chtít v Americe řešit a vyřešit, aby tam tohle nezůstalo?
9: Tak zatím vidím, že se toho chytli hlavně političky. Ten tlak na změnu je větší než kdy dřív. Myslím, že část veřejnosti neměla ani ponětí, že takovýto zákon vlastně funguje. A i guvernérka Hochulová to říká jasně. Pokud je člověk příliš opilý nebo omámený na to, aby dal souhlas, tak by nemělo záležet na tom, jestli si ty drogy nebo alkohol vzal sám, nebo jestli mu je někdo nabídl. Už existuje návrh zákona, je i poslanec Jeffrey Dinovic, který ho prosazuje několik let. A ten zákon, pokud by byl přijatý, tak by umožnil obvinit ze znásilnění, pokud pachatel ví, že ta oběť nemohla kvůli intoxikaci dát souhlas. New York ale není zdaleka výjimka. Podle agentury AP má podobný zákon 19 států a na to, aby se ten zákon změnil, tak ho musí schválit obě komory New Yorkského parlamentu a podepsat guvernérka. To se dá očekávat. New York je stát vedený demokraty. Dá se očekávat, že v tomto budou zajedno a že ten zákon se změní brzy. Takže ze vší té tragédie, na kterou ten případ Jane Doe ukázal, tak by toto mohlo být aspoň jeden z těch mála pozitivních výsledků.
3: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnovala, Jano, a že si nám o tom mohla něco říct.
9: Děkuju za pozvání a doufám, že se příště setkáme u nějakého veselějšího tématu.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka a nově taky spoluautorka podcastu Přes Atlantik o dění ve Spojených státech. Mluvili jsme o obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit, o kterém mluví celé USA. Tenhle díl dali dohromady Kristýna Vašíčková, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis na webu editovala Téa Veseláková a přidružený obsah na sociálních sítích, ten je zásluhou Jany Mikoláškové. Tenhle týden jsou v Česku volby, to určitě dobře víte, ale do té doby nás čeká ještě celá řada jiných epizod. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Moskva podle Kyjeva chystá další velký útok na Ukrajinu. Při protestech v Paříži se střetli studenti s těžkooděnci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinci začali v Kyjevě instalovat protidronové sítě na mosty přes řeku Dněpr. Podobné používají už delší dobu poblíž frontové linie. Dopravní trasy mají chránit také robotické střelecké věže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem z Ruska.
3: Ukrajinská obrana se už podle Volodymyra Zelenského připravuje na další kombinovaný ruský úder zaměřený na logistiku. To nemusí být jenom sklady nebo poštovní terminály, ale také mosty a další civilní infrastruktura. Zelenský připomněl, že Rusko za posledních 24 hodin zaútočilo na nemocnice v Kramatorsku a Krivém Rihu. Pokračuje také v útocích na cizí lodě, které přes Černé moře vyvážejí ukrajinské plodiny. První útok ve své výlučné ekonomické zóně hlásí Bulharsko. Loď klesla ke dnu a druhá začala hořet. Osud posádky první lodi zůstává neznámý. Námořníky z druhé lodi se podle sdělení bulharské vlády podařilo evakuovat. Evropská komise označila tyto útoky za nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímaček na vysoké školy a zanedbaným budovám.
4: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použili slzný plyn. Gymnazistka Román mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu násilí odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda do konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezitím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Němečtí vyšetřovatelé zadrželi bývalého prezidenta zahraniční rozvědky BND Augusta Hanninga. Je podezřelý, že si ze svého bývalého pracoviště nelegálně obstarával přísně tajné informace. Podle německých médií ale zatím neexistují náznaky, že by pracoval pro Rusko.
5: Zadržený je 80-letý Hanning a tak jeho bývalý kolega ze zpravodajské služby. Ten měl známému prodat asi 2000 dokumentů, obsahujících podle médií citlivé údaje i zprávy partnerských zpravodajských služeb. August Hanning potom prý využíval informace ke svému podnikání, živil se jako bezpečnostní poradce. Jeho advokát obvinění odmítl. Zahraniční rozvědku BND potkal skandál už před 4 lety. Tehdy měl její agent vyzrazovat přímo Rusku detaily kybernetických operací. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti dostala žena za stejný biznis 2 podmínky. Obžalovaná přesto trvá na tom, že nic protiprávního neudělala a lidem jen pomáhala.
6: Za odvolání obžalované zamítá.
7: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
8: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
7: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
9: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
7: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že nachystané slučování potřebují dostatek času.
10: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
10: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
12: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
10: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Ústavní soud dnes rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro stanovení hlukových limitů. Navrhuje to část senátorů. Tvrdí, že stát postupně povoluje vyšší hluk a tím snižuje ochranu zdraví lidí. Podobný návrh ale ústavní soud už před 2 lety zamítl.
13: Senátorům vadí, že nařízení vláda od roku 2011 několikrát novelizovala, což podle nich postupně vedlo ke snížení ochrany před hlukem. Zákon udává normy jak pro zátěž na pracovišti, tak třeba v okolí dopravních staveb. V minulosti se díky změně hlukových limitů, ale z části i stavebním úpravám, podařilo zkolaudovat například Královopolský tunel v Brně. Ten hlukové limity nesplňoval 12 let, fungoval jen díky výjimce krajských hygieniků. Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Skončilo přihlašování do 2. ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Podle organizátorů se přihlásilo přes 3000 školáků. Z uchazečů nakonec vyberou 26 kadetů, kteří si příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže.
14: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
15: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
14: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
15: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: Dnes předpolednem se dozvíme, kdo letos dostane Nobelovu cenu za chemii. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3 lidé. Převezmou ho pak společně s ostatními laureáty 10. prosince.
16: Vyhlašování Nobelovy ceny za chemii má na starosti výbor ze Švédské královské akademie věd. Loni si cenu převzali 3 tvůrci takzvaných organokovových sloučenin. Solid materials full of tiny spaces. Jsou to pevné látky plné malých otvůrků, které mohou nabírat kapaliny a plyny jako mycí houba. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté podlehli Anglii ve Wembley 0-3 a v Lize národů prohráli i po 4. 2x skóroval Harry Kane. Útočník domácích nastoupil v reprezentačním dresu po 125. a tím vyrovnal anglický rekord Petra Shiltona. Skóre otevřel ve 27. minutě vlastní gól Vladimíra Coufala, který si do branky srazil centr soupeře. I o tom mluvil po utkání jiný český obránce Martin Vitík.
17: Tyhle situace kort s tou Anglií jsou strašně rychlí, takže na to vyhodnocení těch situací je fakt malá setinka. To je fotbal a bohužel takovýhle situace se stává. Já si nemyslím, že nás to ovlivnilo, že by to ovlivnilo zápas.
1: Hokejisté Plzně dál drží v sezóně Ligy mistrů neporazitelnost. V duelu o první místo v tabulce otočili zápas proti Šelefteo z 0-2 na 4-2. Uspěl i Liberec, který vyhrál nad Frelundou 3-2 v prodloužení a přiblížil se postupu do play-off.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Zavřená D8 v tunelech a omezení na D5 Loděnice. Dálnice D8 zůstává neprůjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. Po přestavbě dopravního značení tam teď provádějí požární zkoušky. A provoz mezi 83. a 87. kilometrem tak už stojí 2 hodiny. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Loděnice. Mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují svodidla. V obou směrech jsou zavřené levé pruhy, projíždějte opatrně. Pracuje se i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Za odbočkou na úvaly mezi 8. a 5. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení, pohybují se v pravém pruhu. A v Praze je zavřený tunel Mrázovka směrem z Dobřížské ulice na Smíchov. Jde o plánovanou noční údržbu. V Brně ze stejného důvodu neprojedete Pisáreckým tunelem směrem k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Jak má vládní novela školského zákona změnit fungování asistentů pedagoga? Je inkluze v českém školství příliš drahá? Měly by se v tomto směru posílit kompetence ředitelů škol? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je programový ředitel neziskové organizace Eduin Jan Vereš Mušuta. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Vláda včera projednávala novelu školského zákona, která navrhuje změny v systému podpory asistentů pedagoga v základních školách a školních družinách. Jak se k ní stavíte vy?
20: My si myslíme, že ta novela jde správným směrem, že jsou tam teďka nedostatky v tom přidělování asistentů pedagoga, které se ukazují čím dál tím více. Jeden z nich je, že přibývá těch asistentů bez ohledu na kvalitu a potřebnost vlastně. Abych vysvětlil ten princip, ono to funguje tak, že dítě je diagnostikováno v poradně, pokud dostane vlastně dobrozdání, že má nějakou potřebu, tak potom stát automaticky platí tu potřebu té dané škole. A nejvíce ze 75% platí právě asistenta pedagoga. Je to ta nejdražší položka v tom inkluzivním vzdělávání.
19: A to by se teď mělo změnit. K tomu se ale dostaneme. Po hodinové diskuzi byl návrh o týden odložen, myslím, na vládě. Kvůli stanovisku motoristů a ministrů SPD Robert Plaga řekl, že jeho rolí jako ministra školství je koaliční partnery o potřebě inkluze edukovat. Jak byste jim tu potřebu vysvětlil vy?
20: No, kdyby to nebyla tak vážná věc, tak se vezmu popcorn a sleduju tu diskuzi, protože vlastně mě to překvapilo, ta pozice. Ten návrh totiž má šetřit prostředky. Návrh navrhuje snížit počet asistentů pedagoga v tom systému asi o 2500 úvazků a ušetřit asi miliardu korun. Takže já jsem žil v domnění, že právě třeba motoristé chtějí ušetřit na nákladech inkluze a tenhle ten návrh by k tomu vedl. Mm-hmm. Zatímco pokud to neupravíme, tak tam není žádná pojistka a ten počet těch asistentů každý rok vlastně roste a rostl by dál. Takže já bych argumentoval tou efektivizací, která už tam teďka je. Samozřejmě dá se udělat i nikde níž, dá se škrtnout více než 2500 úvazků, ale já si myslím, že tenhle ten je takový kompromis, který je ještě udržitelný v tom, aby ty děti měly nárok a dostupnost té podpory a zároveň tam došlo k nějakému jako efektivizaci, že víc jak 2500 úvazků škrtnout vlastně si nedokážu moc představit, protože by to pak dopadlo velmi razantně na ty konkrétní školy a na ty asistenty, kteří by tam chyběli.
19: Vraťme se k tomu, že Eduin připouští, že navrhované změny adekvátně reagují na hlavní problémy současného systému působení asistentů pedagoga v českých školách. Pokud se nepletu, jste zatím řekl jeden problém. Jaké jsou ty další podle vás?
20: Do toho současného systému?
19: Ano.
20: Že ta pozice vlastně není stálá. Ředitel školy nebo ředitelka nemůže si plánovat, dlouhodobě vzdělávat, hledat si kandidáty na tu pozici, protože ona je vázaná k tomu konkrétnímu žákovi. A ten, když přestoupí na jinou školu nebo ukončí vzdělávání, tak končí i ta pozice. Takže ta plánovanost tam vůbec jako není možná teďka. A to by se právě řešilo. Škola by věděla a výhledově by měla nějaký jako představu, kolik úvazků bude proplaceno ze státního rozpočtu a může třeba diferencovat mezi těmi asistenty, specializovat je na třeba první stupeň, druhý stupeň, konkrétní předměty, konkrétní problémy žáku.
19: A proto je tady podle vás dobře, že ta novela ruší ten individuální nárok na asistenta.
20: My tam zároveň upozorňujeme na to, že by tam měla být pojistka, že ta parametrizace vždycky, ať už bude nastavená jakkoliv, může se stát, že v konkrétní škole se sejde taková skupina žáků s třetím stupněm podporného opatření, která bude vyžadovat určitý počet asistentů pedagoga a ta parametrizace jim dá míň.
19: Co mi se školství myslí konkrétně, nebo přesně právě tou parametrizací?
20: Ano. Zatímco teďka to chodí tak, že na každého žáka se určí jeho nárok a tomu se proplatí, tak ta parametrizace pak bere určité atributy té školy, jako je počet žáků, naplněnost tříd, počet žáků s tím stupněm podporného opatření, který má nějakou potřebu a dává to do takového mechanismu, který vyplivne to číslo, kolik úvazků vlastně stát té škole zaplatí. A jsou tam některé jakoby přímé provazby na to, že každý žák 4. a 5. stupně podporných opatření, to jsou žáci s velmi jako výraznou potřebou podpory, by automaticky měli nějaký úvazek asistenta pedagoga. Ale pak je tam taková smíšená skupina žáků s třetím stupněm podpůrného opatření, kdy někdy může být potřeba ten asistent, někdy nemusí a nezapočítává se každý další žák automaticky do vyššího nebo do adekvátně vyššího počtu asistentů. Takže tady právě může nastat ta situace, že já budu mít smůlu a jeden rok se mi sejdou více takovýchhle žáků a ta parametrizace nebude dostatečná, anebo i naopak, že se mi sejdou takový žáci, kteří asistenta nepotřebují a já ho přesto dostanu, protože parametrizace vždycky vychází z nějakých objektivních údajů.
19: No podle Hospodářské komory povedou ty změny k oslabení individuální garance podpory podle skutečných vzdělávacích potřeb žáka. Toho se neobáváte?
20: A já bych se toho bál. Právě proto říkám, že by tam měla být nějaká garance, aby v individuálních případech, pokud je to fakt objektivně nutné, nikdo měl povinnost tam dofinancovat toho asistenta pedagoga. Nemusí to být stát, za kvalitu nebo úroveň poskytování vzdělávání jsou u nás zodpovědné obce v základních školách, může to být obec. Obec také často může za to, že ta škola je moc malá třeba, nebo že se tam koncentrují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tak logicky by nesla tu odpovědnost za to, že vlastně tenhle ten stav toleruje. Ale ta pojistka tam teďka chybí v tom návrhu. Což paradoxně je teda něco, co je úplně opačný argument, než mají motoristé, kteří tam naopak chtějí mít nějakou pojistku, že ty nároky finanční a počty úvazku nebudou dál růst.
19: No cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy, tak opravdu se na tom ušetří?
20: No, ten návrh počítá, už má jakoby nějakou kalkulaci, jak ty parametry budou nastavené a kolik úvazku rozepíše. A teďka máme asi 18,5 tisíce úvazků asistentů pedagoga ve školách. Více lidí, ne každá fyzická osoba má celý úvazek. A ten návrh počítá se 16 tisíci, takže tam poměrně jako velký skok dolů. Na druhou stranu, ono velmi dynamicky rostl ten počet asistentů. Za 6 let třeba se zdvojnásobil. Takže ono nejde objektivně říct, že zrovna teď, tenhle ten rok je to ten optimální počet, nebo že to bylo minulý rok, nebo že to bude za 2 roky. Takže někde se ta hranice udělat musí a tady se udělala s tím, že se uspoří miliarda korun.
19: Poukazujete na paradox, reforma vedená snahou posílit inkluzi může mít největší negativní dopad na školy, které ji dosud nejdůsledněji naplňovaly, to tvrdíte vy. Můžete to vysvětlit?
20: Ano, my ten systém vlastně, kdy ta podpora následovala toho žáka, který jsme tady měli od roku 2016, vedl k tomu, že ti žáci a zároveň žáci si mohou vybírat školu, nemusí chodit na svou spádovou školu, můžou preferovat nějakou jinou. A žáci se speciálními vzdělávacími potřebami postupně začali preferovat školy, které se více přizpůsobily žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, chodili tam ve větší míře než do ostatních škol a tyto školy potom získávaly větší podporu od státu právě na zaopatření těchto žáků. A to způsobilo, že máme velké rozdíly mezi školami, jak v zastoupení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i vlastně kapacitami těch asistentů pedagoga. A ta parametrizace tam má nejen ten parametr té potřebnosti, ale má tam i nějaký plošný parametr, že dává vlastně asistenta všem školám, jenom protože jsou. A bere je těmto školám, které je mají, protože tam mají ty žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže paradoxně, čím víc těch žáků máte a čím víc jste se profilovali jako inkluzivní škola, tím víc na to doplatíte.
19: Je dobrý nápad zastropovat počet asistentů pedagoga?
20: Já bych měl říct, že ne, protože jako samozřejmě každá kapacita pro školství je za mě dobrá a je to i dobrá investice, ale chápu tu motivaci z hlediska třeba finančního plánování a nějaké udržitelnosti rozpočtu, že je to potřeba a v jiných státech jako jsou nějak zastropovány, takže rozumím tomu a myslím, že ten návrh ministerstva školství byl dobrým kompromisem, jak to právě docílit.
19: Jak by se měly zvýšit kompetence ředitelů nebo přesně měli by mít v tomto směru volnější ruce?
20: No, měli by mít volnější ruce v tom, jak nakládat s těmi úvazky, které dostanou. Že může dávat smysl je použít třeba v prvním ročníku, což také ta novela řeší, že neurčuje ředitelům striktně a ředitelkám, že musí použít asistenta do prvního ročníku. Pokud to nebude potřeba, nebudou tam žáci, kteří tu potřebu potřebují, je dobrý využít toho kapacitu někde jinde. Takže v tom smyslu, jak využít ty kapacity, ano, určitě ne v tom smyslu, komu dám podporu a komu ne. To, jak navrhují motoristé. Protože to, že já můžu být vzdělávám v té škole, je moje právo, veřejný subjektivné právo těch dětí a nemůže ředitel školy rozhodovat o tom, že nedá tu podporu tomu žákovi.
19: Vy přicházíte s vlastním návrhem, jak by školy případně mohly žádat o mimořádnou podporu. Jak tedy?
20: No, přijde nám právě nejlogičtější jednoznačně určit tu zodpovědnost toho zřizovatele té školy. U základních škol u nás jsou zřizovatelé obce a oni mají v rukou to, jaká bude žákovská populace té školy. Určují spádové obvody, určují kapacitu škol, jmenují ředitele podle jeho vize a můžou hodnotit toho ředitele. Takže mají hodně velké páky na to, aby třeba byli ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami rozprostřeni rovnoměrně mezi všechny školy toho daného zřizovatele. Takže když se třeba stane to, na co upozorňujeme, že se můžou někde koncentrovat a pak tam budou chybět ti asistenti, tak jako trochu nějakou zodpovědnost za to nese i ta obec. Tak by nám přišlo jakoby fair a motivační té obci říct, tak pokud jste tenhle ten stav tady máte, v té obci neřešíte ho, neste ty zvýšené náklady, které to má. Což není nic nového, takhle už to třeba funguje, když má obec takzvaně podlimitní školu, málo naplněné třídy, tak také musí doplácet na ty pedagogy. Takže tohle je obdobný princip, který by vlastně byl takový samoregulační, zároveň by zachoval právo individuální těch dětí na tu podporu a nebyl by zatěžující pro státní rozpočet.
19: A dala by se ta podpora tedy čerpat ještě případně i odjinud?
20: No, ta parametrizace vždycky bude narážet na to, že pracuje s nějakými objektivními čísly a nedokáže vyhodnotit tu konkrétní situaci. My jdeme od modelu, který se snaží vyhodnotit a zachytit tu konkrétní situaci a narazili jsme právě na jeho limity, že je neregulovatelný, že vlastně nedokáže stát zajistit, aby se posuzovala ta situace stejně, ať jste v Chebu nebo v Jablunkově. A vidíme to na těch datech, že počty asistentů pedagoga se velmi liší, že nikde máte v nějakém obci s rozšířenou působností jednoho asistenta na 30 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nikde na 100 žáků. Takže tam ten současný systém nezajišťuje rovnost, takže stát nedokáže zajistit takhle tím individuálním posouzením nějakou rovnost. Paradoxně zajistí více tou parametrizací, která ale může v některých případech dopadnout negativně, když se sejde více těch žáků třeba.
19: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Verešem Mušutou, programovým ředitelem Eduinu. Návrh má posílit metodické vedení a profesionalizaci asistentů. Považujete to za užitečné?
20: Velmi. To je věc, která u těch 10 let. My jsme 10 let se věnovali tomu, že máme větší a větší kvanta těch asistentů. A nebylo tolik pozornosti věnováno tomu, co reálně dělají, jaká je jejich kvalita. A vlastně i naráží ředitelé na to, že už mají těch kapacit tolik, že nedokážou sehnat tolik kvalitních lidí. Tak teďka mi přijde logické se zaměřit na tu kvalitu. A my víme ze zahraničních výzkumů, že asistent pedagoga může být velmi efektivní, třeba ve vyrovnávání vzdělanostních nerovností. Když přijde dítě, které neumí pořádně mluvit, tak asistent pedagoga ho dokáže v těch zahraničních systémech připravit a aby srovnal krok. Bohužel naši asistenti takhle nefungují. Oni jsou více asistenty jako potřebě toho učitele. Nevěnujeme se tomu, jak spolu spolupracují. Nemáme nějaké intervenční programy, které by mohly administrovat. Takže je potřeba nějak trošku změnit to, co očekáváme od asistentů. A na to potřebujeme nějaké kapacity a s tím ten návrh počítá, že by tam byl speciální pedagog, který vlastně metodicky vede na té škole ty asistenty.
19: Novela zpřísňující odklady školní docházky přinesla od letošního 1. září povinnost mít asistenta pedagoga v první třídě. To by ta novela školského zákona teď měla zrušit. Proti jsou školské odbory i sdružení místních samospráv. Jak se k tomu stavíte vy?
20: Já myslím, že to je trošku nedorozumění, protože ta novela zachovává ten nárok, zachovává nápočet vlastně těch úvazků asistenta pedagoga. Jenom nedává řediteli tu povinnost využít ho v prvním ročníku, což myslím, jakože je ku prospěchu a shodnou se na to vlastně i navrhovatelé té původní změny z vládní koalice bývalé. Takže to já považuji jako za přínos, protože nemusí dávat smysl mít třeba v tělocviku v první třídě toho asistenta, může být využitý efektivněji.
19: Podle veřejného ochránce práv dětí Martina Beneše je návrh rizikový, protože prý nezohledňuje dostatečně data a zkušenosti ze škol. Má v tom pravdu?
20: Pravda je to, že my moc nehodnotíme efektivitu našich opatření vůbec ve veřejné politice, ve vzdělávání obzvlášť. Takže je pravda, že my nevíme, třeba jestli těch 16 000 úvazků, na které to cílí, je dost nebo málo. A je to taková trošku střelba od boku. Ale to bychom mohli čekat dalších 5 let, než to vyhodnotíme. A já chápu tu urgenci a myslím, že s celkem nějakou mírou bezpečí se dá říct, že teďka je to saturováno, ta potřeba na té úrovni, jak je v současnosti. A vlastně mi nepřipadá nerozumné to zastropovat na té úrovni, která je teď.
19: Vy už jste o tom mluvil, já to mám poznámku, že od roku 2016 se podle Českého statistického úřadu počet asistentů pedagoga více než strojnásobil. Čili teď to podle vás odpovídá skutečným potřebám?
20: Ano, ono vlastně to se to chovalo tržně. Ten, kdo jako měl tu potřebu, tak zašel si pro to do té poradny, aby byla vyhodnocena ta jeho potřeba a když bylo uznáno, že jí má, tak dostal tu podporu. A pak si i vlastně vybíral školu. Takže ten jakoby trh, když to v uvozovkách trh, ale to, že si vlastně ti rodiče a ty děti mohli pro tu podporu dojít a došli si pro ní v nějaké míře, tak nám může vypovídat, kolik je jakoby potřeba těch rodičů. A ona pořád bude růst, samozřejmě, když máte jako možnost si vzít podporu a žádnou jako negativní konsekvenci, tak si o ní řeknete. A tady myslím, že do té fáze už se dostáváme, že už jakoby jsou saturované ty největší potřeby a teď už se dostáváme do té fáze trochu plýtvání, tak tady rozumím těm kritikům a myslím, že už jako posledních několik jednotek let, to říkají ředitelé škol, že vlastně už těch úvazků je relativně dost.
19: Jsou tu zřetelné dvě protichůdné tendence, zatímco minister Plaga za ANO mluví o posílení inkluze, menší vládní strany prosazují umenšení. Jak myslíte, se s tím koalice vypořádá?
20: No, já nerozumím těm požadavkům, protože pan minister Plaga vlastně prodával tu revizi inkluze, kterou mají domluvenou v koalici a mají v programovém prohlášení jako právě tu parametrizaci asistentů pedagoga a měl to tak zřejmě předjednané s koaličními partnery a teď se ukazuje, že si v tom nerozumí. A já nerozumím těm vlastně požadavkům motoristů, protože vy můžete jako by chtít i celkem legitimně ušetřit, nebo můžete chtít podpořit ty děti, nebo můžete chtít rozvíjet speciální školství, ale nemůžete chtít všechno najednou. Nemůžete podpořit děti a zároveň ušetřit. A já nevím, jaká je ta hlavní motivace. Pokud ušetřit, dá se ta čára udělat níže, dá se ušetřit 1,5 miliardy místo miliardy. Pokud ale chcete podpořit žáky, tak nemůžete šetřit. A to říkají motoristé, říkají A i B. Oni říkají, budujme speciální školství, ale zároveň ušetřeme.
19: No, oni tvrdí, že inkluze, nebo žádají buď zásadní změny, nebo úplné zrušení, ale že důvodem je finanční náročnost toho systému. Je tedy inkluze v českých školách příliš drahá?
20: Ano, tady je hodně nedorozumění, protože se vždycky na tu misku vah dávají jenom ty náklady a ne ty úspory. Vy můžete dítě objektivně má nějakou potřebu, speciální vzdělávací potřebu. Můžete ho vzdělávat v běžné škole nebo ve speciální. Když ho vzděláváte ve speciální škole, pokud chce, stojí to 3,5krát více, než kolik to stojí v té běžné škole. 350, 100 tisíc zhruba. Takže vás to stojí o 250 000 ročně víc. Takže jakoby myšlenka, že dáme děti do speciální školy a tím ušetříme, je naprosto mylná. I za cenu toho, že jim v té běžné škole dáme podporu toho asistenta pedagoga, který třeba stojí řádově 100 tisíce také ročně, ale je tam na celou tu třídu a může pokryt více žáků. Takže paradoxně vy uspoříte a efektivní je mít ty děti co nejvíce integrované. Takže tomuhle já právě nerozumím, čeho chceme dosáhnout. I to budování těch kapacit samozřejmě je velmi drahé, budování, a někde to je potřeba třeba v Praze, budování kapacit speciálních škol, ale není to forma, jak ušetřit, není to způsob, jak ušetřit, naopak.
19: Ve 20 minutách Radiožurnálu je hostem programový ředitel Eduinu Jan Vereš Mušuta. Bylo by tady podle vás dobře, kdyby se ministru Plagovi podařilo novelu prosadit?
20: Ano, jako jednoznačně ano, ideálně s tím, kdyby tam byla podchycená ta nárokovost nebo ta jistota toho, že v tom individuálním případě nebude záležet na to, v jaké obci jsem se narodil nebo do jaké školy chodím a budu mít nárok na zajištění toho asistenta pedagoga, i když to zaplatí třeba obec a ne stát. Ale s tímhletím dovědkem jednoznačně ano, protože ten posun, to jak 10 let máme teďka systém podpory skrze asistenty pedagoga, je neřízený systém.

0: pátek. Předpokládáte, že vláda příští týden pošle novelu do parlamentu?
1: No, možná jo, bude po volbách, tak uvidíme, jestli to bude mít vliv. Uvidíme, jestli se nějak jakoby zlepší ta argumentace motoristů, protože teď moc nedává smysl ani z pozice vlastně liberálních. Je-li to strana, která se zaříká vlastně možností volby a svobodou, tak inkluze není nic jiného, než možnost rodičů vybrat si školu, jakoukoliv školu, a povinnost státu jako umožnit jim tuhletu volbu. Takže pokud motoristé říkají, jsme pro svobodu a zároveň chceme dát ředitelům pravomoc rozhodovat o tom, jak bude vzdělávané mé dítě, tak mi to nedává smysl a třeba si to sami uvědomí.
0: Co by tedy pro ředitele a učitele její schválení znamenalo a co pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
1: Myslím, záleží škola od školy. Pokud jste velká škola a nemáte nějak výrazně málo nebo výrazně hodně žáků se SVP, se speciálními vzdělávacími potřebami, tak to nepoznáte. Možná vám i přibydou nějaké úvazky. Problém může být, pokud máte těch žáků hodně, tak půjdete dolů o nějaké 10-20% třeba. A největší dopad to bude mít na školy, které mají méně jak 15 dětí na třídu. Ty přijdou třeba o 80% kapacit těch asistentů, což je velmi jako... My i navrhujeme, ať je tam nějaký postupný mechanismus, ať ta změna není takhle skoková. Anebo ta zodpovědnost těch obcí u takhle malých škol. Takže záleží na tom, jaká škola jste. Můžete si to spočítat, ty parametry jsou v tom návrhu a ministerstvo chystá, pokud vidím, nějakou oficiální kalkulačku. Čeho se bojím nejvíc, je, že se teďka odloží náběh té změny a školy se to dozví v červnu, jak to bude od září. A to by bylo nejhorší, co by se mohlo stát, protože se počítá s náběhem účinnosti od příštího září a čím později se to schválí, tak tím větší bude nejistota těch škol.
0: Vy doporučujete zavedení přechodného období, ideálně jak dlouhého a proč vlastně?
1: No, pokud ta změna může být až o 80%, tak by mi přišlo třeba rozumné to rozfázovat alespoň do 3 nebo do 4 let, aby ta změna nabývala postupně. Tam není jakoby problém, oni by ty lidi propustili, ty úvazky jsou vázané na to právní rámec, tak když právní rámec nebude, tak není právní problém, ale aby se ty školy s tím dokázaly popasovat, aby dokázaly třeba vyzjistit nebo zajistit to financování ze strany obce, tak to nemůže být z roku na rok. Obzvlášť pokud ta změna fakt má být účinná od září příštího roku a oni by na to měli pár měsíců přes léto. Takže myslím, že je důležitější ten dlouhodobější horizont toho, že ten systém bude ředitelný, než to, jestli vlastně naběhne hnedka ze dne na den, anebo v průběhu třeba 3 let.
0: A jak chcete docílit předvídatelného způsobu financování asistenta pedagoga, po kterém voláte?
1: No, nevím, jestli motoristé tak sofistikovaně kritizují to, že pořád vlastně i v tom návrhu je nějaký vztah mezi počtem žáků identifikovaných, že mají speciální vzdělávací potřeby a počtem asistentů pedagoga. Protože tento vztah tam je. A pokud do budoucna bude růst identifikace počtu žáků z SVP, kterých je zhruba 160 tisíc teďka z milionu dětí na základních školách, tak bude růst i potřeba těch asistentů pedagoga. Já si myslím, že to je mylná jako obava, nebo lichá obava, protože už právě my 10 let se snažíme najít ty děti a identifikovat je. Já myslím, že jsme v tom saturování, že se nebude jako výrazně narůstat počet těch, už nemůže jich být více jak 18-3%, takže mírně bude narůstat. Takže si myslím, že tento návrh jakoby zastropovává počet asistentů pedagoga, i když ne jakoby natvrdo, neříká, že se nerozdělí více jak 16 000 úvazků, ale už jenom z principu toho, že je navázán na počet těch identifikovaných dětí, kterých nebude moc přibývat, tak si myslím, že tam nárůst nebude.
0: Jestli to správně chápu, tak se změnou metodiky se zvyšuje i náročnost nebo potřeby těch pedagogů, těch asistentů, náročnost na tu jejich práci, je to tak?
1: Měla by, nebo počítá se s tím, že právě umožní ta parametrizace to, že se budou specializovat, že se promění ta jejich práce a že nebudou, nebo že budou plnit úkoly, které třeba neplní teďka. Takže to bych i doufal a je tam vlastně i dobrý nápočet v tom, že vytváří škole nějaký prostor pro to, aby s těmi asistenty mohla pracovat v těch dalších podporných pozicích, jako je třeba speciální pedagog.
0: No a najde se dost kvalitních lidí na to?
1: To je otázka. Ono právě už teďka je to velmi špatně zaplacená pozice, asistent pedagoga. Navíc většina těch lidí nemá plný úvazek, takže oni si vydělávají velmi špatné peníze. Takže se z mé zkušenosti, není to žádná jako průřezová studie, ale z mé zkušenosti jsou tam dvě takové velké kategorie. Jedna je lidi, kteří už jsou zajištění, buď to někde pracovali, nebo jsou rodině zajištění a naplňují se tam, protože ta práce je velmi jako smysluplná. A to jsou dobří asistenti zpravidla. A pak tam jsou lidé, kteří jako to mají jako svůj zdroj obživy a to bývá horší.
0: Máte ještě nějaká doporučení k úpravě novely školského zákona, na kterou nedošla řeč?
1: Já bych o to více posílil. Pokud chtějí, ať už motoristé nebo pan ministr Plaga, vlastně zlepšit fungování inkluze, tak je podle mě potřeba posílit poradenský systém. To jsou pedagogicko-psychologické poradny zejména.

0: které mají relativně málo kapacit. Ono na nich a v speciálních pedagogických centrech a poradnách působí asi 2000 lidí, kteří obhospodářovávají veškeré to školství, kde působí 160 tisíc učitelů. Takže zhruba máme jednoho takového pracovníka na 100 učitelů a to je velmi málo. To, kde se rozhoduje o tom, jak ta inkluze bude fungovat, jsou právě ty poradny a na nich máme velmi malé kapacity, které se navíc liší kraj od kraje. Takže zafinancovat stovky úvazků tady může mít jako multiplikační efekt v tom, že se jakoby velmi zlepší úroveň podpory těch dětí a i efektivita poskytování těch podporných opatření v školách.
1: A když mluvíte o efektivitě, jak se dá vyhodnotit dopad těch opatření na žáky?
0: Těžko. My to právě ani moc neděláme. Víme to ze zahraničí, například, že při nastavení právě dostatečné podpory inkluzivního vzdělávání nemá ta inkluze samotná negativní dopad na vzdělávací výsledky těch jakoby neinkludovaných žáků a naopak zlepšuje vzdělávací výsledky těch inkludovaných. Takže je tady nějaká jako hypotéza, že kdybychom tu podporu nedávali a zároveň neomezili to, že tam ty žáci můžou chodit, což si myslím, že nemůžeme ani omezit ústavně právně, že žák má právo chodit do své spádové školy. Tak kdybychom to omezili tu podporu, tak to je to, čím ohrozíme jakoby úroveň vzdělávání těch neinkludovaných dětí. A to, myslím, nechtějí ani motoristé. Jo, že se tady zaměňují nějaké jako jednotlivosti za nějaký systémový problém. Jako tou jednotlivostí myslím třeba žáky s poruchami chování, kterých je zhruba 2%. A to je opravdu jako na 2 až 3 třídy připadá jeden a ten vám zničí prostě možnost učit v té třídě. To je reálný problém, který není jako možné popírat. Takže řešme tento problém. Udělejme mobilní týmy, udělejme podporu školám v tom, ať zvládají náročné chování žáků. Ale nerušme celý systém, který funguje pro 160 tisíc dětí.
1: Takže jenom ano, ne, jste pro zásadní změnu inkluze u nás?
0: Ne, a nemyslím si, že kdokoliv jako relevantní, kdo se zabývá vzdělávacím systémem, si myslí opak.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s programovým ředitelem Eduinu Janem Vereš Mušutou. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Dobrý poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme necelých 5 minut po 12:30. Pavel Prouza a krátké zprávy.
4: Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Maximální cena nafty dnes klesne o 41 haléřů na 47 korun a 97 haléřů za litr. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo financí stanovuje maximální ceny pohonných hmot vždy na následující den. Regulaci vláda zavedla kvůli rychlému zdražování a zatím má platit do konce října. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Hansen. Nobelův výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum neutrin. Ocenění si společně i s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci. Kromě zlaté medaile získají taky finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun.
2: Sport.
4: Čeští fotbalisté podlehli ve Wembley Angličanům 0-3 a v Lize národů prohráli i po čtvrté. V základní skupině odehraje národní tým ještě 2 zápasy, v listopadu proti Španělsku a Chorvatsku. A basketbalisté Pardubic při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiani 65-82. Slavia bude ve stejné soutěži od 18 hodin hostit Albu Berlín. Hrát se bude na zimním stadionu v Pardubicích, protože hala Královka na Letné nesplňuje podmínky Ligy mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřené tunely na D8 a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D8 jsou už 2,5 hodiny zavřené tunely Panenská a Libouchec. Mezi 83. a 87. kilometrem provádějí protipožární zkoušky. Tunely jsou neprůjezdné v obou směrech. Na pražském okruhu se pracuje mezi Barrandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují most. V obou směrech jsou zavřené levé pruhy a projíždí se tam plynule. A v Praze pokračuje noční uzavírka tunelu Mrázovka. Kvůli údržbě neprojedete ve směru od Barrandovského mostu na Smíchov. Do 5 ráno je také v plánu čištění Pisáreckého tunelu v Brně, ale ten je uzavřený ve směru k dálnici D1. A na silnici 351 Střebíče do Dalšic se vyhněte překážce mezi Třebenicemi a Valčí. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: S vámi je noční radiožurnál, který, jak už bylo řečeno, právě začíná. Hodiny ukazují 8 minut po půl jedné a dnes je středa, 7. října. Ještě dnes by mělo trvat babí léto, tak si sluníčka užijte, jelikož od zítřka už zřejmě nastoupí podzimní počasí. A pojďme tedy na první téma. Kontroly hygieniků odhalují špatně označenou kosmetiku, chybějící české složení i výskyt zakázaných látek. V mnoha prodávaných výrobcích nachází takzvaný Lilial. Ten se ale v Evropské unii už čtvrtým rokem nesmí používat. Reportáž uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Hygienici obchází obchody a kontrolují kosmetiku. Například na Vysočině stihnou každý týden asi 8 prodejen. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. V přípravcích se podle jejich zjištění objevují například zakázané vonné látky. Produkty vyráběné v zahraničí navíc musí mít na obalu uvedenou i odpovědnou osobu ze států Evropské unie.
1: Ale pod tím nic není.
2: Mm-hmm. A to Velká Británie. Takže... A s tou Velkou Británií je teďka problém, protože Velká Británie není v Evropské unii. To není odpovědná osoba z Evropské unie.
3: Od naší hygieničky Lucie Mašitová a Pavla Musilová z regálu několik kusů kosmetiky, která není správně označená a chybí na ní česky napsané složení.
2: To k tomu doplní. A jestli tady nebude žádná odpovědná osoba z Evropské unie, tak se to vlastně musí stáhnout.
3: Vysvětluje Lucie Mašitová s tím, že jiné prohlédnuté výrobky jsou zatím v pořádku. Kontroly se zaměřují i na přítomnost zakázaných látek. Poměrně často hygienici naráží například na Lilial, který je od roku 2022 v Evropské unii zakázaný.
4: Dřív se to používalo hodně jako vonná látka a dneska by se to na trhu už vůbec vyskytovat nemělo, ale protože u některých prostředků není datum minimální trvanlivosti, takže oni tyto prostředky kosmeticky prodávají stále dál a dál.
3: Podle Lucie Mašitové se v drogériích už se zakázanou látkou obvykle nesetkáme, protože je tam velký odbyt a řetězce si tyto náležitosti kontrolují.
4: Problém je spíš v těch prodejnách, kde prodávají ještě něco. Jo, že mají třeba potraviny, mají tam třeba i textil. Ty potraviny většinou bývají v pořádku, ale u těch kosmetických výrobků to bývá většinou problém.
3: Lilial neboli butylfenyl metylpropionál, jak bývá uvedeno na etiketách, přitom může podle studií snižovat plodnost a být toxický pro reprodukci.
4: Může se stát, že někde vzadu tam najdeme jeden výrobek s butylfenyl metylpropionálem, takže to řešíme domluvou. Ale pokud opravdu tam toho ten prodejce má víc, tak tam opravdu ty pokuty jsou.
3: Jen za letošní první pololetí odhalili hygienici na Vysočině skoro 900 výrobků, které Lilial obsahovaly. Obchodníci museli všechny tyto produkty stáhnout z prodeje a krajské hygienické stanici dodat potvrzení o jejich likvidaci. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Pavel Prouza doplní zpravodajský přehled.
1: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Čeští fotbalisté dál čekají v Lize národů na první bod. V Anglii prohráli 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
1: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdříve. V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu vede Peter Šlov, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotografie propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal.
4: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
5: Tohle se do školy nepatří, že jo? Hle, útočit na potenciální voliče ve školce.
4: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
6: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
4: Lídr ANO Petr Šlov uvedl, že k umístění materiálu do šlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Evropská komise souhlasí s odložením takzvaného metanového nařízení. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová to řekla na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Metanové nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima. Odložení jeho účinnosti jako první navrhlo Česko.
7: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté mají v Lize národů čtvrtou porážku. Ve Wembley podlehli domácí Anglii 0-3. Utkání hodnotí brankář Lukáš Horníček.
8: Bolí to. Jsme chtěli samozřejmě hrát krásný fotbal nebo prezentovat se dobrým fotbalem, ale zároveň jako uhrát nějaký výsledky, což se bohužel nepovedlo. To bolí, ale myslím si, že nemáme se na co stydět. Myslím, že jsme odvedli dobrý výkon a je vidět, že víme, kam směřujeme.
1: Španělé zvítězili v aktuálním ročníku soutěže i po čtvrté. Duel v Chorvatsku otočili z 0-1 na 2-1. Další reprezentační sraz je na programu v polovině listopadu. Český tým čekají závěrečné dva zápasy ve skupině doma se Španělskem a následně v Chorvatsku. A čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy prohrou v Portugalsku 0-2. V tabulce skončili Češi druzí a míří do baráže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: D8 v tunelech, průjezdná a omezení na D1 před Brnem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je opět průjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. A po požárních zkouškách a v přestavbě dopravního značení se teď mezi 83. a 87. kilometrem jezdí obousměrně ve směru do Německa. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy čekejte omezení před Brnem. U sjezdu na Svitavy na kilometru 204 silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, jede se plynule. Na D1 D11 z Hradce Králové do Prahy se ve zúžení za Poděbrady mezi 41. a 25. kilometrem bude až do rána projíždět jen jedním pruhem, tím vedeným v protisměru. Silničáři tam pracují na vozovce. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Brázovka směrem na Smíchov. Plánovaná údržba je v plánu také v Brně, v Pisáreckém tunelu, který je uzavřený směrem k D1. A provoz mají obnovit v obou případech do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď si poslechněte reprízu úterního rozhovoru s hostem Libora Boučka.
10: Posloucháte Radiožurnál a já jsem rád, že naproti mně už usedl dnešní host. Jeho filmy Šeptej a samotáři se staly unikátní generační zpovědí a jít na ně byl nejen zážitek, ale do jisté míry i společenská povinnost. Byly to filmy současné, aktuálně výtvarné, v postavách jste zaručeně našli někoho ze svého okolí a mohli jste si být jisti, že zážitkem bude i hudební složka. Za pár dní do kina vstupuje dalšího film, který má vše proto, aby šel v cestě devadesátkových klasik. Jmenuje se Kluci to vidí jinak než holky a scenárista, režisér a producent novinky David Ondříček je naším hostem. Dobré dopoledne ti přeju.
11: Dobrý den.
10: Co člověk prožívá těch 14 dní před premiérou?
11: No, je to nervozita. Můj prsten Oura, jestli to můžu říct, mi ráno hlásil, že je potřeba jako trošku zpomalit a že mám velký spánkový deficit. Takže včera jsme byli například na premiéře v Ústí nad Labem, přijeli jsme v noci, dneska jdem do Hradce Králové. Je to prostě náročný, ale zároveň jsem takový rozechvělý a hrozně se těším, co tomu lidi řeknou. Přeci jenom to děláme 3 roky.
10: Jak člověk vnímá ten prsten takhle v tomhle věku, nestává se jeho obětí, trošku tam naznačuje osobní zkušenost, protože je to roztomilý, když píše ten prsten, jdi spát.
11: Ano, je to tak, píše mi to čím dál dřív, už bych měl chodit spát asi v 7 hodin večer, ale já jsem takový jako masochista a hypochondr, dokonce moje žena mi říká hypochondříček, že jsem.

0: A já mám ten prsten rád, že s ním jako takhle komunikuju a že mi třeba řekne, že mám zvýšenou teplotu ráno, to je skvělý.
1: Není trošku ten prsten třeba opomenutá rekvizita, nebo to přijde až v tom dalším pohledu na současnost? Jako protože vlastně, jak jsi to zmínil teď, tak já ho tam úplně vidím, že tam patří.
0: Je to téma, je to takový nový kamarád a já ho mám moc rád.
1: Co vlastně pro producenta je v roce 2026 úspěch? Mám na mysli v kinech. Jestli je to počet, jestli je to ta šuškanda, která podle mě rozhodně přijde, co je ten úspěch producentský?
0: Tak nejenom producentský, ale jako filmařský, když to řeknu, tak taky jsem se takhle ptal, třeba například svého táty filmaře, a on říkal, no tak úspěch je všechno, že jo. A já jsem říkal, jak to myslíš, no tak je to, kolik ti přijde lidí do kina, jestli dostaneš nějaký ceny a hlavně, co tomu řeknou tví kámoši prostě. A to si myslím, že platí doteď, že když jsem o tom vlastně, když o tom takhle přemýšlím, tak mě zajímají všechny tyhle tři aspekty, takže člověk, když něco udělá, ať je to prostě jakýkoliv umělecký dílo, tak prostě nebo já aspoň, možná někdo to má, že udělá nějakou věc a říká, mě nezajímá, co si o tom řeknou lidi, ale pro mě je to hozená rukavice, pro mě je to jako způsob komunikace, nebo prostě očekávám komunikaci a strašně jsem zvědavý, co tomu lidi řeknou. Ostatně i když jsem šel sem, tak jsem věděl, že jsi to viděl a zajímalo by mě prostě, co si o tom myslíš. To je prostě normálně, u mě to tak je, takže úspěch je reakce.

0: Posloucháte Radiožurnál. David Ondříček je dnes naším hostem. Já jsem tady zmiňoval v úvodu ty klasiky Šeptej a Samotáři. Jsou to klasický snímky, jenom jestli je to jako neštve to automatický spojování. On je předurčující, je to 26 let od premiéry Samotářů, což je pro mě skličující, proto to nemusí být pro mě to.
1: Je to úsměvný opravdu. To, no.
0: Ale jestli to nevadí, vlastně to, jako, že to je rovnou to spojení.
1: Nevím, to jsem jako, přiznám se, že takhle jako nepřemýšlím. Mě to těší, že lidi o těch filmech mluví, protože je hodně filmů, o kterých se vůbec nemluví. Takže to, že filmy přežijou prostě a stále rezonujou, tak to je odměna a ať už o něm mluví jako jakýmkoliv způsobem, tak jsem rád.
0: V té dramaturgické lince k tomu člověk ještě musí přidat Jedna ruka netleská do jistý míry částečně k té sérii těch dvou snímků. Proč ta cesta k současnému tématu ti trvala víc než čtvrt století?
1: No, tak ta rovnice je poměrně složitá. To není jako jednoduchý. Zaprvé jsem se jakoby zabydlel v těch dobovkách, které mě začaly jako bavit, protože tenkrát se říkalo, v devadesátkách nám všichni říkali, proč točíte pořád jako jenom o nějakých lůzrech jako ze současnosti. Natočte tady o Karlu IV. Prostě, nebo Praotec Čech, nebo já nevím, teď si dělám snadu, ale prostě natočte nějaký historický filmy. A já jsem říkal, to je pravda vlastně. A začal jsem se zabývat vlastně těma tématama. Prvním vlastně můj takový historický film bylo Ve stínu, kdy jsem se bavil s tátou vlastně o jeho životě a on říkal, že je zajímavý, že nikdo ještě nenatočil nic o měnové reformě z 50. let. Takže jsem se tím prokousal a pak přišla prostě postava Emila Zátopka, předtím prostě mě Michal Reitler oslovil na Dukla 61 a tak dále, takže jsem prostě skočil na ty historické témata a najednou uběhlo 26 let a vrátil jsem se zpátky, jak říkám, ke kořenům. Ale mezi tím, pamatuju si, že jsem byl se Samotářema na festivalu v Torontu a tam byl takový český emigrant, filmař, výborný chlap a já říkám, že bych chtěl natočit a teď jsem říkal něco nějaké historické a on říkal, to ne, to nedělej. A já jako proč? No ty umíš humor, ty dělej srandu prostě, to málo kdo umí. Tak a já jsem ho teda neposlech, nebo ještě udělal jsem Jedna ruka netleská, ale vrátil jsem se k tomu až po 26 letech.
0: Ty jsi někde řekl, že jdeš z kůží na trh. Použil jsi to v souvislosti s premiérou. V čem to je takový, že teď i se Zátopkem člověk jde z kůží na trh?
1: Jo, no tak to je takový, že tady ta kůže, v tomto případě byl ten bílej papír, před který jsem si sednul před těma třema rokama, že napíšu prostě story, že napíšu příběh mých kámošů, jo, a svůj vlastní. A to je ta kůže na trh prostě, protože ten film je extrémně osobní, je taky svým způsobem krutě, tam vyprávím o mých kamarádech a o jejich prostě strastech, ale mám tam svý vlastní, sám se taky jako odhaluju, takže sice nikdo neví, kdo je kdo, že jo, ale pro mě to je z kůže na trh, prostě ukazuju svý soukromí do jistý míry.
0: A vědí to, ty kámoši?
1: Jo, no tak ty samozřejmě jo, protože to bylo pro ně jako velmi osobní a já jsem naštěstí udělal to, že nikdo tam není jako v plném rozsahu, tak jak opravdu je, že jsem třeba v postavě Karla, tam je postava takového právníka, dost ambivalentní postava, tak tam jsem spojil jako víc lidí dohromady prostě, jo, nebo prostě všechny ty postavy nejsou to čistě příběhy tak, jak se to stalo, ale vždycky je tam určitá stylizace.
0: Když to propojím se Samotáři, tak a člověk se podívá na kluky, jsme ještě víc o samotě, než byli tehdy Samotáři, protože byť je to pochopitelně kolektiv, je to skupina kamarádů, abych neprozrazoval moc, ale všichni se víceméně znají, tak ta izolace je teda brutální.
1: Paradoxně jo, jako i když jsou přišli, na rozdíl od Samotářů, máme dneska ty sociální média, které vlastně vznikly k tomu, aby lidi byli k sobě blíž. To byl původní jako záměr, že jo, Facebook, aby se lidi prostě seznamovali. Ale naopak mi přijde, že nás to jako roztrkalo do těch místností, takže žijeme ve velkém městě a už ani nebloudíme po tom městě, aby jsme někoho potkali, ale sedíme vlastně doma v místnosti a snažíme se bavit s někým, kdo je úplně někde jinde. A mně přijde, že ten pocit osamění a že ta deprese určitá té mladé generace je větší, než byla v tom roce 2000.
0: Takže je to, pochopil jsem to správně, že to je ten jeden z těch leitmotivů, že člověk vidí skupinu známých přátel, ale vlastně vidí absolutně izolovaný jedince, kdy jakoby každý fakt jede sám na sebe, až na pár
1: vidí. Je to téma, že jo? Jedno z hlavních témat samotářů, co přines Petr Zelenka a Olga Dabrovská, bylo to, že lidi, i když jsou obklopeni prostě dalšíma lidma ve velkém městě, tak se cítí osamoceni. Pak jsem zjistil, že to vůbec není jenom naše jako doména, jako česká naopak, a například v Asii je to velice rozšířený jev. Existuje například v Japonsku v 70. letech, konec 70. let, tak existuje takový směr hudební, ale i jakoby lifestyleový, kterým se říká city pop, a ten vlastně vznikl a má přesný jako jak vizuální, tak jakoby prostě přesný symboly má, jo, a ten vlastně se strašně rozšířil, byl strašně populární mezi mládeží a možná teď do toho poslouchá, tak zná některý ty city popový písničky a zná ty vizuální věci city popový, což je třeba Noční město po dešti, neony, odrazy neonů, a já jsem se pokusil malinko spojit tyhle ty dva směry, to znamená to Japonsko těch 70. let vizuálně a Česko současnosti.
0: Vizuální stránka je uchvatná, budeme se o ní bavit. Posloucháte Radio

0: David Ondříček je hostem. Bavíme se o novince, která za pár dní vstoupí do českých kin. Kluci to vidí jinak než holky. Je to příběh několika přátel. Řekl bych, že to je příběh, kdy skutečně si tam najdete kus sebe a taky kus svých kamarádů a známých. A je to skvělý, že něco nějakým způsobem reaguje na to, co se děje kolem nás. Podstatná je Praha a ta výtvarná stránka. Mě jenom napadá, jestli ta Praha, která je fakt nádherná, jestli to zbytečně nenabízí tu nálepku, že to bude jako pražský film nebo městský film.
1: Tak zbytečně nevím, nabízí nálepku, jako souhlasím, ale jak zbytečně? Teď jako, já jsem jako Pražák, narodil jsem se v Praze, Prahu...
0: Ne, tak aby někdo nevytýká, říká, tak to je
1: no
0: jako...
1: No to pražský. Asi bude, no. Jako no. To se jako... Asi nějaký nálepky dostanem, jako já mě už napadají tak, jako jaký dostanem, ale nebudu si sám nálepkovat film. Ale já bych řekl, že tohle je vlastně spíš možnost pro toho diváka vidět tu současnou Prahu a vidět ji i jako jinak, než vlastně ji vidí, když se jde projít prostě po tom městě. Jo. Já jsem to udělal tak, protože chtěl jsem, aby to bylo mý vyznání Praze a koupil jsem si skútr před tím natáčením a vlastně jsem si objel všechny ty lokace sám a vlastně jsem si vizualizoval už ty scény jako sám, jak budou vypadat. Pak jsem to udělal s kameramanem, že já jsem jel na motorce a mám skvělýho kameramana Davida Hoffmana, což je ale ještě skvělejší cyklista, ne to bych neměl říkat, ale je to geniální cyklista a fantastický kameraman, ale on opravdu jezdí strašný klády a ten za mnou jezdil na tom kole, já jsem jel na té motorce a vždycky jsme někde zastavili a udělali jsme se jako technický scénář toho, jo. A vlastně můj cíl bylo to, co jsem říkal na začátku, a to jsem měl i cíl vlastně ve stejný v Samotářích, ale tam to byla Praha 2000 a tady jsem chtěl ukázat Prahu 2026 i tak, jak se vyvinula a jak se snoubí prostě ta historie s tou moderní architekturou.
0: To znamená, jsou to fakt všechno, nebo valné většiny, obrovské reálná místa, ty výhledy, je to prostě...
1: Všechno je reálný, ale opravdu jsme to dělali, takže jsme věděli, že tam je jeden záběr, kdy vyjde, já nevím, Marta Isová z nemocnice jde se projít, tak jsme hledali na Letný někde nahoře v lese, prostě tam chodil ten David a hledal prostě správný úhel, jak by to dlouhým objektivem zabral. Prostě všechno to bylo takhle jako vymyšlený dopředu, o to se nám to lehčeji dělalo.
0: Člověk má radost z toho, že žije vlastně tou tvojí poetikou v moderním městě, v hrozně pulzujícím městě. Jak působí na tebe Praha roku 26? Jak bys to vlastně charakterizoval z toho, co jsi pozbíral?
1: Já jsem, teď to se budu snažit verbálně charakterizovat, ale vlastně jsem se to ukázal v tom filmu, jo, že Praha měla velkou šanci jako stát se zajímavý město, kde právě se, jak jsem říkal, kombinuje ta moderní architektura s historií. Myslím si, že to zůstalo tak jako na půl cesty, prostě, že je tady pár staveb, který stojí za to, který tam máme, což je třeba Drn nebo budova Penty na Masaryce. A je tady strašného balastu, jakoby, kterým se zaplňuje to město relativně ve středu města, jo, což jsou obrovský projekty, který vlastně vypadá jako sídliště a to je hrozná škoda. Takže takhle na mě působí Praha teď, ale nicméně jsem šťastný za to, že se tady postavilo něco, co je odvážný, ale není toho za stolik. Myslel jsem si, že asi všichni jsme si mysleli v těch devadesátkách, že to dneska bude vypadat trošku jinak. Nebo já jsem takový optimista, naivní, takže jsem si myslel, že i třeba ty mezilidský vztahy budou trochu jiný a jakoby ta společnost bude trochu jiná.
0: No, ale pak je tam krásné vysvobození té Lužická ulice nebo to okolí toho s těmi korunami stromů, tak tam najednou člověk úplně se nadechne, i když to vidí.
1: To je pecka, to je má strašně oblíbená ulice. A my jsme si vychytali, i jsme si našli datum, kdy je prostě nejlepší, nebo doufali jsme, protože ono, každý rok je to jinak. A vymyslel jsem si tam i ten záběr, kdy opravdu ta kamera stojí úplně dole v té ulici a s dlouhým sklem a ta motorka jede úplně na té druhé straně a je to tam asi 4 vteřiny, ale je to můj hrozně oblíbený záběr. Zajímavý je, že jak jsou lidi různý, a chápu to, nekritizuju, že je tam nějaká petice, dokonce jsem zaznamenal, že chtějí pokácet ty stromy, které jsou v té Lužické ulici, lidi, kteří tam bydlejí, protože jim prostě padá listí na auta a stíní to tam. A takže každý na to má jako jiný názor, ale podle mě je to jedna z nejkrásnějších ulic v Praze, kterou třeba lidi, kteří jezdí se podívat na Pražský hrad, tak její neznají vlastně. Takže i takovýhle místa jsem tam chtěl ukázat, který vlastně nejsou tak turisticky profláklí.
0: Říká David Ondříček.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Česko dostalo první peníze z evropského obranného programu SAFE. Jde o zhruba 7,5 miliardy korun, tedy 15% ze schváleného úvěru. Stát chce peníze využít na nákup tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část půjčky má financovat taky dostavbu dálnice D-11. Němečtí vyšetřovatelé zadrželi bývalého prezidenta zahraniční rozvědky BND Augusta Hanninga. Je podezřelý, že si ze svého bývalého pracoviště obstarával za peníze přísně tajné informace. Podle německých médií ale zatím neexistují náznaky, že by pracoval pro Rusko. Zadržený je taky Hanningův bývalý kolega ze zpravodajské služby. Policie ve Francii zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Násilné střety hlásí Lyon, Štrasburg nebo Nantes. Během největšího dne protestů od začátku demonstrací před 3 týdny vyšly do ulic 100 000 francouzských středoškoláků. Podle studentských organizací zastavila výuku více než polovina škol. Vláda mluví asi o čtvrtině. Studenti kritizují podmínky ve školství. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to oznámila státní veterinární správa. Na konci září do chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i na počtvrté. Ve Wembley podlehli Anglii 0-3. Judistku Renatu Zachovou dnes čekají na mistrovství světa v Baku zápasy kategorie do 63 kg. V souboji prvního kola se dvojnásobná mistryně Evropy Zachová utká s Visovou z Lichtenštejnska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu u Barrandova i na D11 u Jiren. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Barrandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují něco na mostě. A v obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, projíždějte opatrně. A pracuje se i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Za odbočkou na Úvaly mezi 8. a 5. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení. Pohybují se v pravém pruhu. V Praze je zavřený tunel Mrázovka směrem z Dobříšské ulice na Smíchov. Jde o plánovanou noční údržbu. V Brně ze stejného důvodu neprojedete Pisáreckým tunelem směrem k dálnici D1. A u Soběslavy zpomalte na silnici 3 do Tábora. Na průtahu v Klenovicích silničáři malují nové vodorovné značení. Jeden pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čech

0: Kách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky na horách kolem 7. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza úterního rozhovoru s hostem Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Hostem je David Ondříček. Film Kluci to vidí jinak než holky. Vstupuje do kin pomalu, ale jistě. Ta oficiální premiéra 22. října, to vstupuje do kin, ale teď už jsou tedy projekce, kdy člověk může vidět v předpremiéře. Kdy nejdřív?
1: A to bych si dovolil pozvat diváky dnes do Hradce Králové, kde máme v 19 hodin v Cinestaru projekci Stvůrci, kam přijedu s delegací, dneska nás jde relativně hodně a můžeme si o filmu i povídat po něm.
0: Ten název mě zajímá. Jo, kluci to vidí jinak než holky. Mm-hmm. Jaký byl boj o ten název?
1: Boj?
0: Není to, no ne, no tak jestli to boj. Není moc...
1: Ne, to si trefil, to byl strašný boj, hlavně u nás doma, teda musím se přiznat. No, já mám takový zvyk, že když vlastně něco píšu, tak u toho poslouchám hudbu. A já jsem u tohohle z toho scénáře poslouchal Joe Jacksona, což je takový zpěvák ze 70. let. A on má písničku It's a Different for Girls, se jmenuje. A mě ta písnička strašně zaujala a líbilo se mi, a ta písnička byla v té době taková rozbuška, že byla vlastně o klukovi, který se zamiluje do holky a ta holka mu, a chtěl by s ním mít vztah, ale ta holka mu naznačuje, že ho chce mít jenom na sex, že nechce s ním jako chodit. A to byla taková emancipační prostě rozbuška té doby a mě to zajímalo prostě v kombinaci prostě s tím mým filmem a říkal jsem si, no tak dneska prostě přišel ke mně tenhle název, kluci to vidí jinak než holky, protože on to tam...
0: No ale sám cítí, že je to dlouhý už teď, ne, když to řekl.
1: Já jsem to tam napsal na to. Teď jsem začal ten scénář dávat prostě různým lidem a oni jako jo, ale ten název, jako to je strašný, ne, jako to je blbost. Zaprvé to zní jako ty komedie, takový to kluci to chtějí taky. A za druhý, jako jak v dnešní jako genderový jako době, jako nebo genderový tématiky, ty jasně už říkáš, že kluci to vidí jinak než holky, to tě zabijou, prostě tam ta nová generace. Já jsem říkal, fakt jo. No a nechal jsem to tam teda tím pádem, protože já jsem jako za prvý jsem se nějak zasek, prostě to byla jako první věc. A za druhý mně přijde i marketingově, nebo prostě celkově zajímavý, že ten název vzbuzuje takový emoce. A zároveň ten název prostě je součást, já jsem chtěl, aby to byl současný film, a ten název vlastně je součást dnešní jakoby veřejný diskuze, nebo jak bych to řekl. Takže jsem to tam nechal jakoby doplněk vlastně prostě celého toho balíčku toho filmu. Měl jsem názvy, například v angličtině se to jmenuje Changes, ten film, když pouštíme jako v zahraničí, což se teda ještě zatím nestalo, ale až ho budeme pouštět, tak se jmenuje Changes právě podle písničky Davida Bowieho, a ta, která tam hraje nějakou roli. A to se k tomu podle mě výborně hodí, ale v češtině jako změny, nebo já nevím, tam nezní dobře. A pak jsem měl podle jiný písničky, japonský takový, tak jsem měl Stay With Me, což v češtině Zůstaň se mnou je vlastně moc hezký, ale když jsem to začal jako nějak říkat lidem, tak vlastně najednou to znělo jako takový jako melancholický, smutný název.
0: I když no se tak to čekáš tomu... tu romantickou komedii, jakože...
1: Takže jsem zůstal u kluci to vidí jinak než holky a musím říct, že některý herci, bohužel i moje žena, ten název si úplně neoblíbil, když to řeknu takhle jako jemně. A do dneška říkají, no tak to jsme opravdu zvědaví, jestli tohle bude fungovat, ale mně se ten název začal velmi, já si za ním stojím, když to řeknu takhle.
0: Ta hudební stránka je nesmírně podstatná a je charakteristická pro všechna tvoje díla.
1: Děkuju.
0: Tady jsi to hledali jak tu hudbu, protože jsi znova trefil žánr, který je lehce zapomenutý, zároveň žánr, když beru ten synthpop jako žánr, který naprosto lícuje k tomu, jak vypadá ta Praha, jak vypadají ty postavy. Jak to jako trefíš?
1: Náhodně. Tady to byla opravdu jako neskutečná náhoda. Šel jsem na koncert do Lucerna Music Baru před 2 rokama, kde hrál Patrick Wolf, což je takový můj oblíbenec, multiinstrumentalista, a před kapela tam byl prostě chlápek, který si říká jako kapela Rumba Club. Bylo tam často lidí a on vyběh prostě s tím muletem na hlavě, oblečený jako v 80. a fantasticky hrál na synťáky sám a zpíval a tancoval. A já jsem říkal, ty vago, tak tohle to je jako new wave, prostě zpět 80s, a strašně se mi to líbilo. Zároveň v tom byla takový ten záporák z Mimoňů, trošku, jestli víš, jaký.
0: Jasně, no.
1: Prostě byl v tom humor, ale zároveň on to hrál naprosto vážně a on bude hrát na naší premiéře, teda slavnostní 13. října, takže lidi ho budou moc vidět a hrál v Karlových Varech takovej set, ale je to obrovský zážitek. No já jsem přišel domů, natočil jsem si jednu písničku a řekl jsem, tu bych chtěl na konci toho filmu. Tam mám teda, jsem měl ve scénáři jako prapodivná kapela, hraje něco, takže nebylo to úplně jako řekl bych pochvalný, jako co o tom, co se tam má dít, a napsal jsem mu a poslal jsem mu kus toho scénáře. A on mi okamžitě odpověděl, říkal, no to mě zajímá. No a teď jsme začali spolu komunikovat a pak to dopadlo tak, že jsme si začali nasazovat jeho hudbu, kterou dělal jako na jiných deskách tomu filmu, a okamžitě jsme viděli s Filipem Maláskem, vynikajícím střihačem, že to strašně k tomu sedí. Tak jsem mu poslal ještě dvě scény z filmu, on k tomu udělal hudbu a já jsem říkal, ty musíš dělat hudbu k celému filmu. A bylo, jako jsem strašně rád za to, že jsem se s ním seznámil vůbec, protože je to nejenom skvělý muzikant, ale skvělý umělec, jako komplexně módní návrhář a vlastně filozof.
0: Skvělej. Ne v té souvislosti člověka napadá, jestli zvažuješ soundtrack, protože k samotnému...
1: Zvažuju, no to nezvažuju, ten výjde.
0: Ten výjde. Ale jestli to není přesně soundtrack, jako jestli to není fakt old school. U Samotářů podle mě nejhranější CDčko v té době, to všichni měli, protože to byl opravdu výběr toho, co letělo k tomu, člověk si vybavoval ty scény. Ale jestli fakt takhle v té třetí dekádě, jestli ještě vlastně soundtracky vůbec...
1: Jo, jako existují. Uděláme vinyl prostě pro kámoše, jo, nebo pro ty lidi, kteří si to budou chtít koupit, a samozřejmě dneska soundtrack, že se to vlastně dá jako playlist na Spotify nebo někde, tak takhle vzniká soundtrack, který rozhodně uděláme, a jsem strašně zvědavý, jak se lidem bude líbit.
0: Kluci to vidí jinak než holky. Novinka Davida Ondříčka míří do českých kin.

0: S Davidem Ondříčkem jsme probrali vizuální stránku novinky Kluci to vidí jinak než holky. Probrali jsme soundtrack. Skoro až vlastně si říkám, že jsme zapomněli na to, co zajímá úplně všechny, a to je herecké obsazení. Leco se zde už zaznělo. Těch hlavních postav je 7. A myslím si, že i tady je to strašně zajímavě zvoleno, protože jakoby těch 7 hereckých individualit vlastně reprezentovalo všechny ty současné směry. Že tam je fakt úplně, jo, když to vezmu, tak Honza Nedbal, který má obrovskou zkušenost s herectvím ve Skandinávii, teď se jakoby vrátil a prostě stala se z něho jednoznačně hvězda. Jaroslav Plesl, k tomu Václav Neužil, výjimečný, ta standardní, ta zkušenost, kterou ty s ním máš, tak pochopitelně jako obrovská. To asi nebyl žádný casting.
1: Je to tak, nechodili, netočil jsem si.
0: Že bys hledal někoho
1: Plesla
0: na Neužila.
1: Kameru, no. Jako zahraj, že někoho miluješ. Ne, to takhle nebylo. Bylo to úplně obráceně a zároveň prostě mě to strašně bavilo, že už když jsem psal ten scénář, tak jsem si vizualizoval teda ty reální postavy, takže to bylo pro mě tím pádem jednodušší, ale zároveň už jsem si ho obsadil, ten scénář, takže jsem tam opravdu měl Martu Isovou, Jana Nedbala, Vojtu Vodochodskýho a Vaška Neužila s Jardou Pleslem a tak dále, Anču Kameníkovou. No a když jsem to dopsal, tak jsem ten scénář vzal, poslal jsem jim to, zavolal jsem jim, že bych byl rád, kdyby v tom byli, ale nevěděl jsem, jestli to vezmou, a měl jsem tu kliku, že za prvý se jim to líbilo a za druhý měli čas, jo? Což já jsem jim to poslal asi rok před natáčením. No a od té doby se staly nejenom herci, ale vlastně i spoluautory toho filmu, protože jsem se s nima začal o tom bavit a oni mi, buď mi to napsali někdo, kdo je třeba takový jako nerad mluví, nebo jsme si o tom
0: hodili. Což je Marta třeba, ta ti to napsala.
1: Ta ne, ta mi to rozhodně nenapsala. Ale třeba Anča Kameníková mi nádherně napsala, teda popsala tu postavu a s někým jsem se o tom hodiny prostě bavil a pak jsme jeli k nám na chatu, kde jsme měli všaký soustředění a tam jsme vlastně zkoušeli ty jednotlivé situace a jsem to ještě pak předělal. Takže herci jsou v tomto případě rozhodně spoluautory.
0: Je něco, nějaký konkrétní moment, který můžeš třeba prozradit, co fakt změnili, co tebe by nenapadlo? A nechci narážet na to, že pochopitelně někteří jsou jako mladší a že to vidí jinak.
1: Já bych to klidně řekl, jako ty zásadní, ale to bych fakt prozradil, ale jenom...
0: Rozumím.
1: Ale já to třeba Marta tvrdě měnila. Marta Isová, moje žena, měla samozřejmě ke mně nejblíž, takže mohla působit dnes a denně, prostě 24/7, což lehce dělala, protože jí ta postava ze začátku přišla vlastně nezajímavá. Říkala vlastně, jak to je, že ty kluci, prostě ty klučičí postavy, tam hrajou takový debily, teda když to řeknu takhle, ale mají prostě takový rozsah a mají prostě tak vtipný situace a já jako holka tam prostě nemám nic takovýhleho v podstatě. No a měla pravdu, protože přinesla si určitý věci do toho scénáře, nebo mě inspirovala k tomu, abych změnil určitý věci a za to jí musím složit velký dík, ale i ostatní, každý ten člověk, každý z těch herců, který se podílel, tak přines něco do toho. Ať to byla, ono to někdy může být jakoby nějaký prvek, jako nějaký chování, nebo nějaká vlastnost toho člověka, nemusí to být konkrétně, že co říká, jo, nějaká scéna, ale třeba co si myslí, nebo jaký má ten background, ta postava. Takže to každý se na tom nějak účastnil.
0: Vojtěch Vodochodský možná, nechci říct největší překvapení, ale vlastně do jisté míry jako zajímavý obsazení, proč jsi vybral jeho?
1: No protože já si myslím, že on je skvělý herec, no. Teda jako opravdu, já když jsem ho viděl i na divadle, a to jsem ho neznal ještě, viděl jsem ho v představení Tři heteráni, tak jsem na něj koukal jak na zjevení, protože on tam hraje takovýho blbečka, nebo takový nepříjemnýho chlápka a úplně dokonale, úplně jako nevystoupí, prostě věříte mu to od první chvíle. Je pravda, že zase jako obvykle mě ho doporučila moje žena Marta Isová, která přišla s tím, že s ním někde hrála a říkala, že je jako strašně zajímavý chlápek, jo, strašně zajímavý herec, takže tady on hraje ne úplně jako asi roli, kterou někdy hrál, a ne asi, která mu je úplně vlastní, ale věřím mu to.
0: No, já se přiznám k tomu, že taky, a je to jenom pro mě nikoliv objevení, ale absolutní potvrzení toho, že to je obrovský talent té současné herecké scény.
1: My totiž vůbec máme skvělý herce.
0: Máme. Tady,
1: opravdu, jakože jo, a speciálně teď ta generace okolo 30, tak tam je z čeho vybírat.
0: říká David Ondříček, který je hostem Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, David Ondříček je dnes hostem. Když se vrátím k tomu triptychu těch současných filmů Šeptej samotáři a pochopitelně novinka, o které si povídáme hodinu, kluci to vidí jinak než holky. Tím pohledem člověka, který mu už není 30, mně přišlo, že v těch samotářích byl ještě jako kus optimismu. Vidíš kolem sebe teď ten optimismus?
1: Tak já jsem optimista, ale je to samozřejmě čím dál těžší, jo. Je to složitý, ale i v, jakoby, jak bych to řekl, i v určitých jakoby krizích a v určitých jako náročných situacích, tak mně přijde, že to světlo na konci tunelu tam vždycky je. A tak bych chtěl, aby ten můj film i zapůsobil, aby nebyl jako nihilistický.
0: V těch samotářích fungovala klubová, respektive v Šeptej to bylo úplně jasný, ta klubová scéna jako místo toho setkávání. Kde se vlastně, když jsi dělal tu rešerši, díval se kolem sebe, kde se lidi teď schází? Kde jako vlastně se potkáváme?
1: Tak na těch sociálních sítích se hodně potkáváme, to je jasný.
0: Když škrtneme, to není setkání, je to je vlastně sled statementů, kde napíšeš větu, ani není diskuze, že jo? Jedna věta, pak přijde druhá věta a my to falešně vykládáme za diskuzi. Diskuze je to, když se na sebe takhle díváme.
1: Je to tak. A no, tak stále je to stejný, se lidi potkávají v těch hospodách prostě a v těch barech, jako kde pijou alkohol, čem dál míň, teda, což je zajímavý. A myslím si, že to se nezměnilo, ale jako já to nevím, jako ze svého pohledu, jako svého věku a tak já už to nevím přesně, jako kde se lidi setkávají, to vidím na svých dětech vlastně a vidím, ale mý děti chodí celkem do hospod jako poctivě.
0: Jak člověk po té padesátce vlastně se dokáže bránit tomu mudrování? Tomu, co člověk ve 30 nesnášel, kdy vlastně nám říkali tedy, no tak to za našich mladých let to bylo takhle. A najednou člověk se k tomu jako částečně dostane nejen po 50, i po 40, že?
1: Tak samozřejmě nebrání se tomu nijak a mudruje prostě normálně po 50, tak jako to dělali ty rodiče a my jsme dávali oči v sloup. Co je dobrý, dneska mi přijde, že ty generace jsou si blíž trochu, jo? Že moje máma třeba říkala, že jako rodiče s dětma nemají být kamarádi nebo něco takového, jako měla takový, jako když jsem chtěl sedět třeba s dospělýma, jak mě odehnala nebo tak, a já vlastně dneska cítím, že to je víc jako kamarádský ty generace, nebo mně to tak přijde a já se i hodně i díky své profesi kamarádím s mladýma lidma, vlastně paradoxně, nebo ne paradoxně, přirozeně, když jsem se rozlídl ve štábu, když jsme jako točili, tak jsem se takhle jako podíval a říkal jsem si, aha, tak jsem tady nejstarší. Jo, a to prostě tak jako najednou přišlo, ale zároveň je dobrý, to můžu ubezpečit ty lidi, kteří jsou ještě mladší než já, tak až jim bude tolik jako mě, tak je dobrý, že ten člověk si to nějak neuvědomuje a já si třeba o sobě pořád myslím, že jsem vlastně mladý, jo, jako když někam přijdu mezi mladý, tak se s nima bavím vlastně normálně a pak třeba zjistím za chvilku, že oni se těší, až vypadnou z toho baru a budou mít zábavu prostě taková, jaká má být, jo, ale takže je to ten, na tom věku je milosrdný, že si furt myslíte, že jste mladý, nebo aspoň ke mně se příroda takhle zachová.
0: Zažil jsi ten, asi řekl bych, standardní příběh toho, že člověk tyká těm mladším, aby, že mu to přijde normální a oni vlastně zpátky vykají, nechtějí to
1: moc
0: tykat?
1: Moc ne, protože já jsem jako vychovaný a vykám lidem. Jako, takže já nemám rád ani to tykání u filmu. Zažil jsem to v obráceně, že třeba přijdu do cateringu, jako jdu tam s tím talířem a on říká, co si dáš? Jako ten 20-letý kluk, který tam nandává prostě to jídlo. Tak já říkám, dobrý den, já bych si dal třeba, prosím, rýži nebo něco, takže tak v obráceně jsem to zažil, jinak já vykám i dětem.
0: Kluci to vidí jinak než holky. Podstatné je, a to se taky, asi to byl záměr, že tam je vlastně ta podzimní poetika a ta premiéra přichází na podzim, takže i tohle je další důvod, aby to bylo jako nesmírně současné.
1: To nebyl asi záměr, to byl naprostý záměr, protože Šeptej i samotáři jsou točený právě na podzim a dokonce tam máme stejný místa, kde jsem se vrátil třeba znova na Střelecký ostrov jako v Šeptej, tak jsme se vrátili i s tím filmem.
0: Já myslel ten záměr, že vlastně i ta premiéra přichází na podzim, takže vidíš přesně to, co je venku, tak najednou ti to přijde strašně.
1: To bylo vymyšlené. Já jsem na premiéry pes a vždycky si to nechávám, jako vykládám si karty, počítám si to, zjišťuju, jaký bude počasí, takže mám takovou uchylku. Asi 6krát jsem to změnil tady v tomhle případě a teď se strašně modlím, aby bylo ošklivý počasí, aby přišli lidi do kina.
0: Slavnostní premiéra 13. a opak o pár dní později ve všech českých kinech. Snímek, který vlastně nabízí nás všechny, co žijeme v Česku. Kluci to vidí jinak než holky. David Ondříček byl naším hostem. Díky za návštěvu.
1: Děkuju moc.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Pavel Prouza, zazní zprávy.
5: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další ještě přijdou. Poblíž ruského letoviska Soči v Černém moři hoří ropný tanker. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Angličany 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v Česku k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už do Česka dorazilo. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
6: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny 3 složky té vakcíny. Tam se změnily oba 2 typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom 1 nebo 2 a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny 3 úplně nové.
5: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Nedaleko ruského přímořského města Soči v Černém moři hoří ropný tanker. Informují o tom ruské telegramové kanály. Požár zřejmě vypukl na tankeru Alframax Rio, který je na ukrajinských sankčních seznamech jako součást ruské stínové flotily. Jméno tankeru potvrdilo i ruské ministerstvo dopravy. Loď plula pod liberijskou vlajkou a údajně byla napadena námořním dronem. Všech 23 členů posádky je podle ruského ministerstva v bezpečí. Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firem.
7: Co se týká zahájení stavebních prací, ta první základní stavební sezóna by byl rok 2028.
8: Odhaduje generální ředitel povodí Odry Miroslav Janoviak. Státní podnik už připravuje soutěž na výběr zhotovitele přehrady na horním toku řeky Opavy. Účastníků povolovacího procesu je ale hodně a můžou podávat námitky ve 30-denní lhůtě, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
9: V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
8: Stavba protipovodňové přehrady by měla stát zhruba 4 miliardy korun a povodí Odry ji chce dokončit v roce 2033. Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Sport.
5: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i po čtvrté tento